0: Jarmila vždycky mi radila, abych pracovní dobu dodržel. Dneska mě ale náramně táhlo domů a tak jsem prostě šel. Jarmila má totiž dneska narozeniny, proto jsem dnes přišel dříve o 2 hodiny. Na stole sklenice, smích slyšet z ložnice, v předsíni stojí pánské střevíce. Vytahuji saktovky květiny, uvažuji, kdo asi přijel z rodiny. Typuji nejspíše na strýce, kdo jiný měl by přístup až do ložnice. Kdo jiný než strejda z dědiny. Vzpomenu si na Jarmilu, nejsem jediný, v ruce mám kytici, už stojím v ložnici, vidím, že nevymřem po přeslici. Kde pak jejda, není to strejda, Františku, ty máš boty úplně jak on. Přičemž nechávám prostor úvahám, vyhledávám optimální tón, kterým bych oba dva jednak pohanil, přitom abych nikoho slovem nezranil. Takže jsem chvíli stál, pak říkám krucinál, tebe bych soudruhu tady nehledal. Dodnes mě mrzí, že jsem byl drzý a že jsem pracovní kázeň porušil. Dřív než o hodinu vypnul jsem mašinu, čímž jsem rozdělanou práci přerušil. Oba si mě postavili na kobereček, to jak zle mi vyčinili, nedal jsem si za rámeček z nevěry. Nedělám závěry, mrzí mě, že jsem u nich pozbyl důvěry.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
1: Tak už hlasujete o 106? Teď je i na vás, abyste po 10 letech trvání naší soutěže receptů řekli, který je ten nejlepší. Hlasovat můžete jen a jen na stránce pochoutkovýrok.cz a pomoct tak naší porotě. A protože si s vámi chceme podzim užít se vším všudy a vychutnat si všechno, co nabízí, budeme pro vás mít až do poloviny listopadu posvícenské sladké dobroty, které nás naučí dělat Vojtěch Vrtiška, jeden z vítězů soutěže Peče celá země. A taky vám řeknu víc o naší nové, unikátní kuchařce, která vznikala 6 let a dali jsme ji dohromady s cukrářem Josefem Maršálkem. Jmenuje se Vánoční pečení, je to naprosto horká novinka a na podzim o ní budeme taky soutěžit. To je novinek, co říkáte? Vždyť taky máme co slavit. Tak hezký poslech přeje všem, Patrik Rozehnal.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Po roce, opět podzim, opět posvícení a opět pečení svojitou vrtiškou stojíme před jeho domem, bytem, tvůrčí dílnou, kuchyní, pekárnou, cukrárnou v jedné a zjistíme, co budeme dělat. Čeká nás celé období, kdy budeme dělat sladké věci. Počkej, jdeme točit podzim a ty jdeš tady v kraťasech.
1: Já se převlíknu do dlouhého. My dáme kožíšky a bude.
0: A můžeme dovnitř. Tady už je to všechno nachystáno. Je, ty máš plišovýho dorta.
1: Já mám plišovýho dorta i makronku. Makronka je doma u rodičů a tady mám dorta. No.
0: To byly první narozeniny za co čeho?
1: Makronka, sestra přijela z Francie a tohle to jsem dostal přesně takhle. Jako.
0: Takže světlý korpus, máslový krém, a to jsou jahody a se svíčkou?
1: Já doufám, že je to šlehačka, ale můžeme se zeptat. No.
0: Jo, podívejte se na náš web pochutkovirok.cz a ti uvidíte plišový dort. Je před námi podzimní posvícenské pečení, už druhá řada, když to takhle nazveme mediálně, protože loni jsme něco podobného dělali, i letos nás čeká několik receptů. Čím se vyznačují ty podzimní recepty podle tebe?
1: Tak my jsme minule jednotili na téma posvícení, což je hezká tradice, která bych řekl, že pořád do jisté míry na Moravě nějakým způsobem koluje, v Čechách už mizí. Tentokrát, jelikož jsme posvícení už celkem vytěžili, tak jsem sahal i dál. Takže teď budou jednotit vyloženě suroviny a zároveň tam máme i hezké české recepty, jako třeba do budoucna kremrole, koblihy a tak.
0: Tak na posvícení může být cokoliv právě, co využívá ty podzimní suroviny. A to jsou co? Jabka, švestky nebo co?
1: Všechno máme. Všechno máme. Kaštany, jabka, hrušky, švestky. V podstatě, co jsem potkal, tak to se tak objeví v následujících týdnech.
0: Co uděláme jako to první, co budeme teda péct, připravovat, co naučíme posluchače našeho pochoutkového roku?
1: A to je zrovna recept, kde jsem si trošku ustřelil. Bude to karamelový koláč s misopastou a jablky. Je to vlastně taková úprava moje klasického Alcron koláče, možná některý znají. Je to vlastně křehké těsto, které je naplněné jabkama v karamelu a šlehačkou. Já jsem ten karamel vylepšil o trošku smetany a právě tu zmiňovanou misopastu, která, vy si vůbec nemusíte bát, ona dodá takovou lehce kávovou chuť, dodá tam příjemnou slanost a umami, takže to bude moc příjemný na chuť a vůbec se nemusíte bát, že by to chutnalo jako japonská polívka.
0: Ta misopasta je co?
1: Jsou to vlastně kvašené, fermentované sojové boby.
0: Kdybyste slyšeli nějaký hluk nebo šustění, tak to tady už my i to natáčíme a tady nevydržel náš kameraman a leští robota, část práce odvede za nás, ty to budeš řídit vlastně.
1: Něco tak, já bych mohl řídit vlastně i tebe, protože ty už tady jsi se mnou nějakou dobu, pečeš skvěle, takže já bych tě tu mohl tak hezky navigovat postupně.
0: Ty budeš takový ředitel výroby a já budu tiskový mluvčí.
1: Tak jo.
2: Posvícenské pečení s Vojtou Vrtiškou a Patrikem Rozehnalem.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posvícenské pečení.
1: Začínáme pochoutkový rok posvícenské pečení. Vojta Vrtěška, tedy náš, ani nemůžu říct hlavní host, ale kolega teď je na ten podzim, který bude vytvářet recepty, bude jich dohromady 6, tohle je první z nich. Budeme zužitkovávat jablka, která k podzimu patří, a bude tam i ta karamel, tak tedy karamelový koláč s jablky a s misopastou. Co potřebujeme?
2: Potřebujeme 100 g studeného másla, 65 g cukru moučka, 185 g hladké mouky, 1 g soli a 40 g vajec, což znamená nějaké malé vajíčko. Na jablečnou náplň potřebujeme 5 větších jablek, 100 g cukru krupice, 50 g másla, 100 g smetany ke šlehání, zhruba 15 g misopasty, 80 g pekanových ořechů a jeden vyškrábnutý vanilkový lusk. Ty zrnička použijeme do smetany na ozdobu, té potřebujeme nějakých 300 g.
0: Posvícenské pečení s Vojtou Vrtiškou.
1: Opět oblíbená mísa od robota, taková ta vejcovitá, polovejcovitá, a do ní přijde co?
2: Říkáš mísa nebo kotlík? Já tomu říkám kotlík a všichni na mě tak divně koukají.
1: Tak on je to vlastně kotlík, ale jako většinou říkám mísa, no. Tak jako kotlík mi tak přijde, že ho jako dám nad oheň a takový, a že bude úplně vypulkovatý, ale je to vlastně kotlík, no. Ale důležité bude, co do toho přijde dovnitř. Co přijde na dno té nádoby?
2: Mouka. Mouka, přijde tam vajíčko, přijde tam moučkový cukr, máslo, sůl, vlastně všechny suroviny hodíme do jednoho kotlíku, necháme zpracovávat, dokud nám nezačne ostěnité míso, kotlíku, čeho si bouchat to hotové těsto.
1: A bude mít takovou spíš tu drobenkovou konzistenci, nebo máme nechat vypracovat hladoučké těsto? Protože ta křehká většinou pak tím, když se dělá dlouho, ne, tak to máslo pak vypracuje.
2: Tam je dobrý chytit to opravdu ten začátek, kdy začne to těsto bouchat. V tu chvíli víte, že máte zpracováno. Zbytečně nepřehříváte to těsto dalším zpracováváním. Jo, vždycky je fajn u toho křehkého těsta být rychlý.
1: Jenom pro pořádek, to těsto mícháme takovou tou protínací metlou.
2: Jo. Přesně tak, teď už si z toho jenom udělám jednotnou hroudu, zabalím do folie, udělám si z toho placku, aby se mi lépe vychladilo to těsto, rychleji vychladilo, zároveň i pak dobře rozvalovalo. Hodina, zachladíme.
1: Těsto se chladí. Na čem budeme pracovat teď? Nebo ty?
2: Připravíme si náplň. Oloupeme si jablka, nakrájíme si na nějaké kostičky, třeba centimetr krát centimetr. Nasekáme si pekanové ořechy.
1: Teď se tedy vrháme k plotně, máš pánev.
2: Necháte tam skaramelizovat cukr.
1: To se dělá jak? Ty to rozprostřeš rovnoměrně?
2: Přesně tak, a nemíchám. Nemíchejte během té karamelizace, měli byste tam pak krystalky a cucky. Jo, nechte to rozpustit, jakmile vám to natává, tak se jenom tak pohoupněte tou pánví, ať se to promíchá, a míchejte to fakt, až když je tam ten karamel hezky rozpuštěný, rozprostřený. Teď už tam asi hodíme ty naše jabka spolu s ořechy. Přidáme si vanilku, přidáme si smetanu.
1: Mícháš nebo necháváš chvíli působit, až pustí jablka vodu?
2: Není potřeba to vůbec míchat. Jo, ten karamel se hezky odvaří, přesně tím, jak ty jablka pustí vodu, jak tam doleme ještě tu smetanu. Přidáme si misopastu.
1: Ta udělá co v tom?
2: Ona nám tam dotáhne ten slaný podtón plus umami chuť, takže to bude takový jako příjemný, trošku chutný.
1: Návykový.
2: Trošku návykový.
1: Chuť na další kousek.
2: Trošku návykový, trošku to bude chutnat po kávě. Ty misopasty máme několik druhů, nejčastější jsou takové ty světlé a tmavé. Sahejte spíš po té světlé, ta tmavá je hodně chuťově výrazná.
1: Tu náplň musíme pak nechat vychladnout.
2: Je fajný nechat schladnout trošku, ono ty jabka zase napijou zpětně část vody, tak ať nám to nerozmáčí pak ten koláč. Teď si tam hodíme máslíčko, máme vlastně ty jabka už svařený spolu s tím karamelem, všechno je rozpuštěný. Teď tam zamícháme to máslo, necháme to schladnout a máme náplň.
1: A co budeme dělat my?
2: Rozvalíme si těsto.
1: Ty kraje, které se přitom budou trochu třepit, tak zase jako spojíme, protáčíme ho různě.
2: Přesně. Ono, když na to těsto nebudete ze začátku tolik tlačit, tak ty kraje vám nebudou praskat.
1: A teď máme koláčovou kulatou formu s takovým tím vroubkovaným okrajem. A teď jaký tvar chceme docílit toho těsta? Jako kruhový, aby to se vyneslo i do těch krajů? Aby to udělalo lem nebo jak?
2: Přesně, chceme nějaký malebný kolečko. Zhruba tak o, dejme tomu, 5 cm větší, než máte tu formu, aby se tam vešly ty kraje. Tloušťka bude nějaké třeba 3 mm.
1: To těsto pak přeneseme do formy pomocí válečku, že ho jako lehce tak jako přehneme. A to pak tak? To, co přečnívá přes ty kraje, tak to odlámeme a ty to pak ještě vlastně přejedeš jakoby po hranách té formy ze zhora válečkem, čímž opravdu dokonale rovně odřízneš všechny ty přečnívající části těsta. Teď to těsto, co s ním ve formě?
2: Budeme péct naslepo, takže já si na to lípnu kus alobalu, zatížím nějakými pečícími kamínky, fazolkami, hráškem a podobně.
1: Tolik.
2: Já nešetřím.
1: Plně, maminko, řekl jsem plně.
2: Tak, budu péct naslepo. 180 stupňů, horkovzduch, nějakých 20-25 minut, pak sundáme naši zátěž.
1: Teď jsme přímo na mřížce v troubě sundali vlastně ten alobal s tím hrachem a ten koláč tam necháme a pečeme dál.
2: Jo, budeme ho péct ještě nějakých takových 15 minut.
1: Co je hotovo a co nás čeká?
2: Hotovo je skoro všechno. My máme schladlou náplň, máme ještě vlažní těsto, dáme si vlastně do toho upečeného korpusu zlatavého tu naši náplň. Ta náplň trošku stuhne pak v lednici, protože tam je ten cukr, je tam máslo. Nicméně, ať se to dobře krájí, tak je fajn tam mít tu náplň trošku tak jako umáčknutou. A máme hotovo, pak už si jenom vyšláháme smetanu, dozdobíme smetanu.
1: Vojto, proč ho ke mně točí zády ten koláč?
2: Já tady mám dírku už nahlodanou, že jo, takže tady máme hezký ze strany.
1: Jo, vypadá krásně. Ty jsi nechal ten kraj vlastně volný, aby na lemu toho koláče byla vidět i z vrchu ta náplň, že jsme to nepokryli celé tou šlehačkou vlastně.
2: To jak málo stačí ke štěstí.
1: Jak to štěstí nazvat? Jako božskou manu, jako radost na zemi, jako štěstí v jedné chvíli a na jednom talíři. Prostě jablka, která znáte ze štrůdlu, ale jsou skaramelizovaná. Je tam ten kávový poton, jak ty říkáš. A ta šlehačka, prostě jenom šlehačka, ta to tak jako pohladí, ta to tak jako zjemní, že vám to trošku jako chvíli ulpí na tom jazyku a že ty vaská jablka nesklouznou hned do toho krku.
2: Je to tak. Mě taky strašně baví, že pořád ty jabka zůstávají v celku trošku na zkus, že to není úplně takové to roztrouhané bláto.
1: Ten oříšek pekanový tam křupne.
2: No ježiš. A ještě to křupavý těsto pod tím.
1: Jestli máte dezerty, kde dominuje náplň a těsto je jen tak, aby to neslo, tak tohle je váš favorit letošního podzimu a posvícenského pečení. Takže takovéhle recepty krásné budeme dělat. Takové nás čekají, není to poslední, bude jich ještě 5. S Vojtou Vrtěžkou budeme dělat postupně takové věci, jako třeba buchty, koblihy, kremrole a další věci. Stojí za to poslouchat týden co týden. Vojto, já už se těším teď.
2: No já se taky moc těším. Tak příště.
1: Pochoutkovýrok.cz, sledujte.
0: Posvícenské pečení s Vojtou Vrtěžkou.

0: Tak jsme dopekli ten první letošní podzimní posvícenský recept. Čekají nás ještě další, bude jich dohromady 6. Ale taky byste v tento podzimní čas měli hlasovat a zapojit se do naší velké hry, která uzavírá první desetiletí naší kulinární soutěže receptů, těch vašich, domácích, ať už sladkých nebo slaných, těch, které zvítězily v předchozích 9 ročnících. Teď jsou všechny pěkně seřazeny ve formuláři na stránce pochoutkovýrok.cz. Je to formulář hlasovací. Protože až do konce října, do půlnoci z 31. října na 1. listopadu, můžete jednou za 24 hodin věnovat svůj hlas jednomu z nabízených receptů. A abyste se rozhodli odpovědně, tak je tam nejenom název receptu, autor, fotografie, ale taky podrobný popis, video z jeho přípravy, ať víte všechno, co k rozhodnutí potřebujete. A zapojit byste se měli. Pomůžete totiž třeba vyhrát někomu, koho máte rádi, o kom si myslíte, že by si to zasloužil, dát možnost zvítězit receptu, který je třeba i z vašeho kraje nebo něco podobného rádi děláte a prostě máte na to chuť. Navíc každý, kdo hlasuje, bude pak zařazen do slosování, kdy na začátku listopadu vylosujeme ze všech hlasujících, ať už budete hlasovat pro jakýkoliv recept a pro kohokoliv, jednoho z vás, který získá poukázku v hodnotě 10 000 korun na nákup kuchyňského vybavení od našeho sponzora. A pak vylosujeme dalších 10, kterým pošleme kuchařku, tu naši nejnovější a unikátní vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Hlasování je naprosto jednoduché. Stačí v záhlaví naší stránky pochoutkovýrok.cz vyplnit údaje o sobě, tedy jméno, příjmení, adresu, kontakt na vás. To je důležité, kdybyste vyhráli, ať se s vámi můžeme spojit. A pak už si můžete vybrat recept, který vám se líbí, kterému byste rádi dali hlas. A u něj pak zmáčknout zelené tlačítko hlasovat. Tak jednoduché to je. Součet hlasů pak určí vítěze, kterého vyhlásíme jednak ve vysílání, ale pak taky na velkém finále, které uslyšíte v druhé půlce listopadu právě v éteru. Místo našeho pořadu Pochoutkový rok, té standardní verze. Ve stejném čase bude i naše porota pracovat a hledat ten nejlepší recept desetiletí. Tak co myslíte, shodnete se s ní nakonec nebo ne? Výsledky samozřejmě oznámí na velkolepém finále, které se uskuteční za dohledu všech účastníků letošního pochoutkového roku, těch, kteří znovu pekli, smažili, vařili a připravovali recepty podle vítězů. To znamená, že uslyšíte ve vysílání třeba na Duku Novalinkovou, Romana Pauluse, Ivana Vodochodského, Vojtu Vrtišku a další, ale i další speciální hosty a gratulanty, kteří na naše finále dorazí. Ovšem se ještě zavčasu dozvíte. Teď ovšem rychle na naše stránky pochoutkovýrok.cz, kde se hraje o velké ceny v případě našich soutěžících, ale i vy budete odměněni. Pomozte nám a nechte žít dál pochoutkový rok, který je s námi už 10 let. Za malou chvíli si budeme povídat třeba o studánkové vodě, která zažívá velkou renesanci.
1: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Během října a listopadu se na různých místech dodržuje tradice zamykání studánek na zimu. Jsou ale studánky, ke kterým lidé chodí pro pitnou vodu po celý rok. Jednou z nich je i studánka v Plzni Bukovci. Měl bych ale říct, že se nejedná o klasickou studánku se stojatou vodou, ale o vývěr podzemní vody, který plní dokonce tamní hasičskou nádrž. Ta v létě slouží jako koupaliště a lidé se tam vlastně koupou v pitné vodě. Jak zjistila naše kolegyně Soňa Weizenbachrová v pochoutkovém roce, tak na svoji studánku jsou tam náležitě pyšní.
2: Jezdí sem i lidi vlastně z města pro vodu, protože dobrá čaj a káva, když se z toho dělá, tak je mnohem lepší než teda z kohoutku.
3: Přestože to není jeho povinností, úřad městského obvodu Plzeň 4 zajišťuje pravidelně dvakrát ročně rozbor kvality vody ze studánky v Bukovci. Co především se kontroluje, mi řekla Renata Berchová z odboru životního prostředí.
4: Z mikrobiologických parametrů je to hlavně Escherichia coli a coliformní bakterie, z fyzikálních barva zákal a pH a z anorganických jsou to dusitany, dusičnany a amoniak. Ta voda je pitná, není to teda kojenecká voda, ale je to pitná, dobrá voda.
3: Tak já ochutnám. Je to vynikající a chladná. Pro Bukovecké je prý studánka tak trochu záhadou. Nevědí, kde se voda bere. Podle plzeňského hydrobiologa Jindřicha Durase je ale vysvětlení zcela prozaické.
5: Vývěry podzemní vody jsou docela běžnou součástí krajiny. Zrovna v tom Bukovci je to na dně údolí Berounky, takže celý ten svah nad Berounkou dává tu podzemní vodu, tam se ta podzemní voda vytváří, sbírá a pomalinku tím podzemím postupuje k té řece.
3: A právě v Bukovci se stalo, že vyvěrá ze země na povrch. Výhodou bukovecké studánky je, že se nejedná o stojatou vodu. Jak mi vysvětlil klatovský hygienik Svatopluk Krýsl, stojatá voda je vždycky potenciálně nebezpečná.
6: Protože tím, jak voda stojí, tak samozřejmě více napadá bakteriema. Dochází tam různým chemickým procesům. Čili voda, která teče, má tu velkou výhodu, že pravděpodobně ona je plná kyslíku. A právě přítomnost kyslíku v té vodě dělá z pitné vody velice chutnou záležitost, skutečně pitnou vodu.
3: Odborníci shodně nabádají k obezřetnosti. Ani cedulka pitná voda u zdroje nemusí být směrodatná, jestliže nevíte, jak je stará. Rozbor provedený před několika měsíci pak s ohledem na možnost jednorázového rychlého znečištění bakteriemi, třeba po dešti, také není stoprocentně spolehlivý, pokud nejde o hlubokou podzemní vodu. Hlavní zásadou je tudíž použít zdravý rozum pokaždé, než se někde venku napijete.
1: Od toho, že vám voda chutná, prostě není možné odvodit, že je to voda pitná. Další informace o studánkových vodách najdete i v článku na stránce www.pochoutkovirok.cz. A za malou chvíli si v rámci oslav 10 let trvání naší soutěže připomeneme i skvělé setkání s Ivanem Vodochodským na oslavách 10. narozenin v Kostelci nad Orlicí. Podrobíme ho takovému, řekněme, gastronomickému výslechu.
0: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin, že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení, a že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: A už je nachystaný Ivan Vorochodský. Ivane, pojď. Přijmi opět prostor pro naše povídání. Tak, Ivane, já mám pro tebe několik slov a chci slyšet tvoji první reakci, co se ti vybaví. Je to kolem jídla všechno.
1: Dobře.
0: Co tě napadne?
1: Tak, pojď do mě.
0: Schumacher. Co se ti vybaví?
1: To zní jako kapelník, ale vím, že to je jídlo chodský, tuším, jako no.
0: Já myslím, že Morava. Kočičí svatba.
1: To je taky jídlo. To,
0: no,
1: to byly, tam byly brambory, myslím, a brambory, těstoviny a špek, to, jestli se pletu.
0: Pukavec.
1: Z naklíčeného hrachu. Něco. Jídlo.
0: To je vejce.
1: Ne, počkej, pukavec, jo, počkej, jo. To je pučálka z toho hrachu, jsem nebyl. Pukavec je vejce, jasně.
0: A objevil jsi někdy? Takhle no, bylo doma?
1: Zažil, no, co pak doma? Zažil jsem na vojně, když jsem byl a dělal jsem jako bažant v snídaně a už jsem měl rozkleplejch, já nevím, 500 vajíček jsem měl rozkleplejch. Tam si to vždycky, a musel si v tom předpět, že musíš vždycky rozklepnout 10 a když je pořádku, tak je to do toho kotle. No a my na to kašlali, že, takže to jelo do toho kotle. No a bylo to asi 560. vajíčko a pukavec. A všechno vyhodit. A samozřejmě zaplatit kůhradě, že jo. Nic moc příjemného.
0: Ale jdeme dál. Květák.
1: Květák, smažený květák, vynikající věc.
0: Stůl miluji. Pro čtyři.
1: Stůl pro čtyři? To je málo. Když už vařím, tak já vařím minimálně pro 10 vždycky.
0: Svatební dort.
1: Nemusím vůbec. Nemusím. Musí být, nesmí být dusivej, nesmí tam být moc máslový hmoty, ale když je dort, kde je krémová, šlehačková náplň, tak to si zobnu, ale jako, že bych to vyhledával, ne.
0: Bílý talíř.
1: Bílý talíř je základ vůbec platingu, to znamená servírování. Já si myslím, že bílý talíř je prostě klasika, nepřekonatelná a nepřekonaná. A prostě jídlo, každý jídlo na bílým talíři vypadá skvěle.
0: Omáčka?
1: Omáčka je samozřejmě základ jídla a dobrá omáčka, tu dneska kuchaři taky už moc neumějí. Protože dobrá omáčka se musí vystát, stejně jako každý jídlo. Musíš vystát základ, musíš u toho bejt a musíš mít ty chuť, abys tu omáčku doladil. Omáčka je kumšt.
0: Koláč.
1: Koláč, pokud nemluvíme o koláči sledovanosti nebo koláčích podpaždí v létě, tak koláč jako takovej, taky nic moc. Dám, když už tak si dám, když někdo dělá ty malý svatební koláčky, tak ty mě chutnají. Jo? A nebo takový ten, jak se jmenuje, trojctihodný, nebo jak se tomu říká?
0: Dvojctihodný.
1: Dvojctihodný koláč.
0: Pevnic, tvaroh, navrch,
1: povrch. Jo. Mm-hmm. Tak to si zobnu a taky, můžu, jednou za rok stačí.
0: Recepce
1: je parádní. Já jsem se na recepci něco navařil, nachodil. Chodívali jsme vařit na hrad za minulého režimu. Chodili jsme vždycky, když byl sjezd Komančů, tak nás ze všech interhotelů stáhli do Paláce kultury. Když to otevřeli, dotočili tam Sváťu Kuřátka a otevřeli to, byl tam první sjezd, tak nás všechny kuchaře z interhotelu stáhli a my jsme museli vařit pro těch 5000 lidí. A tam jsme viděli věci, které jsme v životě neviděli předtím. To byly ty velké automaty, že si na jedné straně házel brambory, na druhé straně ti vyjížděli vařený, že jo? Na jedné straně si házel řízky naklepaný a projížděli vanou a na druhé straně vypadávali smažený. Že jo?
0: A kuchařů byly... nebude potřeba.
1: No, bude, protože to musíš obalit, musíš to. Já jsem. A kdo byl drzej, a já jsem byl drzej, tak jsme za trest naklepávali 5000 španělských ptáčků, že jo?
0: Ty jo.
1: Jo, to, víš, co to je? 5000 ptáčků asi ve 4 lidech, strašný. To už nevíš potom, jak s tou rukou zápasit, jo? Takže tyhle recepce jsme taky, ale vždycky to měl ten bonus, že tam vždycky něco zbylo, že jo, potom, jo? Protože tam bylo prsty, tam byly uheráky, americký cigára, že jo, koňaky. Tak to šlo vždycky basa koňaku nad stůl, basa koňaku pod stůl. Takhle se to potom dělilo, že jo?
0: Ubrus.
1: Ubrus, my moc ubrus nepoužíváme teda, myslím, akorát
0: prostě... Protože by se pořád pral?
1: Pač, jsem trošku čuňátko, takže by tam bylo furt zaprasíno, ale taky hezký ubrus na hezký prostírání, patří to ke stolování určitě. A na zámku obzvláště. Hmm.
0: Ivan Vorochodský, náš host, děkuju moc, Ivane.
1: Děkuju a dobrou chuť.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: A teď už je tu rada z etikety. Ladislav Špaček, odborník na bonton, by dnes mohl poradit, jak si třeba vylouhovat takový pytlík čaje, když si tento nápoj objednáme v restauraci nebo nějakém noblesním podniku. Jak udělat tuhle věc, abychom nestratili glanc?
1: Podle toho, jak zacházíme s tím sáčkem čajovým, který je vyluhovaný a teď přemýšlíme, co s ním, tak podle toho poznáme dobrou restauraci, dobrou kavárnu, dobrou čajovnu. Protože je hned jasné, jestli personál myslí na hosta, jestli myslí na to, že za 3 minuty bude potřebovat někam odložit ten vyluhovaný sáček. A jestliže nemáme ho kam odložit, no tak nastává problém. Ten sáček těžko můžeme odložit na podšálek toho čaje, který budeme pít, protože tam samozřejmě vznikne louže, kterou bychom si potřísnili oděv a navíc by to bylo velmi nechutné. Jestliže nemáme žádnou možnost, tak ho tak říkajíc trochu vyždímáme, to znamená přes okraj lžičky, tím provázkem trochu jaksi stlačíme, aby z něj vytekl přebytečný čaj a potom musíme odložit na ten podšálek. Je to ale krajní řešení. Daleko elegantnější je, když nám obsluha tu misku na odložení vyluhovaného sáčku sama přinese. Pokud ne, neostýchejme se a řekněme si o něj. Obsluha možná není zcela kvalifikovaná a je dobré ji k tomu trošku vést, případně ji to naučit. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

Na závěr je tu v rámci oslav 10. narozenin pochoutkového roku taky soutěž o kuchařku Sladké Česko. Minule jsem se vás ptal, kolikátým výherním soutěžním receptem pochoutkového roku byly ty kynuté rohlíčky máčené v másle. Byl to 36. recept. A ze správných odpovědí jsme vylosovali tyto majitele kuchařky Sladké Česko. Poštou ji dostane Marián Kapusta z Brumova Bylnice, Pavlína Soukupová z Bechyně a Eliška Nevečeřalová z Proboštova u Teplic. Gratuluju moc. A teď k té novince, kterou jsem sliboval. Už jste určitě zaregistrovali, že od tohoto týdne je už naplno v prodeji naše nová unikátní kuchařka, která vznikala 6 let. Díky pořadu Adventní pečení s Josefem Maršálkem jsme nazbírali spoustu krásných a jedinečných vánočních a adventních receptů. A ty jsme dali do naší kuchařky. K nim jsme přidali dalších zhruba 25 a vznikla unikátní kuchařka s 50 sladkých, krásných vánočních receptů, především na cukroví, ale taky na několik druhů vánoček, bábovek, dortů, závinů, štol a všeho možného, co k Vánocům patří, včetně třeba takového vaječného koňaku. Tuhle krásnou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete už teď objednat přes stránky pochoutkovýrok.cz. Objednávat si můžete také přes telefonní číslo 724 819 319, ale pozor, jenom ve všední dny a v pracovní době. Knížku vydala Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. A pozor, ta dobrá zpráva je, že tuhle kuchařku můžete u nás v průběhu podzimu také vyhrávat. Dnes se tedy ptám, co dal navrch karamelového koláče dnes při tom posvícenském pečení Vojtěch Vrtiška? Zakončil ho čokoládovou polevou nebo šlehačkou? Co dal navrch karamelového koláče Vojtěch Vrtiška? Pokud si myslíte, že to byla čokoládová poleva, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky Mezera A, Mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Pokud si myslíte, že navrch karamelového koláče dal Vojtěch Vrtiška šlehačku, budete posílat soutěžní SMS-ku ve tvaru pochoutky Mezera B, Mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. A pravidla jsou stále stejná. Připomenout si je můžete na webu pochoutkovýrok.cz, posílat SMS-ky až do půlnoci z úterý na středu a příští týden poslouchat, jestli jste nevyhráli. Tak vám držím palce a pokud nechcete riskovat, že zrovna na vás se usměje štěstí v soutěži, tak si tu knížku prostě objednejte. Pochoutkovýrok.cz je adresa, kde se dozvíte všechno potřebné. Mějte se krásně a krásný podzim i s posvícenskými dobrotami přeje dopředu Patrik Rozehnal.

Jedenáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Krásný večer do všech regionů vám všem, které zajímá lidová kultura, historie a odkaz našich předků. Dnes spolu zamíříme do velmi specifické oblasti, na sever Čech, do někdejších Sudet a na Ústecko, do regionu dříve obývaného Čechy i Němci. A vydáme se spolu do obce, která vznikla za středověku a jmenuje se Zubrnice. Nikoliv podle výskytu zubrů, ale proto, že šlo vždy o krásnou, čistou a neposkvrněnou oblast. Dnes je v ní jediné živé muzeum v přírodě na severu naší republiky a provede vás jím Markéta Ševčíková.
1: Bin in der Pantelkramer Sima, komm ich her vom Pilsner Markt.

A kdo nám bude dnes při folklorním výletě na sever Čech hrát? Lidová muzika z Chrástu pod vedením Vojtěcha Kouby, kterou už z našeho pořadu určitě znáte a která se jako jediná u nás věnuje nejen lidové hudbě lužických Srbů, ale zpracovává i písně z česko-německého pohraničí, jako je například tato.

Tak, milí posluchači, a začíná naše neuvěřitelná pouť neuvěřitelným místem. Nacházíme se v srdci Zubrnic. Stojíme před kostelem Máří Magdaleny, jsme u sochy svatého Jana Nepomuckého a právě

0: Tady jsme se setkali s naší hlavní a jedinou dnešní průvodkyní, ředitelkou celého skanzenu v Zubrnicích, Ivanou Mikuleckou. Dobrý den.
1: Dobrý den, vítejte v Muzeu v přírodě v Zubrnicích. My se nacházíme v Českém středohoří, nacházíme se pod krásnou Bukovou horou. Jsme vesnicí, která je v podstatě poslední v okrese Ústí nad Labem. A k tomu vzniku je dobře, že stojíme právě před kostelem svaté Máří Magdalény. Tahle ta stavba a její zamýšlená demolice před mnoha desetiletími iniciovala vznik muzea ve chvíli, kdy sem přišel tehdejší muzejník Ústeckého muzea František Ledvinka, který nejenom, že ten kostel, který už měl demoliční výměr, tak zachránil, ale tak se po té vesničce porozhlédl a snažil se zachránit i další objekty, tak aby nám je mohl předat do dnešních dnů.

0: Tak si teď zkusme říci, jací lidé tady vlastně žili. Byla tady ta typická oblast, kde se míchaly české a německé rodiny, nebo byla čistě německá nebo česká?
1: Tak ono se to v průběhu věků měnilo. Víme třeba ten počet obyvatel na začátku 19. století, že byl kolem 300. V dnešní době naše vesnička má asi 230 obyvatel.
0: A já jsem se vás také chtěla na začátku zeptat, jestli ta oblast byla vnímána jako bohatá nebo chudá. Byla to oblast, kam se lidé sjížděli, byl to ještě pořád ten cíp té zahrady Čech, anebo už to bylo vnímáno jako taková horská, podhorská a spíše chudší oblast?
1: To bych si asi spíš půjčila ty informace od našeho faráře Vincence Zahradníka, který tady byl za trest do tohoto místa, se dostal z Litoměřic a ten říkal, že jsme tady opravdu na horách. Trošičku si stěžoval i na to zdejší počasí a stěžoval si i na to, že ti lidé tady úplně nechtějí být pobožní. Takže když si to tak vememe, tak ano, bylo tady několik významných sedláků, kteří sdružovali to největší bohatství, ale pak zase oproti ním samozřejmě ty ostatní vůbec nedosahovali takových majetků a neměli tolik polí a luk. Takže tady byla ta enkláva těch bohatších, ale ti ostatní se tak dobře neměli.

0: Tak milí posluchači, my jsme se vydali na první zastavení tady v Zubrnicích. Je tady nádherná dřevěná studna, vidíme tady roubenou chalupu. Za námi stojí obecná škola, tak kde a v jakém století se vlastně teď nacházíme při tom pohledu teď?
1: No tak vidíme pohled na to historické 19. století až do současnosti, protože jednotlivé objekty, které se tady nacházejí, buď byly ty objekty těch bohatých místních sedláků, a nebo jsou to objekty, které prošly procesem přesunu, transferu k nám na náves tady v Zubrnicích. A musíme si říct, že se vlastně procházíme v tom století od té části, kdy oni zpracovávali zejména ty plodiny, například to obilí a podobně. Oni neměli třeba ty ovocné stromy v klasických sadech, ale oni měli třeba pole a na okraji toho pole měli ty vysokokmeny, ty stromy s těmi původními historickými odrůdami a pod nimi se třeba pásly ty ovečky. Takže to byl takový zemědělský způsob té obživy a k němu postupem času v tom 19. století přicházely další a jedním z nich bylo právě to chmelařství.
0: Byl ten chmel dobrý, byl kvalitní? My, když jsme sem přijížděli, tak jsme jeli kolem chmelnic. Já jsem si právě říkala, jak se lišil tady ten chmel z Úštěcka, Zubrnicka od toho žateckého.
1: No, jsme v trošičku jiné poloze, trochu v jiné pozici, nemáme tady tu červenou půdu, abychom měli ten takzvaný červeňák, ale ten chmel samozřejmě záleželo na tom, jak byl dobře kvalitně usušený a jak byl uskladněný, ale lidé zde tím pěstováním chmele toho bohatství vlastně získávali. Byla to aktivita, která samozřejmě byla v rámci té druhé poloviny 19. století tady poměrně častá. My, když se podíváme na záznamy třeba mapové z roku 1842, tak vidíme, že ten znak vlastně těch opřených chmelových tyčí je tady v okolí Zubrnic vidět téměř na každé parcele. I u některých mlýnů vlastně víme, že stály tyčové chmelnice a máme i dochované fotografie, na kterých víme, jak ta krajina byla proměněná tím, že nejenom ty sady s tím ovocem, ale i ty chmelnice tady stály. Pivíčko.

0: opravdu vkročili do 19. století. Kde jsme, co tady všechno vidíme a co tady hlavně lidé dělali předtím?
1: My se nacházíme v areálu zemědělské usedlosti číslo popisné 61, jednoho z těch bohatších sedláků, který tady vystavěl chmelařský dům. Ten dům je zděný a roubený v patře a ukazujeme zde jednotlivé předměty z období toho 19. století. Bavíme se o příbězích těch lidí, kteří zde v tom objektu žili. A máme tady pod střechou i krásnou expozici chmelařství, protože ten objekt sloužil i jako areál, ve kterém se pěstoval chmel na takzvaných tyčových chmelnicích. Při té sklizni bylo potřeba mnoho lidí, takže bylo potřeba ty lidi nějakým způsobem tady i ubytovat, dát jim najíst a podobně. Takže se díváme na objekt, který je poměrně velký a stojíme přesně na dvoře této usedlosti a můžeme být obklopeni i objekty, které jsme tady právě transferovali, což jsou různé objekty jako kolna na vozy, po naší levé ruce špíchar, stodola, ve které se na mlatě mlátilo obilí.
0: My máme úžasnou kulisu, zatímco si povídáme, my stojíme totiž u té stodoly, kde se tři kluci učí klasicky mlátit cepem. Jak jsem se vás ptala, jestli tady byli lidé spíš bohatí nebo chudší, nebo jestli ta oblast byla tak vnímána. Mě to spíš zajímalo kvůli tomu, jestli tady byla už tehdy velká fluktuace obyvatel, nebo jestli tady byli ti starou sedlíci, jestli to byla oblast, kde se lidé moc nestěhovali, kde byli propojeni s tou krajinou, anebo jestli už tehdy tady docházelo k docela rychlé výměně obyvatel.
1: Ještě na počátku toho 19. století je to v té variantě, jak jste hovořila, ti lidé usedlí, ale postupem času s průmyslovou revolucí, s příchodem železnice, s rozvojem řemesel a podobně, ta struktura se proměňuje těch obyvatel, už to není pouze to zemědělství, ale jsou to další zaměstnání a řemesla. Dokonce sem přicházejí i lidé z vnitrozemí do továren, které vznikají podél řeky Labe, takže potom už od té poloviny 19. století a dál se bavíme o tom, že se to tu nějakým způsobem začíná vrstvit a je tady k dispozici spousta podniků, spousta zaměstnavatelů. Už to není pouze jenom o té obživě v rámci toho ovocnářství a chmelaření.
0: Říká naše dnešní průvodkyně po zubrnicích 19. století Ivana Mikulecká. No a my se teď vypravíme na další místo, kde si ukážeme, jak se tady lidem tehdy žilo, jestli byli šťastní nebo nešťastní a do jaké míry se podobali nám dnes.

0: Tak a my teď máme velmi zajímavou přestávku, protože jsme se dostali do centra místní gastronomie. Já jsem se chtěla jít podívat na sušárnu ovoce, ale zastavili jsme se tady u úžasného stánku, kde mají sejkory se sarkvajdou. Sejkory zná možná někdo z Podkrkonoší, vy jste říkala, ale že toto je místní specialita.
1: No, tak je to místní specialita bramborové placičky, které jsou opečené, jsou se slaninkou, s máslíčkem a jsou potírané takovou speciální věcí, což je smíchaný divoký česnek, normální česnek, sůl, voda a tak.
0: Tím pádem se můžeme dostat k tomu, co tady lidé jedli.
1: Tak určitě ve chvíli, kdy se nacházíme před tou sušárnou ovoce, tak prostě musím zmínit ta jablíčka a hrušky, protože některé byly vhodné na moštování, některé zase spíše na to sušení. My víme, že například ty kaše, které byly poměrně běžné, tak byly doslazované ne medem a cukrem, ale takzvanou pracharandou, což byl v podstatě prášek z usušených hrušek, které byly pomleté.
0: Ta pracharanda se přidávala do čeho? Všeho?
1: Tím právě doslaďovali, aby si ten život nějakým způsobem trošičku zlepšili i energeticky, protože ty hrušky byly výživné, byly sladké po úpravě v té sušárně, byly vlastně skaramelizované, takže tam ta výživová hodnota potom té kaše vlastně nabývala ještě o tu energetickou hodnotu těch skaramelizovaných hrušek.
0: Já s dovolením ochutnám ty sejkory s tou sarkvajdou. Vy jste to přinesla i se slaninou, tak pardon, se omlouvám posluchačům, že u toho jím. Je to bramborák, ale díky té směsi, té sarakvajdě, toho česneku, to má tedy úplně jiné parametry a ještě když je na tom ta opečená slanina, to je přesně jídlo, které by člověka rozehřálo, když se vydá v zimě někam.

0: Tak milí posluchači, a my jsme se v rámci putování po Zubrnicích přesunuli k dalšímu zubrnickému pokladu a tím jsou vodní mlýny. My tady teď stojíme u nádherné roubené stavby, která otvírá cestu k dalším stavbám podobného typu. Ale já to nechám na vás, paní ředitelko, protože já jsem se dočetla, že tady na té malé říčce bylo neuvěřitelné množství vodních mlýnů a dodneška nechápu, jak tady mohly všechny fungovat. Tak si to vysvětleme.
1: Tak naším mlýnským údolím protéká luční potok a na jeho délce existovalo více než 20 mlýnů, které měli každý rozdílnou funkci. My tu stojíme před objektem číslo popisné 28. A to je mlýn, který se nám tady dochoval v základech kamenných. A my se můžeme podívat nejenom na tu stavbu, ale i vlastně na ty doplňkové konstrukce kamenné a zděné, které vidíme vedle, které vypráví příběh o tom, že úkolem toho mlýna nebylo zpracovávat obilí, ale naopak byla tady olejna a pila.
0: Tušíme, kolik lidí v takových mlýnech pracovalo kromě té rodiny? Když se zamyslíme nad lidovými písněmi, tak to vypadá, že ti mlynáři si žili tady všichni nesmírně dobře, nejenom z toho, že jim zůstávalo za lubem, že ano, ale i z toho, že vlastně pořád byla po té jejich práci velká poptávka, tak víme, jestli to byla vždycky otázka rodiny a nějakých čeledínů, nebo jestli tady fungovalo víc těch zaměstnanců?
1: Ono záleží mlýn od mlýna. To bychom se museli bavit o těch konkrétních stavbách a museli bychom studovat jejich konkrétní historii, ale já bych možná chtěla trošičku poupravit to, že ten mlynář se měl velice dobře. Je pravda, že on byl mezi obyvateli osobou, která byla vážená, nicméně ta práce v tom mlýně byla nesmírně náročná, byla odvislá od velkých zkušeností, takže vždy bylo dobré, když mlynář své řemeslo předával několik let a vlastně zaučoval svého nástupce. A zároveň to byla práce nesmírně nebezpečná, protože když si představíme těžké stroje, docházelo tam k určité hybné síle a podobně, tak tam každý krok, který člověk udělal špatným směrem, ho mohl stát velmi závažné zranění. To je jedna věc. Druhá věc je ta, že pokud bychom se nacházeli v interiéru v té mlýnici, tak bychom slyšeli, jak hlučný ten provoz byl a pak ten provoz byl nesmírně prašný. Takže mlynáři se třeba nedožívali příliš vysokého věku, protože dechovali tu prašnost natolik, že umírali potom na třeba určitá plicní onemocnění a podobně.
0: Tak to jsme teď zbořili jeden mýtus o tom, jak se v každé lidové písni téměř zpívá o tom, že mlynáři se měli báječně, tak možná, že měli, ale bylo to draze vykoupeno.

0: Vy tady máte, paní ředitelko, my jsme teď popošli od té z vaší soustavy vodních mlýnů ještě víc do kopce a musíme se alespoň zmínit o dalším fenoménu, který tady v Zubrnicích máte, a to je železnice. Vy jste už v tom prvním vstupu říkala, že ta železnice, když sem byla zavedena, že to život v této oblasti úplně radikálně změnilo. Tak jak, v čem a kdy se to vlastně stalo?
1: Tu už se pohybujeme na konci toho 19. století, kdy v roce 1890 dochází k výstavbě železnice. Ta železnice vedla z Ústí nad Labem až do Verneřic, což je blízko nás. A ta železnice přinesla rozvoj dopravy, jak osobní, tak nákladní. My víme, že v té době se do Zubrnic stěhují lidé z vnitrozemí, aby pracovali, jak jsem řekla, třeba v těch továrnách v Ústí nad Labem nebo podél Labe. Ta železnice proměnila tu situaci té výsky, urychlila prostě ten pohyb těch osob, umožnila to pracovní zaměstnání jiného charakteru než toho povolání, které bylo spjato úzce s tou vesnicí a s okolím a s těmi statky, které tady máme. Tím pádem tady dochází k nějakému rozvoji. V rámci té vesnice dochází i ke zvýšení počtu obyvatel, kteří zde žili na konci 19. století a jsou pomaličku položeny základy pro ten vývoj vlastně 20. století.
0: Vy tady pořádáte spoustu zajímavých programů pro lidi, které zajímá historie a chtěli by vědět, jak žili naši předkové, tak co chystáte dalšího?
1: Tak ráda bych pozvala posluchače na Vánoce u nás v Brnicích.
0: Co je tady čeká?
1: A rozhodně je tady čeká spousta chutí, spousta vůní, spousta řemeslníků a určitě budeme péct Vánočku a určitě budeme ukazovat, jak Zubrnice vypadaly v době dávno minule.
0: Milí posluchači, já velmi doporučuji, protože to, co jsem tady dneska viděla, nebylo jenom k vidění, ale také k ochutnání a také k naučení se, protože sebe i své potomky můžete naučit spoustu velmi užitečných věcí, což je právě to dědictví našich předků, které předáváme dál. Já moc děkuji ředitelce a naší dnešní hlavní průvodkyni Ivaně Mikulecké. Mějte se tady krásně a naslyšenou.
1: Já moc krát děkuji a těším se na vaše posluchače tady v Zubrnicích.

A to je z dnešního folklorního výletu do překrásné krajiny Ústecka a někdejších Sudet prozatím vše, milí posluchači. Doufám, že vás nadchla i lidová muzika z Chrástu pod vedením Vojtěcha Kouby a že jsem vás dnešním výletem inspirovala a navnadila, protože jsem sama tak zajímavé propojení historie a současnosti zasazené do tak krásné přírodní scenérie už dlouho neviděla. Pokud budete chtít Zubrnice vidět na vlastní oči, budete mít příležitost o adventním víkendu 13. a 14. prosince. Ale my se spolu setkáme už příští sobotu. Naslyšenou při dalším díle folklorního notování se těší Markéta Ševčíková.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Příjemný den, vážení posluchači. Když se řekne slovo rovnátka, většina z nás si představí teenagery. Doba se ale zásadně změnila. Moderní medicína dokáže zázraky v každém věku a ortodoncie už dávno není jen estetickou záležitostí pro mladé, ale klíčovou součástí léčby závažných problémů u dospělých. Dnes se zaměříme na téma ortodoncie ve vyšším věku. Ukážeme si, že zachránit chrup a vrátit člověku sebevědomí i funkční skus se dá v 50 a možná i v 60. Ve studiu přivítám paní doktorku Terezu Homolovou ze stomatologického centra doktora Ivo Marek. A také její pacientku, paní Evu, která tuto cestu úspěšně absolvovala. Na úvod podotýkám, že Evě byla fixní rovnátka nasazena, když oslavila 54. narozeniny. Jak vidno, současná medicína nezná téměř hranic. Věk často totiž nehraje roli. Těší se na vás Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Ve studiu pořadu Cesta k uzdravení vítám paní doktorku Terezu Homolovou ze stomatologického centra doktora Ivo Marka. Dobrý den, paní doktorko.
2: Dobrý den.
1: A vítám také její pacientku, paní Evu, která tuto cestu úspěšně absolvovala, myslím cestu rovnátek, ale nebyla úplně jednoduchá, o tom právě dnes bude řeč. Dobrý den, Evo.
2: Dobrý den.
1: Já začnu u vás. Jak bylo pro vás těžké po 50 se rozhodnout nechat si nasadit fixní rovnátka?
2: Cestě k uzdravení, jak nazýváte váš pořad, jsem se odhodlávala delší dobu a impulzem pro mě bylo i to, jak můj chrup vypadal a chtěla jsem zkusit něco, co by vedlo k nápravě a věděla jsem, že ta cesta nebude jednoduchá, že problémů s dutinou ústní mám hodně a že potřebuji komplexní léčbu, nejenom ortodontickou.
1: O té určitě budeme mluvit s paní doktorkou Homolovou. Jak dlouhá byla ta cesta? Kolik let?
2: Prvopočátek byl před 5 lety, kdy jsem oslovila pana doktora Streblova, který se specializuje na paradentologii. A spolu s ním jsme postupně udělali plán léčebný. Byla jsem upozorněna na to, že to bude léčba dlouhodobá, ale moje touha po hezkém úsměvu byla velká, tak prostě nechala jsem se provést vším, co tato léčba vyžadovala.
1: Paní doktorko Homolová, s čím konkrétně přišla paní Eva na kliniku 3DK v Praze?
3: Krom toho, že tedy měla parodontitidu, tak vlastně trpěla ještě dalšími různými příznaky, které se s tou parodontitidou pojí. To znamená, paní Eva měla takzvaný mezerovitý chrup, to znamená, některé zuby v důsledku té parodontitidy jí už chyběly. Okolní zuby okolo té mezery se do té mezery začaly sklánět, to znamená, bylo by pro pana doktora Streblova poměrně náročné do této mezery zaimplantovat. Zároveň měla výrazný ústup kosti, to se pojí s tou parodontitidou, krvácení dásní a také měla neestetickou mezeru mezi předními zuby. To znamená, zdánlivě paní Eva není úplně vhodný pacient na ortodontickou léčbu, nicméně ta ortodontická léčba může tomu parodontologovi nebo chirurgovi, implantologovi velmi pomoci s celkovou rekonstrukcí toho chrupu. Paní Eva nejdříve absolvovala pravidelné kontroly na dentální hygieně a zároveň nejdříve proběhlo ošetření před tou ortodontickou léčbou, které mělo zastabilizovat ten přítomný zánět. To znamená, byly vytrženy zuby, které už neměly dobrou prognózu a nemohli jsme s nimi do budoucna počítat. Zároveň byly ošetřeny zubní kanálky už mrtvých zubů a také byly vyměněny některé nevyhovující výplně. Toto je ošetření, které každý pacient musí podstoupit předtím, než navštíví ortodontistu. Prostě, aby byla spravená hygiena, spravený chrup a my můžeme potom těmi zuby hýbat tak, jak potřebujeme. Samozřejmě někdo má tendenci k té parodontitidě vyšší z důvodu nějakých genetických faktorů. Nicméně je vždycky důležité zdůraznit, že i v těchto případech pacienti musí dbát na dentální hygienu. Můžou tomu být samozřejmě přidružená ještě nějaká další onemocnění, která mohou tu parodontitidu urychlit. Těch faktorů, které za vznikem parodontitidy stojí, je více. Nicméně, na co my jako zubní lékaři dbáme, nejen ortodontisté, ale všichni zubní lékaři, je opravdu perfektní hygiena, tak aby to onemocnění nevzniklo a případně, aby se dále nezhoršovalo.
1: Proč k tomu došlo u Evy? Měla jste špatného zubního lékaře nebo jste třeba zanedbávala tu zubní hygienu a péči o zuby?
2: Spíš ano, nemohu vinit žádného zubního lékaře, spíš sebe.
1: A máte pocit, že to došlo až moc daleko?
2: Ano, už jsem to věděla, že to zašlo daleko a samozřejmě i strach nebo obavy nebo stud, ale prostě tu odvahu jsem sebrala a říkala jsem si, že musím pro své zdraví něco udělat.
1: A dobře jste udělala.

0: Cesta k uzdravení.
1: Paní doktorko Homolová, věk a rovnátka. Je věk v tomto případě skutečně jenom číslo, nebo je nějaká hranice, kdy už rovnátka, bavíme se teď o fixních, pravděpodobně nedoporučujete?
2: V tomto případě si myslím, že věk tak úplně nehraje roli. Hraje roli spíše typ vady, posuny zubů, které plánujeme, protože na některé posuny jsou lepší fixní kovová rovnátka a na některé posuny naopak ta neviditelná. Někdy je i rádi kombinujeme, aby jsme došli do cíle co nejdříve, aby ta léčba byla efektivní.
1: Paní doktorko Homolová, zkuste mi říct dva konkrétní případy, kdy doporučíte fixní rovnátka a kdy doporučíte ta neviditelná rovnátka.
2: Kovová rovnátka my často používáme ve chvíli, kdy potřebujeme upravit postavení zubů ve vertikálním směru, protože když nalepíme zámek nebo zámky na všechny zuby a ty zuby potom protáhneme drátkem, tak oni se v tom vertikálním směru velmi snadno upraví. Kdybychom chtěli pomocí těch neviditelných rovnátek vysunout jeden zub tak, aby jsme ho srovnali se zbytkem, tak to může být často problém. Ta neviditelná rovnátka nejsou v tomto směru tolik efektivní. Zároveň třeba i rotace zubů, když jde o velké rotace, tak tam taky jsou ta kovová rovnátka efektivnější. Neviditelná rovnátka naopak volíme v situacích, kdy má pacient například otevřený skluz. A otevřený skluz znamená, že když bych měla mluvit o oblasti předních zubů, tak ty zuby se nedotýkají. Oni mají mezi sebou mezeru. To znamená, ten pacient není schopen například ukousnout sousto, protože přední zuby se mu nedotknou ve vertikálním směru. A ve chvíli, kdy tento pacient naopak tato rovnátka nosí i na jídlo, tak oni jsou velmi efektivní v korekci této ortodontické anomálie.
1: Vy jste, paní doktorko Homolová, v případě Evy použili fascinující metodu ortodontické extrakce. Co to je?
2: Ortodontická extrakce se používá ve chvíli, kdy chceme takzvaným ortodontickým posunem vytvořit kost. Paní Eva, vzhledem k tomu, že měla parodontitídu, tak jí ta kost na spoustě místech chyběla. A my jsme do léčebného plánu zahrnuli ortodontickou extrakci z toho důvodu, že jsme chtěli vlastně vysunutím toho zubu z toho kostního podkladu vytvořit tu kost tím ortodontickým posunem. To znamená, že vlastně v dráze toho posouvaného zubu se postupně vytváří kost. A ve chvíli, kdy ten zub úplně vysuneme, protože třeba ten zub nemá dobrou prognózu a my s ním do budoucna nepočítáme, tak my ho vysuneme a tím vlastně vytvoříme tomu chirurgovi nebo parodontologovi lepší podklad potom pro následnou implantaci. Protože ve chvíli, kdyby jsme ten zub prostě nechali extrahovat u chirurga, tak by tam zůstal poměrně velký kostní defekt. A ten chirurg by potom musel ten defekt někdy i složitě takzvaně augmentovat, to znamená musel by tam přidávat více materiálu, tak aby tam ten implantát potom byl stabilní. A my vlastně díky těm rovnátkům můžeme tomu chirurgovi pomoct tím, že vysuneme ten zub, který už sice moc dobrou prognózu nemá, ale můžeme ho k tomuhle využít, tím, že vlastně ten zub posuneme, až ho úplně vlastně vysuneme z té kosti a ta kost vlastně bude v té úrovni, ve které jsme ten zub vysunuli. Ona se nevrací zpátky, ona tam zůstane stabilní.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Paní Evo, kolik let jste nosila rovnátka fixní?
2: 3 roky.
1: Během těch 3 let, paní doktorko Homolová, jste klientku viděla kolikrát? Kolikrát za vámi musela přijít?
2: Tak během těch 3 let to bylo každých 6 týdnů, takže těch kontrol bylo opravdu mnoho.
1: To platí u každého pacienta, 6 týdnů kontrola?
2: Standardně to tak bývá, někdy to prodloužíme, někdy naopak tu dobu zkracujeme, například těsně před sundáním rovnátek ještě ladíme nějaké detaily, případně když jsou pacienti po chirurgickém zákroku, tak si je taky zveme častěji.
1: Ovšem v případě, že mám ta neviditelná rovnátka, tedy nasazovací, jak často klient dochází k tomu, aby je vyměnil? Jaká je vlastně ta frekvence, aby mu to vážně pomohlo? A tam hodně záleží také na jeho disciplíně, předpokládám.
2: Ano. Tady pacient dochází na kontroly po 2 až 3 měsících a ty folie si doma mění přibližně po 10 až 14 dnech.
1: To znamená, že dostane na 3 měsíce počet těch folií, které si mění po 14 dnech a pak jde na kontrolu.
2: Ano, přesně tak.
1: Když vám, paní Evo, rovnátka sundali, jaký to byl pocit?
3: Samozřejmě úleva a radost.
1: Paní doktorko, někteří klienti po té, co jim sundají fixní rovnátka, tak ještě nosí průhledná rovnátka na noc. Tak jestli i to patří k vaší péči?
3: Ano, to je nezbytné a samozřejmě, že po sundání fixních aparátků se musí nosit většinou na noc průhledná stabilizační jakoby rovnátka.
1: To je asi navždycky, že jo, v případě Evy. A nejenom asi v jejím případě tato stabilizační rovnátka nosit na noc. Může vynechat?
2: Ano, samozřejmě bezprostředně po ukončení ortodontické léčby ty fixní retainery, ty drátky, tam jsou téměř do konce života, dá se říct. A ta průhledná rovnátka, ty se nosí každou noc. V případě paní Evy by bylo dobré je nosit ideálně co nejdéle každou noc, ale jinak je postupně ty pacienty necháme vysazovat.
1: Tak já vám, milé dámy, moc děkuju za návštěvu u nás ve studiu. Závidím těm, kteří se narodili s rovnými zuby, protože ta cesta k tomu nádhernému hollywoodskému úsměvu je někdy opravdu dlouhá a trnitá, ale s nádherným výsledkem. Gratuluji, paní Evo.
3: Děkuji, stálo to za to.
1: A paní doktorko Homolová, úplným závěrem, čeho byste se chtěla dočkat ve svém oboru?
2: Chtěla bych se dočkat toho, aby mezioborová spolupráce mezi ortodontisty a praktickými zubními lékaři a jinými specialisty byla naprostou samozřejmostí. Možná, aby byl vytvořen nějaký postup standardizovaný, jak tu mezioborovou spolupráci třeba zjednodušit, aby jsme si s těmi ostatními obory ještě lépe rozuměli. Tak to je možná první věc. A druhá věc, chtěla bych se dočkat toho, aby se pacienti nebáli si o tu léčbu říct, i když mají pocit, že už jsou třeba na léčbu příliš staří, protože to samozřejmě nemusí hrát tak úplně roli. A aby si o tu léčbu uměli říct, aby se nestyděli za své zuby, protože já pacienty nesoudím, nehodnotím podle toho, v jakém mají stavu chrup, ale koukám na to z profesního hlediska, takže bych byla ráda, aby toho zubního lékaře nebo ortodontistu navštívili co nejdříve, pokud mají pocit, že by to potřebovali. Prostě, aby se tolik nestyděli a nebáli.
1: Děkuji za tato inspirativní slova a vy jste mladá lékařka, takže věřím tomu, že docílíte té perfektní multioborové spolupráce. Moc vám to přeju a myslím si, že by to zdravotnictví velice pomohlo.
2: Děkuju.
1: Paní Eva, vám ať se daří.
3: Děkuji.
1: Ať se pořád tak krásně smějete, máte co ukazovat. A nashledanou.
3: Nashledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: pět hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Po prvním kole senátních voleb má Česko pět jistých senátorů. Při prvním hurikánu letošní sezony zemřeli ve Spojených státech čtyři lidé. Hokejové týmy z Vysočiny v Maxalize naplno bodovali. Očekáváme převážně velkou oblačnost, odpoledne místy přehánky, teplotní maxima dosáhnou 15 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek.
1: Volby 2026.
0: Česko má po prvním kole senátních voleb pět jistých senátorů, jde převážně o kandidáty opozice. Ostatní se utkají už za týden opět v pátek a sobotu.
2: V obvodu Rychnov nad Kněžnou bude senátorem znovu Jan Grulich z TOP 09. Svůj mandát obhájil také Tomáš Fiala z Hnutí naše Česko. Své práci se chce na jihu Čech věnovat naplno.
3: Po 44 letech doktorování ve strakonické nemocnici se chystám toto angažmá ukončit a věnovat se plně v senátu.
2: Za Vyškovsko se stal senátorem jihomoravský hejtman a předseda KDU ČSL Jan Grulich.
4: Já jsem velmi rád, že my jsme schopni tou normální věcnou politikou oslovovat i voliče vládní.
2: Nadpoloviční počet hlasů získali také kandidáti Hnutí STAN. Na Trutnovsku vyhrál Jan Sobotka, na Děčínsku Zbyněk Linhart. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
0: Jediný hlas rozhodl o postupujícím do druhého kola senátních voleb na Žďársku. První místo obsadil nestraník Michal Šmarda. Na konci příštího týdne se utká o místo v horní komoře parlamentu s lidovcem Josefem Klementem. Ten dostal od voličů jen o jeden hlas víc než občanský demokrat Radek Černý. Ten v první reakci uznal porážku, zváží ale přepočítání hlasů.
5: Rozhodli voliči, já to prostě beru. I o jeden hlas prohra prostě platí. A co se týká přepočítávání, já sám to nebudu nějak iniciovat, respektive nejsem proto rozhodnutý, budu to konzultovat, poradím se, jestli to má smysl, jestli proto existují zákonné důvody a tak dále.
0: Hurikán Isaias má ve Spojených státech nejméně čtyři oběti. Dva lidé zemřeli na Floridě a další dva ve státě Alabama. Úřady předem vyzvaly obyvatele pobřežních regionů k evakuaci. Hurikán na jihovýchodě Spojených států způsobil záplavy a rozsáhlé výpadky elektřiny. Podle televize NBC je stále bez proudu skoro 700 tisíc domácností. Hurikán už nad pevninou zeslábl. Předtím měl sílu hurikánu druhého stupně z maximálních pěti.
1: Sport.
0: V 12. kole Maxaligy se hokejovým celkům z Vysočiny dařilo, oba totiž na hřištích soupeřů vyhráli. Jihlava zvítězila v Kolíně 2-1 a Třebíč přehrála domácí Sokolov 3-2. V průběžné tabulce tak patří Dukle 7. příčka a horácká Slavia poskočila na 3. pozici.
1: Počasí.
0: V Třebíči a Telči teď mají 8 stupňů, v Novém Rychnově 7. Očekáváme převážně velkou oblačnost, odpoledne od severozápadu lokální přehánky. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 12 a 15 stupni. Přidá se mírný západní až severozápadní vítr, který místy v nárazech ještě zesílí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Dálnice D1 na Vysočině je teď volně průjezdná. Aktuální dopravní problémy nemáme hlášené ani z ostatních silnic kraje.

0: šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Dobré ráno a pohodové vstávání přejeme z Českého rozhlasu Vysočina rádia vašeho kraje. Máme neděli 11. října, ať se na první pohled může jevit jako běžné datum v kalendáři, v sobě ukrývá bohatou mozaiku událostí, zajímavostí a také významných výročí. A některé z nich připomeneme už za pár minut v kalendáriu.
1: Dobré ráno s Lidií Jakubičkovou.

0: Petr Spálený a Zdeněk Rytíř na Českém rozhlasu Vysočina. Krátce před 5:13. Pojďme se teď podívat ale do kalendária. V čem je významný 11. říjen?
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Neděle 11. října. Svátek má Andrej. To je jméno řeckého původu a znamená mužný, statný, odvážný. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Německý archeolog Heinrich Schliemann zahájil před 155 lety v roce 1871 na kopci Hisarlik v Turecku výkopy. Hledal Troju a tu skutečně našel. Řídil se řeckými bájemi, díly Homéra, Aeschyla a Euripida a za svůj život objevil neuvěřitelnou spoustu drahocenných artefaktů nedozírné krásy a hodnoty. Když vidíme v křížovce heslo Muzeum pod širým nebem, píšeme automaticky skanzen. A kdeže se toto jméno vzalo? V roce 1891, to je 135 let, nedaleko švédského Stockholmu, založil učitel Artur Hazelius první takové muzeum a zoo a dal mu švédské jméno skanzen. Raketoplán odstartoval posté do vesmíru před 26 lety. V roce 2000 se vydal na oběžnou dráhu Discovery, aby se posádka podílela na dostavbě Mezinárodní vesmírné stanice. První řízená štěpná reakce v jaderné elektrárně Temelín byla spuštěna taky v roce 2000, po 12 letech výstavby. Generální zkouška státních maturit proběhla v roce 2010, to je 16 let. Studenti zápasili s novým typem zkoušek dospělosti a výsledek? Třetina neuspěla. Před 170 lety se ve Frenštátu pod Radhoštěm narodil automobilový konstruktér, tvůrce prvního auta v Čechách kopřivnického prezidenta Leopold Cviták. Kulatých 60 dneska slaví brněnský rodák herec Pavel Řezníček. A 50 má kůstka, doktorka Brennanová ze seriálu Sběratelé kostí, herečka Emily Deschanel. Já přeju hezkou neděli.
3: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: 5 hodin, 19 minut, ladíte Český rozhlas Vysočina, dobré ráno. Ve Žďáře nad Sázavou se dnes můžete vydat na dvě komentované procházky s nádechem historie, architektury i židovské kultury. Podrobnosti o tom uslyšíte v našem vysílání už za pár minut.
1: Počasí.
0: A já teď ještě přidám také aktuální teploty, ty se nám pohybují mezi 5 a 8 stupni. Ve Velkém Meziříčí je právě 6 stupňů, v Havlíčkově Brodě také 6 a v Jihlavě Hruškových Dvorech 5. Dnes očekáváme na Vysočině proměnlivou, převážně větší oblačnost, odpoledne od severozápadu s ojedinělými přeháňkami. Ráno se pak mohou ojediněle také vyskytovat mlhy. Večer začne oblačnost postupně ubývat, nejvyšší teploty nám vystoupí dnes na 12 až 15 stupňů. A foukat bude mírný západní až severozápadní vítr. Večer začne slábnout.
1: Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.

0: Probouzíte se s Českým rozhlasem Vysočina, rádiem vašeho kraje, blíží se půl šestá a já tu pro vás mám také pozvánku do Žďáru nad Sázavou. V rámci celorepublikového festivalu Den architektury se právě ve Žďáře nad Sázavou koná procházka nazvaná Sakrální architektura a paměť žďárské židovské komunity. Sraz je dnes ve 14 hodin u Morového sloupu na náměstí Republiky a vycházka povede z náměstí do lokality Tvrz k farnímu kostelu svatého Prokopa ze 13. století a také k sousední barokní kapli svaté Barbory. A po stopách neznámé Santýnyho stavby je v plánu další procházka, která představí méně známé dílo tohoto barokního stavitele, a to dostavbu hřbitovního kostelíka z konce 17. století. Začátek je v 16 hodin u hřbitovního kostela v Horní ulici ve Žďáře nad Sázavou, takže můžete absolvovat tyto prohlídky. A další zajímavé tipy, jak strávit neděli, najdete na našem webu vysočina.rozhlas.cz.
1: Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: vám je Český rozhlas Vysočina a přinášíme teď také aktuální zprávy. Do studia přišel Jaromír Kulhánek.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Do druhého kola senátních voleb na Pelhřimovsku postupuje z prvního místa Ladislav Mec ODS. Současný pelhřimovský starosta získal 30,48% hlasů. Druhým postupujícím je Michal Kozár z hnutí ANO. Toho podpořilo 27,15% voličů. V Pardubicích se dnes pojede tradiční Velká Pardubická. Dopravní podnik kvůli tomu vypraví mimořádné kyvadlové spoje na závodiště. Jezdit by měli každých 20 až 40 minut. Po konci závodu budou moct lidé využít bezplatný odvoz k hlavnímu nádraží. Kvůli Velké Pardubické se na závodiště každý rok vydá až 30 tisíc návštěvníků. Řidiči v Brně od zítřka neprojedou Pisáreckým tunelem. Bude zavřený 40 dní kvůli rekonstrukci technologií. Uzavírka se týká i části sousedního tunelu Hlinky a omezí to provoz na dálnici D1 a velkým městským okruhem. Ředitelství silnic a dálnic proto očekává komplikace v dopravě. V Německu dnes skončí frankfurtský knižní veletrh. Čestným hostem bylo Česko, které ve vlastním pavilonu představovalo svou literaturu. Na poslední den veletrhu dorazí i německý prezident Frank-Walter Steinmeier. Zúčastní se předání mírové ceny německých knihkupců, kterou převezme britsko-francouzský spisovatel a právník Philip Sands. Fotbalisté Plzně porazili v prvním zápase šance ligy po reprezentační přestávce Mladou Boleslav 3-0. Jablonec vítězil na stadionu Zbrojovky Brno 1-0, Hradec Králové prohrál s Artisem Brno 2-4 a Bohemians porazili Baník Ostrava 1-0. A přidáme předpověď počasí. Očekáváme převážně velkou oblačnost, odpoledne místy přehánky. Teplotní maxima dosáhnou 15 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Doprava v kraji je teď klidná a plynulá. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: První medaili z mistrovství světa seniorů přivezl Lukáš Krpálek v roce 2011. I po 15 letech je vozí dál. V Baku vybojoval bronz a napodobil Renatu Zachovou, která mu hned po zápase poslala gratulaci. A více uslyšíte v našem vysílání za pár chvil.

0: 5 hodin, 39 minut, to je aktuální čas, posloucháte Dobré nedělní ráno Českého rozhlasu Vysočina. Po dlouhých 45 letech získalo české judo 2 medaile na mistrovství světa. K bronzu Renaty Zachové z kategorie do 63 kilogramů přidal stejnou medaili i Lukáš Krpálek ve váze nad 100 kilogramů. Výkony čeští judisté překvapili i trenéra Petra Lacinu, který před šampionátem typoval celkem 10 vyhraných duelů, nakonec jich bylo 13.
1: Tohle byl hodně marný odhad a naše borce jsem trošičku podcenil a opravdu jsem nečekal, že to dva závodníci prošťouchnou až k medailím o medaile.
2: Já jsem dokumentoval ten zápas a asi za minutu mi přišlo tohle.
3: Ahoj Krpaši, moc gratuluju, bylo to super, sledovali jsme to celá rodina.
2: Tak tohle je gratulace od Renči Zachové.
4: No, já mám hroznou radost, že se to povedlo takhle. Já myslím, že tohle se jen tak zopakovat nepovede, i když bych samozřejmě byl rád. Přivízt si 2 medaile z mistrovství světa, myslím si, že tohle nikdo nečekal. A já jsem tak hrozně za to šťastný, že nechci říct, že mě to zase nakopne do další práce směrem k olympiádě, ale věřím tomu, že jo.
1: A já bych ještě připomněl, že vlastně to je medailový double, to je Lukáš, že mistrovství Evropy.
4: No to jo.
1: A mistrovství světa?
2: To doplnil Lukáš Krpálka, trenér Petr Lacina, ale během dne podporovali teď už 6-násobného medailistu z mistrovství světa na dálku i další členové týmu, včetně třeba dlouholetého kondičního trenéra a výživového poradce Pavla Provázka, který i mě, musím říct, vyzýval, abych v komentáři řekl, to je pan Krpálek, pan.
4: Jo, pája, ten mi vypisoval po každém zápase, že to je krásný zajetý dieselový motor, který se právě rozjíždí. takže jo, mám hroznou radost za celou tu práci, kterou tam prostě společně děláme, ať už s Pájou nebo s Lácošem, prostě tak mám radost, že furt a stále se sbírají ty medaile.
2: Lukáši, po 15 letech, od té první do teď je to 15 let, 2011, 2026, směje se.
4: To není špatný. Hezky, jo? Hezky se to poslouchá.
2: Říká Lukáš Krpálek a ještě lépe se poslouchá to, že společně s Renatou Zachovou přivezli pro české judo 2 medaile z mistrovství světa po dlouhých 45 letech. Z Baku Petr Kadeřábek, Český rozhlas.

0: vámi je Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Máme 5 hodin a 45 minut. Jak to vypadá s počasím?
1: Počasí.
0: Teploty ty se teď pohybují na Vysočině mezi 5 a 8 stupni, v Třeště je právě 7 stupňů, v Chotěboři 8 a ve Vatíně 6. Dnes očekáváme proměnlivou, převážně větší oblačnost. Odpoledne pak od severozápadu se s ojedinělými přeháňkami. Ráno se mohou ojediněle také vyskytovat mlhy, večer pak začne oblačnost postupně ubývat. Co se týče nejvyšších teplot, tak ty dneska vystoupí na 12 až 15 stupňů a foukat má mírný západní až severozápadní vítr. Večer pak začne vítr slábnout.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Blíží se 6. hodina raní, s vámi je Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. A víte, že někteří lidé mají ožebro navíc. Detaily vám teď odhalí dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že někteří lidé mají žebro navíc? Biblický příběh o Adamovi a Evě vypráví, že Bůh stvořil ženu z žebra, které odebral Adamovi. První člověk tak strávil zbytek života ochuzen o část svého těla. Naproti tomu existuje docela velké množství lidí, v Turecku je to třeba 6% populace, kteří mají naopak jedno žebro navíc. Říká se mu krční žebro a vyrůstá ze 7. krčního obratle. Žebra jsou párové kosti, vycházející symetricky ve 12 párech z hrudních obratlů a směřující k hrudní kosti. Některá jsou s ní spojená malými klouby, jiná pouze vazivem, nejspodnější žebra pak končí volně. Dohromady tvoří hrudní koš, chránící důležité orgány jako srdce nebo plíce. Průměrně jeden člověk ze 200 má však ještě jedno nebo dvě žebra navíc. 13. pár se objevuje v oblasti krku a krátké kůstky jsou buď pevně nebo vazivově spojené s nejbližším žebrem. Lidé o této drobné anatomické anomálii často vůbec nevědí, protože je nijak neomezuje a přijde se na ni třeba při náhodném rentgenu. Někomu však může nadbytečné žebro utlačovat cévy nebo nervy v oblasti krku.
1: Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.

0: Vánoční kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: Šest hodin.
3: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
2: Komunální volby v Třebíči a Žďáře nad Sázavou ovládla místní uskupení. Začala další řada taneční soutěže Stardance. Americký prezident Trump zvažuje, že se Spojené státy přidají k útokům proti Husíům. Očekáváme převážně velkou oblačnost, odpoledne místy přehánky, teplotní maxima dosáhnou 15 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek.
3: Volby 2026.
2: Vítězem komunálních voleb v Třebíči je Hnutí pro Třebíč. Získalo přes 21% hlasů a v 27 členem zastupitelstvu obsadí 6 křesel. O jedno křeslo méně má Hnutí ANO. Po 4 obsadí Piráti, Břehy a Zelení, Třebíč občanům a Mosty Třebíč. Po 2 křeslech získali Lidovci a Živé město. Lídr vítězného hnutí a současný starosta Pavel Pacel chce ve své pozici pokračovat.
4: Já si myslím, že budeme oslovovat postupně, takže nevím, kdo jak bude připraven na schůzku, takže nedokážu teď říct, kdo nám schůzku potvrdí, kdo nikoliv.
2: Vítězem komunálních voleb ve Žďáře nad Sázavou je opět uskupení Žďár Živé město. Podle jeho lídra současného starosty z hnutí STAN Martina Mrkose teď chtějí o koalici vyjednávat se všemi stranami, kromě uskupení Změna 2018 a Soukromníci. S potenciálními partnery se chce Martin Mrkos shodnout na zásadních tématech.
5: Já bych tohle nechtěl předjímat. Na druhou stranu určitě už jedno téma říct mohu, a to je řešení dostupného bydlení.
2: Vítěz obsadí 8 křesel v 27 členem zastupitelstvu. V něm zasednou ještě ANO, ODS, Změna 2018 a Soukromníci, Lidovci a my pro Žďár. Na obrazovky České televize se po 2 letech vrátila taneční soutěž Stardance. V prvním přenosu 14. řady se představilo 9 tanečních párů. Byla mezi nimi například zpěvačka Marta Jandová nebo kaskadérka Hana Dvorská.
6: Jsem to zkazila, ono. Jsem měla asi trošku trému, chtěla jsem to mít rychle za sebou.
7: Říká kaskadérka Hana Dvorská, která společně s profesionálním tanečníkem Michalem Kurtišem předvedla Čaču.
6: Ale mě to strašně baví a je tady taková super parta lidí a atmosféra, je to takový nob.
7: Jen symbolicky a s nohou v ortéze se na tanečním parketu představila herečka a režisérka Petra Nesvačilová, která kvůli zranění kotníků pár hodin před prvním kolem ze soutěže odstoupila. I tak ale od diváků v sále získala nejdelší potlesk. Nový král a královna tanečního parketu budou známí 12. prosince. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
2: Spojené státy zvažují, že se připojí k úderům proti jemenským Husíům, prohlásil to americký prezident Trump v reakci na sobotní útok na letiště v hlavním městě Saúdské Arábie Riádu. Při něm zemřelo 12 lidí, mezi kterými je i jeden Američan, a přes 300 dalších je zraněných. Jemenští povstalci v posledních dnech opakovaně útočí na cíle v Saúdské Arábii. Riádské letiště zasáhly tento týden už po třetí.
3: Sport.
2: Sportovní střelci Zina Hrdličková a Jiří Lipták získali na mistrovství Evropy v brokové střelbě bronzovou medaili v olympijské disciplíně trap smíšených dvojic. Čeští reprezentanti v Atenách suverénně vyhráli kvalifikaci, ale ve vyřazovacím finále prohráli se Slováky a vítěznými Rusy.
3: Počasí.
2: V Jihlavě a Počátkách teď mají 5 stupňů, v Přibyslavi 8. Očekáváme převážně velkou oblačnost, odpoledne od severozápadu lokální přehánky. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 12 a 15 stupni. Přidá se mírný západní až severozápadní vítr, který místy v nárazech ještě zesílí.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Na silnicích kraje by vás teď nemělo nic mimořádného překvapit, jezdí se bez

0: Nehod, dobře, dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Nepřehlednout ani ten nejmenší nádor ve slinivce břišní. I v tom by mohla lékařům v budoucnu pomáhat umělá inteligence. Nejen pro sebe je už cvičí gastroenterologové z fakultní nemocnice Olomouc. Více uslyšíte v našem vysílání za pár minut.
3: Dobré ráno s Lidií Jakubičkovou.

0: Posloucháte Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje, 6 hodin 13 minut. Gastroenterologové z fakultní nemocnice Olomouc cvičí umělou inteligenci ve vyhledávání nádorů slinivky břišní. Pomáhala by jim při vyšetření pacientů s podezřením na tento nádor. Pohlídala by, jestli skutečně prohlédli celou slinivku, ale i to, zda ani ten nejmenší nádor nepřehlédli.
1: Cílem toho endosonografického vyšetření je poznat, jestli se jedná o nádor.
2: Popisuje přednosta druhé interní kliniky gastroenterologické a geriatrické Ondřej Urban. Stojí přitom na sále nad pacientkou, která už je připravená na zákrok.
1: V případě potřeby z něho odebráte vzorek.
2: Na konci endoskopu je miniaturní ultrazvuková sonda. Při vyšetření se gastroenterolog dívá na dva monitory.
1: Co je důležité, je, že toto je ta slinivka. My bychom chtěli, aby nám ta umělá inteligence řekla, jestli jsme opravdu viděli celou tu slinivku.
2: Přeje si gastroenterolog Ondřej Urban, který mezitím nádor ve slinivce našel.
1: Je lokalizovaný v ocasu slinivky

0: inteligence, že ona nám na konci toho vyšetření řekne, pane doktore, podívejte se tam ještě jednou pořádně.
1: Ukazuje se, že nádor má přes 2 cm. Umělá inteligence by zároveň mohla lékaři pomoci najít i mnohem menší karcinomy. Podezřelé útvary by totiž během vyšetření označovala výrazným žlutým čtverečkem.
0: Některé ty nádory jsou velikosti 4-5 mm a tam už to není tak jednoduché jako tady poznat, jestli je to nádor zhoubný nebo ne.
1: Následně už gastroenterolog odebírá z ložiska vzorek, který vyhodnotí patolog. Lékařům to pomůže v rozhodnutí, jak pacientku dál léčit.
0: Zavádíme vlastně takovou ohebnou, dlouhatánskou jehlu. Jitko s podtlakem 20, jo?
1: Obrací se lékař na zdravotní sestřičku Jitku Hinkovou.
2: Tu jehlu zacílil do toho ložiska.
3: A nahoře má teď vlastně nasunutou stříkačku.
2: Speciální podtlaková stříkačka.
1: V péči o pacienty s nádory slinivky břišní jde i o čas. I proto se olomoučtí gastroenterologové snaží o to, aby mohli umělou inteligenci zapojit do vyšetřování pacientů co nejdříve, dodává přednosta kliniky Ondřej Urban.
0: Vytváříme si ten svůj vlastní dataset a věříme, že ve spolupráci s IT experty budeme schopni vytvořit vlastní systém.
1: Až umělou inteligenci vycvičí, plánují ji nabídnout lékařům z dalších vysoce specializovaných center v Česku. Z fakultní nemocnice Olomouc, Andrea Skalická, Český rozhlas.

0: Na Českém rozhlasu Vysočina dospívala Marie Rotrová. Máme 6 hodin, 19 minut. 155 důvodů, proč dělat doktora u záchranky. Videa s tímto vzkazem umístila v těchto dnech na sítě Krajská záchranka. Hledá mladé lékaře, protože ti současní stárnou a budou odcházet do důchodu. Podrobnosti o tom uslyšíte v naší reportáži za 5 minut.
1: Počasí.
0: A ještě přidám také informace o počasí. Teploty, ty se pohybují mezi 4 a 8 stupni. Ve Žďáře nad Sázavou, Třebíči a Pelhřimově je právě 7 stupňů. Dnes očekáváme na Vysočině proměnlivou, převážně větší oblačnost, odpoledne od severozápadu s ojedinělými přeháňkami. Ráno se pak mohou ojediněle také vyskytovat mlhy. Večer začne oblačnost postupně ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 12 až 15 stupňů. A co se týče větru, ten by měl foukat mírný západní až severozápadní, večer zeslábne.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.

0: Českém rozhlasu Vysočina doznívají Nightwork. Blíží se 6:30. Záchranáři na Vysočině schánějí nové doktory, sloužící lékaři totiž stárnou a ve výhledu několika let jich část odejde do důchodu. Vedení záchranné služby se proto teď snaží nalákat hlavně mladé doktory.
1: Tady dole v té bombě máme kyslík, který je vlastně náš jeden z nejdůležitějších pomocníků a zde máme vlastně obvazy.
2: Prochází jednu ze sanitek na výjezdové stanici v Moravských Budějovicích lékař Cyril Činato.
1: Dneska jsme nastupovali 7 ráno, hnedka jsme vyjeli a už jsme se vrátili, takže máme teďka časy dát čaj.
2: Tohle je vaše křeslo nebo záchranáře?
1: Tohle je křeslo záchranáře, tam může ještě být stážista, kterýho tady dneska máme.
2: Máte stážistu?
1: Jo, máme tady stážistu. Jo, doktoru, kterou zaučuju teďka zrovna.
2: Teoreticky nastoupila.
1: Jo, to už jo, která nastupuje.
2: Právě mladí lékaři chybí krajským záchranářům nejvíc. Sám Činátol k ním nastoupil před 10 lety, kdy mu bylo necelých 30 let a provozoval svou vlastní praxi. Postupně ji ale úplně utlumil a teď je na záchrance na plný úvazek.
1: Byly chvilky, kdy jsem váhal, jestli dělám správně, ale musím říct, že pokaždý, když do té práce přijdu a když mám nějaký výjezd, který mi dává smysl, tak bych asi ten obor nikdy v životě neměnil a jsem hrozně vděčný za to, že to můžu dělat.
3: 155 důvodů, proč dělat doktora u záchranky.
4: Víme, že prostě minimálně na dvou okresech jsme dneska trošku v hraniční situaci. Máme tam lékaře, kteří se blíží důchodovému věku anebo už jsou v důchodovém věku.
2: Krajská záchranka má podle ředitele Víta Kaňkovského okolo 33 kmenových lékařů a zhruba stejný počet dalších, které má nasmlouvané na částečné úvazky. Omladit chce primárně na Havlíčkobrodsku a Pelhřimovsku.
4: My bychom oproti minulosti chtěli zabojovat i o lékaře, kteří jsou v takovémto mezistupni vzdělávání, kdy už mají kmenovou zkoušku z oboru, který může sloužit na zdravotnické záchranné službě. A dříve tito lékaři moc šancí na záchrance neměli, protože oni ještě potřebují určitý dohled zkušeného lékaře.
2: Podle Kaňkovského je v současné době situace s lékaři v kraji saturovaná a všechny služby pokryté. Ve výhledu několika let by ale mohl podle něj nastat problém. František Jirků, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: na Českém rozhlasu Vysočina, to byly Eurythmics a my teď přidáváme také aktuální zprávy, které do studia přináší Jaromír Kulhánek.
1: Půl sedmé.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Volební účast letošních komunálních volbách překročila na Vysočině 55%, je tak nejvyšší ze všech krajů České republiky. Druhý byl Zlínský kraj, kde k volbám přišlo přes 52% voličů. Třetí příčka patří Jihočeskému kraji s více než 51% účastí. Průměrná volební účast v Česku se drží těsně pod 48%. Obyvatelé Trnavy na Třebícku odmítli výstavbu rodinných domů v centru obce. Rozhodli o tom v referendu. Výsledek je platný a závazný. Hlasování se zúčastnilo 54% voličů. Víc než polovina z nich byla pro zachování současného územního plánu. Zástupci asi 20 českých firm dnes odlétají s ministrem dopravy Ivanem Bednárikem za SPD na 6-denní cestu po trojici asijských zemí. Zamíří postupně do Azerbajdžánu, Kyrgyzstánu a Kazachstánu. Podnikatelé tam budou jednat o spolupráci například v železniční dopravě, letectví nebo logistice. Drakiádu si dnes můžou užít rodiny s dětmi v Jihlavě. Přehlídka papírových draků začíná ve 2 hodiny odpoledne na kopci Skalka. Účastníci budou soutěžit v několika kategoriích, například o nejhezčího draka nebo o draka, který vzlétne nejvýš. Finále Jihočeského krajského přeboru v motokrosu se dnes jede v areálu Pacovský propad. První tréninky startují o 7:30 ráno, samotné závody pak začínají 30 minut popoledni. A ještě předpověď počasí, očekáváme převážně velkou oblačnost, odpoledne místy přehánky, teplotní maxima dosáhnou 15 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: V tuto chvíli nemáme ze silnic kraje hlášené žádné nehody nebo aktuální dopravní problémy. Volně průjezdná je na Vysočině i dálnice D1. Dobře dojeďte.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Hnutí ANO před 4 lety vyhrálo ve 4 z 5 okresních měst na Vysočině, letos ani v jednom. Ve všech získala nejvíce hlasů uskupení současných starostů. Více si poslechněte v našem vysílání už za chvíli.

0: Komunální volby 2026.
1: Volby v Jihlavě vyhrálo drtivě uskupení Tým pro Jihlavu složené z kandidátů ODS, Lidovců a TOP 09. Se svými 37% předběhlo i předešlého vítěze hnutí ANO. Podobně se situace vyvinula i v dalších okresních městech. Tam, kde před 4 lety vyhrálo ANO, získali teď nejvíce hlasů jiné strany. Obvykle ty, které tehdy i přes horší procentuální výsledek získali post starosty.
2: Je to obrovská zodpovědnost do příštích 4 let a zároveň to také vnímám jako určité vysvědčení za to, jak jsme pracovali v tom volebním období minulém.
3: Říká lídr vítězné ODS v Havlíčkově Brodě a současný starosta města Zbyněk Stejskal. Před 4 lety vyhrálo v Brodě hnutí ANO. Letos občanští demokraté výsledek otočili.
2: Z 5 mandátů jsme získali 7, což nás velmi mile překvapil.
3: Obdobná je situace v Pelhřimově. I tam v roce 2022 zvítězilo hnutí ANO. Post starosty ale v posledních 4 letech zastával občanský demokrat Ladislav Med. Ten je tentokrát se svou stranou vítězem voleb.
4: Občanská demokratická strana v Pelhřimově vyhrála a s náskokem poměrně značný. Máme 25%, druhý ANO myslím 20%, už pak a Lidovci. A
3: chce tak pokračovat v započaté práci.
4: Jestliže to zůstane podobný, tak bychom chtěli pokračovat v tom, co jsme začali, a to je dokončovat ty projekty, které jsme připravili.
3: Post starosty v Třebíči chce znovu zastávat Pavel Pacal z hnutí STAN, který se svým hnutím pro Třebíč tentokrát ve volbách zvítězil. Před 4 lety funkci získal i přesto, že více procent dostalo hnutí ANO.
5: Já mám velkou radost, protože hnutí pro Třebíč v komunálních volbách Třebíči zvítězilo. Máme dokonce víc hlasů než v minulých volbách.
3: Vítězná strana se tak nezměnila pouze ve Žďáře nad Sázavou. Tam stejně jako před 4 lety zvítězilo uskupení Žďár živé město a jeho lídr Martin Mrkos z hnutí STAN.
6: Tak jak jsou rozděleny mandáty u ostatních stran, tak si myslím, že to zakládá velmi dobrý předpoklad, aby byla zachována politická kontinuita a směřování a práce na městě. V tuhle chvíli je asi na místě otevřeně říct, že se chceme bavit se všemi hnutími a stranami, kromě hnutí změny 2018.
3: I v ostatních městech chtějí s vyjednáváními o nových koalicích začít v nejbližších dnech. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
1: Článek o výsledcích voleb na Vysočině najdete na našem webu vysočina.rozhlas.cz. Jsou v něm popsané i zajímavosti, jako například těsné senátní volby na Žďársku, a najdete tam některé rozhovory a samozřejmě nechybí výsledky ze všech okresních měst.
0: Volby 2026.

0: Za minutu bude 6:45 a vyladíte dobré nedělní ráno Českého rozhlasu Vysočina, které pro vás má také aktuální informace o počasí.
1: Počasí.
0: A já už teď předávám slovo meteoroložce Jitce Kučerové. Přeji hezké ráno.
2: Dobré ráno.
0: A jak to vypadá tedy teď aktuálně na Vysočině s počasím a teplotami? Povězte.
2: Teploty ty jsou docela nízko, většinou mezi 7 až 3 stupni Celsia. Na obloze přece jen nějaká oblačnost je, není zas tak úplně málo, ale je taková proměnlivější, takže chvílemi může být i polojasno, chvílemi oblačno, chvílemi někde skoro zataženo. Teď momentálně nejvíc oblačnosti je spíše na východě kraje nebo v té východní polovině Vysočiny. Ten střed je takový protrhanější a na západ Vysočiny se blíží také nějaká taková větší oblačnost, dokonce i s nějakými drobnými přeháňkami. Vítr fouká ze západních směrů, zatím většinou ty rychlosti jsou slabé, ve vyšších polohách tam už pofukuje i vítr mírný.
0: Jak to tedy bude vypadat v průběhu dne s přeháňkami a počasím?
2: Čekáme proměnlivou, spíš takovou větší oblačnost, takže takové, dejme tomu, převažující oblačno, chvílemi skoro zataženo, polojasna zřejmě moc nebude, spíš až do toho zatažena obloha a od západu budou občas postupovat přeháňky, teď v těch ranních a dopoledních hodinách něco málo, potom i odpoledne a k večeru a večer ty srážky pak ustanou a začne ubývat oblačnost, ale nebude to nic takového nějakého celoplošného, řekněme, opravdu spíše lokální rychlejší, snad i slabší přehánky. No a teploty ty by dnes měly šplhat mezi 12 až 15 stupňů ve svých nejvyšších hodnotách. Vítr bude foukat postupně takový svižnější, mírný, západní až severozápadní. Může mít i nárazy nejčastěji do 50 km v hodině.
0: Co nám říká biopředpověď?
2: Stupeň číslo 1, nejnižší mírná zátěž.
0: Uh-huh. A pondělí to bude vypadat jak na Vysočině, podobně jako neděle?
2: Dá se říci, že ano, ráno bude ještě možná o něco studenější než dnes, 5 až 2 stupně, místy přízemní mrazíky. Zítřek také opět proměnlivá oblačnost, ale už ne větší, spíš v průměru oblačno a na rozdíl ode dneška, kdy ta obloha spíš půjde do zatažena, tak zítra snad spíš do polojasna v rámci té proměnlivosti. A v průběhu dne se na severu, případně západě kraje může, ale už jenom s malou pravděpodobností objevit nějaká slabá přeháňka. K večeru se pak oblačnost zítra bude většinou rozpouštět. Teploty odpoledne malinko nižší než dnes, 11 až 14 stupňů. Vítr mírný, směry západní, přes den severozápadní a večer vítr zeslábne.
0: Tolik tedy informace o počasí a Jitka Kučerová z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkuji vám za ně. Mějte se pěkně, naslyšenou.
2: Také děkuji, naslyšenou.
1: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.

0: Jardo, řekni fór.
1: Baví se spolu tři frekventanti policejní akademie, jak dopadli u zkoušek. Ten první říká, hele, píšťalka za jedna, pendrek za jedna, jo, no ale čeština za pět, no. Dali mi vyskloňovat slovo Paříž, no. A co jsi napsal? No Paříž, paříme, paříte. No a co ty? Taky špatně, člověče. Píšťalka za jedna, pendrek za jedna, čeština za pět, no. Měl jsem skloňovat slovo země koule. No jak jsi to napsal? No země koule, z tebe koule, z něho koule. Třetí policajt se usmívá a říká, tak to já dopadl výborně. Píšťalka i pendrek na výbornou. No a čeština taky za jedna. Já jsem skloňoval město. No a jak jsi to napsal? Město, tobě sto, náčelníkovi pěti kilo.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Na Pelhřimovsku zvítězil v prvním kole senátních voleb Ladislav Mec ODS. Eritrea tvrdí, že jí Etiopie vyhlásila válku. Judista Krpálek přidal druhou medaili pro Česko na mistrovství světa v Baku, vybojoval bronz. Očekáváme převážně velkou oblačnost, odpoledne místy přehánky. Teplotní maxima dosáhnou 15 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek.
1: Volby 2026.
0: Do druhého kola senátních voleb na Pelhřimovsku postupuje z prvního místa Ladislav Mec ODS. Současný pelhřimovský starosta získal 30,48% hlasů. Teď se chce soustředit na to, jakým způsobem oslovit voliče v následujícím týdnu.
2: Uvidíme, já bych si to chtěl zanalyzovat a uvidíme, jak to vlastně celý dopadlo, kde jsem, kterých obvodech nebo kterých částech prostě regionu jsem neuspěl, že jo, tak se musím podívat proč a zřejmě na tom Hradecku, že jo, jsem byl méně známý přece jenom, takže musíme si to zanalyzovat, ne, a budeme vidět.
0: Druhým postupujícím je Michal Kozár z Hnutí ANO, kterého podpořilo 27,15% voličů. Voliči v prvním kole senátních voleb rozhodli o 5 kandidátech. V dalších 22 obvodech půjdou lidé k urnám ještě jednou příští týden v pátek a sobotu. Víc než v polovině případů se o křeslo v horní komoře utkají zástupci vládního Hnutí ANO. Kromě dvou kandidátek ale vstupují do druhého kola senátních voleb z druhých míst. Šéf Hnutí Andrej Babiš proto velký úspěch neočekává.
3: Každé vlastně místo v Senátu pro nás bude fajn, i když to bude těžké, protože je jasné, že podle toho, kdo postoupil do druhého kola, tak se samozřejmě zase všichni budou spojovat proti nám.
0: Východoafrická Eritrea obvinila sousední Etiopii z vyhlášení války. Požádala Radu bezpečnosti OSN, aby chování vlády v Addis Abebě odsoudila. Informovali o tom agentury AFP a Reuters. Země se z vypovězení války obvinují navzájem. Rostoucí napětí souvisí s povstáním v etiopském regionu Tigraj. Eritrejští vojáci tam v minulosti bojovali po boku etiopské armády. Teď ale Eritrea podle etiopské vlády podporuje naopak povstalce.
1: Sport.
0: Judista Lukáš Krpálek vybojoval bronzovou medaili na mistrovství světa v Baku. V závěrečném souboji zdolal dvěma bodovanými technikami před časovým limitem Fina Pumalainena. České judo tak po 45 letech získalo na šampionátu dvě medaile. Před Krpálkem vybojovala bronz Renata Zachová. Úspěšné mistrovství hodnotí trenér Petr Lacina.
4: To je úžasná pohádka, dvě medaile z mistrovství světa. Renča podala, myslím si, že ve své kariéře zatím svůj nejlepší výkon. A Lukáš to v podstatě napodobil. Tihle dva můžou být vzorem pro nás, pro všechny, pro naší společnost. Ne kvůli té medaili, ale kvůli jejich pracovitosti píly a kvůli jejich psychické i fyzické odolnosti.
1: Počasí.
0: V Havlíčkově Brodě a Bystřici nad Pernštejnem teď mají 6 stupňů, v Dukovanech 8. Očekáváme převážně velkou oblačnost, odpoledne od severozápadu přehánky. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 12 a 15 stupni. Přidá se mírný západní až severozápadní vítr, který místy v nárazech ještě zesílí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Dálnice D1 na Vysočině je teď volně průjezdná. Aktuální dopravní problémy nemáme hlášené ani z ostatních silnic kraje. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Je neděle 11. října. Je to den, ať se na první pohled může jevit jako běžné datum v kalendáři, tak v sobě ukrývá bohatou mozaiku událostí, zajímavostí a významných výročí. Některé z nich připomeneme už za pár minut v kalendáriu.
1: Dobré ráno s Lidií Jakubičkovou.

0: Posloucháte Český rozhlas Vysočina, dobré ráno, je 7 hodin 10 minut k tomu a na řadu teď přichází kalendárium.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Neděle 11. října. Svátek má Andrej. To je jméno řeckého původu a znamená mužný, statný, odvážný. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Německý archeolog Heinrich Schliemann zahájil před 155 lety v roce 1871 na kopci Hisarlik v Turecku výkopy. Hledal Troju a tu skutečně našel. Řídil se řeckými bájemi, díly Homéra, Aeschyla a Euripida a za svůj život objevil neuvěřitelnou spoustu drahocenných artefaktů nedozírné krásy a hodnoty. Když vidíme v křížovce heslo Muzeum pod širým nebem, píšeme automaticky skanzen. A kdeže se toto jméno vzalo? V roce 1891, to je 135 let, nedaleko švédského Stockholmu, založil učitel Artur Hazelius první takové muzeum a zoo a dal mu švédské jméno skanzen. Raketoplán odstartoval posté do vesmíru před 26 lety. V roce 2000 se vydal na oběžnou dráhu Discovery, aby se posádka podílela na dostavbě Mezinárodní vesmírné stanice. První řízená štěpná reakce v jaderné elektrárně Temelín byla spuštěna taky v roce 2000, po 12 letech výstavby. Generální zkouška státních maturit proběhla v roce 2010, to je 16 let. Studenti zápasili s novým typem zkoušek dospělosti a výsledek? Třetina neuspěla. Před 170 lety se ve Frenštátu pod Radhoštěm narodil automobilový konstruktér, tvůrce prvního auta v Čechách, kopřivnického prezidenta Leopold Cviták. Kulatých 60 dneska slaví brněnský rodák herec Pavel Řezníček. A 50 má kůstka, doktorka Brennanová ze seriálu Sběratelé kostí, herečka Emily Deschanel. Já přeju hezkou neděli.
3: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: 7:16 ladíte dobré nedělní ráno Českého rozhlasu Vysočina. Komunální volby v Jihlavě vyhrál tým pro Jihlavu uskupení ODS, Lidovců a TOP 09. V zastupitelstvu, které má 37 členů, získal 16 mandátů. V povolebních vyjednáváních si bude nárokovat post primátora, který měla ODS i v předchozích 4 letech. Více o tom uslyšíte za pár chvil.
1: Počasí.
0: A já teď přidám také informace o počasí. Teploty se aktuálně pohybují mezi 3 a 8 stupni. V Přibyslavě je právě 7 stupňů, v Moravských Budějovicích 5 a Telč Kostelní Myslová hlásí 6 stupňů. Dnes očekáváme na Vysočině proměnlivou, převážně větší oblačnost, odpoledne od severozápadu s ojedinělými přeháňkami. Ráno se mohou také vyskytovat mlhy. Večer pak začne oblačnost postupně ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 12 až 15 stupňů a foukat má mírný západní až severozápadní vítr. Večer bude slábnout.
1: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Komunální volby 2026.
1: Volby v Jihlavě vyhrál tým Pro Jihlavu Společná, kandidátka ODS, Lidovců a TOP 09. Před druhým ANO má náskok zhruba 14% bodů. S velkou pravděpodobností tak bude v čele města pokračovat dosavadní primátor z ODS Petr Ryška.
2: Poprvé od roku 1990 získal vítěz v Jihlavě víc než 30% hlasů. 37 členem zastupitelstvu bude mít 16 křesel.
3: Jsme udělali hodně dobrých věcí pro Jihlavu. Pak se tam samozřejmě projevilo i to, že si myslím, že fakt jako jediní máme na ty další 4 roky úplně jasný program a lidem jsme to říkali.
2: Myslí si dosavadní primátor z ODS Petr Ryška. Poslední 4 roky jeho strana vládla v Jihlavě v koalici právě s hnutím ANO. Ve městě se za tu dobu postavila například nová multifunkční aréna nebo první část centrálního dopravního terminálu. Právě ten chce v nadcházejícím období dokončit.
3: Budeme se bavit, jak s ANEM, ale samozřejmě i se STANem a s Pirátama, takže chceme, aby se tam co nejvíce toho, co jsme slíbili, aby se do toho programu propsalo a samozřejmě i to bude hrát určitou roli.
2: Hnutí ANO, které vyhrálo 3 předchozí komunální volby v Jihlavě, bude mít nově 10 zastupitelů. V čele kandidátky vždy stál dosavadní náměstek primátora Radek Popelka, který tak zažívá první volební porážku.
4: Hrálo velkou roli masivní kampaň, kterou kolegové měli, zvládli dobře, to jako klobouk dolů a to mohlo u mnohých voličů rozhodnout.
2: Podle něj hrálo ve výsledku i roli, že zástupci ANO byli v končícím volebním období na rozdíl od jejich koaličních partnerů míň vidět.
4: My jsme přesvědčeni o tom, že společně jsme Jihlavu posunuli o obrovský kus dopředu a rádi bychom samozřejmě v této práci pokračovali dál.
2: Do zastupitelstva se dostali ještě starostové, kteří mají 5 mandátů. Po 3 pak získali Piráti a SPD. První povolební jednání o budoucí koalici by měla začít v neděli. Ustavující zastupitelstvo bude 2. listopadu. František Jirků, Český rozhlas.
1: A já ještě dodám, že oficiální povolební schůzky v krajské Jihlavě začínají dnes v 15 hodin. Článek o výsledcích voleb na Vysočině najdete na našem webu vysočina.rozhlas.cz. Jsou v něm popsané i zajímavosti, jako například těsné senátní volby na Žďársku. A najdete tam některé rozhovory a samozřejmě nechybí také výsledky ze všech okresních měst.
0: Volby 2026.

0: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina a přidáváme v něm také aktuální zprávy. Je tu s nimi v tuto chvíli Jaromír Kulhánek.
1: Půl osmé.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Na Žďársku se po šesti letech zopakuje stejné obsazení závěrečného senátního duelu. Jako vítěz prvního kola postoupil s necelými 28% hlasů nestraník Michal Šmarda. Doplní ho obhajující lidovec Josef Klement, který dostal 25,5% hlasů. V Pardubicích se dnes pojede tradiční Velká pardubická. Dopravní podnik kvůli tomu vypraví mimořádné kyvadlové spoje na závodiště. Jezdit by měli každých 20 až 40 minut. Po konci závodu budou moct lidé využít bezplatný odvoz k hlavnímu nádraží. Kvůli Velké Pardubické se na závodiště každý rok vydá až 30 tisíc návštěvníků. Řidiči v Brně od zítřka neprojedou Pisáreckým tunelem. Bude zavřený 40 dní kvůli rekonstrukci technologií. Uzavírka se týká i části sousedního tunelu Hlinky a omezí to provoz mezi dálnicí D1 a Velkým městským okruhem. Ředitelství silnic a dálnic proto očekává komplikace v dopravě. V Německu dnes končí frankfurtský knižní veletrh. Čestným hostem bylo Česko, které ve vlastním pavilonu představovalo svou literaturu. Na poslední den veletrhu dorazí i německý prezident Frank-Walter Steinmeier. Zúčastní se předání mírové ceny německých knihkupců, kterou převezme britsko-francouzský spisovatel a právník Philip Sands. V 12. kole Maxa ligy se hokejovým celkům z Vysočiny dařilo. Oba totiž na hřištích soupeřů vyhráli. Jihlava zvítězila v Kolíně 2-1 a Třebíč přehrála domácí Sokolov 3-2. V průběžné tabulce tak patří Dukle 7. příčka, Horácká Slávia poskočila na 3. pozici. A ještě předpověď počasí. Očekáváme převážně velkou oblačnost, odpoledne místy přehánky. Teplotní maxima dosáhnou 15 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Doprava v kraji je teď klidná a plynulá. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Z jediné větve vinné révy 3/4 metráku hroznového vína. I to se podařilo sklidit na Vysočině. Více uslyšíte v regionu rekordů a kuriozit s Miroslavem Markem za pár minut. Hezký poslech.

0: Dobré nedělní ráno vám přejeme z Českého rozhlasu Vysočina, rádia vašeho kraje, a otevíráme region rekordů a kuriozit, ve kterém nás Miroslav Marek zavede do Lipkovy vody.
1: Region rekordů a kuriozit.
2: Nejvíc hroznů sklizených z jediné větve vinné révy. Vínem je u nás proslulá hlavně Morava, především ta jižní, a pak také jižní svahy kolem Prahy. S přibývající nadmořskou výškou vinic ubývá. Kolem 600 metrů to už je spíše vzácnost. Přesto se dá réva sklízet třeba i na Vysočině. Ve většině případů už pak ale není řeč o vinici, ale o jednotlivých rostlinách. Někdy ale pozoruhodných a ojediněle i směřujících až k zápisu do České knihy rekordů. Luděk Novotný sklidil 21. září letošního roku ráno společně s rodiči a pár přáteli z nevídaně dlouhé jedné jediné větve vinné révy, dlouhé 24 metry a 4 centimetry, která se pne po plotě rodinného domu v Lipkově vodě na Pelhřimovsku, tedy v nadmořské výšce 598 metrů, 3/4 metráku hroznového vína od růdy Izabela. Jednalo se o 877 plnohodnotných hroznů, vážící v součtu 74 kg a 15 deka. Z jediné větve. A to je unikum, které komisaři agentury Dobrý den zapsali do České knihy rekordů. Jedinou jimi vypěstovanou hlavu vinné révy rodiče Novotní vysadili v době Luďkova narození, tedy v roce 2004. I vy buďte nej a dejte nám o tom vědět. Z Pelhřimovského muzea rekordů vám dobrý den přeje Miroslav Marek.

0: Na Českém rozhlasu Vysočina dospívala Sandra pro vaše lepší ráno a pokud sedíte za volantem, přejeme vám šťastné cestování. Je 7:45 a co nám říká předpověď počasí?
1: Počasí.
0: Co se týče teplot, tak ty se teď na Vysočině pohybují v rozmezí mezi 3 a 8 stupni. V Bystřici nad Pernštejnem je 7 stupňů, v Humpolci nebo Dukovanech 7. Dnes očekáváme na Vysočině proměnlivou, převážně větší oblačnost. Odpoledne se pak od severozápadu mohou objevit také přehánky, spíše ojedinělé. Ráno se mohou také vyskytovat mlhy ještě v některých místech Vysočiny a večer pak začne oblačnost postupně ubývat. Co se týče teplot, ty dnes vystoupí na 12 až 15 stupňů a foukat k tomu má mírný západní až severozápadní vítr, který bude večer slábnout.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: chodí naše makovičky na poštu a vědí, jak poslat dopis? I to se ptala Irena Šarounová.
1: Co je to pošta? Proč lidé chodí na poštu?
2: Oni tam vyzvednou balíček a jdou zpátky domů nebo někoho vyzvednou ze školky. Pošťákovo auto mu ho doveze.
3: Doma si to rozbalí a pak, když to nebude jejich, tak to můžou tam vrátit zpátky. Když nikdo chce, aby někdo šel za jiným domů, třeba nenarozeniny, tak tam napíše a dá tam nálepku, že třeba Sárince, a pan pošta to pozná a dá to Sárince a pak může jít na oslav.
1: Jak se říká té nálepce?
3: Třeba poznámka.
1: Co se na ten dopis ještě musí napsat?
3: Adresu. Adresa je, že tam napíše, kde bydlíš. Třeba Jeglová Jihlava. Může taky donést nějaký balíček velký.
1: Jak vypadá poštovní schránka?
3: Je žlutá a je tam dopis.
4: Makovičky. Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

Dnes večer v České televizi. ČT1. Rodinné prokletí temnější než válka. Premiéra výpravného filmu na motivy románu Kateřiny Tučkové Gerta Schnirch. ČT2. Za fatální chybu generála zaplatili životy tisíce spojeneckých vojáků. Válečný film Anzio. A ČT Art. V divadle se začínají formovat nové autorské dvojice jako Šimek Sobota či skupina kolem Josefa Dvořáka. Dokumentární cyklus Semafor a tak dále. Nedělní večer.

0: 6.
1: Komunální volby v Jihlavě vyhrála koalice Tým pro Jihlavu. Trojice ODS, Lidovci a TOP 09 získala přes 37% hlasů a má v zastupitelstvu 16 křesel. Na druhém místě se s 23% umístilo hnutí ANO z 10 křesly. 5 křesel obsadí STAN, po 3 křeslech mají Piráti a Fórum Jihlava s podporou Zelených a také SPD, Svobodní, Pro a Trikolora v koalici. Vítěz vole Petr Ryška řekl, že chce být znovu primátorem.
2: Tak ustavující zastupitelstvo je 2. listopadu a určitě nechceme spěchat, určitě se chceme pobavit do programu a určitě chceme právě, protože jsme zvyklí to, co slíbíme, splnit, takže chceme, aby se tam co nejvíce toho, co jsme slíbili, aby se do toho programu propsalo a samozřejmě i to bude hrát určitou roli.
1: Komunální volby vyhráli v Havlíčkově Brodě z 21% hlasů občanští demokraté. V porovnání s předchozími volbami si polepšili o 2 mandáty. V 25 členem zastupitelstvu jich budou mít 7. S koaličním vyjednáváním chtějí začít co nejdřív. Pokračuje lídr ODS a současný starosta Zbyněk Stejskal.
3: První, co si musíme říct, je nějaké programové prohlášení, které bychom chtěli mít a s tím vlastně předstoupit před ostatní politické subjekty, které se dostaly do zastupitelstva a budeme hledat shodu vlastně napříč všemi zvolenými subjekty.
1: Na druhém místě skončilo v Brodě hnutí ANO s 18%. Dále se do zastupitelstva dostalo i uskupení Broďáci, Lidovci, Město moderně, Naše Česko, koalice SPD a Trikolora a Společně pro Brod. Komunální volby v Praze vyhrálo hnutí STAN, získalo přes 23% hlasů. Druhá skončila koalice Spolu pro Prahu s 22%. Třetí je Praha sobě. Do zastupitelstva hlavního města se dostalo také hnutí ANO a Piráti.
4: Lídr vítězného hnutí STAN Petr Hlaváček řekl, s kým bude vyjednávat.
5: Určitě se sejdeme se Spolu, s Prahou sobě a Piráty a budeme se ptát na jejich představy, hledat nějaký plán do budoucna.
4: Případné rozdělení jednotlivých gescí Hlaváček nechtěl komentovat. Chce se ale ucházet o primátora. S tím souhlasí lídr Spolu pro Prahu Tomáš Portlík z ODS.
6: Myslím si, že vítěz má nárok na primátora a nemůže někdo z nás toto zpochybňovat.
4: Lídr hnutí ANO Jan Hušbauer řekl, že i oni jsou připraveni jednat o vstupu do koalice a to se všemi uskupeními kromě Pirátů. Z Prahy Petr Kastner, Český rozhlas.
1: Hurikán Isaias má ve Spojených státech nejméně 4 oběti. 2 lidé zemřeli na Floridě a další 2 ve státě Alabama. Úřady předem vyzvaly obyvatele pobřežních regionů k evakuaci. Hurikán na jihovýchodě Spojených států způsobil záplavy a rozsáhlé výpadky elektřiny. Podle televize NBC je stále bez proudu skoro 700 tisíc domácností. Hurikán už nad pevninou zeslábl. Předtím měl sílu hurikánu 2. kategorie z maximálních 5. Sport. Fotbalisté Plzně porazili v prvním zápase šance ligy po reprezentační přestávce Mladou Boleslav 3-0. Jablonec vítězil na stadionu Zborovky Brno 1-0, Hradec Králové prohrál s Artisem Brno 2-4 a Bohemians porazili Baník Ostrava 1-0. Počasí. Ve Žďáře nad Sázavou a Černovicích teď mají 6 stupňů, v Libici nad Doubravou 5. Očekáváme převážně velkou oblačnost, odpoledne od severozápadu přehánky. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 12 a 15 stupni. Přidá se mírný západní až severozápadní vítr, který místy v nárazech ještě zesílí.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Zpozorněte na silnici 19 u Bystřice nad Pernštejnem. Budete tam jet pomalu jedoucí servisní vozidlo silničářů.
7: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. Nejlevnější pneu.cz, sponzor programu.
9: Víte, kde a jak vznikla kravata? Zajímavou historii vázanky ke krku probereme se Zdeňkem Drišlem už za pár minut v dnešním rozhlasovém sloupku. Do té doby Suzy Quatro a Chris Norman, nebo právě teď už skupina Buty.
7: Dobré ráno s Lidií Jakubičkovou.

0: vámi je Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Přejeme vám hezké vstávání a také dobrou chuť k ranní kávě. Tu si ostatně teď můžete v klidu vychutnat a my otevřeme dnešní rozhlasový sloupek se Zdeňkem Dryšlem, ve kterém zjistíme, odkud pochází kravata a co tento název vázanky doslova znamená.
1: Rozhlasový sloupek.
2: Naše oblečení je vizitkou, kterou svému okolí naznačujeme, jaká je naše kulturní úroveň. Slušně vychovaný člověk asi nepůjde na svatbu, na pohřeb, na ples či na koncert v džínách a tričku. Ačkoliv takové exoty jsem tam už také zažil. Většinou si při zmíněných příležitostech pánové vezmou tmavý oblek a košili s decentní kravatou. Zdánlivě jednoduchý proužek látky má schopnost zcela proměnit vzhled svého nositele. Když vyrážíme s manželkou někam do společnosti, vždycky mě nabádá, abych si do obleku kravatu vzal. Často se zdráhám, poněvadž mívám pocit jemného přiškrcení, vzdoruji, že mnohé naše celebrity kravaty nenosí, že to odbudou tričkem v obleku, v domnění, aby nepůsobili příliš upjatě. Ale nakonec se manželce podvolím, protože jsem přece jenom, jak se říká, ze staré školy. Začal jsem pátrat, odkud se ta tradice toho pánského obojku vzala. Zvěděl jsem, že první šátky si kolem krku vázali už před naším letopočtem staří Číňané. Novodobá historie napovídá, že se kravata, jak ji známe dnes, odvinula ze šátků, které vázaly chorvatské dívky kolem krku mládencům, co odcházeli do války. Měla to být připomínka, že na ty chlapce nezapomenou. Když během 30leté války chorvačtí vojáci táhli Paříží, zalíbilo se to tamním mužům natolik, že tuto ozdobu zařadili do svých šatníků jako ozdobu La Croix. A odtud, jak známo, máme kravaty, ale také vázanky, šlajfky, pinty, mašle, šmigule, šlipsky, nákrčníky, jak se leckde říká. Od 19. století se pak kravaty staly symbolem pánské elegance. Jejich výběrem vyjádříme svůj vkus i styl. Existuje nespočet tvarů, vzorů a barev, stejně jako mnoho způsobů, jak si kravatu uvázat. Ovšem, kravata může vést také k přehřívání, přidušení, dokonce k omezení průtoku krve. Jen si ji nesmíme tolik utáhnout. Ale příliš povolená svědčí zase o jisté nedbalosti. Mějme však, pánové, na zřeteli, že bez slušivé kravaty v obleku už nás dámy nebudou považovat za gentlemany.
1: Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Do druhého kola senátních voleb v Pelhřimovském obvodu postupují dva starostové, Pelhřimovský Ladislav Mec ODS a Jindřichohradecký Michal Kozár z Hnutí ANO. Čím se budou snažit zaujmout voliče a jak si na příští týden věří, uslyšíte ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina zhruba za 5 minut.
1: Počasí.
0: A teď se ještě podíváme také na vývoj počasí. Teploty se pohybují v rozmezí mezi 3 a 8 stupni. V Košeticích je právě 8 stupňů, Libice nad Doubravou 6 a Vatín 4 stupně. Dnes očekáváme na Vysočině proměnlivou, převážně větší oblačnost, odpoledne od severozápadu s ojedinělými přeháňkami. Ráno se pak mohou také vyskytovat mlhy. Večer začne oblačnosti postupně ubývat. Teploty se budou pohybovat dnes mezi 12 a 15 stupni a foukat má mírný západní až severozápadní vítr. Večer začne slábnout.
2: Knihy, kam se podíváte. Český rozhlas Vysočina vás zve na 36. ročník podzimního knižního veletrhu. 16. a 17. října v Kulturním domě Ostrov a v Krajské knihovně Vysočiny v Havlíčkově Brodě. 2 dny plné besed, autogramiát, autorských čtení, zajímavých setkání a knížek. V pátek 16. října pro vás budeme živě vysílat přímo z našeho stánku na knižním veletrhu. Přijďte se podívat, jak se dělá rádio a užít si atmosféru nejstaršího českého knižního veletrhu. Mediálním partnerem je Český rozhlas Vysočina.

0: Volby 2026.
1: Pelhřimovský obvod zahrnující i část Jindřichohradecka čeká druhé kolo senátních voleb. Z prvního místa postupuje Ladislav Met z ODS. Stávající starosta Pelhřimova získal 30,48% hlasů. Soupeřit bude s Michalem Kozárem z hnutí ANO. Ten v současné době působí jako starosta v Jindřichově Hradci. Na vítěze ztratil více než 3% body.
2: Nečekal. Můžu říct, že nečekal, myslel jsem si, nebo usiloval jsem o to druhé místo do druhého kola.
3: Říká o svém vítězství v prvním kole senátních voleb Ladislav Met z ODS.
2: Uvidíme, druhý kolo je nevyzpytatelný, protože se přelejou ty hlasy na nějakého kandidáta a těžko odhadovat teď, kam se ty hlasy přelejou, že?
3: Ten teď přemýšlí také o tom, jakou strategii zvolí pro druhé kolo a jestli si nevyjedná podporu někoho z těch, kteří v prvním kole neuspěli.
2: Uvidíme, já bych si to chtěl zanalyzovat a uvidíme, jak to vlastně celý dopadlo, kde jsem, v kterých obvodech nebo v kterých částech prostě regionu jsem neuspěl, že jo, tak se musím podívat proč a zřejmě na tom Hradecku, že jo, jsem byl méně známý přece jenom, takže musíme si to zanalyzovat, ne, a budeme vidět.
3: Druhým postupujícím je Michal Kozár z hnutí ANO.
4: Já děkuji všem voličům, kteří mi dali důvěru a jsem moc rád, že se to povedlo. Samozřejmě tak bude důležitý, aby k tomu druhému kolu přišli.
3: A co říká na to, že ačkoliv byl považovaný za favorita, postupuje nakonec až z druhého místa?
4: Samozřejmě tyhle výsledky se strašně těžce odhadují. Na druhou stranu byli dva kandidáti z Jindřichohradeckého jako obvodu, když to zjednoduším, a jeden z Pelhřimovského, takový ten silný, takže ty hlasy se rozmělnily.
3: Druhé kolo senátních voleb se koná už příští týden. Milan Soldán, Český rozhlas.
1: Článek o výsledcích voleb na Vysočině pak najdete na našem webu vysočina.rozhlas.cz. Jsou v něm popsané i zajímavosti, jako například těsné senátní volby na Žďársku, a najdete tam některé rozhovory a samozřejmě nechybí výsledky ze všech okresních měst.
0: Volby 2026.

0: S vámi je Český rozhlas Vysočina a přinášíme aktuální zprávy s Jaromírem Kulhánkem.
1: Půl deváté.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Volební účast letošních komunálních volbách překročila na Vysočině 55%, je tak nejvyšší ze všech krajů České republiky. Druhý byl Zlínský kraj, kde k volbám přišlo přes 52% voličů. Třetí příčka patří Jihočeskému kraji s více než 51% účastí. Průměrná volební účast v Česku se drží těsně pod 48%. Volby do zastupitelstva vyhrála v Pelhřimově Občanská demokratická strana. Získala tam 25,16% hlasů. Na druhém místě je hnutí ANO s necelými 21%. Lídr ODS a současný starosta Ladislav Med by v následujícím volebním období chtěl pokračovat se stávajícími koaličními partnery z KDU, ČSL a TOP 09. Zástupci asi 20 českých firem dnes odlétají s ministrem dopravy Ivanem Bednárikem za SPD na šestidenní cestu po trojici asijských zemí. Navštíví Azerbajdžán, Kyrgyzstán a Kazachstán. Podnikatelé tam budou jednat o spolupráci například v železniční dopravě, letectví nebo logistice. Drakiádu si dnes můžou užít rodiny s dětmi v Jihlavě. Přehlídka papírových draků začíná ve 2 hodiny odpoledne na kopci Skalka. Účastníci budou soutěžit v několika kategoriích, například o hezčího draka nebo o draka, který vzlétne nejvýš. Sportovní střelci Zina Hrdličková a Jiří Lipták získali na mistrovství Evropy v brokové střelbě bronzovou medaili v olympijské disciplíně trap smíšených dvojic. Čeští reprezentanti v Aténách suverénně vyhráli kvalifikaci, ale ve vyřazovacím finále prohráli se Slováky a vítěznými Rusy. A ještě předpověď počasí. Očekáváme převážně velkou oblačnost, odpoledne místy přehánky, teplotní maxima dosáhnou 15 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Zpozorněte, v pražském směru dálnice D1 mezi Velkým Beranovem a Humpolcem. Silničáři tam při práci průběžně uzavírají odstavný pruh.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: 11373 a 11372. O postupu do druhého kola senátních voleb na Žďársku rozhodl jediný hlas. Občanský demokrat Radek Černý zvažuje, jestli bude chtít přepočítat výsledky. Podrobnosti uslyšíte už za pár chvil.

0: Volby 2026.
1: Nejtěsnější rozdíl jediného hlasu rozhodl o složení druhého kola žďárských senátních voleb. Nejvíc hlasů, necelých 27,5%, dostal nestraník a starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda. Schodných 25,5% voličů oslovili druhý lidovec Josef Klement a třetí občanský demokrat Radek Černý. Téměř přesný byl i počet hlasů. Nakonec je totiž dělil jen jediný.
2: Rozhodli voliči, já to prostě beru. I o jeden hlas prohra prostě platí. A co se týká přepočítávání, já sám to nebudu nějak iniciovat, respektive nejsem proto rozhodnutý, budu to konzultovat, poradím se, jestli to má smysl, jestli proto existují zákonné důvody a tak dále.
3: Občanský demokrat Radek Černý se chce rozhodnout ještě v sobotu, dostal 11 372 hlasů. Obhajující lidovec Josef Klement 11 373.
4: Já už když jsem se bavil v minulosti před volbama, teda teď s Petrem Pinhartem, tak mi říkal a kladl na srdce, že každý hlas se počítá a to byl možná ten předzvěst toho, jak to všechno dopadne.
3: Chystá se už na druhé kolo.
4: Popisoval jsem svoje úspěchy, konkrétní úspěchy v Senátu a v tom budu dál pokračovat.
3: První místo v prvním kole obsadil nestraník Michal Šmarda.
2: Já jsem moc rád, že jsem postoupil s Josefem Klementem, protože vím, že s ním svedu férový souboj argumentů, že to bude souboj o to, jestli on těch posledních 6 let v Senátu pracoval opravdu hodně, dost a jestli byl užitečným senátorem, anebo jestli bych byl užitečnějším a prospěšnějším senátorem já.
3: Souboj na Žďársku byl obecně těsný. I nejsilnější Šmarda překonal druhého i třetího o 900 hlasů.
2: Mám z toho radost, protože jsem do toho šel bez podpory velkých politických stran, to znamená bez zázemí finančního, organizačního.
3: Druhé kolo senátních voleb následuje příští pátek a sobotu. Ze Žďárska Daniel Zach, Český rozhlas.
0: Volby 2026.

0: 8 hodin 45 minut ladíte Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. V rámci festivalu Varhaní Vysočina si dnes nenechte ujít koncert v Moravských Budějovicích, protože právě dnes 11. října od 17 hodin v kostele svatého Jilí zazní jeden z nejslavnějších písňových cyklů vůbec, biblické písně od Antonína Dvořáka k příležitosti jeho 185. výročí od narození. Kompletní cyklus přednese mezosopranistka Lucie Hilšerová za doprovodu varhaníka Alfreda Habermana. A teď přidáváme také ještě informace o počasí.
1: Počasí.
0: A s ním je tu meteoroložka Bára Kučerová. Já vás zdravím, dobré ráno.
2: Pěkné ráno.
0: Jak to tedy vypadá v tuto chvíli s teplotami na Vysočině a počasím?
2: A teploty se teď nejčastěji pohybují zhruba mezi 4 a 7 stupni Celsia a na obloze máme většinou oblačnosti trošku více, byť krzení často prosvítá slunce.
0: A co se bude týkat dnešního dne, jak to bude vypadat s přeháňkami?
2: Přeháňky se mohou vyskytovat, budou postupovat od západu, můžou se opravdu občas objevit a jinak to bude dnešek s převážně větší oblačností, ale ona bude proměnlivá a potom večer budou srážky ustávat a také bude ubývat oblačnost. Teploty by měly vyšplhat mezi 12 až 15 stupňů Celsia a k tomu bude vát mírný západní až severozápadní vítr s rychlostmi i k 25 km v hodině a někde i s nárazy kolem 55 km v hodině a ten bude také večer slábnout.
0: Uh-huh. Co nám říká biopředpověď na dnešek?
2: Ta je na stupni číslo 1, tedy zátěž mírná.
0: A pojďme ještě zmínit pondělní počasí. Bude podobné neděli?
2: Bude podobné, očekáváme totiž opět proměnlivou oblačnost, ráno ještě může být i polojasno nebo skoro jasno s nějakou ojedinělou mlhou a v průběhu dne se hlavně na severu kraje, případně i na západu kraje, na západě kraje může znovu s menší pravděpodobností objevit slabá přeháňka, k večeru se bude oblačnost většinou rozpouštět, zítřejší teploty mezi 11 a 14 stupni Celsia a k tomu stále mírný vítr, zítra západních směrů, během dne pak vítr severozápadní a znovu bude večer vítr slábnout.
0: O počasí hovořila meteoroložka Bára Kučerová z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkuji vám za informace, mějte se krásně, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: A vy, milí posluchači, určitě zůstávejte s námi i nadále. Po 9. hodině otevřeme příběhy z Vysočiny.
1: Nejkrásnější kniha Vysočiny. Vyberte si ji. Hlasovat můžete na našich stránkách vysočina.rozhlas.cz. Výběr je opravdu široký. Hlasovat můžete nejpozději do úterý 13. října. Hlasujte a vyberte nejkrásnější knihu Vysočiny. Vysočina.rozhlas.cz.

0: Řekni fór.
1: Policista zastaví v rámci dopravní bezpečnostní akce na dálnici auto a říká: dobrý den, pane řidiči, za to, že jste byl připoután, získáváte 1000 korun. Co s nimi uděláte? No, asi si konečně udělám řidičák. Manželka vedle něj se neudrží a říká: pane policajte, poslouchejte ho. On vždycky takhle mluví, když je ožralej. Probudí spícího spolujezdce vzadu: hele, to jsme tím kradeným autem moc daleko nedojeli, co? A z kufru se ozve: hejte, už jsme za hranicemi.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Komisaři už sečetli všechny výsledky z komunálních voleb. Začala 14. řada taneční soutěže Stardance. Na Velkou Pardubickou míří dva koně z Vysočiny. Očekáváme převážně velkou oblačnost, odpoledne místy přehánky. Teplotní maxima dosáhnou 15 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek.
1: Volby 2026.

0: 50% voličů, víc než polovina z nich byla pro zachování současného územního plánu.
1: Obec změnu územního plánu už dříve odmítla, žadatele ale nakonec v petici podpořilo přesto obyvatel a radnice proto referendum vypsala. Výsledek znamená, že v dalších 2 letech musí vedení obce ustanovení referenda respektovat ve svých rozhodnutích. Aneta Skořepová, Český rozhlas.
0: Na obrazovky České televize se po 2 letech vrátila taneční soutěž Star Dance. V prvním přenosu 14. řady se představilo 9 tanečních párů. Byla mezi nimi například zpěvačka Marta Jandová nebo kaskadérka Hana Dvorská.
2: Jsem to zkazila, ono, jsem měla asi trošku trému, chtěla jsem to mít rychle za sebou.
3: Říká kaskadérka Hana Dvorská, která společně s profesionálním tanečníkem Michalem Kurtišem předvedla Čaču.
2: Ale mě to strašně baví a je tady taková super parta lidí a atmosféra, je to takový nob.
3: Jen symbolicky a s nohou v ortéze se na tanečním parketu představila herečka a režisérka Petra Nesvačilová, která kvůli zranění kotníků pár hodin před prvním kolem ze soutěže odstoupila. I tak ale od diváků v sále získala nejdelší potlesk. Nový král a královna tanečního parketu budou známí 12. prosince. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
0: Spojené státy zvažují, že se připojí k úderům proti jemenským husijům. Prohlásil to americký prezident Trump v reakci na sobotní útok na letiště v hlavním městě Saúdské Arábie Riádu. Při něm zemřelo 12 lidí, mezi kterými je i jeden Američan a přes 300 dalších je zraněných. Jemenští povstalci v posledních dnech opakovaně útočí na cíle v Saúdské Arábii. Riádské letiště zasáhly tento týden už po třetí. Sport. Dva koně z Vysočiny se dnes postaví na start Velké Pardubické. Do Pardubic míří Godfrey a Hyde in the Sky ze stáje Pegas ve Zhoři na Jihlavsku. Pokračuje jejich trenér Dalibor Térek.
4: Hodně s nima cestujeme do zahraničí, do Francie a tak dále, kde jedou den předem, takže už velice dobře vědí, když jedou na závodiště, co je čeká, buď to ten den nebo ten příští, ale tohle jsou už oba dva specialisti na pardubický závodiště a na pardubickou. Vlastně každý z nich absolvoval 1-2 dostihy, znají dobře pardubický závodiště a už vědí, co je čeká, když tam ráno přijedou. Počasí.
0: V Pelhřimově a Telči teď mají 6 stupňů, ve Vatíně 4. Očekáváme převážně velkou oblačnost, odpoledne od severozápadu přehánky. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 12 a 15 stupni. Přidá se mírný západní až severozápadní vítr, který místy v nárazech ještě zesílí.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: A zpozorněte na silnici 19 u Bystřice nad Prnštejnem. Budete tam jet pomalu jedoucí servisní vozidlo údržby.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Světelští old scouti se loučí se základnou ve staré nádražní vodárně. Vydáme se tam za nimi. Poslouchejte dnešní první příběh z Vysočiny, který započneme už po písničce.
5: Dobré dopoledne s Lidií Jakubičkovou.

0: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
1: Ve Světlé nad Sázavou má skauting už stoletou tradici a není divu. Jen kousek odtud tábořil se svou dvojkou Jaroslav Foglar a dokonce i zakladatel českého skautu Antonín Benjamin Svojsík. Světelští skauti měli 35 let svou základnu v bývalé vodárně v Nádražní ulici. Teď oni ale přijdou.
2: S krajským náčelníkem Old Scoutu kraje Vysočina Josefem Bilem Kopeckým stojím před základnou ve Světlé nad Sázavou, říká se tomu tady na vodárně.
3: Historie téhletý budovy sahá až do roku 1888, kdy byla postavena stejně s světelským nádražím a proto se tomu říká vodárna, protože uvnitř té budovy byla studna a čerpadla, bydlel tu člověk od dráhy, který měl za úkol dostávat vodu přímo na dráhu, když jezdili parní lokomotivy.
2: Kdy se sem dostali skauti?
3: V roce 1991 oficiálně. Tady původně byl jeden jediný strop, to znamená, že jsme měli skoro 5 metrů strop.
2: Teď je to dvoupatrová budova.
3: I kvůli vytápění.
2: Jací skauti tu vodárnu využívají?
3: Bohužel teda děti nemáme, takže se tu scházíme pouze jako old skauti, jsou to bývalí vedoucí skautských oddílů, který tady ve Světlí fungovali. V těch 90. to byl velký boom, protože nás tady bylo asi 160.
2: To jste se sem vešli?
3: Ne, my jsme měli víc prostoru, tohle je naše vlastně poslední bašta, i ta už má teda na mále.
2: Možná bychom mohli udělat takovou malou prohlídku exkurzi vodárnou.
3: Tady se nacházíme vlastně v zasedací místnosti, kde v zadní části vidíme krásný totém a přímo pod tím totémem máme 22 metrů hlubokou a 3,5 metrů širokou studnu roubenou.
2: Je studna a tam berete vodu?
3: Ne, ta studna je zadělaná, zabezpečená. Když se podíváme takhle před vchod, tak tam vidíme krásný čtverec, ještě obrys, kde byly kohouty, hlavní uzávěry, kterými se čerpala voda na světel nádraží, což je asi 200 metrů odsud.
2: Teď tady jedno setkání Old Scoutu probíhá, i když je trochu smutné, je rozlučkové.
3: No, je to poslední velká akce pořádaná z této vodárny, než teda dojde k jakýsi údajně demolici a skauti se budou stěhovat.
2: Opravdu ta budova padne, není to historická památka?
3: Hodně dlouho jsme usilovali, aby se stala historickou památkou, bohužel jsme nebyli vyslyšeni, ale musíme se prostě uskromnit, nedá se nic dělat, život jde dál.
2: Pojďme pokračovat v té naší prohlídce, protože říkala jsem, vodárna má dvě patra.
3: Když nás bylo hodně, měli jsme více budov a veškerý mobiliář, který byl uvnitř, tak máme nastěhovaný v téhle budově, takže je to víceméně
2: skladiště.
3: Jsou tam různé obrázky, které kreslil dnes už nežijící vedoucí střediska bratr Plachý alias Miky. Jsou tam ještě dívčí totémy. Navíc je tam teda spousta materiálu k táborům.
2: Když to tak vyjmenováváš, to je na muzeum zralé.
3: I touhletou myšlenkou jsem se zaobíral docela vážně.
2: Proč má vodárna padnout?
3: Je to veřejný zájem, protože v místě, kde vodárna stojí, by měl vést nový most přes řeku Sázavu jako obchvat města Světla. Jistě slyšíte, nám přichází další a další účastníci, takže jakmile dojde k zahájení, tak nám tady zavlaje 100 let stará historická vlajka, která je první vlajkou světelských skautů. Vyrobena v roce 1926, prosím.
2: Old skauti usedají k dlouhému stolu ke slavnostnímu posezení.
4: Ať žije byl.
3: Děkuju.
2: Ze Světlé nad Sázavou Irena Šarounová, Český rozhlas.
1: Fotografie ze světelské základny Old Scoutů najdete na našich internetových stránkách, tak se podívejte a pojďme dál. Mít u domu vlastní ateliér i pec na vypalování keramiky je pro tvořivého člověka sen a za chvíli jeden takový domácí ateliér také navštívíme.

0: Fakty, fakta, tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
1: Nedělní díl nás zavede po české stopě Adolfa Eichmanna. Jaké vazby pojily tohoto nacistického pohlavára s naší zemí? A co o nich dodnes nevíme? Poslechněte si překvapivé výsledky pátrání Stanislava Motla.
0: Poslouchejte dnes po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Vysočiny.
1: Dny otevřených ateliérů umožňují každý rok v říjnu nakouknout na místa, kde vznikají krásné věci. Už po třetí pozvala zájemce k sobě do ateliéru pod Krásnou horou v Mostištích také Veronika Netolická. Ke svým květinovým vazbám, drobným dárkům, věncům i osázeným keramickým květináčům a mísám se dostala právě přes keramiku. A v blízké budoucnosti plánuje věnovat se také dětem i dospělým z okolí, zkrátka všem, koho také baví tvořit.
2: Na dvoře u domku u paní Veroniky Netolické teče do rybníčka voda a kolem je to celé obeskládané keramikou. Je to všechno vaše práce?
3: Ano, je. Keramiku dělám 7 let. Já u ní prostě zapomenu na celý svět a jenom tvořím a tvořím, takže je to moje velká radost.
2: K té keramice vám určitě přibyly i další věci, třeba že ji použijete pro nějakou vazbu nebo jako pro květiny.
3: Krásně se mě to doplňuje, protože když udělám nějakou keramickou mísu, tak ji potom naaranžuji květiny nebo suchý vazby. Mám vlastně potom hotovou dekoraci nebo odlívám i svíčky, takže když prostě někdo chce nějaký třeba adventní svíce, nebo hezky se mě to spojilo víc věcí dohromady.
2: Vy jste říkala, že teprve 7 let děláte keramiku. Máte na to nějakou školu?
3: Školu nemám, mám vystudovanou obchodní akademii, takže to je úplně prostě mimo, ale mě to vždycky jakoby lákalo, tak jsem si pak udělala nějaký kurzy, pořád jsem si zjišťovala víc a víc věcí a pořád se učím.
2: Je to vidět i z toho, co tady všechno je, protože my jsme začali keramikou, kolem nás jsou květiny, vazby, ale pozor, my vcházíme do vašeho království.
3: To je vlastně stodola. Aha. A my jsme se s manželem snažili zachovat ten původní ráz tady ty stodoly, jo? Takže jsou tady ty starý trámy a všechno, akorát potom manžel vlastně dělá ze dřevem, tak mě tady přidělal prostě ten ateliér, aby tady i v zimě se dalo být.
2: Abyste nezmrzla.
3: Tvořit, jo, abych nezmrzla a aby jsme tady mohli tvořit i s dětma a nebo chodí za mnou i třeba maminky, že právě si chcou třeba něco z keramiky vytvořit, tak se vždycky domluvíme.
2: A čím si tady topíte?
3: Tam mám kamna, tady ty krásný, takže tady je pak jako hezký teplíčko a příjemná atmosféra.
2: A co z toho všeho, co tady kolem sebe vidíme, je ještě vaše práce?
3: Ty svícny s tím dřevem, svíčky, kupuju přírodní vosk a pak je odlívám, mám vlastně nakoupený různé formy, oni krásně odhořívají a potom ještě dobarvuji, zase jsou tam přírodní barvy a někdy přidávám i trošku nějaké přírodní vůně. Potom vázaný kytice, na jaře jsem si udělala měsíční akreditovaný floristický kurz, tak se mě to zase krásně rozšířilo. Mě baví pracovat s květinama, ty kytice.
2: Ty vypadají, že vydrží.
3: Jo, pěstuju si eukalyptus, doplním to staticí gipsou, potom se to usuší a klidně 3 měsíce, tak je to krásná dekorace.
2: Tady máte fotografickou dokumentaci, jak ateliér vzniká. A jmenuje se Ateliér pod Krásnou horou. Kolik máte dětí a kolik z nich tady s vámi tráví nejvíc času?
3: Mám 2 děti, mám Kubika a Natálku. Natálka se mnou hodně tvoří i jako keramiku, to ju baví.
2: A pec máte na tu keramiku?
3: Mám svou pec, tu mám potom vzadu je ještě takovej vejminek starý, tam mám umístěnou pec, dodělávám tam právě jako zase ty věci, že je pak barvím a pálím je tam a potírám znova jakoby ještě galzurama a jde to na ten druhej konečnej výpal.
2: Z Mostiště Dáša Kubíková, Český rozhlas.
1: Výrobky, o kterých byla řeč, najdete na naší stránce vysočina.rozhlas.cz i na Facebooku Českého rozhlasu Vysočina. A v dnešním 3. příběhu z Vysočiny nahlédneme do malířského ateliéru Dominiky Niklové z Kamenice u Jihlavy. Už za chvíli.

0: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
1: Jemná kvítka, zasněná zákoutí a do detailu propracované ilustrace. To jsou poznávací znamení obrázků Dominiky Niklové. Teprve před necelými 4 roky se začala věnovat akvarelové malbě a dnes ji můžete potkávat třeba i na řemeslných trzích. Do jejího království, kterému říká Líbezno, jsme se zajeli podívat i my.
2: Na okraji Kamenice u Jihlavy má svůj ateliér Dominika Niklová. Vy malujete akvarel a vidím to tady všude kolem sebe.
3: Já jsem vystudovaná učitelka, učila jsem přes 20 let, no a pak mi do cesty vstoupil akvarel.
2: Už i jako malá jste třeba malovala?
3: Ne, spíš jsem měla blízko k tvorbě, vždycky jsem něco tvořila. Adventní věnce, perníkové chaloupky, keramiku.
2: Kdy přišlo první setkání s akvarelem?
3: Když jsem byla po operaci, byla jsem doma měsíc a měla jsem klid. Jednou jsem scrollovala na Facebooku a viděla jsem tam reklamu na kurz akvarelu. Začala jsem malovat, koupila jsem si úplně nejobyčejnější papír, štětce, barvy. Samozřejmě podle toho to taky tak vypadalo.
2: Takže láska na první pohled.
3: Absolutně.
2: Dívám se kolem sebe, nejradši malujete kytičky.
3: No, kytky, trošku krajinky, já tomu říkám takový kouzelný místa, vždycky si vyberu nějaký kouzelný místo, který mě zaujme. Třeba Český Krumlov jsem namalovala. To malování je nádherná věc. Já jsem třeba včera malovala celý den, 9 hodin v kuse, jo, a to je pro mě úplně ten nejlíp strávený čas, samozřejmě s rodinou, taky.
2: Co na to rodina? Máma zase maluje, dneska ji neuvidíme.
3: Oni jsou na to zvyklí, jsou úžasní a podporují mě.
2: I ten akvarel má nějaká pravidla, co která barva umí, co který materiál umí, jaký štětec použít.
3: Ano, jak skicovat, jak kombinovat barvy. Tohle to všechno jsem do sebe nasávala úplně všema buňkama. A když se člověk dostane do těch pravidel, tak pak už se může uvolnit tu ruku. Už ví, kam šáhnout.
2: Co to udělá?
3: Přesně, často lidi říkají akvarel je nejtěžší technika.
2: Dívám se na vaše obrázky. Už je to váš styl, je to váš rukopis.
3: Vážně, tam vidíte už rukopis?
2: Vy tomu ještě nevěříte.
3: Já tomu ještě nevěřím.
2: Se svými obrázky jezdíte po trzích.
3: Ty obrázky, které namaluju, tak z toho dělám umělecké tisky, no a autorské papírnictví, takže přáníčka, pohlednice. Chtěla jsem vlastně vytvořit takový venkovní ateliér. Tak.
2: Máte tam štafle a tvoříte?
3: Ano, což hrozně dobře funguje. Oni ty lidi vidí, že to opravdu maluju já.
2: Jsou malíři, kteří se strašně těžko loučí se svými obrázky. Vy se ráda loučíte se svými obrázky.
3: Já všechny originály, které jsem namalovala, tak mám doma. Lidé ode mě mají reprodukce, které jsou tisknutý archivním inkoustem, takže to nevybladne, zůstane to v této barevné kvalitě až 60 let.
2: Proto jsou tady takové hromady obrázků. Já jsem si říkala, jak to, že to není u lidí taková nádhera.
3: Do světa pouštím ty tisky. Jsou to teda limitované tisky, takže je to očíslované. To znamená, že nebudu prodávat ty tisky do nekonečna, ale třeba jenom 50 kusů.
2: Namalujete obrázek, ten vám zůstane, ale do světa ho pustíte v mnoha různých formách. Kartičky, záložky.
3: Pro jednu firmu jsem tvořila grafiky na šaty, sukně. Otevřel se mi mnohem širší svět, kam ten obrázek může jít. A to mě možná láká ještě víc, než jenom to tisknout na ty papíry.
2: Z Kamenice u Jihlavy Irena Šarounová, Český rozhlas.
1: A jak to vypadá v takové psychobudce? A co to vlastně je? Tak to prozradí dnešní čtvrtý příběh z Vysočiny, který se zaměřuje na duševní zdraví mladých lidí. Zůstaňte s námi.
0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy z Vysočiny.
1: Včera jsme si připomněli Světový den duševního zdraví. Jeho cílem je upozornit na dopady duševních onemocnění na lidský život a mluvit o nich. V dřívějších dobách totiž každé duševní onemocnění přinášelo spíše výsměch než pomoc a lidé se proto báli o svých potížích mluvit. Dnes duševními potížemi trpí čím dál více mladých lidí i dětí a právě těm pomáhá organizace Fokus Vysočina. Terénní týmy za nimi jezdí s osvětou, aby věděli, kam se v případě potřeby obrátit.
2: Chyběli jsme ti.
3: Už se nemusíš bát, jsme
4: tu. Máš se dobře.
2: Vůbec se neposlouchej. Nevníme je, to zvládne. Vůbec se neposlouchej.
4: Haló. Pojď, já ti pomůžu.
2: Haló, já jsem tady.
5: Je tam vlastně video o tom, jak člověk prožívá psychózu. Aha. Je tam celý jeho den, od probuzení až do večera. A co všechno prožívá? Jsou tam bludy, halucinace, slyšiny, nebo třeba rozostření vidění.
6: Tak mi popsala dobrovolnice Míša, co se děje v psychobudce, aby si zdravý člověk lépe dokázal představit stavy lidí s duševními obtížemi. Fokus Vysočina v Havlíčkově Brodě nabízí mladým lidem možnost mít se na koho obrátit.
7: Já stojím s Kristýnou Pantianidou u kola. Vypadá to jako kolo štěstí, ale úplně není tam všechno šťastné.
6: K čemu vám slouží?
8: My tomu říkáme kolo štěstí.
7: Vážně?
8: A nebo kolo bezpečí. Protože o štěstí tam taky jde, když se vytočí žluté políčko, tak tam mají dáreček. Ale jinak tady máme spoustu otázek. Buď si zkusí nějakou techniku, anebo že se i něco třeba dozví.
7: Oni si vytočí, co je to psychologická kotva, nebo jak působí dlouhodobý hluk na psychiku a vy jim dáte odpověď.
8: Naopak, oni dají odpověď nám.
7: Co když to neví?
8: Říkáme, že nejsou ve škole, že když náhodou nebudou vědět, takže jim třeba můžou kamarádi pomoct, nebo jim samozřejmě pomůžeme my a společně to nějak jako dáme tu odpověď. Ale musím říct, že děti jsou úplně úžasný. Ví toho strašnou spoustu.
7: Myslíte, že to téma je zajímá, že duševní pohoda není samozřejmost a že se mohou dít různé věci komplikované?
8: Určitě to vědí. A když to neví oni sami, že to třeba nezažili, i když jsou tady takový děti, tak to třeba znají z rodiny nebo z blízkého okolí. Zkrátka dobře, ta duševní pohoda je dneska velký téma. Je to něco, co je pro ně velmi důležité. Musím říct, že dnešní generace je prostě jiná. Jiná než jsme my, než jsou naši rodiče, ale fakt je, že oni mají prostě dneska jinačí podmínky a vůbec si netroufnu říct, co bychom dělali my na jejich místě, kdyby jsme žili v dnešním světě.
6: Terénní tým pro mladé lidi doplnil kvůli vysoké poptávce i tým pro děti od 10 let. Co týmy přesně dělají, popsala Pavlína Bláhová.
9: Hodně v rámci toho regionu spolupracujeme se školami, s institucemi, subjekty, které jsou s těmi dětmi. Tam se snažíme, aby o nás věděli a i vytipovávají vlastně ty děti, co tu podporu potřebují, nebo předávají kontakt rodičům.
6: A jak vypadá ta péče? Je to hodně individuální.
9: Úplně nejčastěji potřebují ten prostor, kde jim někdo naslouchá. Že je někdo bere vážně v tu danou chvíli, to, co oni říkají, to, co prožívají, že nikdo nebakatelizuje s tím, že jsme pro ně tady a teď. Máme tu zkušenost, že potom dost často sdílejí, že to je přesně to, co jakoby v tu chvíli potřebovali.
6: Když mají potíže se školou, s docházkou.
9: Je to hodně o tom, jestli to dítě chce změnu, tak je tam velký prostor na tu podporu, protože už se dají společně s ním i s rodiči hledat ty cesty. Školy určitě mají svoje pravidla, ale zároveň máme zkušenost, že jsou velmi ochotní a snaží se těm dětem a rodičům jít vstříc.
6: Havlíčkova Brodo, Dáša Kubíková, Český rozhlas.
1: Fokus Vysočina působí kromě Havlíčkobrodska i na Pelhřimovsku a na Žďársku. A kováři z Vysočiny letos budovali na Heffenstonu. Na mezinárodním setkání uměleckých kovářů vyrobili 2,5 metru vysokou sochu. Dnešní poslední příběh z Vysočiny vás za pár minut vezme přímo do dílny ve Štěměchách na Třebíčsku.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Vysočiny.
1: Historie kovářského řemesla sahá až do 3. tisíciletí před naším letopočtem a stále i po 5000 letech je potřebné a nestrácí na atraktivitě. Václav Noha ze Štěměch sice má řemeslo v genech, ale cestu si k němu našel sám. Dnes se svými spolupracovníky sklízí úspěchy i na mezinárodních soutěžích.
2: Vstupuji do kovárny Václava Nohy ve Štěměchách na Třebíčsku. Je tady ten správný randál, oheň ve výhně hoří.
3: Já vás zdravím.
2: Vy máte kovařinu v rodu?
3: Dá se říct, že ano. Můj praděda byl kovář.
2: Zažil jste pradědu?
3: Nezažil jsem ho, bohužel. Od dědečka mi zbyly pouze pákové nůžky.
2: Jsou tady někde?
3: Máme venku pod přístřežkem, takže občas na nich ji stříháme. V kovárně ve Štěměchách jsme tři.
2: Jak si hledá kovář své parťáky, protože vy musíte být sehraní?
3: Jednou jsem zavítal Dan. Povídá, ale já budu mít po škole za chvilku, můžu tady začít u tebe dělat. Říkám, jasně, tak choď na brigády. No a tak jsme se dali dokupy. No a v posledních 2 letech jsem ještě nabral tady Vojtu, dalšího parťáka.
2: Já se dívám, tamhle v rohu kovárny stojí i socha.
3: Jak jsme se osvědčili v těch bránách, plotách, mřížích. No a postupem času nás oslovovali třeba obce, by jsme zkrášlili nějaké prostředí. A tím se třeba dostáváme na Mařenku, kde máme krásnou rozhlednu.
2: To je kousek odtud.
3: Ano, ano, tam jsme dělali přes 2,5metrovýho velkýho anděla. Přímo Štěměchy jsme dělali do Šepkovic a momentálně, co tady vidíte?
2: Pojďme k té soše, je to hlava v dlaních.
3: Zákaznice z Roseče, děláme tam dlouhá léta kování na velký vrata, různý panty, mříže, zábradlí do takového velkého statku a paní přišla, že bude mi narozeniny, že by si přála od nás nějakou plastiku. Se trošku ptáme vždycky, co má paní ráda. Paní říká, mám ráda přírodu, bude to na růže, musí se potom brnout růže. A já říkám nějakou indicí a ona, já mám ráda dlaně, prsty, ruce.
2: To je nádhera, když se tím budou proplétat růže. Vaši kolegové odešli a tady je neuvěřitelné ticho najednou.
3: No vidíte, to je taky napínavý, že se nepracuje.
2: Vy také jezdíte na známá kovářská setkání na hradě Helvštíně. Dokonce jste byli už i vybráni jako ta kovářská skupina, která vyková plastiku přímo v kovárně na hradě.
3: Zavolali z hradu, pane Noha, vybrali jsme vás na letošní fórum. Tak...
2: Co bylo? Bylo hurá, anebo vás oblil pot?
3: Víte co, je to největší akce v Evropě, možná i na světě, že jo. Přišlo 8,5 tisíce lidí, přes 550 kovářů nahlášených. Už tam je z nich 25 let. S tím, že 15 let tam vystavujeme.
2: Věděli jste už, když jste jeli na Helvštín, co tam budete dělat, nebo to musí být všechno až na místě?
3: Ne, tohle to se nesmím podcenit. Půl roku jsem měl v hlavě už jakoby co. Po nákresu se udělal model 1:4.
2: Měli jste svoje nářadí, vezli jste si, co jste mohli, kromě výhně?
3: Vezli jsme si spoustu vercajku svýho na prokovávání, špalky, různý sekáče, kladiva, které nám sedí. Tam ty nástroje jsou, to jo, ale nejsme na to zvyklí a jak vezmeme trošku jiný kladivo, tak je to trošku jiný. No.
2: Možná bychom měli říct název té plastiky.
3: Zrozen v ohni. Povedlo se nám to, jsme s tím spokojení.
2: Musím oslovit i vaše parťáky.
4: Partl Vojtěch.
5: Dan Zbránek. Kove se nám tady dobře.
4: Jsme tady spíš jako kolegové všichni. Každý má svůj názor, může ho říct a pak se dohodneme.
2: Bolí vás ruce?
4: Ze začátku jo, ale teď už po těch letech už ne.
2: Ze Štěměch Irena Šarounová, Český rozhlas.
1: A to je tečka za dnešními příběhy z Vysočiny. Ty další tu budou pohromadě opět za týden. S vámi se loučí Lidie Jakubičková a přeji klidnou neděli.

nešahej na mě, nešahej na mě, dejte svý pracky pryč. Nešahej na mě, nešahej na mě, to je k mému štěstí klíč. Nelez mi do mojí osobní zóny, nech si svý bacily. Nešahej na mě teď ani za chvíli.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Ve druhém kole na Žďársku voliči vyberou senátora mezi nestraníkem Šmardou a lidovcem Klementem. Ukrajina po ruském útoku na Dnipro hlásí 4 zraněné. V Rusku ukrajinské drony vyřadili z provozu datové centrum. Fotbalisté Plzně si v lize poradili s Mladou Boleslaví. Teploty do 15 stupňů, oblačno, odpoledne místy přehánky. Takové dnes bude počasí na Vysočině. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek.
1: Volby 2026.
0: Na Žďársku se po 6 letech zopakuje stejné obsazení závěrečného senátního duelu. Jako vítěz prvního kola postoupil s necelými 28% hlasů nestraník Michal Šmarda. Doplní ho obhajující lidovec Josef Klement, který dostal 25,5% hlasů.
2: On prostě musí obhájit svoji 6letou činnost a já proti tomu položím moje úspěchy a neúspěchy ve funkci starosty a lidi posoudí.
3: Očekává nestraník Michal Šmarda a

0: padlo, kde jsem v kterých obvodech nebo v kterých částech prostě regionu jsem neuspěl, že jo, tak se musím podívat proč. A zřejmě na tom Hradecku, že jo, jsem byl méně známý přece jenom, takže musíme si to zanalyzovat, ne, a budeme vidět.
1: Druhým postupujícím je Michal Kozár z Hnutí ANO, kterého podpořilo 27,15% voličů. Hnutí ANO v letošních komunálních volbách zvítězilo v 6 krajských městech, to je o 2 méně než minule. Nejsilnější vládní hnutí uspělo v Olomouci, Pardubicích, Zlíně, Ostravě, Karlových Varech a nově také v Plzni. Přišlo naopak o Jihlavu, kde vyhrála koalice ODS, Lidovců a TOP 09. V Hradci Králové zvítězil Hradecký demokratický klub, v Ústí nad Labem koalice Jedno Ústí. Po ruském útoku na ukrajinské Dnipro na jihovýchodě země jsou nejméně 4 lidé zranění, mezi nimi i 2 8leté dívky, jedna je v péči lékařů v nemocnici. Ruským úderům čelila i Oděsa. Ukrajina zase svými drony napadla v ruském městě Vladimír další datové centrum největší ruské technologické společnosti Yandex a vyřadila ho z provozu. Bezpilotní letouny útočily i na letiště v černomorském Soči, kde způsobili požár. Sport. Plzeňští fotbalisté po 3 soutěžních porážkách zabrali. Po reprezentační přestávce zvládli duel 10. kola šance ligy proti 3. Mladé Boleslavi a vyhráli 3-0. Zápas rozhodl po 2 minutách útočník Kabongo. Další góly přidali Pigrič a Fal. Duel hodnotí trenér Viktorie Radoslav Kováč.
2: První poločas, myslím, jsme hráli velmi dobrý pasáže. Ten přechod se mi líbil. Samozřejmě musím říct, že Boleslav v první fázi má velmi dobrou výstavbu. My jsme za to připravovali. Vážíme si toho, že jsme to zvládli s nulou, i když samozřejmě Boleslav měla určitě svoje šance. Takže v tomhle směru taky ještě se v tom chovat určitě líb, ale nakonec jsme to zvládli a jsme za to moc rádi.
1: Ostravský Baník prohrál na stadionu Bohemians 0-1, Hradec Králové podlehl Artisu Brno 2-4 a Zbrojovka Brno padla s Jabloncem 0-1. Dnes má ve 13 hodin výkop utkání Liberec Slovácko, v 15 hodin duel Teplice Olomouc a od 18 hodin nastoupí Sparta proti Pardubicím. Počasí. V Jihlavě a Dukovanech teď mají 7 stupňů, v Košeticích 8, bude převážně oblačno, odpoledne se přidají přehánky, nejvyšší teploty se ustálí mezi 12 a 15 stupni. Foukat má mírný západní až severozápadní vítr, který místy v nárazech ještě zesílí.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Pozorněte v pražském směru dálnice D1 mezi Velkým Beranovem a Humpolcem. Silničáři tam při práci průběžně uzavírají odstavný pruh.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Pochoutkový rok.
4: Tak už hlasujete o 106? Teď je i na vás, abyste po 10 letech trvání naší soutěže receptů řekli, který je ten nejlepší. Hlasovat můžete jen a jen na stránce pochoutkovýrok.cz a pomoct tak naší porotě. A protože si s vámi chceme podzim užít se vším všudy a vychutnat si všechno, co nabízí, budeme pro vás mít až do poloviny listopadu posvícenské sladké dobroty, které nás naučí dělat Vojtěch Vrtiška, jeden z vítězů soutěže Peče celá země. A taky vám řeknu víc o naší nové, unikátní kuchařce, která vznikala 6 let, a dali jsme ji dohromady s cukrářem Josefem Maršálkem. Jmenuje se Vánoční pečení, je to naprosto horká novinka a na podzim o ní budeme taky soutěžit. To je novinek, co říkáte? Vždyť taky máme co slavit. Tak hezký poslech přeje všem, Patrik Rozehnal.
3: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Po roce, opět podzim, opět posvícení a opět pečení svojitou vrtiškou stojíme před jeho domem, bytem, tvůrčí dílnou, kuchyní, pekárnou, cukrárnou v jedné a zjistíme, co budeme dělat. Čeká nás celé období, kdy budeme dělat sladké věci. Počkej, jdeme točit podzim a ty jdeš tady v kraťasech.
1: Já se převlíknu do dlouhého. My dáme kožíšky a bude.
0: A můžeme dovnitř. Tady už je to všechno nachystáno. Je, ty máš plyšovýho dorta.
1: Já mám plyšovýho dorta i makronku. Makronka je doma u rodičů a tady mám dorta. No.
0: To byly první narozeniny, za co čeho?
1: Makronka, sestra přijela z Francie a tohle to jsem dostal přesně takhle. Jako.
0: Takže světlý korpus, máslový krém, a to jsou jahody a se svíčkou?
1: Já doufám, že je to šlehačka, ale můžeme se zeptat. No.
0: Jo, podívejte se na náš web pochutkovirok.cz a ti uvidíte plyšový dort. Je před námi podzimní posvícenské pečení, už druhá řada, když to takhle nazveme mediálně, protože loni jsme něco podobného dělali, i letos nás čeká několik receptů. Čím se vyznačují ty podzimní recepty podle tebe?
1: Tak my jsme minule jednotili na téma posvícení, což je hezká tradice, která bych řekl, že pořád do jisté míry na Moravě nějakým způsobem koluje, v Čechách už mizí. Tentokrát, jelikož jsme posvícení už celkem vytěžili, tak jsem sahal i dál. Takže teď budou jednotit vyloženě suroviny a zároveň tam máme i hezké české recepty, jako třeba do budoucna kremrole, koblihy a tak.
0: Tak na posvícení může být cokoliv právě, co využívá ty podzimní suroviny. A to jsou co? Jabka, švestky nebo co?
1: Všechno máme. Všechno máme. Kaštany, jabka, hrušky, švestky. V podstatě, co jsem potkal, tak to se tak objeví v následujících týdnech.
0: Co uděláme jako to první, co budeme teda péct, připravovat, co naučíme posluchače našeho pochoutkového roku?
1: A to je zrovna recept, kde jsem si trošku ustřelil. Bude to karamelový koláč s misopastou a jablky. Je to vlastně taková úprava moje klasického Alcron koláče, možná některý znají. Je to vlastně křehké těsto, které je naplněné jabkama v karamelu a šlehačkou. Já jsem ten karamel vylepšil o trošku smetany a právě tu zmiňovanou misopastu, která, vy si vůbec nemusíte bát, ona dodá takovou lehce kávovou chuť, dodá tam příjemnou slanost a umami, takže to bude moc příjemný na chuť a vůbec se nemusíte bát, že by to chutnalo jako japonská polívka.
0: Ta misopasta je co?
1: Jsou to vlastně kvašené, fermentované sojové boby.
0: Kdybyste slyšeli nějaký hluk nebo šustění, tak to tady už my i to natáčíme a tady nevydržel náš kameraman a leští robota, část práce odvede za nás, ty to budeš řídit vlastně.
1: Něco tak, já bych mohl řídit vlastně i tebe, protože ty už tady jsi se mnou nějakou dobu, pečeš skvěle, takže já bych tě tu mohl tak hezky navigovat postupně.
0: Ty budeš takový ředitel výroby a já budu tiskový mluvčí.
1: Tak jo.
2: Posvícenské pečení s Vojtou Vrtiškou a Patrikem Rozehnalem.

0: Desátý ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz. Posvícenské pečení.
1: Začínáme Pochoutkový rok, posvícenské pečení. Vojta Vrtěška, tedy náš, ani nemůžu říct hlavní host, ale kolega teď je na ten podzim, který bude vytvářet recepty, bude jich dohromady 6, tohle je první z nich. Budeme zužitkovávat jablka, která k podzimu patří, a bude tam i karamel, tak tedy karamelový koláč s jablky a s misopastou. Co potřebujeme?
2: Potřebujeme 100 g studeného másla, 65 g cukru moučka, 185 g hladké mouky, 1 gram soli a 40 gramů vajec, což znamená nějaké malé vajíčko. Na jablečnou náplň potřebujeme 5 větších jablek, 100 gramů cukru krupice, 50 gramů másla, 100 gramů smetany ke šlehání, zhruba 15 gramů misopasty, 80 gramů pekanových ořechů a 1 vyškrábnutý vanilkový lusk. Ty zrnička použijeme do smetany na ozdobu, té potřebujeme nějakých 300 gramů.
0: Posvícenské pečení s Vojtou Vrtiškou.
1: Opět oblíbená mísa od robota, taková ta vejcovitá, polovejcovitá, a do ní přijde co?
2: Říkáš mísa nebo kotlík? Já tomu říkám kotlík a všichni na mě tak divně koukají.
1: Tak on je to vlastně kotlík, ale jako většinou říkám mísa, no. Tak jako kotlík mi tak přijde, že ho jako dám nad oheň a takový, a že bude úplně vypulkovatý, ale je to vlastně kotlík, no. Ale důležitý bude, co do toho přijde dovnitř. Co přijde na dno té nádoby?
2: Mouka. Mouka, přijde tam vajíčko, přijde tam moučkový cukr, máslo, sůl, vlastně všechny suroviny hodíme do jednoho kotlíku, necháme zpracovávat, dokud nám nezačne ostěnité míso kotlíku, čeho si bouchat to hotové těsto.
1: A bude mít takovou spíš tu drobenkovou konzistenci, nebo máme nechat vypracovat hladoučké těsto? Protože ta křehká většinou pak tím, když se dělá dlouho, ne, tak to máslo pak vypracuje.
2: Tam je dobrý chytit z toho opravdu ten začátek, kdy začne to těsto bouchat. V tu chvíli víte, že máte zpracováno. Zbytečně nepřehříváte to těsto dalším zpracováváním. Jo, vždycky je fajn u toho křehkého těsta být rychlý.
1: Jenom pro pořádek, to těsto mícháme takovou tou protínací metlou.
2: Jo. Přesně tak, teď už si z toho jenom udělám jednotnou hroudu, zabalím do folie, udělám si z toho placku, aby se mi lépe vychladilo to těsto, rychleji vychladilo, zároveň i pak dobře rozvalovalo. Hodina, zachladíme.
1: Těsto se chladí. Na čem budeme pracovat teď? Nebo ty?
2: Připravíme si náplň. Oloupeme si jablka, nakrajíme si na nějaké kostičky, třeba centimetr krát centimetr. Nasekáme si pekanové ořechy.
1: Teď se tedy vrháme k plotně, máš pánev.
2: Necháte tam skaramelizovat cukr.
1: To se dělá jak? Ty to rozprostřeš rovnoměrně?
2: Přesně tak, a nemíchám. Nemíchejte během té karamelizace, měly byste tam pak krystalky a cucky. Jo, nechte to rozpustit, tak vám to natává, tak se jenom tak pohoupněte tou pánví, ať se to promíchá, a míchejte to fakt, až když je tam ten karamel hezky rozpuštěný, rozprostřený. Teď už tam asi hodíme ty naše jabka spolu s ořechy. Přidáme si vanilku, přidáme si smetanu.
1: Mícháš nebo necháváš chvíli působit, až pustí jablka vodu?
2: Není potřeba to vůbec míchat. Jo, ten karamel se hezky odvaří, přesně tím, jak ty jablka pustí vodu, jak tam doleme ještě tu smetanu. Přidáme si misopastu.
1: Ta udělá co v tom?
2: Ona nám tam dotáhne ten slaný podtón plus umami chuť, takže to bude takový jako příjemný, trošku chutný.
1: Návykový.
2: Trošku návykový.
1: Chuť na další kousek.
2: Trošku návykový, trošku to bude chutnat po kávě. Ty misopasty máme několik druhů, nejčastější jsou takové ty světlé a tmavé. Sahejte spíš po té světlé, ta tmavá je hodně chuťově výrazná.
1: Tu náplň musíme pak nechat vychladnout.
2: Je fajný nechat schladnout trošku, ono ty jabka zase napijou zpětně část té vody, tak ať nám to nerozmáčí pak ten koláč. Teď si tam hodíme máslíčko, máme vlastně ty jabka už svařený, spolu s tím karamelem, všechno je rozpuštěný. Teď tam zamícháme to máslo, necháme to schladnout a máme náplň.
1: A co budeme dělat my?
2: Rozvalíme si těsto.
1: Ty kraje, které se při tom budou trochu třepit, tak zase jako spojíme, protáčíme ho různě.
2: Přesně. Ono, když na to těsto nebudete ze začátku tolik tlačit, tak ty kraje vám nebudou praskat.
1: A teď máme koláčovou kulatou formu s takovým tím vroubkovaným okrajem. A teď jaký tvar chceme docílit toho těsta? Jako kruhový, aby to se vyneslo i do těch krajů? Aby to udělalo lem nebo jak?
2: Přesně, chceme nějaký malebný kolečko. Zhruba tak o, dejme tomu, 5 cm větší, než máte tu formu, aby se tam vešly ty kraje. Tloušťka bude nějaké třeba 3 mm.
1: To těsto pak přeneseme do formy pomocí válečku, že ho jako lehce tak jako přehneme. A to pak tak? To, co přečnívá přes ty kraje, tak to odlámeme a ty to pak ještě vlastně přejedeš jakoby po hranách té formy ze zhora válečkem, čímž opravdu dokonale rovně odřízneš všechny ty přečnívající části těsta. Teď to těsto, co s ním ve formě?
2: Budeme péct naslepo, takže já si na to lípnu kus alobalu, zatížím nějakými pečícími kamínky, fazolkami, hráškem a podobně.
1: Tolik.
2: Já nešetřím.
1: Plně, maminko. Řekl když jsem už, plně.
2: Tak, budu péct naslepo. 180 stupňů, horkovzduch, nějakých 20-25 minut, pak sundáme naši zátěž.
1: Teď jsme přímo na mřížce v troubě sundali vlastně ten alobal s tím hrachem a ten koláč tam necháme a pečeme dál.
2: Jo, budeme ho péct ještě nějakých takových 15 minut.
1: Co je hotovo a co nás čeká?
2: Hotovo je skoro všechno. My máme schladlou náplň, máme ještě vlažní těsto, dáme si vlastně do toho upečeného korpusu zlatavého tu naši náplň. Ta náplň trošku stuhne pak v lednici, protože tam je ten cukr, je tam máslo. Nicméně, ať se to dobře krájí, tak je fajn tam mít tu náplň trošku tak jako umáčknutou. A máme hotovo, pak už si jenom vyšleháme smetanu, dozdobíme smetanou.
1: Vojto, proč ho ke mně točí zády ten koláč?
2: Já tady mám dírku už nahlodanou, že jo, takže tady máme hezký ze strany.
1: Jo, vypadá krásně. Ty jsi nechal ten kraj vlastně volný, aby na lemu toho koláče byla vidět i z vrchu ta náplň, že jsme to nepokryli celé tou šlehačkou vlastně.
2: To jak málo stačí ke štěstí.
1: Jak to štěstí nazvat? Jako božskou manu, jako radost na zemi, jako štěstí v jedné chvíli a na jednom talíři. Prostě jablka, která znáte ze štrůdlu, ale jsou skaramelizovaná. Je tam ten kávový poton, jak ty říkáš. A ta šlehačka, prostě jenom šlehačka, ta to tak jako pohladí, ta to tak jako zjemní, že vám to trošku jako chvíli ulpí na tom jazyku a že ty vaská jablka nesklouznou hned do toho krku.
2: Je to tak. Mě taky strašně baví, že pořád ty jabka zůstávají v celku trošku na zkus, že to není úplně takové to roztrouhané bláto.
1: Ten oříšek pekanový tam křupne.
2: No ježiš. A ještě to křupavý těsto pod tím.
1: Jestli máte dezerty, kde dominuje náplň a těsto je jen tak, aby to neslo, tak tohle je váš favorit letošního podzimu a posvícenského pečení. Takže takovéhle recepty krásné budeme dělat. Takové nás čekají, není to poslední, bude jich ještě 5. S Vojtou Vrtěžkou budeme dělat postupně takové věci, jako třeba buchty, koblihy, kremrole a další věci. Stojí za to poslouchat týden co týden. Vojto, já už se těším teď.
2: No já se taky moc těším. Tak příště.
1: Pochoutkovýrok.cz, sledujte.
0: Posvícenské pečení s Vojtou Vrtěžkou.

0: Tak jsme dopekli ten první letošní podzimní posvícenský recept. Čekají nás ještě další, bude jich dohromady 6. Ale taky byste v tento podzimní čas měli hlasovat a zapojit se do naší velké hry, která uzavírá první desetiletí naší kulinární soutěže receptů, těch vašich, domácích, ať už sladkých nebo slaných, těch, které zvítězily v předchozích 9 ročnících. Teď jsou všechny pěkně seřazeny ve formuláři na stránce pochoutkovýrok.cz. Je to formulář hlasovací. Protože až do konce října, do půlnoci z 31. října na 1. listopadu, můžete jednou za 24 hodin věnovat svůj hlas jednomu z nabízených receptů. A abyste se rozhodli odpovědně, tak je tam nejenom název receptu, autor, fotografie, ale taky podrobný popis, video z jeho přípravy, ať víte všechno, co k rozhodnutí potřebujete. A zapojit byste se měli. Pomůžete totiž třeba vyhrát někomu, koho máte rádi, o kom si myslíte, že by si to zasloužil, dát možnost zvítězit receptu, který je třeba i z vašeho kraje nebo něco podobného rádi děláte a prostě máte na to chuť. Navíc každý, kdo hlasuje, bude pak zařazen do slosování, kdy na začátku listopadu vylosujeme ze všech hlasujících, ať už budete hlasovat pro jakýkoliv recept a pro kohokoliv, jednoho z vás, který získá poukázku v hodnotě 10 000 korun na nákup kuchyňského vybavení od našeho sponzora. A pak vylosujeme dalších 10, kterým pošleme kuchařku, tu naši nejnovější a unikátní vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Hlasování je naprosto jednoduché. Stačí v záhlaví naší stránky pochoutkovýrok.cz vyplnit údaje o sobě, tedy jméno, příjmení, adresu, kontakt na vás. To je důležité, kdybyste vyhráli, ať se s vámi můžeme spojit. A pak už si můžete vybrat recept, který vám se líbí, kterému byste rádi dali hlas. A u něj pak zmáčknout zelené tlačítko hlasovat. Tak jednoduché to je. Součet hlasů pak určí vítěze, kterého vyhlásíme jednak ve vysílání, ale pak taky na velkém finále, které uslyšíte v druhé půlce listopadu právě v éteru. Místo našeho pořadu Pochoutkový rok, té standardní verze. Ve stejném čase bude i naše porota pracovat a hledat ten nejlepší recept desetiletí. Tak co myslíte, shodnete se s ní nakonec nebo ne? Výsledky samozřejmě oznámí na velkolepém finále, které se uskuteční za dohledu všech účastníků letošního pochoutkového roku, těch, kteří znovu pekli, smažili, vařili a připravovali recepty podle vítězů. To znamená, že uslyšíte ve vysílání třeba na Duku Novalinkovou, Romana Pauluse, Ivana Vodochodského, Vojtu Vrtišku a další, ale i další speciální hosty a gratulanty, kteří na naše finále dorazí. Ovšem se ještě zavčasu dozvíte. Teď ovšem rychle na naše stránky pochoutkovýrok.cz, kde se hraje o velké ceny v případě našich soutěžících, ale i vy budete odměněni. Pomozte nám a nechte žít dál Pochoutkový rok, který je s námi už 10 let. Za malou chvíli si budeme povídat třeba o studánkové vodě, která zažívá velkou renesanci.
1: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Během října a listopadu se na různých místech dodržuje tradice zamykání studánek na zimu. Jsou ale studánky, ke kterým lidé chodí pro pitnou vodu po celý rok. Jednou z nich je i studánka v Plzni Bukovci. Měl bych ale říct, že se nejedná o klasickou studánku se stojatou vodou, ale o vývěr podzemní vody, který plní dokonce tamní hasičskou nádrž. Ta v létě slouží jako koupaliště a lidé se tam vlastně koupou v pitné vodě. Jak zjistila naše kolegyně Soňa Weizenbachrová v pochoutkovém roce, tak na svoji studánku jsou tam náležitě pyšní.
1: Jezdí sem i lidi vlastně z města pro vodu, protože dobrá čaj a káva, když se z toho dělá, tak je mnohem lepší než teda z kohoutku.
2: Přestože to není jeho povinností, úřad městského obvodu Plzeň 4 zajišťuje pravidelně dvakrát ročně rozbor kvality vody ze studánky v Bukovci. Co především se kontroluje, mi řekla Renata Berchová z odboru životního prostředí.
3: Z mikrobiologických parametrů je to hlavně Escherichia coli a coliformní bakterie, z fyzikálních barva zákal a pH a z anorganických jsou to dusitany, dusičnany a amoniak. Ta voda je pitná, není to teda kojenecká voda, ale je to pitná, dobrá voda.
4: Tak já ochutnám. Jaká je vynikající. A chladná.
2: Pro Bukovecké je prý studánka tak trochu záhadou. Nevědí, kde se voda bere. Podle plzeňského hydrobiologa Jindřicha Durase je ale vysvětlení zcela prozaické.
5: Vývěry podzemní vody jsou docela běžnou součástí krajiny. Zrovna v tom Bukovci je to na dně údolí Berounky, takže celý ten svah nad Berounkou dává tu podzemní vodu, tam se ta podzemní voda vytváří, sbírá a pomalinku tím podzemím postupuje k té řece.
2: A právě v Bukovci se stalo, že vyvěrá ze země na povrch. Výhodou bukovecké studánky je, že se nejedná o stojatou vodu. Jak mi vysvětlil klatovský hygienik Svatopluk Krýsl, stojatá voda je vždycky potenciálně nebezpečná.
6: Protože tím, jak voda stojí, tak samozřejmě více napadá bakteriema. Dochází tam různým chemickým procesům. Čili voda, která teče, má tu velkou výhodu, že pravděpodobně ona je plná kyslíku. A právě přítomnost kyslíku v té vodě dělá z pitné vody velice chutnou záležitost, skutečně pitnou vodu.
2: Odborníci shodně nabádají k obezřetnosti. Ani cedulka pitná voda u zdroje nemusí být směrodatná, jestliže nevíte, jak je stará. Rozbor provedený před několika měsíci pak s ohledem na možnost jednorázového rychlého znečištění bakteriemi, třeba po dešti, také není stoprocentně spolehlivý, pokud nejde o hlubokou podzemní vodu. Hlavní zásadou je tudíž použít zdravý rozum pokaždé, než se někde venku napijete.
0: Od toho, že vám voda chutná, prostě není možné odvodit, že je to voda pitná. Další informace o studánkových vodách najdete i v článku na stránce www.pochoutkovirok.cz. A za malou chvíli si v rámci oslav 10 let trvání naší soutěže připomeneme i skvělé setkání s Ivanem Vodochodským na oslavách 10. narozenin v Kostelci nad Orlicí. Podrobíme ho takovému, řekněme, gastronomickému výslechu.
7: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: A už je nachystaný Ivan Vodochodský. Ivane, pojď. Přijmi opět prostor pro naše povídání. Tak, Ivane, já mám pro tebe několik slov a chci slyšet tvoji první reakci, co se ti vybaví. Je to kolem jídla všechno.
1: Dobře.
0: Co tě napadne?
1: Tak, pojď do mě.
0: Schumacher. Co se ti vybaví?
1: To zní jako kapelník, ale vím, že to je jídlo chodský, tuším, jako no.
0: Já myslím, že Morava. Kočičí svatba.
1: To je taky jídlo. No, to byly, tam byly brambory, myslím, a brambory, těstoviny a špek, jestli se pletu.
0: Pukavec.
1: Z naklíčeného hrachu. Něco. Jídlo.
0: To je vejce.
1: Ne, počkej, pukavec, jo, počkej, jo. To je pučálka z toho hrachu, jsem nebyl. Pukavec je vejce, jasně.
0: A objevil jsi někdy? Takhle no, bylo doma?
1: Zažil, no, co pak doma? Zažil jsem na vojně, když jsem byl a dělal jsem jako bažant v snídaně a už jsem měl rozkleplejch, já nevím, 500 vajíček jsem měl rozkleplejch. Tam si to vždycky, a musel si v tom předpět, že musíš vždycky rozklepnout 10 a když je pořádku, tak je to do toho kotle. No a my na to kašlali, že takže to jelo do toho kotle. No a bylo to asi 560. vajíčko a pukavec. A všechno vyhodit. A samozřejmě zaplatit kůhradě, že jo. Nic moc příjemného.
0: Ale jdeme dál. Květák.
1: Květák, smažený květák, vynikající věc.
0: Stůl miluji. Pro čtyři.
1: Stůl pro čtyři? To je málo. Když už vařím, tak já vařím minimálně pro 10 vždycky.
0: Svatební dort.
1: Nemusím vůbec. Nemusím. Musí být, nesmí být dusivej, nesmí tam být moc máslový hmoty, ale když je dort, kde je krémová, šlehačková náplň, tak to si zobnu, ale jako, že bych to vyhledával, ne.
0: Bílý talíř.
1: Bílý talíř je základ vůbec platingu, to znamená servírování. Já si myslím, že bílý talíř je prostě klasika, nepřekonatelná a nepřekonaná. A prostě jídlo, každý jídlo na bílým talíři vypadá skvěle.
0: Omáčka?
1: Omáčka samozřejmě základ jídla a dobrá omáčka, tu dneska kuchaři taky už moc neumějí, protože dobrá omáčka se musí vystát, stejně jako každý jídlo. Musíš vystát základ, musíš u toho bejt a musíš mít ty chuť, abys tu omáčku doladil. Omáčka je kumšt.
0: Koláč.
1: Koláč, pokud nemluvíme o koláči sledovanosti nebo koláčích podpaždí v létě, tak koláč jako takovej, taky nic moc. Dám, když už tak si dám, když někdo dělá ty malý svatební koláčky, tak ty mě chutnají. Jo? A nebo takový ten, jak se jmenuje, trojctihodný, nebo se tomu říká?
0: Dvojctihodný.
1: Dvojctihodný koláč.
0: Vevnitř, tvaroh, navrch, pozdrav.
1: Jo. Mm-hmm. Tak to si zobnu a taky, můžu, jednou za rok stačí.
0: Recepce
1: je parádní. Já jsem se na recepcích něco navařil, nachodil. Chodívali jsme vařit na hrad za minulého režimu. Chodili jsme vždycky nás, když byl sjezd Komančů, tak nás ze všech interhotelů stáhli do Paláce kultury. Když to otevřeli, dotočili tam Sváťu Kuřátka a otevřeli to, byl tam první sjezd, tak nás všechny kuchaře z interhotelu stáhli a my jsme museli vařit pro těch 5000 lidí. A tam jsme viděli věci, které jsme v životě neviděli předtím. To byly ty velké automaty, že si na jedné straně házel brambory, na druhé straně ti vyjížděli vařený, že jo? Na jedné straně si házel řízky naklepaný a projížděli vanou a na druhé straně vypadávali smažený, že jo?
0: A kuchařů byly... nebude potřeba.
1: No, bude, protože to musíš obalit, musíš to. Já jsem. Já jsem byl drzej, tak jsme za trest naklepávali 5000 španělských ptáčků, že jo?
0: Ty jo.
1: Jo, to, víš, co to je? 5000 ptáčků asi ve 4 lidech, strašný. To už nevíš potom, jak s tou rukou zápasit, jo? Takže tyhle recepce jsme taky, ale vždycky to mělo ten bonus, že tam vždycky něco zbylo, že jo, potom, jo? Protože tam bylo prsty, tam byly uheráky, americký cigára, že jo, koňaky. Tak to šlo vždycky basa koňaku nad stůl, basa koňaku pod stůl. Takhle se to potom dělilo, že jo?
0: Ubrus.
1: Ubrus, my moc ubrus nepoužíváme teda, myslím, akorát prostě
0: protože by se pořád pral?
1: Pač, jsem trošku čuňátko, takže by tam bylo furt zaprasíno, ale taky hezký ubrus na hezký prostírání, patří to ke stolování určitě. A na zámku obzvláště. Hmm.
0: Ivan Vodochodský, náš host, děkuju moc, Ivane.
1: Děkuju a dobrou chuť.

0: A teď už je tu rada z etikety. Ladislav Špaček, odborník na bonton, by dnes mohl poradit, jak si třeba vylouhovat takový pytlík čaje, když si tento nápoj objednáme v restauraci nebo nějakém noblesním podniku. Jak udělat tuhle věc, abychom nestratili glanc?
1: Podle toho, jak zacházíme s tím sáčkem čajovým, který je vyluhovaný a teď přemýšlíme, co s ním, tak podle toho poznáme dobrou restauraci, dobrou kavárnu, dobrou čajovnu. Protože je hned jasné, jestli personál myslí na hosta, jestli myslí na to, že za 3 minuty bude potřebovat někam odložit ten vyluhovaný sáček. A jestliže nemáme ho kam odložit, no tak nastává problém. Ten sáček těžko můžeme odložit na podšálek toho čaje, který budeme pít, protože tam samozřejmě vznikne louže, kterou bychom si potřísnili oděv a navíc by to bylo velmi nechutné. Jestliže nemáme žádnou možnost, tak ho tak říkajíc trochu vyždímáme, to znamená přes okraj lžičky, tím provázkem trochu jaksi stlačíme, aby z něj vytekl přebytečný čaj a potom ho musíme odložit na ten podšálek. Je to ale krajní řešení. Daleko elegantnější je, když nám obsluha tu misku na odložení vyluhovaného sáčku sama přinese. Pokud ne, neostýchejme se a řekněme si o něj. Obsluha možná není zcela kvalifikovaná a je dobré ji k tomu trošku vést, případně ji to naučit. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

Na závěr je tu v rámci oslav 10. narozenin pochoutkového roku taky soutěž o kuchařku Sladké Česko. Minule jsem se vás ptal, kolikátým výherním soutěžním receptem pochoutkového roku byly ty kynuté rohlíčky máčené v másle. Byl to 36. recept. A ze správných odpovědí jsme vylosovali tyto majitele kuchařky Sladké Česko. Poštou ji dostane Marián Kapusta z Brumova Bylnice, Pavlína Soukupová z Bechyně a Eliška Nevečeřalová z Proboštova u Teplic. Gratuluju moc. A teď k té novince, kterou jsem sliboval. Už jste určitě zaregistrovali, že od tohoto týdne je už naplno v prodeji naše nová unikátní kuchařka, která vznikala 6 let. Díky pořadu Adventní pečení s Josefem Maršálkem jsme nazbírali spoustu krásných a jedinečných vánočních a adventních receptů. A ty jsme dali do naší kuchařky. K nim jsme přidali dalších zhruba 25 a vznikla unikátní kuchařka s 50 sladkých, krásných vánočních receptů, především na cukroví, ale taky na několik druhů vánoček, bábovek, dortů, závinů, štol a všeho možného, co k Vánocům patří, včetně třeba takového vaječného koňaku. Tuhle krásnou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete už teď objednat přes stránky pochoutkovýrok.cz. Objednávat si můžete také přes telefonní číslo 724 819 319, ale pozor, jenom ve všední dny a v pracovní době. Knížku vydala Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. A pozor, ta dobrá zpráva je, že tuhle kuchařku můžete u nás v průběhu podzimu také vyhrávat. Dnes se tedy ptám, co dal navrch karamelového koláče dnes při tom posvícenském pečení Vojtěch Vrtiška? Zakončil ho čokoládovou polevou nebo šlehačkou? Co dal navrch karamelového koláče Vojtěch Vrtiška? Pokud si myslíte, že to byla čokoládová poleva, pošlete nám soutěžní SMS-ku Pochoutky Mezera A, Mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Pokud si myslíte, že navrch karamelového koláče dal Vojtěch Vrtiška šlehačku, budete posílat soutěžní SMS-ku ve tvaru Pochoutky Mezera B, Mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. A pravidla jsou stále stejná. Připomenout si je můžete na webu pochoutkovýrok.cz, posílat SMSky až do půlnoci z úterý na středu a příští týden poslouchat, jestli jste nevyhráli. Tak vám držím palce a pokud nechcete riskovat, že zrovna na vás se usměje štěstí v soutěži, tak si tu knížku prostě objednejte. Pochoutkovýrok.cz je adresa, kde se dozvíte všechno potřebné. Mějte se krásně a krásný podzim i s posvícenskými dobrotami přeje dopředu Patrik Rozehnal.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Komunální volby v Třebíči vyhrálo hnutí pro Třebíč. Po prvním kole senátních voleb má Česko 5 jistých senátorů. Šlágrem dnešního kola hokejové extraligy je utkání Třince v Pardubicích. Teploty do 15 stupňů, oblačno, odpoledne místy přehánky. Takové dnes bude počasí na Vysočině. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek.
1: Volby 2026.
0: Vítězem komunálních voleb v Třebíči je hnutí pro Třebíč. Získalo přes 21% hlasů a v 27 členem zastupitelstvu obsadí 6 křesel. O jedno křeslo méně má hnutí ANO, po 4 obsadí Piráti, Břehy a Zelení, Třebíč občanům a Mosty Třebíč. Po 2 křeslech získali Lidovci a Živé město. Lídr vítězného hnutí a současný starosta Pavel Pacal chce ve své pozici pokračovat a chystá se k vyjednávání s ostatními stranami a hnutími.
2: Já si myslím, že budeme oslovovat postupně, takže nevím, kdo jak bude připraven na schůzku, takže nedokážu teď říct, kdo nám schůzku potvrdí, kdo nikoliv.
0: Vítězem komunálních voleb ve Žďáře nad Sázavou je opět uskupení Žďár Živé město. Podle jeho lídra současného starosty z hnutí STAN Martina Mrkose teď chtějí o koalici vyjednávat se všemi stranami, kromě uskupení Změna 2018 a Soukromníci. S potenciálními partnery se chce Martin Mrkos shodnout na zásadních tématech.
3: Já bych tohle nechtěl předjímat. Na druhou stranu určitě už jedno téma říct mohu, a to je řešení dostupného bydlení.
0: Vítěz obsadí 8 křesel v 27 členem zastupitelstvu. V něm usednou ještě

0: velmi rád, že my jsme schopni tou normální věcnou politikou oslovovat i voliče vládních stran.
1: Nadpoloviční počet hlasů získali také kandidáti hnutí STAN. Na Trutnovsku vyhrál Jan Sobotka, na Děčínsku Zbyněk Linhart. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
2: Zástupci asi 20 českých firem dnes odlétají s ministrem dopravy Ivanem Bednárikem za SPD na 6denní cestu po trojici asijských zemí. Navštíví Azerbajdžán, Kyrgyzstán a Kazachstán. Podnikatelé tam budou jednat o spolupráci například v železniční dopravě, letectví nebo logistice. Sport. Třineští hokejisté se pokusí v Tip Sport Extralize natáhnout svou rekordní sérii. Po 9 zápasech bez ztráty bodů budou oceláři bojovat v 10. kole proti papírově nejtěžšímu soupeři. Nastoupí na ledě úřadujícího mistra v Pardubicích od 6:30 večer. Už 15:30 začíná zápas Sparty s Pardubicemi. Pak se představí Mladá Boleslav proti Litvínovu, České Budějovice proti Liberci, Karlovy Vary proti Kladnu, Brněnská Kometa proti Plzni a Hradec Králové proti Olomouci. Počasí. V Třebíči teď mají 10 stupňů, v Hubenově a Velké Meziříčí 11. Bude převážně oblačno, odpoledne se přidají přehánky, nejvyšší teploty se ustálí mezi 12 a 15 stupni. Foukat má mírný západní až severozápadní vítr, který místy v nárazech ještě zesílí.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Průtah Štěpánova nad Svratkou na Žďársku je dnes pro veškerou dopravu uzavřený. Objízdná trasa vede po silnici 19.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Je krátce po 11. hodině a já vám všem od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina přeji příjemné a pohodové nedělní dopoledne. Dnes se v Zoo Jihlava zastavíme u ohrady lam, které mají mláďátko. A to je vždy v každé zoologické zahradě svátek. Nenechte si ujít naši reportáž a pojďte s námi do zoo. Už za pár minut.
3: Dobré dopoledne s Jožou Kolářem.
4: A konkrétně tady hned po písničce, se kterou přichází Anna K. Nelítám nízko, tak se jmenuje. Hezký poslech.

0: Skoro rok čekají na mladě, a za dva dny buše Laba znovu zabřeznout. Pojďte s námi do zoo a dozvíte se také, jak daleko dokážou tato zvířata doplivnout a proč byste se měli mít u jejich ohrady na pozoru. Pokud byste Lamu totiž naštvali, doletí na vás víc než jen slina a zápachu se nezbavíte ani za několik dnů.
1: Pojďte s námi do zoo.
2: Dnes jsem se zastavila u ohrady Lamy. Podívám se přesně, je to Lama Guanaco a Simona Kubičková právě lamám rozhazuje nějaké granule, aby přišly blíž k nám. Já vím, že lamy mají mláďátko a to je vždycky v zoologické zahradě svátek.
3: U nich to míváme pravidelně, tohleto mládě je srpnové, ale pořád je malinkaté, návštěvníci ho můžou vidět. U těch lamy je hrozně zajímavé, že to mládě čekají zhruba 11 měsíců. Ale již 8 až 40 hodin od porodu může ta lama znovu zabřeznout.
2: Nedovedu si to představit u lidí, už jen to skoro rok být těhotná, stačí těch našich 9 měsíců. Teď tady lama vydala nějaký zvuk, takové prsknutí.
3: Toto dělají, když se jim něco nelíbí, nebo když si snaží vydiskutovat svoji hierarchii. Ono vždycky je takové první varování, to jsou přesně uši dozadu, nějaký zvuk třeba může být k tomu. Když se jí to nelíbí pořád, tak začne plivat. Plive klidně až na 4 metry a s velice velkou přesností, takže vždycky tady varuju návštěvníky. Ať moc ty lamy neprovokují, protože sem, jak stojíme i my, běžně doplivnou ty lamy. A pokud tu lamu ohrožujeme, anebo se necítí komfortně, tak vyvrhne obsah svého žaludku. Takže natrávená potrava, ty žaludeční šťávy, je to taková hezká smradlavá směska, smrdíte tak týden.
2: Byla tam jedna lama, která se stoupla na ten velký balván, vydala zvuk a najednou všechny odešly. Takže šéf, šéfova.
3: Tohle je právě šéf. Ta hierarchie u nich se určuje tím, kdo dá nejvýš hlavu.
2: Říkala si, že je i stříháte.
3: Tohle jsou guanaka. Ty se nestříhají. Stříhají se alpaky, na ty se můžeme podívat.
2: Za alpakami jdeme přímo do výběhu. No ahoj. Jde k té misce, můžu? Může tolik?
3: No, nenecháme ho to vyloucovat.
2: Tak radši ti tu mističku odevzdám. Pustila se do misky granulí. Nebo je to kluk?
3: To je chovný samec.
2: Chovný samec. No a to už je teda kožíšek.
3: Samec se jmenuje Ramon, jsou menší než ty guanaka, jsou klidnější, je to domácí plemeno, toho to můžete chovat i doma.
2: Můžu říct, že má lama krásný obličej?
3: Má a zejména u těch malých, jak oni mají tu srst takovou, jako kdyby ještě jemnější, tak mají nádherný kuchadla, který mu úplně z toho svítí.
2: To je mazlík. A ještě jsem slyšela, když se vrátíme k těm mláďátkům, k tomu rozmnožování, že to dělají v leže lamy.
3: Ano, je to tak, vlastně samice leží, samec vlastně si na ní tak jako naklekne, nalehne, nebo jak to říct, a je to vlastně velice rychle. A to mládě i tím, že je tak dlouho v tom břiše, tak se rodí vyvinuté do půl hodiny, již nasleduje tu maminku a už vlastně je součástí toho stáda.
2: No Ramone, ty na mě koukáš, jde po mikrofonu.
3: Možná se mu líbí, že je taky chlupatej.
1: Otázka nakonec pro ředitele jihlavské zoo Jana Vašáka.
4: Jak se dá vyčistit výběh nebezpečného zvířete? Dejme tomu, u nás to může být tygr nebo hrošík.
5: Obecně my tyhle ty zvířata chováme bezkontaktně, napadají mě jako řada potěuchlých odpovědí, ale on by to mohl vzít někdo vážně, že ano. Takže funguje to bezkontaktně. Musíš mít prostor, kde to zvíře, a to ty víš určitě, takže musíme to mít tak, aby jsme to zvíře přepustili, uzavřeli si ho a pak se vlastně uklízí ten výběh už to bez toho zvířete. Není to tak, že bych tam s koštětem popoháněl tygra prostě tak, jak já nevím, telata v kotci uklízel, ale prostě toho tygra si přepustím, zavřu si jinde, musím se samozřejmě přesvědčit, tam jako se ta chyba udělá velmi snadno a může být velmi fatální, takže tam je potřeba fakt obezřetnost. Přepustím ho, zavřu si ho, musím se přesvědčit, že ho ne, že ho nemám tam, kde ho nevidím, ale že ho mám tam, kde ho vidím, a v tom okamžiku můžu vstupovat tam, kde to mám fixovaný.
1: Pojďte s námi do zoo každou neděli po 11. hodině. Český rozhlas Vysočina. Žijeme tu s vámi.
0: A teď už se podívejte na facebookovou stránku Českého rozhlasu Vysočina, protože právě tam se odehrává soutěž o naši novou odměnu. Najdete tam taky článek k dnešnímu tématu a samozřejmě soutěžní otázku, kterou přímo tam v komentářích zodpovíte. Správné odpovědi budou každý měsíc losovány a jeden výherce získá komentovanou prohlídku Zoo Jihlava pro 4 osoby. Držím palce, posílám Eltona Johna.

0: Černoch, Naďa Urbánková, slečna Sen na vlnách Českého rozhlasu Vysočina v nedělním dopoledni. Policie ve volebních místnostech, mimořádně vysoká účast v jedné malé obci i velké loučení. To všechno přinesly letošní volby. Detaily vám řekneme už za chvíli.
1: Knihy, kam se podíváte. Český rozhlas Vysočina vás zve na 36. ročník podzimního knižního veletrhu. 16. a 17. října v Kulturním domě Ostrov a v Krajské knihovně Vysočiny v Havlíčkově Brodě. Dva dny plné besed, autogramiát, autorských čtení, zajímavých setkání a knížek. V pátek 16. října pro vás budeme živě vysílat přímo z našeho stánku na knižním veletrhu. Přijďte se podívat, jak se dělá rádio a užít si atmosféru nejstaršího českého knižního veletrhu. Mediálním partnerem je Český rozhlas Vysočina.

0: Volby 2026.
1: Volby do obecních zastupitelstev a třetiny senátu se obešly bez větších problémů. Policisté asistovali třeba na Jižní Moravě, v Rušovanech nad Divišovkou nebo některých brněnských částech je přivolali kvůli tomu, že před volebními místnostmi politici pokračovali v kampani. To ale zakazuje zákon. Policie zasahovala i v Moldavě v Krušných horách, kde radnice už několik dní řeší podezření na účelové přihlášování nových obyvatel. Tam budou mít volby nejspíš ještě soudní dohru.
2: Já jsem tady 10 let napsaný jako v trvalém bydlišti na Moldavě. To, že jsme se odstěhovali, protože už tady není taková práce, to není zase takový
3: problém. Já jsem se neodstěhoval, já jsem tady...
2: Nikde jinde nás volit nenechali.
4: Stěžuje se jeden z 22 voličů, které moldavská radnice vyškrtla ze seznamu. Ti za přítomnosti policie sepsali doklad o tom, že nemohli hlasovat. Podle vedení obce se tam přihlásili jen proto, aby mohli ovlivnit výsledek hlasování. Situací se proto bude zabývat Ústecký krajský soud. Předsedkyně volební komise v Moldavě Jana Svitáková popsala atmosféru ve volební místnosti.
5: Tak směřují ten vztek na nás, víš, je problematické s nimi i nějak jednat a vlastně jim cokoliv vysvětlit. Ta naše práce končí tím, že jim vlastně dáme tu možnost si sepsat stížnost.
4: Ve zbytku Česka byly volby klidnější. Tempo sčítání je skoro stejně rychlé jako před 4 lety. Za menší zpoždění podle místopředsedkyně Českého statistického úřadu Evy Krumpové může vyšší zájem o hlasování.
6: Český statistický úřad přebral první výsledky hlasování ve 14.28 a jednalo se o okresek v Miskovicích. V okrese Kutná Hora jako druhý byl zpracován okresek Lovčovice na Třebíčku a jako třetí Hvožďany na Domažlicku.
4: Tradičně vysokou účast měli v Chile na Rokycansku. Tam přišlo 86% oprávněných voličů. V absolutních číslech 18 z 21. A už před volbami bylo jasné, že se z voliči rozloučí primátorka Třince Věra Palkovská. Z čela města odchází po 20 letech. Letos už nekandidovala. Marek Sedláček, Český rozhlas.
0: Volby 2026.

0: Žalmana spol. Kdyby tady byla taková panenka, písnička, která dozněla o 12:30, já vám přeji pohodové nedělní dopoledne od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina. Vstávání ve 4 ráno, cesta temnými uličkami Marrákeše, kde na vás mžourají jen toulavé kočky. A pak už jízda minivanem se skupinou podobně rozespalých cizinců hluboko do marocké pouště. Možná to nezní jako lákavý program na dovolenou, ovšem na konci čeká úchvatný pohled na východ slunce a pohoří Atlas z horkovzdušného balónu. Tenhle zážitek si vyzkoušela i naše zpravodajka Zdeňka Trachtová.
1: Pilot Tom hořákem ohřívá vzduch uvnitř obrovského balónu, tak my jsme stále na zemi a blíží se svítání.
2: Okay, you're ready?
1: Aha. A kož se odlepuje od země a jsme ve vzduchu.
3: Jsme v údolí Boros. Tamhle je Marrakeš a na jihu vidíte siluetu pohoří Atlas. A za ní je Sahara.
1: Vzdalujeme se od země. Teď už bychom asi neskočili dolů.
4: No jako skočili. Jednou.
5: V losu je Češka Pavlína. Ptám se Toma, jak vysoko vlastně letíme.
3: Teď jsme ve výšce asi 1000 stop nad zemí, takže tak 300, možná 350 metrů. Létáme tady v omezené oblasti. Nad námi je totiž letová zóna letiště Menara. Tady na tabletu vidíte tu modrou plochu, tak tady můžeme létat. A výška je taky omezená, maximálně 3500 stop. Výš už nemůžeme, protože letadla létají ve výšce 6000 stop, tedy celkem blízko. Někdy skoro můžete vidět, jakou má pilot barvu očí.
5: Kapacita koše je 28 lidí, ale dnes je naplněný jen asi z poloviny. Všichni vypadají spokojeně.
4: Je pravda, že jsme poměrně vysoko, ale ani se moc nebojím. S pilotem Tomem nějak mám pocit, má nalítáno přes 2000 hodin, je to celkem bezpečný.
5: Je po 6 hodině ráno, mlžný opar na obzoru pomalu zoranžověl a za horami začíná vykukovat slunce. Všude kolem nás se vznášejí desítky dalších balónů.
3: Dneska tu máme ve vzduchu nějakých 65 nebo 70 balónů. Počkáme, až nám tamhle ten oranžový uhne a pak vystoupáme ještě výš.
5: S ostatními balóny Tom komunikuje přes vysílačku. Dole pod námi se pase stádo kos. Zajímá mě, proč se pilot Tom, který pochází z Německa, rozhodl létat s balónem právě tady v Maroku.
3: V Evropě můžete kvůli počasí létat jen od dubna do října. Před 15 lety jsem rozjel v tomto oboru podnikání v Německu a hledali jsme nová místa, kde létat i přes zimu. Dlouho jsme byli v Saúdské Arábii, taky v Číně, na Tajvanu a teď už jsme 5 let tady, v Maroku. Létání je moje vášeň. Každé ráno si tu dobíjím baterky.
5: Blíží se přistání a všichni se musíme v podřepu pořádně držet madel dole v košíku. A na zemi už nás čeká marocká káva, čaj a palačinky. U snídaně tak můžeme ze země sledovat desítky dalších balonů, které se stále vznášejí ve vzduchu nad pouští. Z Marrákeše Zdeňka Trachtová, Česká.

0: Spomínka na film Zachraňte Willyho a písničku z něj, kterou nám zaspíval Michael Jackson, Will You Be There, nedělní dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina. Dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, bude o nesmrtelnosti. Jestli existuje věčný živočišný druh, zjišťoval Martin Písařík. Více dozvíte už za chvíli.
1: Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že na Zemi žije nesmrtelný tvor? Lidé prahnou po nesmrtelnosti od pradávna. Někteří vládcové kvůli tomu budovali pyramidy či mohutné památníky, jiní na to šli vědecky a hledali elixír života či mládí. Při svých snahách se ale spíš měli podívat pod hladinu Karibského moře. Německý student Christian Sommer tam totiž v roce 1988 objevil živočicha, který podle všeho zná tajemství nesmrtelnosti. Jde o nezmarovitého polipovce Turritopsis nutricula. Malou medúzku, která přirozeně stárne, ovšem v okamžiku, kdyby měl její život skončit, se promění do stádia pohlavně nedospělého polipa. Je to podobné, jako by se motýl před smrtí znovu zakuklil a po nějakém čase opět vylíhnul. Pokud se teď radujete, že klíč k věčnému životu je nalezen, jásáte předčasně. Popsanou proměnou totiž vznikne jedinec, který je úplně jiný než ten původní. Obecně je však regenerační schopnost polipovců unikátní. V českých vodách žijí nezmaři, které můžeme vidět jako drobné rozvětvené vlásky přisedlé třeba ke kamenům. Když je rozkrájíte, z kousků vyrostou noví jedinci.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, hačku daj.
1: Český rozhlas Vysočina.

Jen pár dnů zpívala Hana Zagorová a Vlastimil Harapes, oba dva už z nebeské báně. Ale písničky po nich zůstaly krásné a my si je můžeme připomínat. 11 hodin 55 minut, za chvíli aktuální zprávy s Tomášem Kulátorem. No a po 12. hodině, jako každý den, i dnes, čekají vás všechny písničky pro Vysočinu. Písničky na vaše přání klidně už teď můžete objednávat přes naše webové stránky vysočina.rozhlas.cz, formulář písniček pro Vysočinu. A nebo napište SMSku ve tvaru píseň, mezera a váš text v maximální délce 150 znaků, bez diakritiky, bez háčku a čárek, na číslo 90 011 04. Jedna zpráva stojí rovné 4 koruny a já už se teď na vaše vzkazy, pozdravy a gratulace těším. Pochopitelně i telefon vám bude k dispozici 22 155 49 99. Hned po 12. hodině po zprávách. Do té doby kapela ABBA Gimme Gimme Gimme.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: O jediný hlas neúspěšný kandidát ve žďárských senátních volbách zvažuje žádost o přepočet. Mezinárodní letiště v saúdském Riádu je po včerejším raketovém útoku mimo provoz. Zemřelo nejméně 12 lidí. Na Velkou Pardubickou míří dva koně z Vysočiny. Na nebi se dnes bude střídat proměnlivá oblačnost. Místy zaprší. Teploty nepřekročí 15 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá a dobré poledne přeje Tomáš Kolátor.
1: Volby 2026.
0: Jediný hlas rozhodl o postupujícím do druhého kola senátních voleb na Žďársku. První místo obsadil nestraník Michal Šmarda. Na konci příštího týdne se utká o místo v horní komoře parlamentu s lidovcem Josefem Klementem. Ten dostal od voličů jen o jeden hlas víc než občanský demokrat Radek Černý. Ten v první reakci uznal porážku, zváží ale přepočítání hlasů.
2: Rozhodli voliči, já to prostě beru. I o jeden hlas prohra prostě platí. A co se týká přepočítávání, já sám to nebudu nějak iniciovat, respektive nejsem proto rozhodnutý, budu to konzultovat, poradím se, jestli to má smysl, jestli proto existují zákonné důvody a tak dále.
0: Nejvíc zastupitelů ze stran a hnutí získali v letošních komunálních volbách lidovci. Stejně to bylo i před 4 roky. Na počet mandátů skončilo druhé hnutí STAN a na třetím místě ODS. Hnutí ANO je celkově čtvrté. Všechny 4 strany si ale na počet zastupitelských křesel pohoršily. Propadlo se i hnutí SPD, Piráti a TOP 09. Nejvíc ze všech stran si pohoršila SocDem. Ztratila skoro 580 zastupitelů. V celém Česku jich zbývá jen 220. Jako obvykle ovládly obecní volby nezávislí kandidáti a místní sdružení. K volbám letos přišlo 48% voličů. To je zhruba o 2% víc než v roce 2022. Nejméně 12 lidí zabil raketový útok na mezinárodní letiště v saúdském Riádu. Zraněných je víc než 300 a někteří z nich jsou v kritickém stavu. Letiště zůstává mimo provoz. Saudové z útoku obvinili husijské povstalce z Jemenu.
3: Raketa podle agentury AP dopadla k terminálům pro vnitrostátní lety v sobotu odpoledne. Na letišti se ozval hlas.

0: Velké Pardubické. Na slavný závod míří Godfrey a High in the Sky ze stáje Pegas ve Zhoři na Jihlavsku. Pokračuje jejich trenér Dalibor Turek.
1: Hodně s nima cestujeme do zahraničí, do Francie a tak dále, kde jedou den předem, takže už velice dobře vědí, když jedou na závodiště, co je čeká, buď to ten den nebo ten příští, ale tohle jsou už oba dva specialisti na pardubický závodiště a na Pardubickou. Vlastně každý z nich absolvoval jeden, dva dostihy, znají dobře pardubický závodiště a už vědí, co je čeká, když tam ráno přijedou.
0: A finále jihočeského krajského přeboru v motokrosu se dnes jede v areálu Pacovský propad. První tréninky odstartovaly o 7:30 ráno. Samotné závody pak začínají za necelou půl hodinu.
2: Počasí.
0: Ve Žďáře nad Sázavou a Hubenově je 10 stupňů, v Černovicích 9. Dnes očekáváme proměnlivou a převážně větší oblačnost. Od západu budou v regionu postupovat občasné přehánky. Večer srážky ustanou a ubude i oblačnosti. Nejvyšší teploty 12, místy 15 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: V tuto chvíli nemáme hlášené žádné nehody v našem regionu. Přejeme vám i nadále šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: A jelikož je krátce po 12. hodině, volat můžete také studiovou linku Českého rozhlasu Vysočina 22 155 49 99, to je její podoba. Proč byste ji měli vytočit? Inu, protože začínají dnešní nedělní písničky pro Vysočinu, písničky na vaše přání. Já vám přeji dobrou chuť k obědu a těším se na vaše vzkazy, pozdravy i gratulace.
2: Písničky pro Vysočinu s Jožou Kolářem.
3: A také se Xendlem X, se kterým teď vyrazíme na vodu. Kam vyrazíme v muzice dál, záleží pochopitelně jen a pouze na vás. Vybírejte si podle libosti až do 13. hodiny.
4: Můj člun asi trpí závadou, je častějc na dně,

0: Písničky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99 Český rozhlas Vysočina.
1: A dnešní první splněné přání je z SMSky. Zahrajte prosím píseň Srdcem si zůstal u koní od Věry Martinové. K Velké Pardubické. Děkuji, Helena. Paní Heleno, písničku posíláme.

0: Písničky pro Vysočinu.
1: Hezkou neděli 11. října, přesně před rokem, zemřela americká herečka Diana Keaton. Kanadský zpěvák Justin Bieber si s ní zahrál ve videoklipu k jeho písnice Ghost. Pro mě je tato píseň i vzpomínka na mou babičku. Andrejům svátku, všem dnešním narozeninovým oslavencům, vám do rádia a všem posluchačům. Sylvie z Prahy napsala, tak písničku posíláme. Justin Bieber přichází. No a jakou zahrajeme vám? Už víte, tak si zavolejte 22 155 49 99.

0: Tak nám skončila jedna písnička a už se chystá další. Jaká to bude, to nám řekne paní Hanka, která je na lince. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím vás, Jožo, a zdravím všechny posluchače, co dneska poslouchají tenhle ten pořad. A ráda bych si společně s nima zapomínala na dva zpěváky, kteří tady bohužel už s námi, ani jeden z nich není. Je to Urbánková s Černochem a naspívali spolu písničku Vzácný nápoj lásky.
0: Já jsem trošku dlouho opravím, je to Vzácný nápoj mládí, tak.
1: Nebo mládí.
0: Ale no, je to v pořádku,
1: ale
0: určitě víme.
1: Ten Vzácný nápoj lásky teda taky je potřeba.
0: Určitě.
1: Dobře, v pořádku, takže ať se to všem líbí a přeju hezký zbytek dnešní neděle.
0: Já vám taky přeji krásný zbytek víkendu, děkuji za váš telefonát. Naďa Urbánková a Karel Černoch nám teď zpříjemní další minuty našeho společného vysílání. Mějte se hezky, naslyšenou.

0: Telefonní linka do studia Českého rozhlasu Vysočina 22 155 49 99 je obsazena. Pojďme se podívat, komu budeme plnit přání. Dobrý den.
1: Dobrý den, tady je Verča z Jihlavy a chtěla bych sem zahrát písničku od Gamba, protože to nevzdám.
0: A pro koho budeme hrát, Verčo?
1: Pro moji babičku a pro všechny, kdo poslouchají tohleto rádio.
0: Bezva. Díky moc, písničku posílám, ať udělá radost. Hezkou neděli a naslyšenou.
1: Naslyšenou, hezký den.

0: nejkrásnější kniha Vysočiny. Vyberte si ji. Hlasovat můžete na našich stránkách vysočina.rozhlas.cz. Výběr je opravdu široký. Hlasovat můžete nejpozději do úterý 13. října. Hlasujte a vyberte nejkrásnější knihu Vysočiny. Vysočina.rozhlas.cz. Písničky pro Vysočinu. Volejte 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
1: No a pojďme splnit další přání písemné. Dobrý den, v těchto dnech jsme si připomněli, že před 63 lety odešla legenda Edith Piaf. Zahrajte prosím Le Vin Rose. Děkuji, Jarek Střeště. Písničku posíláme.

Ještě zhruba 30 minut budeme plnit vaše písničková přání, třeba na telefonní lince 22 155 49 99 nebo přes internet vysočina.rozhlas.cz formulář písniček pro Vysočinu, ale tohle přání je z SMSky. Prosím od Jardy Kulatou, děkuji Soňa z Jihlavy. Tak Jarda Hypochondr přichází a s ním i tento vámi milovaný song.

Pojďme splnit další přání z SMSky. Prosím o píseň od Elvise Presleyho Only You pro radost a všechny posluchači. Děkuji, Hanka. Paní Hanko, představte si, od Elvise Presleyho máme spoustu písniček, ale Only You nemáme. Možná je to díky tomu, jak jsem se teď dočetl na internetu, že on ji vlastně oficiálně ani nevydal jako single. Tak si pustíme tuhletu písničku v té podobě, ve které vznikla kdysi dávno, konkrétně v roce 1955, kdy ji proslavila americká skupina The Platters, Only You.

Že sotva 30 roků mám, to přeci ještě spočítám. Ty sedmiláři, jen koukni, to je rodnej list, tak nasaď brýle a zkus číst, až to přečteš rovnou zmys, kam patříš stáří.

0: Chyby, fakta, tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
1: Nedělní díl nás zavede po české stopě Adolfa Eichmanna. Jaké vazby pojili tohoto nacistického pohlavára s naší zemí? A co o nich dodnes nevíme? Poslechněte si překvapivé výsledky pátrání Stanislava Motla.
0: Poslouchejte dnes po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina. Písničky pro Vysočinu. Volejte 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
2: A nedělní písničky pro Vysočinu pokračují s dalším přáním z SMSky. Pěkný den, Jožínku, prosím o pamětnickou písničku Tam za vodou v Rákosí pro ty, komu nikdo nedá zahrát. Moc děkuji, Majka z Třebíče. Já zdravím paní Majku do Třebíče a posílám Evu Pilarovou a Valdemara Matušku a Pohled za Rákosí.

Hudební ráj si můžete udělat, když si objednáte svůj oblíbený song, pochopitelně. Další písnička je připravená na přání a zůstáváme opět trošku v té minulosti. Cituji zprávu, která k nám dorazila přes naše webové stránky vysočina.rozhlas.cz. Formulář písniček pro Vysočinu, to je důležité. Když už se brouzdáme těmi staršími melodiemi, zahrajte mi od Edity Štaubertové písničku Babičko, nauč mě Charleston. Díky moc, Honza Zihlavy. No tak, pane Honzo, hezky odložit případně ještě příbor, pokud jíte, vstát od stolu a protáhnout tělo. Hezky v tom správném rytmu. Naučíme se totiž Charleston. Jdeme na to.

0: A po Charlestonu jdeme plnit další přání. Dobré odpoledne, hezký den.
1: Dobrý večer, tady Vaťa z Děvěníkova. Já bych chtěla zahrát Srdce světlance Honzovi z Brodu, kejtra má 28 let. Taky přejem s přítelem, všechno máme při hodně zdraví, štěstí.

0: osoby. Taky všechno nejlepší k svátku.
1: Výborně, chtěla jste kabáty, posíláme houby magický. Mějte se hezky, naslyšenou.
0: Vám taky děkuju moc.
1: No a zahrajeme i vaši oblíbenou písničku 22 155 49 99.
2: Už budem spolu navždycky.

Dnes má 30. narozeniny Artur Štajdl, to je další zpráva. Syn Ivety Bartošové, zahrajte mu prosím nějakou hezkou písničku od jeho mamky. Díky. Tak posíláme Ivetu Bartošovou a tři oříšky.

A u rodiny Štajdlových ještě zůstaneme. Dobrý den, zahrajte pro moji milovanou Haničku písničku Mží ti do vlasu od Ladislava Štajdla. Pusinku a skladbu posílá Josef. Tak posíláme Ladislava Štajdla s výše zmíněným songem.

Za 4,5 minuty bude 13 hodin a to znamená jediné. Dnešní písničky pro Vysočinu, písničky na vaše přání jsou na svém závěru. Pojďme se podívat na poslední přání. Dobrý den, zahrajte píseň Pohádka od Karla Plíhala pro moji ženu Radku k odpočinku po všech těch oslavách, co měla podepsán Standa. Karel Plíhal je připraven, připraveny jsou i zprávy úterem 13. hodiny s Tomášem Kulátorem, no a po 13. vás jako každou sobotu a neděli čeká pořád výlety. Já jsem už teď zvědavý, kam se všude s Pavlem Kudrnou podíváme, na která hezká místa České republiky nás zavede. No a potom po 14. hodině se přihlásí Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Vysočina a také s mojí maličkostí. Že Kolář děkuje v tuto chvíli za vaši novou společnost. No a těším se opět brzy naslyšenou. Teď si pojďme užít té krásné pohádky s Karlem Plíhalem.

takhle nějak to bylo. Jedlo se, zpívalo, pilo. Princesna zářila štěstím hotelu nad náměstím. Drak lítal u dveří sálu, nakrkl pletenou šálu. Dědové vše vědí okolo popelky, švatlavě slibují šaty a kabelky. Každý si odnáší kousek úsměvu, dešťový mraky se chystali ke zpěvu. Hosté se sjíždějí k veliké veselce, paprsky lucren metají kozelce a stíny ořechů orvaných do hola pletou s letícím kočárům pod kola. Šmudla si přivezl v otřeným barburku kámošku z dětství, prej nějakou sněhurku. Vrátný se zohybá protučné splopitné a k tomu proklouzne, tak tohle chytne. Kouzelník za dvacku vykouzlí pět bonů a víte na věži opřel se do zvonů. Na zdraví nevěsty, na zdraví ženicha, vysou jste do kapsy a jedno do břicha. Náhle se za oknem objevil skřítek, rozhnul oponu z máminejch kytek. Pěkně se usmál a pěkně se podíval a pak mi potichu do ucha zaspíval.

stříbrný obrátky letíme světem. Všechny ty pohádky patřily dětem. Dneska už neplatí buchtama za skutky. Sudičky se smolí kádrové posudky. Obložen prošlými dlužními úpisy. Koukám se z okna a vzpomínám na kdysi. Jak se mi za oknem objevil skřítek. Rozhrnul oponu z máminejch kytek. Pěkně se usmál a pěkně se podíval. A pak mi potichu do ucha zaspíval.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Do druhého kola senátních voleb postoupilo 11 kandidátů hnutí STAN. Další dva uspěli už v prvním kole. Prodej koláčů vynesl jihlavské charitě přes 350 tisíc korun. Policie v Polsku obdržela informace o hrozícím atentátu na premiéra a ministra obrany. Na nebi se dnes bude střídat proměnlivá oblačnost. Místy zaprší, teploty nepřekročí 15 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kolátor.
1: Volby 2026.
0: Ve druhém kole senátních voleb bude o křesla v horní komoře usilovat 11 kandidátů z hnutí Starostové a nezávislí. Většina z nich do něj postoupila z prvního místa. Zbyněk Linhart v Děčíně a Jan Sobotka v Trutnově vyhráli už v prvním kole. Úspěch druhého jmenovaného šéf starostů Vít Rakušan očekával.
2: Tam se nám povedlo udělat i s ostatními opozičními stranami dohodu. Ta dohoda byla o podpoře Jana Sobotky a očekával jsem, že on díky své práci známosti, velké práci jako starosty Vrchlabí, má tu známost tak velikou, že jsem opravdu typoval, že může získat senátní mandát v prvním kole.
0: Charitativní sbírka Koláč pro hospic vynesla na Jihlavsku víc než 350 tisíc korun. Lidé si během ní koupili víc než 6 tisíc koláčů. Výtěžek z jejich prodeje použije charita na péči o nevyléčitelně nemocné. Sbírka v současné chvíli pokračuje ještě online. Polská policie prošetřuje informace o hrozícím pokusu o atentát na premiéra Donalda Tuska a ministra obrany Vladislava Kosiniaka-Kamysze. Ministři vnitra a pro koordinaci tajných služeb nařídili spustit odpovídající opatření na jejich ochranu. O situaci jednají zástupci policie, tajné služby a státní ochranné služby.
1: Sport.
0: Výprava českých judistů přiveze z mistrovství světa v Baku dvě bronzové medaile. Na úspěch Renaty Zachové navázal ziskem své šesté medaile ze světových šampionátů jihlavský rodák Lukáš Krpálek, který v boji o bronz porazil v Baku Fina Pumalainena. Pokračuje Krpálek.
3: Pro mě bylo obrovskou motivací vybojovat pro Českou republiku dvě bronzové medaile z tohoto šampionátu. Já bych chtěl hrozně moc poděkovat Renči a pogratulovat ještě jednou za to, co se nám povedlo. A je to sice velký závazek do budoucna směrem k olympiádě, ale na druhou stranu zase velká motivace do pokračování v té stejné práci.
0: A nizozemský pilot Formule 1 Max Verstappen ze stáje Red Bull vyhrál kvalifikaci na velkou cenu Singapuru. Do závodu tak vystartuje z prvního místa. Těsně za ním skončili oba jezdci Ferrari, Monačan Charles Leclerc a Brit Lewis Hamilton. Grand Prix Singapuru začne za necelou hodinu.
1: Počasí.
0: V Jihlavě a Libici nad Doubravou je teď 11 stupňů.

0: Odstavený vůz je pak i v opačném směru na Brno na kilometru 158.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Neděle krátce po 13. hodině. Čas na výlety. Šťastnou cestu a hezký poslech.
1: Výlety.
3: Přeji vám hezkou neděli. Měsíc říjen se už pomalu blíží ke své polovině a jeden se nestačí divit, jak ten čas rychle letí. A tak ještě, než budeme muset ze skříni vytáhnout teplé oblečení, pojďme si dopřát pár hezkých podzimních výletů. Dnes začneme v Dolní Sukolomi v Olomouckém kraji, kde navštívíme minizo u Bělouškův, přivětivou farmu plnou zvířat, která se ráda přátelí. Potom zamíříme do středních Čech k obci Krásná hora nad Vltavou, u které se tyčí mohutný vyklad jménem Vindiš. V jihočeských Pořežanech na nás čeká pak muzeum vozidel, techniky a řemesel, které je plné historických skvostů, od aut přes kočáry a bryčky až po staré rozhlasové přijímače. A nakonec se vydáme do Krušných hor na tajuplnou Hadí horu, nedaleko Jáchymova, která kromě pověstí nabízí i úchvatné výhledy. Tak to jsou dnešní výlety, náš turistický plán, no a pokud ho přijmete, tak si to užijte.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: Dolní Sukolomi nedaleko města Uničova v Olomouckém kraji byste našli farmu zaměřenou na setkávání dětí a zvířat. Jmenuje se Minizo u Bělouškou a my se do ní teď vydáme spolu s naším olomouckým redaktorem Alešem Spurným a její provozovatelkou Adélou Axmanovou.
1: Ze začátku to byla malá farmička rodina, teď momentálně už se rozšiřujeme, myslím si, na takovou střední Minizo.
2: Proč jste zvolila tady to místo u Dolní Sukolomy?
1: Protože jsem tenhle pozemek dostala od mé babičky, která má tady dům. Byla to rodinná stáje už tak 16 let, tady byly naši tři koně a v posledních 3 letech se to začalo teprve rozšiřovat na Minizo. Můj taťka mě jednoho dne přivedl před koně obrovskýho a řekl mi, to je tvůj kuň, mě bylo 9 v té době. Ten kuň je tady doteď, mimochodem, jmenuje se Lukas. Dřív jsme nikdo jakoby z rodiny neměli koně ani zvířata.
2: Ten kuň, co tam zrovna jí to seno, ten velký bílý, to je ten, o němž jste mluvila?
1: Tohle je můj druhý kuň, jmenuje se Andorina, taková naše babička stájová. Ten můj první kuň je taky takhle velký, akorát je šedý. A tíhle dva tady byli už vlastně od začátku, plus ještě jeden třetí běloušek a podle nich se to tady jmenuje.
2: Co to je za koně?
1: Tady tahle největší, ta je kladrubský Bělouš, je přímo z Hřebčína Kladrubského a běhala tam dřív vozatajské závody. Ten můj první vlastně, tak to je český teplokrevník.
2: Kolik druhů zvířat tady najdeme?
1: Původně jsme vlastně měli koně a přišli potom první morčata, tak jsme jako přidali morčata, pak najednou byl králík a pak jsme si řekli, zkusíme pár oveček, koz. No a pak mým velkým snem bylo mít alpaky, už teda jako odmala. No a pak přišli na řadu ty malý prasátka, no a tak nějak se to jako rozšiřovalo. Teď mám zálusk na pštrosy Emu.
2: Jaká máte prasátka?
1: Je to plemeno Kune Kune a jmenují se Kotletka a Slaninka.
2: Ale asi nejsou určení k snědku.
1: Samozřejmě, jsou to mazlíčci.
2: Když jsem si povídal s dětmi, tak člověk by řekl, že nejvíc je zaujmou ty lamy alpaky, které tady odpočívají, mají mládě. Černá samice, bílý samec a hnědý potomek. Ale když jsem se s těmi dětmi bavil, tak mnohdy to byla slepice nebo prase, co je nejvíc zaujalo.
1: Ano, přesně tak. Děti tady mají každý toho svého oblíbence. Někdo sem jezdí vyloženě za králíkem, někdo má tu svoji oblíbenou slepičku, kterou pozná z celého hejna, prostě pozná, že to je tého slepice, i když jich je tady 5 stejných podle mě. Ale prostě mají to takhle ty děti rozdělený, ale myslím si, že pořád, když bych to tak nějak vzala v průměru, tak úplně nejoblíbenější je tady ta naše babička, ta Andorina.
2: Už se za námi jde podívat, přežvikuje seno.
1: A nastavuje se, aby jsme jí drbali bříško, to je její nejoblíbenější činnost.
2: Ano, bříško drbete, on ten kůň, když takhle vedle mě stojí, já na to nejsem zvyklý, tak on docela budí respekt.
1: Ona je trošku přerostla.
2: Děti si s ní normálně hrají?
1: Ano, ona je u dětí fakt oblíbená, protože ona dokáže stát prostě na jednom místě a užívat si tu jejich pozornost. Ona vyhledává kontakt a dokáže u těch nejmenších dětí stát, ani se nehne, dá na ně fakt pozor a myslím si, že je hodně empatická.
2: Učí se tady třeba děti i jezdit na koni?
1: Neřekla bych učí, ale v rámci kroužků tady mají i svezení na koních, ale neposkytujeme jakoby výuku jezdectví. Máme tady farmářské kroužky, kde jednou z aktivit je i jízda na koni.
2: Vzadu už vidíme, že vstaly i lamy alpaky.
1: Vyhlížejí, co bychom jim dali dobrého. Oni mají hodně rádi procházky, takže možná si myslí, že jedeme vzít a vyvenčit.
0: Konstatuje provozovatelka Minizo u Bělouškou v Dolní Sukolomi Adéla Axmanová, která areálem plným přátelských zvířat provedla našeho olomouckého kolegu Aleše Spurného. Kromě venčení tam pořádají i kroužky, speciální akce a telefonicky si můžete domluvit i soukromou návštěvu a třeba i rodinnou oslavu.

Tak jsme minule položili otázku, klasik by řekl, vy jste ji zvedli, odpovídali jste, pokud odpověď byla správná, my jsme losovali a teď budeme prozrazovat, kdo vyhrál. Nejprve ale k soutěžní otázce. Ta se týkala historického měšťanského domu na pražské Malé Straně, který kdysi patřil Slávce Budínové, slavné herečce. V roce 2011 ho zakoupila likérka, která je spojena rovněž se slavným jménem. Kompletně ho zrekonstruovala a přetvořila na špičkové interaktivní muzeum. A my jsme se soutěžně ptali, s jakým jménem je spojena. Za A se jménem Rudolf Jelínek nebo za B baron František Hildbrandt. Ačko je správně Rudolf Jelínek. Dnes tady tedy sídlí špičkové interaktivní muzeum Slivovice s virtuální 5D realitou. No a baron František Hildbrandt, tak lihovár s jeho jménem stojí proti jeho českému vodnímu zámku Blatná. V roce 1885 ho založil, no a vyrábějí se tady ovocné destiláty a také česká whisky. Losovali jsme, no a turistickou větrovku pošleme těmto vylosovaným posluchačům. Jsou jimi paní Jana Maxová z Brna, paní Dana Kubalová z Kolína, pan Josef Švec z Kostelce na Hané, pan Zdeněk Flatanovský z Budišova nad Budišovkou a paní Lenka Buchtová z Žákovic. Všem gratulujeme. Myslím, že si dovedu představit zklamání vás, kteří jste nevyhráli, nebyli vylosováni, přesto jste správně odpověděli. Já myslím, že se nic neděje, protože jste i tak zařazeni do slosování o hlavní cenu. To je jako když si vsadíte nebo koupíte los, tak si představujete, co všechno byste si za ty peníze pořídili. Pak se třete, se škrábnete, podíváte se na vylosovaná čísla a zase nic. Ale já myslím, že u nás ta šance je mnohonásobně větší, tak to nevzdávejte. No a novou soutěžní otázku po třetí reportáži určitě z poslechu nevynechejte.

0: Teď v nedělních výletech zamíříme do Středočeského kraje, přibližně kilometr od krásné hory nad Vltavou, kde se nachází pozoruhodný vyklan jménem Vindiš. Ostatně celá tato oblast je známá množstvím volně ležících žulových balvanů nejrůznějších tvarů, které postupně odkryla eroze v období třetí hor. Každý žulový solitér má svůj specifický charakter a všechny dohromady pak v krajině vytvářejí jedinečnou atmosféru. Vyklan Vindiš leží v lesích poblíž bývalých Zlatých dolů. Nás k němu zavede nezávislý starosta Krásné hory Jaroslav Kříž spolu s naší redaktorkou Markétou Vejvodovou.
1: Z náměstí Krásné hory jsme se vydali směrem k žluté turistické stezce, která nás lesem dovedla až k vyklanu Vindiš. A musím se přiznat, že každou chvíli jsem v přírodě pozorovala takové velké žulové balvany, které jako kdyby vylézaly z podloží. Ostatně to podloží tady v celé oblasti je tvořeno právě žulami. Ten samotný vyklan je opravdu působivý. Je totiž přesně v místě, kde v takovém kopci je více balvanů, vypadají jako kdyby je někdo skutečně z nebe vysypal.
2: Tak můžeme říct, že se nacházíme na území takzvaného středočeského plutonu, což znamená, že je to tu tvořeno především hlubinnými vyvřelinami, mezi které právě patří žula. Co se týče toho vyklanu, tak právě Sedlčansko je typické výskytem vyklanů. Většina posluchačů může znát největší český vyklan, který se nachází nedaleko odsud, což je Husova kazatelna.
1: Ten samotný vyklan mi ale připadá takový nejednotný. Z velké části má krásně ohlazené stěny. A když se ale podívám v tomto místě, jako kdyby se odlomil.
2: Je to tak, bylo to způsobeno zásahem člověka, když se podíváme blíže, tak můžeme vidět stopy klínů, které sem někdo pravděpodobně zarazil a tím pak ten vyklan odlomil.
1: Já když se podívám právě na ta místa, kde se naši předci snažili ten celý balvan odlomit, to musela být neskutečná práce. Jsou nějaké doklady o tom, jak býval tento vyklan kdysi skutečně velký, protože i teď je to tedy majestátní solitér.
2: Máme některé historické kresby, kde je vidět ten vyklan v celku a dle informací, které máme, tak dosahoval délky více než 5 metrů.
1: Ono se říká vyklan, protože opravdu tento dlouhý balvan, který má v tuto chvíli přibližně 2,5 metru na délku, tak je samozřejmě položený na obelisk, který je pod ním přibližně na délce půl metru, 50 centimetrů. Pouze touto částí se dotýká podloží, jinak je lehce zaoblený a v prostoru. Já si teď prohlížím ten žulový kámen přesně v místě, kde byl kdysi oddělován. A překvapuje mě, jak je vlastně to složení nejednotné. V zásadě je to opravdu šedá hornina, ale vidím tady taková světlá místa. Jako kdyby ten kámen někdo doslova prošpikoval.
2: Je to tak, ten kámen tak je tvořen technickým granitem, což je ta šedá barva, a mezi tím můžeme vidět přibližně 4 cm velké kousíčky živce, které mají takovou narůžovělou barvu.
0: Říká o majestátním vyklanu jménem Vindiš nedaleko středočeského města Krásná hora nad Vltavou starosta Jaroslav Kříž, který k němu zavedl naši kolegyni Markétu Vejvodovou.

0: Pořežanech mezi Hlubokou nad Vltavou a Týnem nad Vltavou najdete Muzeum vozidel, techniky a řemesel. Náš jeho český redaktor Zdeněk Zajíček se tam potkal přímo se zakladatelem muzea Františkem Jiříčkem. Ten mu hned na úvod prozradil, kolik mu je let a kdy začal sbírat první předměty, které jsou teď v muzeu k vidění.
1: A kolik toho je? 2, 4, 6, 8, 10, 12.
2: Máme ještě ve dvou halách. Máme v Jižních Čechách největší sbírku motorek, kolem stovky. Máme taky největší sbírku osobních aut, historických. Stáří je až 100 let.
1: To byl hlas mého průvodce Františka Jiříčka, který se svým synem Ervínem obhospodařuje Muzeum vozidel, techniky a řemesel v Pořežanech.
2: My jsme tady 60. rok jako muzeum.
1: A co vás to napadlo, že si jednoho dne řeknete, že si otevřete muzeum?
2: To nešlo. Ta sbírka je stará. Ta sbírka je 80. letá. Mě je 95 a když mi bylo 15, tak jsem to začal sbírat.
1: Ono se velice snadno řekne, práskneme do koní, sedneme do kočáru a poletíme s větrem o závod. Jenomže, když to zkusíte, tak zjistíte, že to tenkrát s těmi kočáry a koňskými povozy neměli zas tak jednoduché.
2: To je na dva lokaje. Tady je zadní lokaj, který obsluhuje tyhle dveře a zámek. Jo? A tam vedle formana je přední lokaj, který dělá ochranku ze předu a obsluhuje druhý dveře. A lokaj odemyká, skládá schody.
1: Takže opravdu je to jak přesně v těch filmech. No, můžu si tam vlézt?
2: No jistě, že.
1: Tak počkejte, já si...
2: To operuje mimořádně tyhle pera.
1: Já si vlezu do kočáru, to vyzkoušíme. A už jsem v interiéru kočáru. Teda upřímně řečeno, to je jak na lodi, jak se to kýve.
2: Já jsem byl několikrát, když natáčeli třeba Barandov, tak jsem tam jel s nima, aby ho někdo nebo kopíroval. On musí být uskladněný v trezorové bance anebo u nás zpátky.
1: A tady z toho kočáru tedy vystupoval, dejme tomu, kníže pán v princezně Zemlina? Takhle s něj vylejzal.
2: To je on. Nejkrásně si hledanka. Tam všude jezdil. Já vám dám leták, kde to napsen. Jo?
1: Rolničky z vojenských kočárových saní. Mimochodem, já jsem se to tady zkoušel spočítat, nejde to. To bych celou dobu nahrávání nedělal nic jiného, než počítal. Ale pokud uděláme stručný výčet toho, co tady můžete vidět, tak tu najdete nákladní a osobní auta, koňské kočáry, bryčky, saně, motocykly, jízdní kola, starou zemědělskou techniku, nářadí, historické traktory, motory, ale také selskou jizbu, modely vláčků, letadel a automobilů, ale také rádia, gramofony, psací a šicí stroje, anebo kočárky. To všechno na 1500 metrech čtverečních.
2: Tady vidíme nákladní auto vojenský bývalý z první republiky, předělaný za války na pohon dřevoplynem.
1: Tady vepředu na blatníku je taková věc, kterou dnes už nikdo, 100% nikdo znát nebude. Tyčka vykloněná mírně do strany je na obou předních blatnících. K čemu to bylo?
2: To je směrník, aby šofér viděl, kudy projede, aby nechytil zadní částí ani blatníkama. Tak to tam udávalo tu šíři, na kterou viděl z kabiny, kudy může projet.
1: Čili to je něco na způsob tykadla?
2: Tady byly cesty omezené a jezdilo se i úzkama prostorama, tak tohle na udání šišky vjezdu.
0: Vysvětluje zakladatel muzea vozidel, techniky a řemesel v Pořežanech František Jiříček, který svoji rozsáhlou a pestrou sbírkou provedl našeho jihočeského kolegu Zdeňka Zajíčka. Její hlavní část zabírá třípodlažní budovu, kde si otec a syn Jiříčkovi vybudovali i speciální výtah pro auta a bryčky, které jsou vystaveny nahoře v patře. Výlety. A je tu nová soutěžní otázka. My jsme vám včera představili takzvané batelavičky, které se staly velkým fenoménem. Ale zajímavých a atraktivních laviček máme u nás mnohem víc. Ano, už tušíte, k čemu směřují soutěžní otázku. Ale ještě ty zajímavé lavičky. Jenom namátkou lavička Bohumila Hrabala a jeho socha v Nymburku. Na ní je to dřevěná socha. Třeba obří lavička v Žatci, anebo lavička Rumcajsovy rodiny v Jičíně. Největší vyřezávaná pohádková lavička u nás, však je taky psána v naší naší knize rekordů. A pak tu máme soutěžní lavičku, tu dnešní soutěžní lavičku, lavičku Ferdinanda Vaňka, která je poctou Václavu Havlovi. Odkazuje na děj hry Audience. Stojí na pivovarském sudu, prý 50-litrovém, měří 1989 mm. No a to je jasný rok sametové revoluce. A my se ptáme, kde si na ní můžete sednout, nebo můžeme sednout? Za A před Moravskou zemskou knihovnou v Brně, nebo za B před Národní technickou knihovnou v Praze-Dejvicích. Co je správně? Typujte nebo pátrejte, já myslím, že dnes v době internetu a umělých inteligencí to není vůbec žádný problém, ale ověřujte, nevěřte vždy bezhlavě. Příště budeme losovat ze správných odpovědí opět pětici výherců, kterým pošleme turistický zápisník. Textová zpráva, kterou nám musíte do dnešní půlnoci poslat, má tento tvar. Výlety, mezera A nebo B a druhá mezera, takže dvě mezery. A pak křestní jméno, příjmení a adresa. To pošlete do dnešní půlnoci na telefon 90 011 04. Stojí to 4 koruny, to platíte vy. Službu totiž zajišťuje partner, kterému je třeba zaplatit a tím je ATS Praha. Takže turistické zápisníky, no a hlavní cena, ke které se můžete dostat tak, že ze všech správných odpovědí vylosujeme na začátku měsíce listopadu právě vaše jméno. Celý říjen tedy soutěžíme o výletnický batoh, o batoh s reflexními prvky, no a v něm budete mít flísovou deku, sluneční brýle, ponožky, alulahev a knihu Sedmi krásky na cestách. Já myslím, že když si dáte hodnotu tohoto batohu a všeho, co v něm je, a ty 4 koruny proti tomu, že stojí za to, tu textovou zprávu poslat. Nezapomeňte, máte na to čas, abych byl na chlup přesný do 23. hodiny 59. minuty.

0: na čase být.
1: Mohutnému skalnímu masivu nad Jáchymovem nedaleko Božího daru v Karlovarském kraji se po staletí říkalo Grauenstein neboli Šedá hora. Současný název Hadí hora se ujal díky legendám a pověstem, které se o hoře mezi místními vyprávěly. Kudy se na vrchol ve výšce téměř 1000 metrů nad mořem nejlépe dostat, prozradil naší karlovarské redaktorce Janě Strejčkové průvodce a jáchymovský patriot Miroslav Palfy.
2: Na Hadí horu pro nejméně zdatné turisty doporučuji žlutě značenou turistickou trasu z Božího daru, kdy jdete vlastně z mírného kopce po turisticky značené cestě. Druhá varianta je tak, po který jdeme my, takže z dolní stanice Lanovky na Neklid, kdy jsme projeli bočním Jáchymovským, Zajlasenským a Elbogenským údolím. Až vlastně pod Neklid, furt jsme na území města Jáchymov. Dřív tady bylo osídlení v době, kdy se těžilo stříbro, ale to už dávno odvál čas. A my vlastně půjdeme tady lesní cestou až na vrchol Hadí hory, což je pod vrchol krušnohorský tisícovky Dub.
3: Odkud ten název Hadí hora?
2: Pořádně ani nevím, proč zrovna Hadí hora, možná z pověsti o královně hadů, která tam má žít. Původní název je Grauenstein, čili Šedá hora. Název Šedá hora pravděpodobně vzniknul díky kamennému moři, čímž je tenhle krušnohorský vrchol významný, kdy celý úbočí je pokryto rozpadávající se horninou a ta zase dala vzniknout různým pověstem o zříceném zámku, o sídle Hadí královny a podobně.
3: Těch pověstí je tady spoustu.
2: Zajímavý je, že tyhle pověsti jsou zdánlivě podpořený i světskou mocí, protože v dobách největšího rozkvětu města městská rada Jáchymova vydala nařízení nebo respektive zákaz pást na téhle hoře obecní dobytek a po klekání, po zvonění večerním se na té hoře nesměl nikdo zdržovat. Hora prostě měla z nějakého důvodu špatnou pověst. Možná, že to kamenné moře zavinilo to, že si v pověstech říkali, že tady byl kamenný zámek, který byl nakonec stržený rozpadce. Jsou to krásné pověsti, je jich spousta, sídlí tady Hadí královna a prostě je to takový zvláštní místo.
3: Stojíme na vrcholu Hadí hory?
2: Stojíme na vrcholu Hadí neboli Šedý hory, původně Grauensteinu. Vidíte krásně to kamenné moře, šedý barvy, který teda v minulosti dalo hoře jméno. Jinak je to vlastně, to kamenné moře vzniklo rozpadem žíly granitového porfiru, bohatý na křemen. A krásně vidíte boční, původně Zajlasenský údolí. Je vidět krásně hotel Radium Palác a v dálce v sedle potom vidíte část ostrova a nad ním vrcholky Doupovských hor.
3: Je to jeden z nejhezčích výhledů, jaké jsem viděla.
2: Jo, je tady krásně. Trošku je škoda, že není vidět Jáchymov, vidíte akorát jáchymovský sjezdovky na Novém městě a v Jáchymově, je vlastně schovaný za tím kopcem stráž.
3: Když se podíváme detailně na ty kameny.
2: No, když se podíváte detailně, tak právě krásně vidíte, že jsou opravdu plný křemene, že jsou tam nádherný křemenný žíly. Jinak vlastně celá tady ta krajina, kterou vidíme kolem sebe s tím hlubokým klínoveckým karem takzvaným, vzniklo při poslední době ledový, kdy zde byl klínovecký ledovec, který při svým ústupu právě obnažil tady tu horninu, která následně začala zvětrávat a vytvořila tady krásný moře.
1: Říká průvodce a místní patriot Miroslav Palfy, který na vrchol Hadí hory u Jáchymova vystoupal společně s naší karlovarskou redaktorkou Janou Strejčkovou.

Blíží se závěr, no a tak mi dovolte, abych připomněl soutěžní otázku. Ta se týká lavičky Ferdinanda Vaňka. Tato lavička je poctou Václavu Havlovi, mimochodem v pondělí jsme si připomněli jeho nedožité 90. narozeniny. Tato lavička odkazuje na děj hry Audience. Proč? No protože stojí na pivovarském sudu a délka této lavičky na tomto sudu je přesně 1989 mm a to odkazuje na rok sametové revoluce. My se ptáme, kde si na ní můžeme sednout? Za A před Moravskou zemskou knihovnou v Brně nebo za B před Národní technickou knihovnou v Praze, konkrétně Dejvicích? Pošlete textovou zprávu, tradičně z pravidla, teď na závěr už nepřipomínám její tvar, vy se můžete podívat na veškeré informace na našem webu výlety.rozhlas.cz. Připomínám, a to myslím, že je hodně důležité, že si můžete tam poslechnout všechny reportáže, podívat se na fotografie k danému místu, na plánovat si podle toho cestu. Je tam taková, taky to vždycky říkám, velmi zajímavá interaktivní mapa, je rozdělená podle jistých částí. Řeknete si, pojedu do jižních Čech, na severní Moravu. Kliknete, otevřou se vám typy reportáže, které jsme vysílali, poslechnete si, plánujete, spojíte si trasu. Je to velmi užitečný výletnický pomocník. Co jsem zapomněl, hrajeme o turistické zápisníky, o hlavní cenu, o výletnický batoh s reflexními prvky, o flísovou deku, sluneční brýle, ponožky, alulahev a knihu Sedmi krásky na cestách. Tak víc se toho do dnešních výletů i víkendových výletů nevejde, vlastně už máme čas jenom na hudbu. No a hned potom, po skončení našeho pořadu výlety, uslyšíte další aktuální zprávy. Tak se mějte pěkně, užijte si podzim, teploty jsou nebo budou teď trochu nižší, možná trochu deštivo, ale to nás, skalní výletníky, rozhodně nemůže odradit. Tak se mějte pěkně, za tým výletu vám vše dobré přeje Pavel Kudrna.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz

0: je 14 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: V Pelhřimově zvítězila ODS, o Hrad Kámen je po rekonstrukci zájem. 10 koní dnes odstartuje do 136. ročníku Velké Pardubické. V noci teploty klesnou ke 2 stupňům, zítra pak bude oblačno a místy zaprší. U poslechu zpráva zvítá Tomáš Kolátor.
1: Volby 2026.
0: Volby do zastupitelstva vyhrála v Pelhřimově Občanská demokratická strana. Získala tam 25,16% hlasů. Na druhém místě hnutí ANO s necelými 21% hlasů. Lídr ODS a současný starosta Ladislav Med by v následujícím volebním období chtěl pokračovat se stávajícími koaličními partnery z KDU ČSL a TOP 09. Pokračuje Med.
2: Já si myslím, že radnice zůstane podobná nebo na těch základech, na kterých pracovala poslední 4 roky. Nepředpokládám, že by mělo dojít k nějakým zvratům při těch koaličních jednání, tak jestliže to zůstane, tak bychom chtěli pokračovat v tom, co jsme začali, a to je dokončovat ty projekty, které jsme připravili.
0: 7,5 tisíce lidí navštívilo za první měsíc po 3leté rekonstrukci Hrad Kámen u Pacova. Před opravou evidovala památka kolem 19 tisíc návštěvníků za celou sezónu. Pro příchozí jsou připravené nová expozice a návštěvnické centrum. Lidé si teď hrad můžou prohlédnout ještě vždy o víkendech až do 1. listopadu.
3: Kraj Vysočina v areálu památky navíc aktuálně chystá ještě revitalizaci zahradního domku. Naplánovaná je na roky 2028 až 2029. Přestavba za odhadovaných 7,5 milionů korun poskytne zázemí pro průvodce a novou dílnu. Mít Holoubek, Český rozhlas.
0: Slovinci volí v referendu o zestátnění poplatků za veřejnoprávní stanici RTV. Výsledky hlasování ale nebudou pro vládu závazné.
4: Slovinské ministerstvo kultury uvádí, že úpravou zákona o RTV chce primárně změnit model řízení a dohledu nad veřejnoprávním médiem. Podle kritiků ale v novele chybí jakékoliv záruky a kabinetu premiéra Janeze Janči by prý umožnila mít plnou kontrolu nejen nad financováním RTV, ale i nad obsahem a programem. Novinářské organizace si stěžují, že jejich návrhy a připomínky ministerstvo vůbec nezohlednilo a tvrdí, že novela je v rozporu s evropským zákonem o svobodě médií. Ze západního Balkánu Veseláková, Český rozhlas.
1: Sport.
0: Na východočeském závodišti dnes odstartuje jeden z nejprestižnějších překážkových dostihů Evropy. Na Velkou Pardubickou se chystá 10 koní, což je nejméně od roku 1993. Ale na druhou stranu bude startovní pole extrémně kvalitní. Spolufavoritem bude předloňský vítěz Gatfry ze stáje Pegas ve Zhoři na Jihlavsku. A jeho trenér Dalibor Terek mluví o možných soupeřích.
5: Je to tak specifický, že jak říkám, může vyhrát kdokoliv, komu se to nejvíc povede. Mně se velice líbil Sakamiro, takže to je taky velice dobrý kůň. Lenka Neprašová ho odjela perfektně. Jsou to koně se zkušenostma. Pepa Bartoš má taky šikovného koně a je to hlavně pan jezdec, takže může si to vzít na sebe, udělat si takový tempo, který mu bude vyhovovat a může nás překvapit.
0: Trojnásobný vítěz Velké Pardubické Josef Bartoš bude v sedle Aru Cariase. Velká Pardubická začne v 15 hodin a 30 minut.
1: Počasí.
0: V Třebíči a Hubenově je 12 stupňů, včera

0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
2: Krátce po 14. hodině vás zdravím od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina a přeji příjemné a pohodové nedělní odpoledne. Zajímají vás historické mýty a dezinformace? Naše kolegyně ze stanice Český rozhlas Plus Ivana Chmeldenčevová o nich vydala knihu Jak to bylo doopravdy. Víc se dozvíte už za chvíli.
0: Dobré odpoledne s Jožou Kolářem.
2: A také kapelou Holky.

0: Zajímají vás historické mýty a dezinformace? Potom vás určitě zaujme kniha Jak to bylo doopravdy. Slavnostně ji tento týden představila její autorka, naše kolegyně ze stanice Český rozhlas Plus, Ivana Chmel-Denčevová. O knize si popovídala s redaktorkou Bárou Kvapilovou.
1: Jak to bylo doopravdy není jenom kniha, ale také pořad, který Ivana Chmel-Denčevová připravuje už od roku 2015. Vysílá se na stanici Český rozhlas Plus každé pondělí večer.
2: Má už asi 440 dílů, 10 let, takže už je to taková docela velká slečna nebo velký chlapec. Na počátku bylo vlastně to, co je přítomno i nyní. Moje vášeň pro historii, jsem původně historička, já už říkám původně, poněvadž se nemohu rovnat ke svým renomovaným hostům, vždycky v pořadu mám odborníka na dané téma. A vlastně jsem si říkala, že máme tolik věcí, které se týkají historie a jsou to mýty, nebo předsudky, nebo dokonce pololži, někdy i vyslovené lži, se kterými šermujeme. A pak ještě to, co já nazývám bílá místa, něco, o čem jsme nevěděli.
1: Na pořad teď navážu.

0: Ukazuje kniha. Vybrat do ní 21 příběhů nebylo vůbec lehké.
1: Protože vydavatelem je Radioservis, tak já jsem samozřejmě respektovala to, že oni si vybrali některá témata. Byly to například ty díly, které byly nejvíc posluchačsky stahovány z internetu a další. A pak já jsem tam jenom některé chtěla ještě vpašovat, o kterých jsem si myslela, že by tam být měly. A dohodli jsme se vlastně hned na počátku, že uděláme pouze soudobé dějiny, takže začínáme vznikem Československa a končíme v 90. letech. Takže tím nám vzniká i jakýsi ucelený přehled na jednotlivých příbězích, kapitolách, mýtech a dalších věcech, to, jak to století zhruba minulé vypadalo. No někdy je to, jak já říkávám, na hodně silné černé kafe.
0: Kniha vás přesvědčí, že nic jako jednoduchá pravda zkrátka neexistuje. Potvrdil mi to i historik Jan Rychlík.
2: Často dochází omylem k posunu a pak to někdo využije. To je naprosto běžná věc. A hlavně dochází k tomu, že nějaká záležitost, která pro současníky a dokonce účastníky se jevila jako marginální, zpětně dostane mnohem větší význam, než původně měla.
1: Pro mě je radost, když se pak dozvím, že to doporučují například studentům historie na vysokých školách, protože v každém díle jsou citace, archivní materiály, takže to opravdu i studenti dostanou na stříbrném podnose.
0: Kmotrem knihy se stal generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.
3: Máme-li pochopit současnost a opravdu řekněme i hledět do budoucnosti, tak musíme znát naše historie. Já myslím, že z historie má smysl se opravdu neustále poučovat, opravdu hledat odpovědi na různé otázky. No a pokud neznáme, jak to skutečně v té historii bylo, tak je to složité. Potom i v té dnešní velmi složité době. Takže já naopak musím říci, že ta kniha a celý pořad je velmi záslužnou věcí a paní autorka Ivana Chmeldenčová je opravdu člověkem, který dělá veřejnou službu par excellence.
0: Kniha Jak to bylo doopravdy odhaluje trauma, které skrýval herec Jaroslav Moučka anebo osobní lékař Klementa Gottwalda. Přibližuje také okolnosti natáčení seriálu 30 případů majora Zemana. Bára Kvapilová, Český rozhlas.

0: Lepšoknedlo zelo. Ano, takto zpívali v češtině Trky a pověry, trojice Šíp, Uhlíř a Petra Janů. Ital nezná ten zázrak, tak mu chátrátil. No, my jsme si dali pochopitelně italskou klasiku Toto Cutugno la Italiano v nedělním odpolední Českého rozhlasu Vysočina. Pokud nemáte ještě program na dnešní večer, tak bych vás rád pozval na podzimní koncert pěveckého sdružení Campanula Jihlava. Jako hosté se představí Česká píseň Plzeň a komorní orchestr Bohumila Boudy. Společně přednesou korunovační mše C dur Wolfganga Amadea Mozarta. Celá akce se uskuteční dnes od 18 hodin v chrámu svatého Ignáce v Jihlavě. No a v Jihlavě zůstaneme i za pár minut, protože místní komunální volby vyhrál tým Pro Jihlavu, uskupení ODS, Lidovců a TOP 09. V zastupitelstvu, které má 37 členů, získal 16 mandátů. V povolebních vyjednáváních si bude nárokovat post primátora, který měla ODS i v předchozích 4 letech. Více za pár minut v našem vysílání.
1: Každý den vám přináší nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.

0: Československá superstar, příběh nekončí, naše vysílání v žádném případě také ne, 14 hodin 24 minut, to je aktuální čas a já vás zdravím od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina.
1: Komunální volby 2026.
0: Volby v Jihlavě vyhrál tým Pro Jihlavu, společná kandidátka ODS, Lidovců a TOP 09. Před druhým ANO má náskok zhruba 14% bodů. S velkou pravděpodobností tak bude v čele města pokračovat dosavadní primátor z ODS Petr Ryška.
2: Poprvé od roku 1990 získal vítěz v Jihlavě víc než 30% hlasů. 37 členem zastupitelstvu bude mít 16 křesel.
3: Udělali hodně dobrých věcí pro Jihlavu. Pak se tam samozřejmě projevilo i to, že si myslím, že fakt jako jediní máme na ty další 4 roky úplně jasný program a lidem jsme to říkali.
2: Myslí se i dosavadní primátor z ODS Petr Ryška. Poslední 4 roky jeho strana vládla v Jihlavě v koalici právě s hnutím ANO. Ve městě se za tu dobu postavila například nová multifunkční aréna nebo první část centrálního dopravního terminálu. Právě ten chce v nadcházejícím období dokončit.
3: Budeme se bavit, jak ANEM, ale samozřejmě i se STANem a s Pirátama, takže chceme, aby se tam co nejvíce toho, co jsme slíbili, aby se do toho programu propsalo a samozřejmě i to bude hrát určitou roli.
2: Hnutí ANO, které vyhrálo 3 předchozí komunální volby v Jihlavě, bude mít nově 10 zastupitelů. V čele kandidátky vždy stál dosavadní náměstek primátora Radek Popelka, který tak zažívá první volební porážku.
4: Hrálo velkou roli masivní kampaň, kterou kolegové měli, zvládli dobře, to jako klobouk dolů a to mohlo u mnohých voličů rozhodnout.
2: Podle něj hrálo ve výsledku i roli, že zástupci ANO byli v končícím volebním období na rozdíl od jejich koaličních partnerů míň vidět.
4: My jsme přesvědčeni o tom, že společně jsme Jihlavu posunuli o obrovský kus dopředu a rádi bychom samozřejmě v této práci pokračovali.
2: Do zastupitelstva se dostali ještě starostové, kteří mají 5 mandátů. Po 3 pak získali Piráti a SPD. První povolební jednání o budoucí koalici by měla začít v neděli. Ustavující zastupitelstvo bude 2. listopadu. František Jirků, Český rozhlas.
0: Ještě doplním, že oficiální povolební schůzky v krajské Jihlavě začínají dnes v 15 hodin. Článek o výsledcích voleb na Vysočině najdete na našem webu vysočina.rozhlas.cz. Jsou v něm popsané i zajímavosti, jako například těsné senátní volby na Žďársku a najdete tam některé rozhovory a samozřejmě nechybí výsledky ze všech okresních měst.
1: Volby 2026.

0: K víkendovému vysílání Českého rozhlasu Vysočina patří také region rekordů a kuriozit. No a právě teď, 5 minut po 2:30, budeme s Miroslavem Markem sbírat víno.
1: Region rekordů a kuriozit. Nejvíc hroznů sklizených z jediné větve vinné révy. Vínem je u nás proslulá hlavně Morava, především ta jižní, a pak také jižní svahy kolem Prahy. S přibývající nadmořskou výškou vinic ubývá. Kolem 600 metrů to už je spíše vzácnost. Přesto se dá réva sklízet třeba i na Vysočině. Ve většině případů už pak ale není řeč o vinici, ale o jednotlivých rostlinách. Někdy ale pozoruhodných a ojediněle i směřujících až k zápisu do České knihy rekordů. Luděk Novotný sklidil 21. září letošního roku ráno společně s rodiči a pár přáteli z nevídaně dlouhé jedné jediné větve vinné révy, dlouhé 24 metry a 4 cm, která se pne po plotě rodinného domu v Lipkově vodě na Pelhřimovsku, tedy v nadmořské výšce 598 metrů, 3/4 metráku hroznového vína od růdy Izabela. Jednalo se o 877 plnohodnotných hroznů, vážící v součtu 74 kg a 15 deka. Z jediné větve. A to je unikum, které komisaři agentury Dobrý den zapsali do České knihy rekordů. Jedinou jimi vypěstovanou hlavu vinné révy rodiče Novotní vysadili v době Luďkova narození, tedy v roce 2004. I vy buďte nej a dejte nám o tom vědět. Z Pelhřimovského muzea rekordů vám dobrý den přeje Miroslav Marek.

0: fakta tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
1: Nedělní díl nás zavede po české stopě Adolfa Eichmanna. Jaké vazby pojili tohoto nacistického pohlavára s naší zemí? A co o nich dodnes nevíme? Poslechněte si překvapivé výsledky pátrání Stanislava Motla.
0: Poslouchejte dnes po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: 14 hodin 46 minut a Český rozhlas Vysočina. Na pražském výstavišti začala včera večer 14. řada Stardance. Nejvíc sportu svou samobou zaujal zpěvák Vojtěch Dyk. První taneční kroky předvedl ale i dalších 8 známých osobností. Více v reportáži za chvíli.
1: Počasí.
0: Teď se pojďme podívat na oblohu. No a zdá se, že už podzim začal. Je to tak? To nám řekne Bára Kučerová z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
0: Tak jak to vypadá s počasím? Je podzimní?
2: A teplotami spíše ano, ty se teď nejčastěji pohybují mezi 10 a 14 stupni Celsia. K tomu častované i mírný vítr západních nebo severozápadních směrů a na obloze je oblačnosti spíše více, i když krzení sluníčko většinou nebo částečně alespoň prosvítá.
0: No a jaká bude noc a zítřek?
2: Noc bude polojasná, ta oblačnost v od pozdějších, potom odpoledních hodinách a večer bude postupně ubývat a v noci může být možná až i skoro jasno. K ránu se zase oblačnost může začít částečně zvětšovat a ojediněle se mohou vytvořit také mlhy. Zítřejší ranní teploty mezi 5 a 2 stupni Celsia a k tomu také někde i přízemní mrazíky a zítřek potom znovu s proměnlivou oblačností. V průběhu dne se na severu, případně na západě kraje, může s menší pravděpodobností objevit slabá přeháňka a k večeru bude oblačnost zase znovu ubývat, zítřejší maxima 11 až 14 stupňů Celsia a zůstane vát mírný vítr západních směrů.
0: A bude ten ráz počasí pokračovat i v dalších dnech, nebo se máme připravit na nějakou změnu?
2: A v úterý to začne studeným ránem. Ty ranní minimální teploty mezi plus 2 až minus 2 stupni Celsia, takže ranní teploty poklesnou ještě trošku a úterý by mělo být jasné až polojasné, znovu s mlhami a případně nízká oblačnost, takže až taková výrazná změna zatím ne. To spíše ve středu, to začne naopak velkou oblačností, také se mohou objevit srážky a to buď v podobě přeháněk nebo možná i deště. Zatím se zdá, že ty srážky budou spíš na menší části území a z úterních 11 až 15 stupňů a ty odpolední teploty by ve středu měly být mezi 12 až 16 stupni Celsia.
0: Bára Kučerová a podzimní výhled počasí na nejbližší dny. Děkujeme za informace a přeji vám hezkou neděli naslyšenou.
2: Pěknou neděli vám naslyšenou.

0: První kroky, první známky a také první nervozita. 9 známých osobností včera večer zahájilo 14. řadu soutěže Stardance. Na parketu pražského výstaviště i na obrazovkách České televize předvedli se svými tanečními partnery Čaču, Valc a Sambu. Mezi soutěžícími byla i kaskadérka Hana Dvorská, historicky druhá nejstarší účastnice soutěže.
1: Pocity je, že jsem to zkazila, ono, jsem měla asi trošku trému, chtěla jsem to mít rychle za sebou.
2: Říká kaskadérka Hana Dvorská, která společně s profesionálním tanečníkem Michalem Kurtišem předvedla Čaču.
1: Ale dobrý pocity, mě to strašně baví a je tady taková super parta lidí a atmosféra, je to takový nobl a všechno se tady leskne, tak je to takovýho něco jiného, než když jsem pořád v tom tělocvičně. No.
2: Překvapilo vás něco na tom dnešním večeru, na celém tom přímém přenosu?
1: Jednak mě překvapily ty nízký známky od těch porotů, protože mě připadá, že tadyhle ty ostatní páry tancou úplně krásně, famózně, nejlíp. No a jinak mě nic nepřekvapilo, my už tom žijem dlouho, jako pořád trénujeme a teď už 3 dny tady jako různě zkoušíme, takže už jsem na to zase zvykla.
2: Nejvíce čtveřici porotců, mezi které se vrátil i přísný Zdeněk Chlopčík, zaujal výkon zpěváka Vojtěcha Dyka s jeho rakouskou tanečnicí Katarinou Malek.
3: Jo, byl jsem nervózní, ale ani vlastně ne jako z toho tance, jako spíš z toho, abych si to opravdu užíval. No, já když se přicházel, tak mě potkala Tatiana Drexler a říkala, já ti všechno vyčiním. Takže já jsem si říkal, no tak to bude pecka teda tohle. A takže jsem to nečekal vůbec, ale na druhou stranu, jako víte co, tak si to prostě nějak všichni užíváme na nějaký maximum, co jde. A o to hodnocení podle mě zase tak úplně jako nejde.
2: Jen symbolicky a s nohou v ortéze se na tanečním parketu představila herečka a režisérka Petra Nesvačilová, která kvůli zranění kotníku pár hodin před prvním kolem ze soutěže odstoupila. I tak ale od diváků v sále získala nejdelší potlesk.
4: Moc mě mrzí, že tady nemůžeme být a nemůžete vidět, jak krásně Filip tančí a taky má úžasný choreografie, ale moc si toho vážím. Vážíme a děkujeme.
2: Kdo ze soutěžních párů vypadne jako první, rozhodnou už příští sobotu nejen hlasy poroty, ale i diváků. Ty můžou nově posílat také přes oficiální aplikaci Stardance. Nový král a královna tanečního parketu budou známí 12. prosince. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Rodinné prokletí temnější než válka. Premiéra výpravného filmu na motivy románu Kateřiny Tučkové Gerta Schnirch. ČT2. Za fatální chybu generála zaplatili životy tisíce spojeneckých vojáků. Válečný film Anzio. A ČT Art. V divadle se začínají formovat nové autorské dvojice jako Šimek Sobota či skupina kolem Josefa Dvořáka. Dokumentární cyklus Semafor a tak dále. Nedělní večer s Českou televizí. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: V Jihlavě vyhrála koalice Tým pro Jihlavu. Ve věku 79 let zemřel herec Jiří Štěpnička. V Kyjevě odmítli výzvu amerického prezidenta Donalda Trumpa k výměně ukrajinského prezidenta. V noci teploty klesnou ke 2 stupňům. Zítra pak bude oblačno a místy zaprší. U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kolátor.
2: Volby 2026.
1: Komunální volby v Jihlavě vyhrála koalice Tým pro Jihlavu. Trojce ODS, Lidovci a TOP 09 získala přes 37% hlasů a má v zastupitelstvu 16 křesel. Na druhém místě je s 23% umístilo hnutí ANO z 10 křesly. 5 křesel obsadí STAN, po 3 křeslech mají Piráti a Fórum Jihlava s podporou Zelených a také SPD, Svobodní, Pro a Trikolora v koalici. Vítěz voleb Petr Ryška řekl, že chce být znovu primátorem.
3: Tak ustavující zastupitelstvo je 2. listopadu a určitě nechcem spěchat, určitě se chcem pobavit do programu a určitě chceme právě, protože jsme zvyklí to, co slíbíme, splnit, takže chceme, aby se tam co nejvíce toho, co jsme slíbili, aby se do toho programu propsalo a samozřejmě i to bude hrát určitou roli.
1: Zemřel herec Jiří Štěpnička, bylo mu 79 let. Zahrál si v desítkách filmů a seriálů. Celou profesní kariéru pak spojil s Národním divadlem.
4: A kde strkáš všechny peníze, co vyděláš?
5: Co je ti potem? Mám se ti zpovídat?
6: Mám pocit, že jsem jeden po Lukavským, jeden nejstarší herec v Národním divadle. Já jsem věrný.
7: V Národním divadle hrál od roku 1974. O 12 let později pak kývl na roli Gottwalda ve stejnojmenném seriálu.
6: Jsem dostal strach, že kdybych tuhle roli odmítl, takže bych mohl být vyřazen vůbec z této profese.
7: Mistrovství prokazoval i v dabingu. I proto si vysloužil přezdívku český Harrison Ford. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
1: Charitativní sbírka Koláč pro hospic vynesla na Jihlavsku víc než 350 tisíc korun. Lidé si během ní koupili víc než 6 tisíc koláčů. Výtěžek z jejich prodeje použije Charita na péči o nevyléčitelně nemocné. Sbírka v současné chvíli pokračuje ještě online. Mezi Ukrajinou a Spojenými státy vznikla další diplomatická roztržka. Americký prezident Donald Trump kritizoval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, označil ho za překážku míru a doporučil Ukrajincům jeho výměnu.
8: Ukrajinský ministr zahraničí Andrej Sybiha na svém telegramovém účtu uvedl, že prezident Volodymyr Zelenský vede stát v době války za nezávislost, svobodu a důstojnost. Má podporu ukrajinského lidu, který jediný má právo rozhodovat, řekl Sybiha. Zelenský předtím ostře kritizoval dohodu mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a ruským prezidentem Vladimirem Putinem o zmírnění ropných sankcí vůči Rusku a nepřímo označil amerického prezidenta za slabého. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas. Sport.
1: O 2 umístěních na stupních vítězů obsadil Filip Salač 7. příčku v motocyklové velké ceně Indonésie. Po 11. letošním umístění v první desítce patří českému jezdci stále 7. místo v průběžném hodnocení třídy Moto2. 3. vítězství za sebou a 4. v sezóně vybojoval Španěl Guevara.
2: Počasí.
1: V Pelhřimově mají 10 stupňů, v Moravských Budějovicích 12. V noci bude polojasno a místy se objeví mlhy. Teploměry naměří až 2 stupně. Zítra pak očekáváme oblačnější počasí s menší možností přeháněk. K večeru se opět mraky rozpustí. Nejvyšší teploty vystoupají na 11 až 14 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Dobré odpoledne s Jožou Kolářem.
1: No a muzika samozřejmě také nemůže chybět v našem vysílání. Tohle je Benjamín, krásná vzpomínka na Haničku Zagorovou.

0: Odkud pochází kravata a co tento název vázanky doslova znamená? Zabývá se s tím Zdeněk Drišl v dnešním rozhlasovém sloupku.
1: Rozhlasový sloupek.
2: Naše oblečení je vizitkou, kterou svému okolí naznačujeme, jaká je naše kulturní úroveň. Slušně vychovaný člověk asi nepůjde na svatbu, na pohřeb, na ples či na koncert v džínách a tričku. Ačkoliv takové exoty jsem tam už také zažil. Většinou si při zmíněných příležitostech pánové vezmou tmavý oblek a košili s decentní kravatou. Zdánlivě jednoduchý proužek látky má schopnost zcela proměnit vzhled svého nositele. Když vyrážíme s manželkou někam do společnosti, vždycky mě nabádá, abych si do obleku kravatu vzal. Často se zdráhám, poněvadž mívám pocit jemného přiškrcení, vzdoruji, že mnohé naše celebrity kravaty nenosí, že to odbudou

tričkem v obleku v domnění, aby nepůsobili příliš upjatě. Ale nakonec se manželce podvolím, protože jsem přece jenom, jak se říká, ze staré školy. Začal jsem pátrat, odkud se ta tradice toho pánského obojku vzala. Zvěděl jsem, že první šátky si kolem krku vázali už před naším letopočtem staří Číňané. Novodobá historie napovídá, že se kravata, jak ji známe dnes, odvinula ze šátků, které vázaly chorvatské dívky kolem krku mládencům, co odcházeli do války. Měla to být připomínka, že na ty chlapce nezapomenou. Když během 30leté války chorvatští vojáci táhli Paříží, zalíbilo se to tamním mužům natolik, že tuto ozdobu zařadili do svých šatníků jako ozdobu La Croix. A odtud, jak známo, máme kravaty, ale také vázanky, šlajfky, pinty, mašle, šmigule, šlipsky, nákrčníky, jak se leckde říká. Od 19. století se pak kravaty staly symbolem pánské elegance. Jejich výběrem vyjádříme svůj vkus i styl. Existuje nespočet tvarů, vzorů a barev, stejně jako mnoho způsobů, jak si kravatu uvázat. Ovšem, kravata může vést také k přehřívání, přidušení, dokonce k omezení průtoku krve. Jen si ji nesmíme tolik utáhnout. Ale příliš povolená svědčí zase o jisté nedbalosti. Mějme však, pánové, na zřeteli, že bez slušivé kravaty v obleku už nás dámy nebudou považovat za gentlemany.

0: Hnutí ANO před 4 lety vyhrálo ve 4 z 5 okresních měst na Vysočině. Letos ani v jednom. Ve všech získala nejvíce hlasů uskupení současných starostů. Více si poslechněte v reportáži Českého rozhlasu Vysočina za pár minut.
1: Knihy, kam se podíváte. Český rozhlas Vysočina vás zve na 36. ročník podzimního knižního veletrhu. 16. a 17. října v Kulturním domě Ostrov a v Krajské knihovně Vysočiny v Havlíčkově Brodě. 2 dny plné besed, autogramiát, autorských čtení, zajímavých setkání a knížek. V pátek 16. října pro vás budeme živě vysílat přímo z našeho stánku na knižním veletrhu. Přijďte se podívat, jak se dělá rádio a užít si atmosféru nejstaršího českého knižního veletrhu. Mediálním partnerem je Český rozhlas Vysočina.
2: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

0: Komunální volby 2026.
1: Volby v Jihlavě vyhrálo drtivě uskupení Tým pro Jihlavu, složené z kandidátů ODS, Lidovců a TOP 09. Se svými 37% předběhlo i předešlého vítěze hnutí ANO. Podobně se situace vyvinula i v dalších okresních městech. Tam, kde před 4 lety vyhrálo ANO, získaly teď nejvíce hlasů jiné strany. Obvykle ty, které tehdy i přes horší procentuální výsledek získaly post starosty.
2: Je to obrovská zodpovědnost do příštích 4 let a zároveň to také vnímám jako určité vysvědčení za to, jak jsme pracovali v tom volebním období minulém.
3: Říká lídr vítězné ODS v Havlíčkově Brodě a současný starosta města Zbyněk Stejskal. Před 4 lety vyhrálo v Brodě hnutí ANO. Letos občanští demokraté výsledek otočili.
2: Z 5 mandátů jsme získali 7, což nás velmi mile překvapil.
3: Obdobná je situace v Pelhřimově. I tam v roce 2022 zvítězilo hnutí ANO. Post starosty ale v posledních 4 letech zastával občanský demokrat Ladislav Med. Ten je tentokrát se svou stranou vítězem voleb.
4: Občanská demokratická strana v Pelhřimově vyhrála a s náskokem poměrně značný. Máme 25%, druhý ANO myslím 20, už pak a Lidovci.
3: Chce tak pokračovat v započaté práci.
4: Jestli to zůstane podobný, tak bychom chtěli pokračovat v tom, co jsme začali, a to je dokončovat ty projekty, které jsme připravili.
3: Post starosty v Třebíči chce znovu zastávat Pavel Pacal z hnutí STAN, který se svým hnutím pro Třebíč tentokrát ve volbách zvítězil. Před 4 lety funkci získal i přesto, že více procent dostalo hnutí ANO.
5: Já mám velkou radost, protože hnutí pro Třebíč v komunálních volbách Třebíči zvítězilo. Máme dokonce víc hlasů než v minulých volbách.
3: Vítězná strana se tak nezměnila pouze ve Žďáře nad Sázavou. Tam stejně jako před 4 lety zvítězilo uskupení Žďár živé město a jeho lídr Martin Mrkos z hnutí STAN.
6: Tak jak jsou rozděleny mandáty u ostatních stran, tak si myslím, že to zakládá velmi dobrý předpoklad, aby byla zachována politická kontinuita a směřování a práce na městě. V tuhle chvíli je asi na místě otevřeně říct, že se chceme bavit se všemi hnutími a stranami, kromě hnutí změny 2018.
3: I v ostatních městech chtějí s vyjednáváními o nových koalicích začít v nejbližších dnech. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
1: Ještě doplním, že článek o výsledcích voleb na Vysočině najdete na našem webu vysočina.rozhlas.cz. Jsou v něm popsané i zajímavosti, jako například těsné senátní volby na Žďársku, a najdete tam také některé rozhovory a samozřejmě nechybí výsledky ze všech okresních měst.
0: Volby 2026.
1: Teď trošku jiné téma. Největší hvězdou je Kašpárek, pozadu ale nezůstávají ani ostatní dřevění herci. Ačkoliv Humpolecké loutkové divadlo letos slaví významné výročí, budou si muset malí návštěvníci na své oblíbené hrdiny počkat o něco déle. Zákulisní informace z Humpolecké loutkové scény přineseme už za okamžik. Muziku, na tu se těšte už teď. Činit O'Connor, Nothing Compares to You, a ještě před ní Petr Novák, Já budu chodit po špičkách. Jože Kolář přeje příjemné a pohodové odpoledne.

0: Loutkové divadlo v Humpolci letos oslaví 95. výročí svého založení. Je tak jednou z nejstarších scén svého druhu v celé zemi. Každého představení navštíví v průměru skoro 140 diváků. Měla by začínat sezóna, jenže teď se tam hrát nesmí. V cestě stojí technické obtíže a předpisy. Do zákulisí se vypravil reportér Milan Soldán.
1: Vítejte u prken, které znamenají svět.
2: My jsme teď s Vladimírem Hůlou, principálem humpoleckého loutkového divadla, vstoupili do zákulisí zdejší loutkové scény. A váš nejoblíbenější herec?
1: Všichni. No Kašpárek samozřejmě.
2: Kašpárek, máte ho konec konců i na tričku.
1: Ano. Tak pojďte se pát tam, kde to pečeme.
2: My tady teď stoupáme po žebříku. Dostali jsme se nad jeviště.
1: No, po žebříku je to správně, protože my jsme v Sokolská scéna, takže to je vidíte jenom žebříky, to nejsou schody zákulisí. No, teď jsme na takzvaných vodicích mostech, odkud vlastně ty loutky ovládáme. Jo? Takže než nastoupíte na scénu, tak je potřeba udělat trošku tady kulisu, takže rozsvítit světla. Tady si vytáhneme červenou oponu.
2: A se tahá jenom provázka, jo?
1: Ano. No, před vlastním jednáním musí taky nahoru žlutá opona.
2: Tady máme největší hvězdu. A už je rozmotaný.
1: Tadyhle vedle, tam nejvíc místa. Takže já na chvilku podržím mikrofon a zkuste to.
2: Ruce. Ne, to je noha. To jsem spletl, to je noha. Nohy jsou na pohyblým, takže já teď sotva lezu po tom jevišti. Vypadá to, jako když se Kašpárek neustále vzdává.
1: Ale trochu cykla.
2: Možná... Nechcete, pane Hůlo, vy jste zmínil, že je to 95. sezóna už letos.
1: 96. by měla začít.
2: 96. tedy.
1: Ano, 95 let nám bude 20. prosince.
2: A začínat tedy budete kdy?
1: Nevíme, protože jsou to nějaké technické potíže. Čátek podzimní sezóny bude zřejmě minimálně o měsíc odložen.
2: Budovu vlastní město a já jsem se na ty technické obtíže zeptal mluvčího radnice Jiřího Aujezdského.
3: Situace je dána tím, že jak město převzalo Sokolovnu a sportovní halu od té Jiskry, tak bylo nutné udělat nové revize, nové posudky. Nyní proběhnul nový jako bezpečnostně požární posudek a z toho vyplynulo, že tam jsou jisté nedostatky, které třeba odstranit. Řeší se to a ty nejnutnější stavně technické úpravy by měly být hotové do konce října a poté sezona může asi začít.
2: Stejně jako před 95 lety, i letos se začne pohádku o zakleté labuti. Z Humpolce Milan Soldán, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Humpolecku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

sejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž a kos.

i klíč, i akt, a ty vnímáš i kámen se slídou. Něco kapslí, jeden fant, ty grof a grant, i přání pár, co nikdy.

nejkrásnější kniha Vysočiny. Vyberte si ji. Hlasovat můžete na našich stránkách vysočina.rozhlas.cz. Výběr je opravdu široký. Hlasovat můžete nejpozději do úterý 13. října. Hlasujte a vyberte nejkrásnější knihu Vysočiny. Vysočina.rozhlas.cz.

0: 15 hodin 49 minut, s vámi je vysílání Českého rozhlasu Vysočina a Joža Kolář vám od mikrofonu přeje příjemný a pohodový poslech. Co musí vědci udělat, aby se včely v laboratoři cítily jako venku? Třeba na ně svítit od spodu nebo jim pečlivě hlídat vlhkost a teplotu. Právě to teď dělají odborníci ve speciální proletové hale v Terezíně. Testují tam totiž přípravek, který by mohl včely chránit před morem a hnilobou včelího plodu. Za chvíli se tam ve vysílání vypravíme. Teď se pojďme pobavit s Jardou Hypochondrem.
1: Jardo, řekni for.
2: Minulý týden mi policajti sebrali body za rychlost, no. V pátek při nákupu v obchodňáku jsem nějaký body dostala. No tak jsem si je nalepila na řidičák a jsem v pohodě.
1: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: David Dale, Monika Absolonová, bude tu stát. Příjemná pohodová muzika pro nedělní odpoledne. Doufám, že přesně takového máte. I díky vysílání Českého rozhlasu Vysočina, což je fajn. Mor nebo hniloba včelího plodu dnes pro včelaře často znamenají likvidaci celého úlu. Vědci z Biotechnologického ústavu Akademie věd spolu s včelařskými a technickými odborníky proto testují nový přípravek, který by tomu mohl zabránit. Zkouší ho ve speciální proletové hale v Terezíně. Včely tam mají nasimulovaně pro ně přirozené venkovní podmínky.
1: Takže budeme vstupovat do zvířetníků, ten je rozdělený na infekční a neinfekční zónu, takže musíte mít příslušný overoly, kombinézy.
2: My teď přicházíme do proletové haly. Vědci tu pracují s patogeny, které se nesmějí dostat ven z areálu. Vysvětluje mi Ladislav Pažout z firmy Dintec, která s vědci na vývoji přípravku spolupracuje.
1: Nacházíme se v prostředí, kde je potlak.
2: Před námi je velký síťovaný stan, uvnitř jsou malé úly, každý zhruba s tisícovkou včel a královnou. Jenže tahle hala není jen bezpečná, musí včelám co nejvěrněji nahradit jejich přirozené prostředí, popisuje Petr Malý z Biotechnologického ústavu Akademie věd.
3: Abychom mohli prokázat účinnost toho vyvíjeného přípravku, tak my nemůžeme infikovat včely ve volné přírodě, protože tam by došlo k nekontrolovanému šíření. Takže tohle, to, co tady vidíme teď, takových zařízení je opravdu jenom několik v Evropě.
2: Pojďme se do toho stanu přímo podívat. Tak my nad sebou máme takovou speciální folii nebo alobal, vypadá to jako alobal.
3: Ano, to je proto, abychom dokázali připravit včelám přirozený prostředí tím, že se to světlo rozptyluje odrazem.
2: A právě v tomhle prostoru teď zkoušejí nový preventivní přípravek proti moru a hnilobě včelího plodu. Do potravy včel podle Petra Malého přidávají speciální protein, který má ničit bakterie napadající larvy.
3: Jsou to v podstatě enzymy a pomocí potravy tak včely vyrobí mateří kašičku. Oni zmetabolizují ten protein a potom pomocí krmení larev přenesou ten protein do trávicího ústrojí těch larev, a takže ty larvy jsou vybaveny ochranou proti těm bakteriím.
2: Přípravek ale ještě čekají další testy. Je potřeba například zjistit, jestli po něm nezůstávají stopy v medu nebo vosku. Včelaři by ho mohli začít používat do 3 až 4 let. Karolína Burdová, Český rozhlas.

0: 16 hodin.
1: Volby 2026.
0: Radek Černý z ODS, kterému na Žďársku o jeden hlas unikl postup do druhého kola senátních voleb, zatím podnět o přepočítávání podávat nebude. Vyčká, jestli pro něj získá argumenty. Přepočet bude podle zákona možný až po skončení voleb. Argumentem by mohly být informace od voličů, že se jejich hlas neobjevil ve výsledcích prvního kola, ačkoliv pro něj hlasovali, řekl Černý.
2: Mám to ještě teď tak, že vlastně se na mě obrací hodně lidí, abych to udělal, že prostě v rámci nějaké statistické chyby, ale já rozumím tomu, že k tomu musí být nějaký důvod. Takže teď si nechávám týden rozmyšlenou, že teď stejně udělat nic nemůžu. Počkám, jestli se mi sejdou nějaká relevantní fakta, která by odůvodňovaly, opodstatňovaly moji námitku k průběhu sčítání.
0: Druhé kolo senátních voleb bude 16. a 17. října. V obvodu Žďár nad Sázavou do něj postoupili nestraník Michal Šmarda a dosavadní senátor lidovec Josef Klement. Socha pohádkové postavy pana Tau teď na autobusovém nádraží v Třešti není. Město totiž nechává dřevěnou skulpturu opravit. Socha je připomínkou herce Oty Šimánka, který se ve městě narodil a pan Tau byl jednou z jeho nejvýraznějších televizních a filmových rolí.
3: Socha pana Tau je v současné chvíli v Šumpetrově domě, kde se její opravy ujali tamní betlémáři. Dřevěná socha stála na autobusovém nádraží v Třešti 15 let. Postupně se na ní ale začaly projevovat vnější vlivy a dřevo včetně podstavce degradovalo. František Jirků, Český rozhlas.
0: Polská policie vyšetřuje výhrušky smrtí namířené vůči premiérovi a ministrovi vnitra. Sešli se kvůli nim představitelé bezpečnostních složek. Výhrušky vyhodnotili jako vysoce pravděpodobné. Po jednání ve vládním protiteroristickém centru ale podrobnosti nezdělili.
4: Hlášení o možném atentátu na premiéra Donalda Tuska a vicepremiéra ministra obrany Vladislava Košiňáka-Kamiše přišlo dnes. Služba pro ochranu nejvyšších představitelů ho přeposlala policii.
5: Řekla k výhruškám mluvčí ministerstva vnitra Karolina Galecka. Bezpečnostní služby pátrají po autorovi hlášení. Tiskový mluvčí ministra koordinátora zvláštních služeb Jacek Dobřiňský řekl, že hrozby je nutné brát smrtelně vážně a že jde o výhrušky nejvyšším představitelům státu. Řekl také, že služby podniknou další kroky, neupřesnil ale jaké. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Český rozhlas. Sport.
0: Nejslavnější překážkový dostih v Česku Velkou Pardubickou vyhrál podruhé za sebou irský kůň Final Orders s žokem Michaelem Donoughuem. Druhý duel Gutfree s Janem Faltejskem ze stáje Pegas ze Zhoře na Jihlavsku. Další kůň z Pegasu High in the Sky skončil šestý. Gol Pavla Zachy po asistenci Davida Pastrňáka zajistil v hokejové NHL Bostonu vítězství 5-1 nad Filadelfií, za kterou všechny branky dostal Daniel Vladař a na jedinou trefu asistoval David Jiříček. Dvě přihrávky na gol zapsal Ondřej Palát, ale newyorští Islanders i tak prohráli 3-5 s Tampou Bay. Výhru Utahu 4-1 v Buffalu vychytal Karel Vejmelka. Colorado podlehlo Torontu 3-6, jednu asistenci zaznamenal v dresu poražených Martin Nečas.
1: Počasí.
0: V Havlíčkově Brodě a ve Velkém Meziříčí je 14 stupňů, v počátkách 10. V noci bude polojasno a místy se objeví mlhy. Teploměry naměří až 2 stupně. Zítra pak očekáváme oblačnější počasí s menší možností přeháněk. K večeru se opět mraky rozpustí. Nejvyšší teploty vystoupají na 11 až 14 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: V tuto chvíli nemáme hlášené žádné nehody na silnicích Vysočiny. Plynulá je i dálnice D1.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
6: Jsou lidé, na které se vždycky s láskou vzpomíná. Takoví, kteří uměli rozdávat radost a zároveň být empatičtí a milovaní. Těm lidem chceme dát jednou provždy medaili českého humoru. Už jsme jich díky našemu pořadu rozdali bezpočet. A dnes přidáme další jméno s mezinárodním přesahem. Patrik Rozehnal dnes uděluje medaili za zásluhy o český humor muži

0: ale o to dojímavejšej slávnosti.
1: Tento hodinový ceremoniál se jmenuje
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Jak jsem slíbil, budeme dnes vzpomínat a oceňovat humorné nápady Julia Satinského.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Narodil se a celé dětství prožil v Bratislavě. Jeho rodina tam bydlela v Dunajské ulici. A k Bratislavě měl velmi blízký vztah. Ovládal i mnoho cizích jazyků a také nářečí.
2: Tam za váhom bělý dom, tam za váhom šnibidaj, šnip šnap, šnibiriby zabrdaj, bělý dom. Bývá pekné děvča v něm, bývá pekné šnibidaj, šnip šnap, šnibiriby zabrdaj, děvča v něm. Člověk. Ale... odláhlo, milo, bo som myslel, že už neskončíte. Ale ne, mohol by som pokračovať, ale čo tamto šniby daj, šnip, šnap, šniby, ryby, zabrdaj.
0: No, potom teď pátrat nebudeme. Prozradím, že Julo Satinský měl herecké sklony už v mladém věku. A v roce 1958 dokonce vyhrál recitační soutěž Hvězdoslavův Kubín. Později vystudoval pedagogiku na střední pedagogické škole. Profesi učitele ale nikdy nevykonával. Jeho velkou touhou bylo herectví a bavit lidi dobrým slovenským humorem.
3: A bylo by dobré, kdybyste si připravili nějakou tému, ak jste si připravili nějakou humoristickou tému, tak ju povedzte a já tu tému už potom rozvediem. Víte, já už potom rozvediem.
4: Já mám témy připravené.
3: To já už potom zase rozvediem. Ano. Len ak máte tému, tak ju povedzte. A zase já už potom rozvedím. Tu tému myslím. Víte, že už potom rozvedím, ak ju vy poviete.
4: Ano, ano.
3: Ak ju nepoviete, tak ju nemôžem rozviesť, lebo nebudem mať čo. Však?

0: Dejme dál prostor Julii Satinskému. Samozřejmě, že po jeho boku přijde často i Milan Lasica.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Komplikace pro tuhle slavnou dvojici přišly po roce 1968, kdy v období normalizace prošel tandem na Slovensku mnoha zákazy. 2 roky působil Julo Satinský v divadle Večerní Brno. Teprve potom se mohl vrátit na Slovensko, kde se oba herci stali nejdříve členy souboru operety a pak i činohry Nové scény v Bratislavě. Později zdomácněli v bratislavském Studiu S, jehož název se v průběhu let malinko pozměnil na Studio S plus L. Julius Satinský i natáčel, nejen na Slovensku, ale i tady u nás v Česku. Prvně si zahrál se svým parťákem v dětském filmu Nekonečná nevystupovat. To bylo v roce 1978. Pak následovaly filmy Hodinářova svatební cesta Korálovým mořem, Buldoci a třešně, nebo Srdečný pozdrav ze zeměkoule a taky pohádka Tři veteráni od Jana Vericha v režii Oldřicha Lipského.
2: Poslouchej, co je to za plody?
3: Kdo není královského původu, zemře po nich. Kdo je však z královské krve, ten zkrásní a bude zdrav.
2: Koupím je pro Bosanu. Už takhle je krásná. Co teprve až je sní? Kolik stojí?
3: Vyvážíme je vahou diamantů.
2: A hrome. A povolení k prodeji. Máš bouření, ne?
3: No.
2: A na to u nás pokuta. A víš jaká? No. Zaplatíš dvojnásobek požadované ceny. Víš? Dáš dvojnásobnou váhu diamantů. Máš?
3: No.
2: Jablka se tímto zabavují.

0: teraz sa vrátime k scenáru. Zvečerilo sa a Béla sa pozrel k horám. Nie, prepáčte. To je scenár z nového celovečerného filmu Béla sa vracia. Aha.
1: Farebný?
0: Nie, čierno-bielý.
2: My se teď podíváme na nebe, protože ve filmu Vesničková středisková Jiřího Mencla přistává letadlem právě Julius Satinský. Mimochodem tohle letadlo pak ještě dlouhá léta bylo v hangáru na letišti v Mariánských Lázních.
3: Sarus, chlapci, ako se to žijete?
2: Julius Satinský byl znamenitý fabulátor. Tvrdil třeba, že je potomkem polského šlechtického rodu. Možná to nevěděl ani on sám, ale znělo to perfektně. Faktem je, že slovenská jména s koncovkou ský jsou polského původu. Julo také snil o tom, že jednou napíše rozsáhlý humoristický román, ale nikdy se do něj nepustil. A jak to vlastně bylo s vystupováním dvojice Lasica Satinský? Kdo měl jakou roli?
4: Keby si z nás brali příklad Íry, začnem Írmi. Íry, Angličania, Židia, Araby. Keby si z nás brali príklad z Lasicu a Satinského, Slováci a Česi, tak sa nikdy v nič v živote nerozpadne. Pretože my sme prijali určité, už hneď na začiatku, ako sme sa zoznámili, sme prijali určité pravidlá hry, ktoré dodržujeme. Ja, ktorý som oveľa múdrejší ako Milan, celý život robím blbého. On ma môže kopať.
5: Ale skutočne musím potvrdiť, že mu to ide vynikajúco.
2: Snad nejpopulárnějším slovenským kabaretem v televizi byl pořad Kto si je za dverami, ve kterém vystupoval společně s Milanem Lasicou. Spolu tu glosovali aktuální témata a také si zvali známé tváře. Právě teď za nimi přichází Miloš Kopecký.
6: Jsem tu dobře?
7: Podle toho, kam jste išel.
6: Já hledám pokoj pánu Lasici a Satinského.
7: Ano, ano, ano, to je naša jistá.
6: Kde jsou ty dva?
7: No to jsme my.
6: Lasica, typický.
7: Ne, Satinský, naštěstí.
6: Má pravdu Satinský?
7: No, naštěstí nemá.
6: No to si vyřešte mezi sebou.
7: Ano.
6: Ovšem, já bych se vám jaksi, já vás znám z doslechu. Víte?
7: Ano, a co jste počuli?
6: To nejhoroucnější. Aha. Já se musím představit.
7: Nemusíte.
6: Ale jo, Kopecký.
7: Těší má, Satinský.
6: Kopecký. Divadelník Kopecký. Ovšem, pánové, dovolíte-li upřímné slovo, já jsem si vás představoval trošičku jinak.
7: No, a
6: řekl bych, méně ošuntělé, přece jen drobátko inteligentnější, se zdravější pletí.
8: No, nechajme to. Já bych si vás dovolil privítat podle prastarého slovanského zvyku chlebom a solou. Děkujem. Pači symbolicky.
6: Děkujem vám, velice děkujem.
8: Pardon. Povedal... Povedal jsem symbolicky.
6: Tak tohle to je symbolické. No. Pánové, vy jste si mě pozvali, Jášku, proč? No. Jako chcete se blejsknout, že mě znáte, nebo naopak chcete vyniknout?
8: Pozrite se, já vám to povím takto. Já kdyby som sa chcel blisnúť, tak si nepozvem vás. Však ja si pozvem niekoho úplne iného. No, teda, radšej...
6: Nemenovať.
8: No práve som si myslel.
7: Prečo ste sem prišli vy?
6: To je iná píseň. To je má povaha. Já jsem strašně slabá povaha.
8: Ano?
6: Já jsem to vůbec svým způsobem lehký muž. Já nedovedu říct nikomu ne.
8: Vy nedokážete povedat nie?
6: Ne.
8: Mohl by som vám požičať 5 000?
6: Jo. Naozaj, nevie povedať nie. Na mou duši, ja musím pít, abych nebyl tak povolnej. Já musím pít, aby ten charakter dostal tvar a páteř a nějakou kostru, aby dostal.
8: Ano, jedným slovom, vy, keď si trošku vypijete, tak získávate charakter.
6: To, co ostatní mají ve stavu střízlivém.
8: V tom prípade si vás dovolujem ubezpečiť, že ste tu medzi samými charakternými ľuďmi.
6: Gentleman musí dělat. Někdo mě psal, že si budeme povídat vám, ve třech.
8: Někdo vám písal. To jsem bol já, my to máme podělené, já vím písať. Ano.
1: Já celé dny čítám.
6: Není to vidět. Totiž, já jsem předpokládal, že v tom případě tak si budeme mít víc, řekl bych, intimního prostředí.
8: No já bych se mohl zavolat nějaké...
6: Ne. Abych vám řekl upřímně, já vám to řeknu na rovinu, já bych se chtěl trošku uvolnit, jo?
8: No ale to byste sám mal, protože působíte trochu krčovitým dojmem.
6: Já si, jestli dovolíte, rozepnu to sako.
8: A... Ale len sako, ano.
6: A trošku uvolním, paž zapnutých sak, to mám na jevišti, to mám pořád, upnutá saka, perfektní obleky, já celý život hraju. Elegantní, šaramantní, mladíky z nejlepší společnosti.
1: No ale to bylo ještě vtedy, když se nosili kajzerovky.
6: Já pro vás něco udělám, já jsem to jako neslyšel, jo? Já hraju lidi mladíky z high society. Jestli víte, co tím slyším. Pánové, už jste hráli někdy s noblesou lidi z vyšších kruhů?
8: No, sice bez noblesy, ale hráli.
1: Dnes večer jsem dal služobnictvu volno. Chcem totiž zabít svoju ženu.
8: Nebojte se. Papa vás z toho vyseká.
1: Však papa.
8: A co robí mama? Ještě stále v nízkých Tatrách?
6: Ve vysokých, to bych si vyprosil. Mama i papa.
8: A ako sa hovorí vo vyšších kruhoch, mamas and papas.
6: Jsou teď právě ve Vysokých Tatrách. My jsme to celý koupili. Sakum prás i s lanovkama.
1: To muselo stát.
6: A propos, co? Vy, sir, co vy? Už jste po transplantaci?
1: Viete, že ještě nie? Neviem sa rozhodnúť, čo si mám dať transplant.
8: Ja si myslím, že najlepšie by bolo mozog.
6: Ja bych vedel, co bych si dal transplantovať. Jenže to neseženete.

0: Taky vás zajímá, jaký život prožil Julius Satinský a jak to šlapalo ve dvojici Lasica Satinský? Poslouchejte dál náš pořad.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Na začátku jejich spolupráce psali scénáře a texty ke svým vystoupením spolu. Pak se domluvili, kdo napíše takzvaně první vodu, tedy první verzi, a ten druhý je pak přepisoval. Julo byl autorským typem monologista. Jeho verze mívala repliky na půl stránky, na které třeba Milan Lasica reagoval jenom otázkou proč. Jindy zas měli napsaný pouze takzvaný boďák, tedy hesla, která pak na jevišti improvizovaně dotvářeli. V podstatě se nedá říct, kdo z nich byl větší vypravěč a kdo gagman. Střídalo se to podle látky a žánru. Například takovou hru Náš přítel René psali u Julia Satinského doma, u jeho kulatého stolu, a velice u toho komunikovali, i když každý psal jinou scénu. Prý to byla možná ta nejšťastnější chvíle, kterou s Juliem Satinským Milan Lasica prožil. Radost určitě udělali i jako hosté v Hovorech H Miroslavu Horníčkovi. To, když se snažili vysvětlit Čechům, jací jsou Slováci, kde jsou rozdíly a co mají společného. Režii měl tehdy Jan Roháč.
2: Já bych se chtěl zpýtat, abychom prošli k jiné téme. Máte u vás v Čechách vlaky, rozumíte?
3: Vlaky. Jo, máme, ano, máme vlaky, máme, ano.
2: U nás máme taky to, samozřejmě na kolejnicích, všechno, ano. Se to pohybuje.
3: U nás železnice patří ľudu.
2: Ano.
3: Ano.
2: To je zaujímavé taky.
3: Zvláště v neděli.
2: Ano. Keď sa postavíte u nás na Slovensku medzi tie dve kolejnice, viete, a zahladíte sa do diaľky, tak to je veľmi zaujímavé, že tie kolejnice sa stretajú.
3: V diaľke, teda sa tie kolejnice v diaľke sa stretnú, takže ten vlak potom v diaľke už je len po jednej kolejnici. A to je vlastne ten náš Alvek, ktorý... To je fantastický. To je fantastický. Jak oni vědí, ti vaši inženýři, kde se mají ty koleje setkat. Ano, to je zajímavé.
2: No u nás je jedna dědina, se volá Horizont.
3: Ano, to
2: aha,
3: je
2: tak tam. Aspoň, to nemám overené.
3: A nemenuje se Horizont?
2: Horizont. Já bych se vám ještě...
3: Třeba například mě by zajímalo, můžu se zeptat sám?
2: No prosím, samozřejmě, tak nebudeme odpovědět, ale nech se páči.
3: Mě by třeba zajímalo jídlo. Jíte?
2: Já, tak to ne, to jeme, samozřejmě.
3: Jo?
2: My jeme na Slovensku třikrát denně.
3: Ano.
2: Ráno raz a dvakrát večer, každý druhý den. Jeme.
3: Mám, no dobré, tak jeme, to je samozřejmě, ľudia na celom světě jedí, ale čím jeme?
2: Pán Horníček, ano, tak to je, to jsou...
3: To je príbor. To mijem.
2: To jsou príbory, ale
3: to je... Je to praktická vec.
2: Zvláštna špecialita, keď jete, tak si vlastně člověk neušpiní ruky pri jedle. Keď používáte príbor, tak isto zuby zostanou dost zdravé poměrně. To je, myslím, typický slovenský...
3: No, pardon, toto nie je typický slovenský príbor. Toto mám z hotela Esplanade.
2: Áno. No, ovšem, nie všetci Slováci majú príbory z hotela Esplanade.
3: No jistě, že.
2: Niektorí majú aj z hotela Európa.
3: No ozaj. A poznáte vy takéto typické slovenské jedlo?
2: Pardon, ešte by sme sa vrátili
3: do obeživu. Ale zostaňme pri jedle.
4: Pri jedle, ja by zostal rád. Pri jedle ja rád zostávam.
3: Ja viem o vás, že musíte mať rád brinzové halušky.
4: Milujú.
3: Brinzové halušky.
4: Milujú brinzové halušky.
3: Ja som vám priniesol, toto je jedna z mnohých. Dovolte. Malý darček. To je brinzová haluška. Ty sa páči, ale dajte kolovať radšej, aby sa páči.
4: Prosím, dejte kolovať.
3: To je pravá brinzová haluška.
4: Můžete ji ochutnat, práce to nemusíte, o nich mají víc. Mají spoustu brinzových halušek.
3: Hovorím, jedna z mnohých. U nás brinzové halušky rastou jako huby po daždi.
2: Já jsem chcel hovoriť o obeživě, prepáčte, že já mám teda v rodině peniaze, rozumíte? U nás taká věc, keď člověk něco kupuje, tak potřebuje peniaze, musí zaplatit. Teda já nevím, aby som to tak názorně predviedol, to jsou naše teda obeživo, teda za to, keď idete do obchodu, hej, tak za to dostanete potom nakúpiť tovar. U nás sa väčšinou nakupuje chlieb.
3: No tak obyčajne nič iného nedostať.
2: A ten potom, ten predávač potom s tými peniazmi uteká na poštu a tam potom na pošte
4: To jsou úplně stejný, to je zajímavé.
2: Ano, to jsou, rovnaké. Na poště ten poštár potom nenápadně prenesie ty peniaze.
5: Do banky
2: ty peniaze prenesie nenápadně a tam v banke potom...
5: Vidíte, čo je to banka?
4: Jo, banka.
5: Banka.
4: Ano, dejte kolovat.
5: U nás na Slovensku to je banka pri banke.
4: Jo.
5: Banka pri banke.
4: No, Prebančino je, jo.
2: Ano. Máme takú ulicu a tam jedna banka vedla druhé.
4: Ano.
2: A tam sa zhromažďujú tie peniaze.
5: No a zatiaľ... pred bankou sa zhromažďujú zlodeji.
2: Zatiaľ ovšem, teda napriek tomu slovenské banky majú v cudzine veľmi dobrý zvuk.
5: Skutočne slovenské banky majú v cudzine ohromný zvuk.
2: Áno.
5: Počujete?
2: To bol zvuk slovenskej banky.
0: A teď jedna z nejslavnějších rolí Julia Satinského, a to v nejslavnější české komedii, 20. století S tebou mě baví svět, kterou se rozhodla režírovat Marie Poledňáková. Postava svéhlavého doktora Alberta Horáka přinesla Julii Satinskému obrovskou popularitu. A přitom ji ani nemusel hrát. Nechybělo totiž mnoho a do role Alberta mohl být obsazený i jiný herec. Marie Poledňáková totiž pochybovala, jestli Satinský zvládne všechny fyzicky náročné úlohy, tedy hlavně lyžování. Když ji ale Václav Postránecký ujistil, že kolega Julo externě spolupracuje s horskou službou ve Vysokých Tatrách, poslala režisérka scénář do Bratislavy.

0: To, že Julo Satinský lyžovat vůbec neumí, se zjistilo až při natáčení. A tak ty lyžařské scény za něj ve filmu dabuje manžel Elišky Balcerové.
1: Tady Orel. Orel volá po štolku.
2: Má někdo za kamaráda takovýho ptáka? Má. A zrovna já.
3: Víš, o čem se mě teď zdálo? O Kateřině.
4: Manželská erotika, povídej.
3: Zjevila se mi v průsvitné košilce. A pravila.
4: Jo.
3: Co je to tam za kravál?
5: Hunská válka.
3: Jsou dvě věci, které mi nikdy neodpustí. Jestli se tady něco rozbije, a obzvlášť talíře po babičce.
6: Tak to byla ta první. A která je ta druhá?
3: Já je srovnám. Já jim rozsekám zadek.

Děti při natáčení téhle komedie také docela zlobily a Julo Satinský to řešil po svém. Jednou, když se takhle dostali do ráže, tak se naštval a řekl: tak děti, a budete ticho a ty, Dášenko, zmlkneš vůbec, protože v roce 2011 si tě vezmu za ženu. Ona se tehdy zarazila a řekla, že ho nechce, že je starej a tlustej, a on na ní: ale mlč, já pro tebe přiletím soukromým letadlem a budu v balíku. Dášenka chvíli přemýšlela a pak spustila: Julo, nechceš donést kafe? Nepotřebuješ pro něco skočit do šatny? Julo se v tu chvíli podíval na Janu Šulcovou, dal si ruce v bok a řekl: víš, Jano, teď jsem pochopil, že žena je vyvinuta už v 5 letech. Právě tolik bylo Dášence. A teď už si dáme muziku. Slavnou písničku z filmu. Tam sice hrála zpěvačku Zdena Studenková, ale ve skutečnosti zpívala Helena Vondráčková.

0: těch rajských uličkách. Jsi byla úplně vedle.
1: Jenom klid, budeme opravovat tu druhou část, vynecháme refrén a začneme až verzí.
2: To je pravda, tuhle sloku totiž v písničce nikdy nepoužili. Poslechněte si to, co hrajeme už léta.

0: Hezký poslech, ještě zbývá pár ukázek a taky informací, které se točí kolem Julia Satinského.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Přibližně od roku 1990 se Satinský věnoval tvorbě pro děti i publicistice pro dospělé publikum. V několika slovenských časopisech a novinách měl svoje pravidelné rubriky. Prosadil se i jako autor fejetonů, glos a komentářů, které později vyšly v několika knihách. Nejvíc mu to ale samozřejmě slušelo na jevišti, na divadelních prknech.
2: My nemáme návštěvnost. A jako je to? Já jsem všechno zorganizoval tak, dva rázy denne do mikrofonu a ohlásil jsem to. V nedělu a sobotu 4 rázy. Všetko jsem ohlásil. Za každou osobu jsem byl zvlášť, za každým divákem. Povedal jsem mu, přijďte, neobanujete. 3 hodiny se tam zpívá, nič jiného se tam nerobí. Povím, že návštěvnost poklesla pod minimum. A mali jsme pěkné výsledky.
0: První manželkou Julia Satinského byla členka baletu Slovenského národního divadla, tanečnice Lůčnice a překladatelka z angličtiny a španělštiny Olga Lajdová. V roce 1985 po 20 letech manželství ale zemřela. Utonula při koupání v Karibském moři na amerických Panenských ostrovech. Tam je také pohřbena. Se svou druhou manželkou, s tou byl od roku 1985, doktorkou Věrou Satinskou, měl dceru Luci a syna Jána. V roce 1989 mu byl také udělen titul Zasloužilý umělec. A Slovenská astronomická společnost po něm pojmenovala planetku 15946. No, dostala jméno Satinský. Objevena byla 8. ledna roku 1998. Hvězdou zářící na poli českého i slovenského humoru je pro dnešek Julius Satinský. Vystupoval vždycky dobře naladěn a s noblesou.
2: Já nevím, či se mám s tím vůbec zdůveriť, či mám výjsť pred verejnosť s touto mojou vecou, ale já si myslím, podle mě je to naša osobná tragédia.
3: Vrelo s vámi souhlasím a zároveň vás důrazně žiadam, abyste povedali, o čo ide.
2: O noblesu.
3: Prosím?
2: O noblesu.
3: A tak noblesu, ano, ano. Spomínali,
2: kedy... V mnohých veciach jsme mnohé národy dobehli, predstihli dokonca. Už si například víme slušně vypiť, riadne sa najesť, aj odeť za, začíná byť celkom slušivá, no. Čo poviete. Sem tam sa najde aj vreckovka, ale k noblese sme sa ešte neprepracovali.
3: Nečudujte sa, viete, na také panské huncúctva nebolo kedy u nás. No. Keď si predstavte, v hore taký drevorúbač sa nemohol zdržiavať noblesom, nemohol kričať. Haló, prosím vás, buďte takí láskaví, všetci v doline, ráčte varovať svoju dušu. To nešlo. On musel zakričať, varuj dušu na doline a guľatina sa už hrútila.
2: Áno, áno. No ale pozrite sa, darmo je, teraz nám to tak na úradoch, ako aj v domácnostiach, chýba,
3: no, chýba
2: tá noblesa.
3: Chýba. Áno, chýba.
2: A viete, v čom to je, prečo to je, že nemáme tu noblesu? My sme za tie stáročia, čo existuje náš národ, zanedbali, by som povedal, inštitúciu sluhov.
3: Tak, tak.
2: Vy ste mali doma nejakých lokajov?
3: Nie, no, my v Pliešovciach sme nemali.
2: No, vidíte. A koľko je takých dedín, kde nevideli komorníka, ako je rok drhý?
3: To je fakt.
2: No, darmo je, teraz nám to chýba.
3: Áno, alebo napríklad všade na svete, keď sa niekto viezol na voze alebo na koči, tak za ním, verte mi, stáli aspoň dvaja livrelovaní lokaji. No a naši furmani na to kašlali úplne. Parfém nepoznali, púder to bôžnie. No. Takže noblesa zostala popoluškou.
2: Áno, človek si povie, že sú to maličkosti. Pekný porcelán, však chutné jedlo, dáka.
3: Pekný sluha.
2: No, dáke krajky, čipky, mladučká kuchárka. Tak. No ale to sú všetko tie maličkosti, ktoré človeku pomáhajú v sebe vybudovať práve tú ušlachtilú vlastnosť, ktorej tak po slovensky pekne hovoríme, noblesa. Ano.
3: Alebo na Zamaguri, keď by sme mali byť konkrétni. Zamagurčania tiež nemohli oplývať noblesou, veď na Zamaguri nebolo ani jedného čističa topánok. O černochoch ani nehovorí. Alebo si zoberte takú maličkosť, keď všade na svete príde niekto niekam na návštevu, tak ako sa patrí, ho komorník ohlási, povie jeho meno, hodnosť. U nás prídete na návštevu, komorníka nikde. Domáci sú tiež poschovávaní všetci. Potom ľudia neradi chodia na návštevy. No, keď
2: ale my by sme sa mohli aspoň tu pokúsiť neskoro, ale predsa získať dáku noblesu.
3: No nikdy nie je neskoro začať. No. Začníme a ohláste no, niekoho.
2: Vy ste povedali, že je to jednoduché. No, prosím, treba sa postaviť do dverí a ohlásiť niekoho. Tak. Ale ako komorníka, no? Inžinier Čaniga s manželkou. Čaniga. Čaniga!
3: Manželkou.
2: Pani manželko.
3: Kde sú?
2: A čo ja viem? Ja som ich ohlásil.
3: No vidíte? Vidíte, ako je to? U nás ľudia ešte nie sú zvyknutí no. Hneď po ohlásení vojsť. Viete? Možno, že prídu zajtra.
0: Život Julia Satinského se uzavřel v roce 2002. Z tohoto světa odešel díky rakovině tlustého střeva. Nemoc mu v posledních týdnech života způsobovala i velké bolesti. A těm podlehl 29. prosince právě roku 2002 ve věku 61 let. A je třeba si ho stále připomínat, protože jeho humor byl tak laskavý. I to vám zase někdy příště dokáže Patrik Rozehnal. Mějte se hezky a do vašeho života vám přeju každý den aspoň jeden velký úsměv.

0: Český rozhlas Vysočina. Písničky, které nestárnou.
1: Bílou pleť jako sníh za to hlavu položím a na ústech med, proto snad vydržím spíš.
0: Písničky, které nestárnou.

0: Český rozhlas Vysočina. Rádio vašeho kraje.
1: Sedmnáct hodin.
0: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
1: Volby do zastupitelstva vyhrála v Havlíčkově Brodě ODS. Ve věku 79 let zemřel herec a dabér Jiří Štěpnička. O Hrad Kámen je po rekonstrukci zájem. V noci teploty klesnou ke 2 stupňům. Zítra pak bude oblačno a místy zaprší. U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kolátor.
0: Volby 2026.
1: Komunální volby vyhráli v Havlíčkově Brodě s 21% hlasů občanští demokraté. V porovnání s předchozími volbami si polepšili o 2 mandáty. V 25členném zastupitelstvu jich budou mít 7. S koaličním vyjednáváním chtějí začít co nejdřív, pokračuje lídr ODS a současný starosta Zbyněk Stejskal.
2: První, co si musíme říct, je nějaké programové prohlášení, které bychom chtěli mít a s tím vlastně předstoupit před ostatní politické subjekty, které se dostaly do zastupitelstva, a budeme hledat shodu vlastně napříč všemi zvolenými subjekty.
1: Na druhém místě skončilo v Brodě hnutí ANO s 18%. Dále se do zastupitelstva dostalo i uskupení Broďáci, Lidovci, Město moderně, Naše Česko, koalice SPD a Trikolora a Společně pro Brod. Zemřel herec Jiří Štěpnička, bylo mu 79 let. Českému rozhlasu to potvrdil ředitel Národního divadla Jan Burian. Štěpnička působil v Národním divadle zhruba půl století. Naskoušel desítky výrazných rolí. Diváci ho mohli vidět jako Petruccia ve Zkrocení zlé ženy, nebo jako vévodu z Cornwallu v Králi Lírovi. Na jeho další výraznou roli vzpomíná i současný umělecký ředitel činohry Národního divadla Martin Kukučka.
3: Já si pana Štěpničku poprvé vybavuju, když jsem nastoupil na Damu v roce 1999, to zrovna naskoušeli s Janem Antonínem Pitínským Marišu. On tam hrál Mlináře Vávru a společně vlastně se Zuzanou Stivinovou vytvořili takové napětí, že já si to pamatuju jakoby doteďka.
1: Štěpnička se věnoval i rozhlasovým hrám a dabingu. Do češtiny daboval například Harrisona Forda nebo Michaela Douglase. 7,5 tisíce lidí navštívilo za první měsíc po 3leté rekonstrukci Hrad Kámen u Pacova. Před opravou evidovala památka kolem 19 tisíc návštěvníků za celou sezónu. Pro příchozí jsou připravené nové expozice a návštěvnické centrum. Lidé si teď hrad můžou prohlédnout ještě vždy o víkendech až do 1. listopadu.
4: Kraj Vysočina v areálu památky navíc aktuálně chystá ještě revitalizaci zahradního domku. Naplánovaná je na roky 2028 až 2029. Přestavba za odhadovaných 7,5 milionů korun poskytne zázemí pro průvodce a novou dílnu. Mít Holoubek, Český rozhlas.
0: Sport.
1: Velkou Pardubickou ovládl irský kůň Final Orders s žokejem Donoyuem. Teplice remizovaly v 10. kole fotbalové šance ligy s Olomoucí 1-1. Liberec podlehl Slovácku 0-2. Za hodinu začne zápas mezi pražskou Spartou a Pardubicemi. A po 2 umístěních na stupních vítězů obsadil Filip Selač 7. příčku v motocyklové velké ceně Indonésie. Po 11. letošním umístění v 1. desítce patří českému jezdci stále 7. místo v průběžném hodnocení třídy Moto2. 3. vítězství za sebou a 4. v sezóně vybojoval Španěl Guevara.
0: Počasí.
1: V Pelhřimově nebo Novém Rychnově mají 10 stupňů, v Náměšti nad Oslavou 12. V noci bude polojasno a místy se objeví mlhy. Teploměry naměří až 2 stupně. Zítra pak očekáváme oblačnější počasí s menší možností přeháněk. K večeru se opět mraky rozpustí. Nejvyšší teploty vystoupají na 11 až 14 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Mezi Bystřicí nad Pernštejnem a obcemi Rovné Divišov u odbočky na Rozsochy dávejte pozor, stojí tam porouchané osobní auto.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Příjemné pohodové pozdní nedělní odpoledne vám 17 hodin 5 minut přeji od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina. Další díl pořadu Stopy fakta tajemství nás zavede po české stopě Adolfa Eichmanna. Jaké vazby pojily tohoto nacistického pohlavára s naší zemí a co o nich dodnes nevíme? Dozvíte se už za pár minut, tak si poslechněte překvapivé výsledky pátrání Stanislava Motla. Stopy fakta tajemství se chystají a Juža Kolář, ten vám všem přeje příjemný a pohodový poslech.

0: stopy, fakta, tajemství. Dávné příběhy a nová pátrání Stanislava Motla. Česká stopa Adolfa Eichmanna.
1: Nacházím se na jednom z pražských hřbitovů a u jednoho nenápadného hrobu. Vím, že v něm jsou ostatky jistého Karla Lukáše. Byl to muž, který vedl docela obyčejný a nenápadný život a nikdo z jeho okolí neměl ani tušení o tom, že svého času zmátl stopy, a to na několik let, po jednom z nejhledanějších nacistických válečných zločinců. Tím nacistou byl Adolf Eichmann. A právě od tohoto nenápadného hrobu se začíná odvíjet mé pátrání. Pátrání po českých stopách Adolfa Eichmanna. Adolfu Eichmannovi se říkalo byrokrat smrti. Přestože nese odpovědnost za smrt milionů Židů, a nejenom Židů, až do konce svých dnů byl přesvědčený o tom, že se nikdy ničeho zlého nedopustil. Jak to ostatně řekl v roce 1957, když se skrýval v Argentině, jinému bývalému nacistovi, Vilému Zasénovi.
2: Ve skutečnosti jsem byl pouze malým kolečkem mašinérie, která vykonávala rozkazy a plnila směrnice Německé říše. Nejsem vrahem, ani hromadným vrahem. Jsem muž průměrného charakteru s dobrými i špatnými vlastnostmi.

0: Jenomže tento muž, jak o sobě řekl, průměrného charakteru s dobrými a špatnými vlastnostmi, se stal jedním z hlavních architektů holokaustu. V této obrovské továrně na smrt přišlo o život okolo 6 milionů evropských židů. Přesto se Eichmann nikdy necítil vinen. Proč? Na to se ptám zástupce ředitele památníku Terezín a historika, docenta doktora Vojtěcha Blodiga.
1: Byl přesvědčen o tom, že plní prostě jakýsi vyšší úkol. To, že byl jenom takovým člověkem, který vykonával rozkazy a za nic vlastně nemohl, to se obávám, že bylo součást jeho obhajoby a je to podobná obhajoba, jakou používali mnozí další z těch pachatelů, které se podařilo dopadnout.
2: Pátrání po Adolfu Eichmannovi, jak už dnes víme, trvalo dlouho, téměř 15 let. V prvních poválečných letech se ukrýval v Rakousku, objevoval se také v Linci, v městě, kde vyrůstal a kde prožíval své mladé roky.
0: A nyní se pro změnu nachází v Linci. Tady na rohu ulic Bischofstrasse a Landstrasse stojí velký dvoupatrový dům. Je označený číslem popisným 1. Po válce tu žila rodina Adolfa Eichmanna. A co je zajímavé, pár desítek metrů odtud založil po válce své dokumentární středisko muž, jenž měl později vejít do podvědomí celého světa, co by lovec nacistů. Jmenoval se Simon Wiesenthal. Simon Wiesenthal, jemuž nacisté splinovali 87 příbuzných, se po Eichmannově stopě vydal hned poté, co se vrátil z koncentráku. Bedlivě sledoval také Eichmannovu rodinu, stále bezvýsledně. V roce 1947 se Wiesenthal v úřadovně americké zpravodajské služby dozvídá, že Eichmann je zřejmě mrtvý. Tvrdila to prý Eichmannova manželka Veronika Eichmannová, za svobodná Lieblová. Simon Wiesenthal o tom později vyprávěl novináři a spisovateli Alanu Levimu, který se o tom zmínil ve své knize Simon Wiesenthal a jeho případy. Alan Levy, který po listopadu 1989 našel svůj nový domov v Praze a vedl to několik let, týdeník Prague Post mi o tom krátce před svou smrtí vyprávěl.
2: Paní Lieblová požádala o vystavení úmrtního listu pro svého manžela Adolfa Eichmanna a ona předložila místopřísežné prohlášení Karla Lukase z Prahy. Tak, jak uvádí kniha, v tom prohlášení je uvedeno, že Karel Lukas viděl, jak Eichmanna zastřelili 30. dubna 1945.
0: Na scénu tedy přichází Karel Lukas, neboli Lukáš. Kdo to vlastně byl a co ho vedlo k tomu, aby kryl zrovna Adolfa Eichmanna, pokud ho tedy opravdu kryl? Další stopy mne vedou do Třeboňského státního oblastního archivu. Karel Lukáš totiž, jak zjišťuji, pocházel z jižních Čech, přesněji od Týna nad Vltavou. Vystudoval vojenskou akademii, stal se důstojníkem z povolání a později se přiženil do obce Mladé u Českých Budějovic. Vzal si jistou Marii Lieblovou. O její rodině zjišťuji více z matriční knihy, kterou mi právě přinesl ředitel archivu, pan doktor Václav Rameš.
3: Tady máme vlastně matriky té rodiny Lieblovy.
4: No.
3: Rozdělená tady otec, matka, všechny děti. Potom ten další příbuzný, ten Lukáš Karel, co si bral Marii Lieblovou, pokračuje tady v tom druhém dílu té matriky.
4: Oni se brali v roce 31, že jo?
2: A právě v tomto roce, v roce 1931, se začínají zajímavě proplétat osudy mladého československého důstojníka a neúspěšného prodavače Adolfa Eichmanna. Tomu se totiž právě nyní začalo blýskat na lepší časy. Novou šanci mu dal Adolf Hitler. Eichmann vstupuje do NSDAP, později do SS. Po nástupu nacistů k moci v roce 1933 odchází právě z jejich pověření do německého Passowa. A právě z Passowa jezdíval 27-letý Adolf Eichmann přes Linec do Českých Budějovic. Jezdíval tam za hlasem svého srdce. Budoucí masový vrah se totiž zamiloval. Jeho vyvolenou se stala dívka jménem Veronika. Ona Veronika, jak je z matriky patrné, byla nejstarší dcerou rodiny Lieblovy z Mladého. Líblovi byli nejbohatší rodinou v Mladém. Patřil jim statek, cihelna a velké množství polností. Vzpomínaná Veronika byla také sestrou Marie Líblové Lukášové, manželky československého důstojníka Karla Lukáše. Takže Karel Lukáš a Adolf Eichmann byli švagři.
0: Opět má slovo pan doktor Václav Rameš z Třeboňského státního oblastního archivu.
3: To jsou záznamy, kdy Eichmann jezdil za tou Veronikou domů a musel se jako cizinec v Mladém hlásit.
5: Aha.
3: Takže tady je zapsáno, kdy přišel, kdy odešel, jak dlouho tady strávil.
5: Lukáš nějaký.
3: Tak to bylo u toho Lukáše, u toho Karla Dřeně, potom pozdějšího.
5: No to jo, tak no. Že byl za tím Lukášem. A to myslím, byla jeho první návštěva zrovna.
3: Ano, tady vypadá to. Je to jako první návštěva, poměrně dlouho to bylo.
5: Takže přijel 19.12. a byl tady do 2.1. přes celý svátky.
2: V té době už Karel Lukáš pracoval jako vojenský geodet ve Vojenském zeměpisném ústavu. Svého času objevil katalog karikatur, na kterých byli vyobrazeni tehdejší zaměstnanci ústavu. Ten katalog měl u sebe pan Josef Vlastník, někdejší kolega Karla Lukáše.
0: Před několika lety mi vyprávěl.
6: To je jeho karikatura.
4: To
6: je ono, jo. Červenolící. On byl fešák, ten nás pořád pamatuju. Myslím si, že jsem s ním měl jednou dozorčí službu a byl takový uznalej, takový lidovej.
4: Jak bys toho teda popsal, toho pana Lukáše?
6: No, jako takového podsaditýho pěkného oficíra.
2: Těžko říci, o čem si spolu československý důstojník a už tehdy přesvědčený nacista asi povídali. Zřejmě se ale vídali dost často. Jak je totiž z policejní evidence zřejmé, Eichmann jezdíval do Mladého po několik roků. Bylo to v letech 1931 až 1935.
0: V Třeboňském archivu objevují i policejní hlášení českobudějovického hejtmana z 5. března 1934 zemskému úřadu v Praze.
2: Eichmann má vážnou známost s dcerou rolníka Líbla v Mladém u Českých Budějovic a do Mladého dost často dojíždí.
0: Je však otázkou, jestli Adolf Eichmann přijížděl do Československa opravdu jen za svou láskou. Nezapomínejme na to, že už v této době má v nacistické hierarchii odpovědné úkoly. Upozorňuje na to také historik z památníku Terezín, docent Vojtěch Blodyk.
1: V roce 1934 se stává pracovníkem referátu Sicherheitsdienstu, což byla tedy bezpečnostní a zpravodajská služba nacistické strany, nesmírně tedy důležitý orgán mocenský v té struktuře nacistického Německa. Takže nepochybně už z tohoto titulu do Československa přijížděl.
2: Jak se po válce ukázalo, Eichmann opravdu tehdy plnil zpravodajské úkoly. Šířil nacistické tiskoviny, podílel se na ilegálních přepravách zbraní pro sudetoněmecké ordnery, věnoval se také ilegální přepravě osob přes československé území do Německa a do Rakouska. A nabízí se tedy další otázka. Do jaké míry mohl tehdy Eichmanna zajímat jeho švagr Karel Lukáš, který ve Vojenském zeměpisném ústavu musel mít dobrý přehled i o vojensko-strategických objektech? Ale o tom dnes můžeme už jen spekulovat. Nicméně v roce 1935 se čerství novomanželé Adolf a Veronika Eichmannovi z Mladého stěhují. Jejich novým domovem se stává Berlín. Eichmannova hvězda totiž září. Záhy se vypracuje na uznávaného experta, který bude od svého pověstného kancelářského stolu roztáčet pomyslné ďábelské kolo, jež semele a rozemele na 6 milionů evropských Židů.

0: On pracoval velice pečlivě a houževnatě, pracoval i na sobě, takže se například, i když ne zcela dokonale, ale naučil se hebrejsky a alespoň základy jidiš, tedy takového známo slangového jazyka nebo dorozumějícího jazyka židů zejména v Polsku, na Ukrajině. Takže byl skutečně odborníkem na slovo vzatým a nebylo tedy překvapením, že ho potom Heydrich vybral pro řešení těch už konkrétních úkolů spojených s řešením židovské otázky.
1: Z rozhovoru Viléma Sassena s Adolfem Eichmannem z roku 1957.
2: Musím doznat, že jsem ke svému úkolu nepřistupoval s apatí dobytčete, které vedou do stáje. Naopak, byl jsem jim uchvácen. Píše se rok 1939 a Adolf Eichmann se vrací opět do Čech. Tentokrát ho sem nevábí dívčí láska, ale mimořádně zodpovědný úkol, který chce splnit stůj co stůj. Postarat se o to, aby odtud co nejdřív zmizelo více než 80 tisíc židů. Jistá židovská rodina musí jít však mezi prvními. Vlastní totiž dům v Praze na Ořechovce, který se Eichmannovi velice líbí. Pátrání Stanislava Motla po stopách Adolfa Eichmanna pokračuje.
3: Dívám se na krásnou jednopatrovou prvorepublikovou vilu. Právě jsem do tohoto krásného domu na Molnštráse číslo 22, což je dnešní ulice u laboratoře, se Adolf Eichmann nastěhoval už dva dny po obsazení Čech a Moravy nacisty. Ještě i s manželkou Veronikou a dvěma syny. Nebydleli tu sami. Společně s nimi se sem nastěhoval i Eichmannův švagr, někdejší kapitán československé armády Karel Lukáš a jeho žena Marie.
2: Německá okupace zastihla tehdejšího kapitána Karla Lukáše ve vojenském zeměpisném ústavu, který v té době patřil ke strategickým, nejpřísněji utajovaným vojenským pracovištím. Není divu, že nacisté měli o tento ústav mimořádný zájem. Na první okamžiky okupace vzpomínal i bývalý zaměstnanec ústavu Josef Vlastník.
4: No tak přišli Němci na začátku války, oni nás vyhnali z ústavu, že jo. Věděli, kde co je.
5: To teda znamená, když ty Němci tam přišli toho 15. března a vlastně se dobře orientovali, že někdo mezi těmi lidmi jim mohl dát nějaký zprávy,
4: no,
5: že jo.
4: No to byla ta pátá kolona, říkám, no. Ty tam byli, přišli najisto, přesně všecko byli instruovaní.

0: Adolf Eichmann se pustil s plnou vervou do práce. To, že v Terezině vzniklo židovské ghetto, odkud byli lidé transportováni dál na východ, do vyhlazovacích táborů, bylo z velké části právě jeho dílem. Eichmann jednal, organizoval, sám se však držel spíše v pozadí. Svědčí o tom i dokument, který mi právě ukazuje pan docent Blodyk.
1: Tohle to je ten dokument, který vám ukáže, je vlastně jediný, ve kterém je jeho jméno v záznamu z terezínského geta. Tady v terezínském getu byly vydávány takzvanou židovskou samosprávou, takzvané Tagesbefehly, tedy denní rozkazy. A jenom jedinkrát se tady objevuje to Eichmannovo jméno, a to je právě záznam o inspekci z 19. ledna 1942, kdy se konstatuje, že si prohlédl tábor a s uspokojením se konstatuje, že nebyl shledán žádný důvod ke stížnostem.

letech 1941 až 1945 prošlo terezínským ghettem 155 tisíc vězňů. 35 tisíc jich tu zahynulo, dalších 87 tisíc lidí bylo deportováno do vyhlazovacích táborů. Přežilo jich něco přes 3 tisíce. Z více než 10 tisíc dětí, které prošly Terezínem, se jich dočkalo konce války pouze několik set.

0: A co v této hrůzné době dělali Eichmannovi příbuzní z manželčiny strany? Karel Lukáš působil dále v zeměpisném ústavu, který v té době podléhal ministerstvu vnitra. Mimořádně aktivní byli dva bratři Veroniky Eichmannové, Franz a Matias Lieblovi. Ten první byl dokonce zástupcem venkovní služebny gestapa v Hradci Králové. Druhý se usilovně věnoval arizaci, tedy nacisty posvěcenému rozkrádání židovského majetku. Na rozdíl od bratra France, který bude po válce dopaden a popraven, Matiasovi se podaří uprchnout a nebude nikdy vypátrán. Únikové cesty po prohrané válce bude horečně hledat i jejich švagr Adolf Eichmann.
1: Opět jsem před vilou na Ořechovce. Podle pozdějšího svědectví Karla Lukáše se tu Adolf Eichmann objevil naposledy 29. dubna 1945. Jeho rodina už odtud zmizela 6 týdnů předtím. Eichmann si prý v rychlosti zabalil nějaké věci a potom odjel taxíkem do Českých Budějovic a odtud se měl vydat do Rakouska, do alpské pevnosti. Tvrdil prý, že bude bojovat za svého Führera do poslední kapky krve.
0: Jenomže bojechtivost ho velmi rychle opustila. Raději se ukryl na rakouském venkově, stejně jako jeho manželka a dva synové, a čekal, až vše utichne. Jeho švagr Karel Lukáš s manželkou a dcerou žili nadále ve vile na Ořechovce. Až do roku 1950, kdy pan Lukáš dostal od státu větší byt v Praze Dejvicích a nikoho v celku nezajímal. Ostatně v té době, ať už to zní jakkoliv neuvěřitelně, u nás v celku nikoho nezajímal ani Adolf Eichmann.
1: V Národním archivu v Praze Chodovci objevují důkaz předchozího tvrzení. Dokument z 10. dubna 1946, tedy téměř rok po válce. Doslova tu stojí.
0: Ministerstvo vnitra, odbor pro politické zpravodajství, netrvá na vydání Adolfa Eichmanna do rukou československých úřadů. Neboť kromě první deportace Židů není po ruce žádný usvědčující důkaz proti jmenovanému.
1: V té době totiž svět ještě neznal pravou úlohu Adolfa Eichmanna při masovém vraždění Židů. Jak už bylo ostatně řečeno, Eichmann byl vždy spíše nenápadný, což opět potvrzuje docent Vojtěch Blodyk z památníku Terezín.
2: Je to zajímavé, že skutečně, když vlastně svoji pravomocí převyšoval většinu generálů SS, tak on nikdy jaksi neusiloval o tu vyšší hodnost a sám dával přednost tomu zůstat tím, kdo tahá za ty nitky.
0: A tak se Eichmannovi podařilo dostat z Rakouska do Německa a odtud v roce 1950 do Říma. Na falešné doklady, které mu obstaral jistý františkánský duchovní, mohl pak odcestovat do Argentiny, kde později působil jako kontrolor v automobilce Mercedes-Benz. Zanedlouho se za ním vypravila jeho žena Veronika a synové. Eichmann měl však stále v patách Simona Wiesenthala, který vytrvale odmítal uvěřit místopřísežnému prohlášení Karla Lukáše o Eichmannově smrti. V patách měl ale hlavně vytrvalé agenty izraelské tajné služby Mossad. Ti ho, jak známo, posléze vypátrali a tajně unesli do Izraele. Bylo to v roce 1960. A v Jeruzalémě ho postavili před soud. Krátce poté zveřejnil Simon Wiesenthal v izraelském listě Haolam Hazeji případ Eichmannova švagra Karla Lukáše, který se podle Wiesenthalova tvrzení pokusil za Eichmannem zahladit stopy. Ovšem o jeho potrestání neusiloval, řekl to ostatně i spisovateli Alanu Lévimu. On lhal, aby chránil svou rodinu, a to není tak strašný čin. Ale zbytek rodiny a činy, které jsou s ní spojeny, jsou dost hrůzostrašné. A to je vlastně veškerá informace, kterou mi Wiesenthal poskytl.
1: Adolf Eichmann byl popraven 31. května 1962 krátce před půlnocí. Před smrtí ještě vypil několik sklenek dobrého červeného vína. Na šibenici šel klidně a vyrovnaně, jako člověk, který si až do posledních chvil vůbec neuvědomoval, čeho se vlastně dopustil. Z rozhovoru Viléma Sassena s Adolfem Eichmannem v roce 1957.
0: Má-li to být, řekl jsem, skočím rád do vlastního hrobu s vědomím, že 5 milionů nepřátel říše zahynulo jako zvěř. Řekl jsem to tvrdě, s důrazem, neboť to celé věci dávalo zvláštního smyslu a měl jsem povznesenou náladu, že odcházím ze scény takto. Můj přímý představený generál Miller mi řekl, že kdybychom bývali měli 50 Eichmannů, tak jsme válku vyhráli. V 60. letech se s Karlem Lukášem, který i po dopadení Adolfa Eichmanna působil i nadále jako geodet, setkal česko-izraelský publicista Erich Kulka. Vyslovil později hypotézu, že ono místopřísežné prohlášení o Eichmannově smrti mohla napsat třeba i Lukášova žena nebo její sestra Veronika žijící tehdy v Rakousku. Těžko však věřit tomu, že by Karel Lukáš po celou tu dobu, co žil v Eichmannově blízkosti, nevěděl, čím se jeho švagr zabýval. Těžko také uvěřit tomu, že si neuvědomil ani po válce, že žije v domě zabaveném židovské rodině.
1: Kruh se uzavírá. Jsem opět na hřbitově. U hrobu Karla Lukáše, který, jak si mohu na náhrobku přečíst, zemřel v roce 1980. Hrob je pečlivě udržován. Zásluh na tom má dcera Karla Lukáše, a tedy i neteř Adolfa Eichmanna, žijící v České republice. Svého času se mi vyhledal a oslovil. Jak se dalo předpokládat, na dané téma nechtěla vůbec hovořit. Do jaké míry tedy její otec pomáhal Adolfu Eichmannovi? A uvědomil si vůbec někdy, co byl Eichmann vlastně zač? Tohle už zřejmě nikdo nezjistí. Své tajemství si Karel Lukáš odnesl už navždy sebou.

0: Za chvíli nás čeká pravidelná výprava do Zoojhlava. Dnes se zastavíme u ohrady lam, které mají mláďátko, a to je vždy v každé zoologické zahradě svátek. Tak si nenechte ujít naši reportáž a pojďte s námi do zoo už za pár minut.
1: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.

0: Skoro rok čekají na mládě a za dva dny může lama znovu zabřeznout. Tak pojďte s námi do zoo a dozvíte se také, jak daleko dokážou tato zvířata doplivnout a proč byste se měli mít u jejich ohrady na pozoru. Pokud byste lamu totiž naštvali, doletí na vás víc než jen slina a zápachu se nezbavíte ani za několik dní.
1: Pojďte s námi do zoo.
2: Dnes jsem se zastavila u ohrady lamy. Podívám se přesně, je to lama guanaco a Simona Kubičková právě lamám rozhazuje nějaké granule, aby přišly blíž k nám. Já vím, že lamy mají mláďátko a to je vždycky v zoologické zahradě svátek.
3: U nich to míváme pravidelně, tohleto mládě je srpnové, ale pořád je malinkaté, návštěvníci ho můžou vidět. U těch lam je hrozně zajímavé, že to mládě čekají zhruba 11 měsíců, ale již 48 hodin od porodu může ta lama znovu zabřeznout.
2: Nedovedu si to představit u lidí, už jen to skoro rok být těhotná, stačí těch našich 9 měsíců. Teď tady lama vydala nějaký zvuk, takové prsknutí.
3: Toto dělá, když se jim něco nelíbí, nebo když si snaží vydiskutovat svoji hierarchii. Ono vždycky je takové první varování, to jsou přesně uši dozadu, nějaký zvuk třeba může být k tomu. Když se jí to nelíbí pořád, tak začne plivat. Plive klidně až na 4 metry a s velice velkou přesností, takže vždycky tady varuju na ať moc ty lamy neprovokují, protože sem, jak stojíme i my, běžně doplivnou ty lamy. A pokud tu lamu ohrožujeme, anebo se necítí komfortně, tak vyvrhne obsah svého žaludku, takže natrávená potrava, ty žaludeční šťávy, je to taková hezká smradlavá směska, smrdíte tak tejde.
2: Byla tam jedna lama, která se stoupla na ten velký balván, vydala zvuk a najednou všechny odešly, takže šéf, šéfová.
3: Tohle je právě šéf, ta hierarchie u nich se určuje tím, kdo dá nejvýš hlavu.
2: Říkala si, že je i stříháte.
3: Tohle to jsou guanaka, ty se nestříhají. Stříhají se alpaky, na ty se můžeme podívat.
2: Za alpakami jdeme přímo do výběhu. No ahoj. Jde k té misce, můžu? Může tolik?
3: No, nenecháme ho to vyloucovat.
2: Tak radši ti tu mističku odevzdám. Pustila se do misky granulí. Nebo je to kluk?
3: No, to je chovný samec.
2: Chovný samec. No a to už je teda kožíšek.
3: Samec se jmenuje Ramon, jsou menší než ty guanaka, jsou klidnější, je to domácí plemeno, tohoto můžete chovat i doma.
2: Můžu říct, že má lama krásný obličej?
3: Má a zejména u těch malých, jak oni mají tu srst takovou, jako kdyby ještě jemnější, tak mají nádherný kukadla, který mu úplně z toho svítí.
2: To je mazlík. A ještě jsem slyšela, když se vrátíme k těm mláďátkům, k tomu rozmnožování, že to dělají v leže lamy.
3: Ano, je to tak, vlastně samice leží, samec vlastně si na ní tak jako naklekne, nalehne, nebo jak to říct, a je to vlastně velice rychle. A to mládě i tím, že je tak dlouho v tom břiše, tak se rodí vyvinuté do půl hodiny, již nasleduje tu maminku a už vlastně je součástí toho stáda.
2: No Ramone, ty na mě koukáš, jde po mikrofonu.
3: Možná se mu líbí, že je taky chlupatej.
1: Otázka nakonec pro ředitele jihlavské zoo Jana Vašáka.
4: Jak se dá vyčistit výběh nebezpečného zvířete? Dejme tomu, u nás to může být tygr nebo hrošík.
5: Obecně my tyhle ty zvířata chováme bezkontaktně, napadají mě jako řada potěuchlých odpovědí, ale on by to mohl vzít někdo vážně, že ano. Takže funguje to bezkontaktně. Musíš mít prostor, kde to zvíře, a to ty víš určitě, takže musíme to mít tak, aby jsme to zvíře přepustili, uzavřeli si ho a pak se vlastně uklízí ten výběh už to bez toho zvířete. Není to tak, že bych tam s koštětem popoháněl tygra prostě tak, jak já nevím, telata v kotci uklízel, ale prostě toho tygra si přepustím, zavřu si jinde, musím se samozřejmě přesvědčit, tam jako se ta chyba udělá velmi snadno a může být velmi fatální, takže tam je potřeba fakt obezřetnost. Přepustím ho, zavřu si ho, musím se přesvědčit, že ho ne, že ho nemám tam, kde ho nevidím, ale že ho mám tam, kde ho vidím, a v tom okamžiku můžu vstupovat tam, kde to mám fixovaný.
1: Pojďte s námi do zoo každou neděli po 11. hodině. Český rozhlas Vysočina. Žijeme tu s vámi.
0: A teď už se podívejte na facebookovou stránku Českého rozhlasu Vysočina, protože právě tam se odhrává soutěž o naši novou odměnu. Najdete tam článek k dnešnímu tématu a také soutěžní otázku, kterou přímo tam v komentářích zodpovíte. Správné odpovědi budou každý měsíc losovány a jeden výherce získá komentovanou prohlídku Zoo Jihlava pro 4 osoby. A za chvíli trochu jiné téma. Nejdřív vás sevřou betonové stěny, pak se před vámi otevře rozkvetlá zahrada. Tak vypadá nový památník zavražděného novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové na Slovensku. Jak se místo tragédie proměnilo v symbol naděje, uslyšíte za chvíli. Písničku Žárlím, se kterou přichází Marcela Holanová, tak tu vám přináší Český rozhlas Vysočina právě teď.

0: Měl to být jejich společný domov. Místo toho se stal dějištěm vraždy, která otřásla Slovenskem. 8 let po smrti novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové včera ve slovenské Velké Mači odhalili památník svobody slova. Má podobu zahrady, která připomíná nejen dva zmařené mladé životy, ale i význam nezávislé žurnalistiky a svobody slova.
1: Památník stojí přímo na místě původního domu Jána a Martiny a návštěvníci do něj přichází po takových betonových schodech, sestupují vlastně pod úroveň terénu. Ta první pietní část je celá z betonu, je taková velmi chladná, působí to velmi tísnivě, jako by na člověka všechno padalo, ale pak, když projde tady touhletou částí, tak přijde do krásné rozkvetlé květinové zahrady, která postupně stoupá nahoru a podle otce Jána Kuciaka Josefa to symbolizuje přesně to, co má.
2: Ten pamětník by vlastně mal představovat takovou náděj. Ta cesta do kopce směrem k horizontu a trávna té plochy, tak mala by to být cesta k náději. Či bude, záleží na nás všetkých.
1: Ještě před několika lety tady stál obyčejný rodinný dům. Ján Kuciak a Martina Kušnírová si ho postupně opravovali a plánovali v něm společnou budoucnost. V únoru 2018 je ale právě tady zastřelil nájemný vrah. Pozůstalí se později rozhodli dům zbourat. Podle sochaře a jednoho z autorů památníku Martina Piačka to byl od rodin odvážný krok.
3: Takže jsme tak povedať mohli robiť na, ako keby na čistom papieri a vedeli sme, že treba urobiť miesto, ktoré bude ako keby také prijímajúce a demokratické a všeobecné, ako keby, že bude také občianské.
1: Památník ale nepřipomíná jen to, jak Ján a Martina zemřeli. Autoři do něj chtěli dostat také něco z jejich životů.
3: V tejto časti je aj sochárska stena, ktorá je alegóriou investigatívnej práce obidvoch týchto mladých ľudí. Takže novinára a archeologičky, ktorí odkrývajú pod povrchom, nachádzajú súvislosti.
1: Při slavnostním odhalení se ale nevzpomínalo jen na jejich práci. Zazněly také úryvky z knihy o životě páru a herečka Emília Vašáriová přečetla báseň, kterou Ján Kuciak sám napsal.
4: Snažím se vyžít z toho okamihu. Nikdy se nevzdám. Budem tu navždy, aj keď zostanem sám. Nik ma nezavraždí.
1: Za samotnou vraždu už tresty padly. Kdo si ji objednal, ale soudy řeší dodnes. Proces s obžalovaným podnikatelem Marianem Kočnerem a Alenou Žužovou pokračoval i tento týden. A rodiče zavražděných na spravedlnost stále čekají, jak připomněla při odhalení památníku také matka Martiny Zlatica Kušnírová.
5: Je taký mementom pre budúce generácie, aby sme všetci začali sami od seba, aby nikdy v živote nikto nemusel také dačo prežívať, jak my. Chodí tu bez nich a chodit na súdy a bojovat ďalej za pravdu a spravodlivosť.
1: Zahrada jako památník svobody slova zůstane otevřená pro každého. Jako připomínka dvou mladých životů, ale podle autorů i pozůstalých taky toho, že pravda se nehledá snadno. Z Velké Mače Bára Vránová, Český rozhlas.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
4: Po druhém kole zváží neúspěšný senátní kandidát na Žďársku žádost o přepočet. Nepostoupil o jediný hlas. Po 15 letech Třešť opravuje sochu pana Tau. Kyjev podle Zelenského zorganizuje prezidentské volby, pokud Rusko dodrží dvouměsíční příměří. V noci teploty klesnou ke 2 stupňům, zítra pak bude oblačno a místy zaprší. Zprávy s Tomášem Kolátorem, dobrý večer.
3: Volby 2026.
4: Radek Černý z ODS, kterému na Žďársku o jeden hlas unikl postup do druhého kola senátních voleb, zatím podnět o přepočítávání podávat nebude. Vyčká, jestli pro něj získá argumenty. Přepočet bude podle zákona možný až po skončení voleb. Argumentem by mohly být informace od voličů, že se jejich hlas neobjevil ve výsledcích prvního kola, ačkoliv pro něj hlasovali, řekl Černý.
5: Mám to ještě teď tak, že vlastně se na mě obrací hodně lidí, abych to udělal, že prostě v rámci nějaké statistické chyby, ale já rozumím tomu, že k tomu musí být nějaký důvod. Takže teď si nechávám týden na rozmyšlenou, že teď stejně udělat nic nemůžu. Počkám, jestli se mi sejdou nějaká relevantní fakta, která by odůvodňovaly, opodstatňovaly moji námitku k průběhu sčítání.
4: Druhé kolo senátních voleb bude 16. a 17. října. V obvodu Žďár nad Sázavou do něj postoupili nestraník Michal Šmarda a dosavadní senátor lidovec Josef Klement. Socha pohádkové postavy pana Tau teď na autobusovém nádraží v Třešti není. Město totiž nechává dřevěnou skulpturu opravit. Socha je připomínkou herce Oty Šimánka, který se ve městě narodil a pan Tau byl jednou z jeho nejvýraznějších televizních a filmových rolí.
6: Socha pana Tau je v současné chvíli v Šumpetrově domě, kde se její opravy ujali tamní betlémáři. Dřevěná socha stála na autobusovém nádraží v Třešti 15 let. Postupně se na ní ale začaly projevovat vnější vlivy a dřevo včetně podstavce degradovalo. František Jirků, Český rozhlas.
4: Ukrajina uspořádá volby, pokud bude Rusko souhlasit s 60-denním příměřím. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky to řekl v rozhovoru pro americkou stanici ABC. Reagoval tak na výzvu amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby Ukrajina vyměnila svého současného prezidenta. Trump to řekl poté, co Zelensky kritizoval jeho dohodu s Ruskem. Washington souhlasil s jednostranným pozastavením sankcí na vývoz ruské nafty bez jakýchkoliv ústupků ze strany Moskvy. To Zelensky označil za projev slabosti.
3: Sport.
4: Irský jockey Keith Michael Donoghue slaví druhý triumf na Velké Pardubické v řadě. Po loňské výhře se Stumptownem zvítězil tentokrát v překážkovém dostihu s koněm Final Orders.
7: Jsou to odlišné typy koní. Final Orders je rychlejší, Stumptown je zase šikovnější. Oba jsou to ale úžasní koně, kteří vyhráli skvělé dostihy.
4: Fotbalisté Liberce podlehli v 10. kole šance ligy Slovácku 0-2. Teplice remizovali s Olomoucí 1-1 a před malou chvílí odstartoval už i zápas mezi pražskou Spartou a Pardubicemi.
3: Počasí.
4: Ve Vatíně a Jihlavě je aktuálně 11 stupňů, v Košeticích 10. V noci bude polojasno a místy se objeví mlhy. Teploměry naměří až 2 stupně. Zítra pak očekáváme oblačnější počasí s menší možností přeháněk. K večeru se opět mraky rozpustí. Nejvyšší teploty vystoupají na 11 až 14 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
4: V Číhovicích u Košetic se srazila dvě auta. Dávejte tam pozor.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Dechovky pro Vysočinu mají svůj vyhrazený čas našem vysílání každý den mezi 18. a 19. hodinou a ta chvíle právě přichází. Já vám přeji hezký poslech a připomínám známou telefonní linku do našeho studia 22 155 49 99. Tak už víte, jakou dechovku si dnes v neděli 11. října necháte zahrát?
3: Dechovky pro Vysočinu s

0: Čechovky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
1: A jako první se na výše zmíněné telefonní číslo dovolal Honza z Brna a já ho vítám ve vysílání. Ahoj.
2: Ahoj Jožko, zdravím tebe i všechny milovníky Dechovek pro Vysočinu a vybral jsem tam písničku s Šohojkou, jmenuje se Neodcházej lásko a písničku pošlu pro tebe a pro ty všechny moje kamarády od Batelova až po Lanžhot, Kubovi do Jihlavy do taxíku, manželům Lecjaksovým do Skály, Lídě do Kališ a všem, co mají rádi tuhletu pěknou muziku. Díky Jožko a budu se těšit zase naslyšenou, naviděnou. Ahoj.
1: Měj se krásně, ahoj.

zapojit i přes naše webové stránky vysočina.rozhlas.cz formulář Dechovek pro Vysočinu a z něj už čtu. Vážený pane moderátore, z Kaliště zdravím vás i všechny posluchače a hlavně mé dechovkové kamarády. Moc a moc všem, včetně vás, děkuji za přáníčka k mému svátku i narozeninám. Bylo jich strašně moc. Nebudu jmenovat, oni sami vědí, komu to patří. Písničku Maminčina vzpomínka pošlete i mým dětem a vnoučátkům i celému personálu na mých milovaných Medličkách. Právě jsme se vrátili z nádherného odpoledního posazení na obědě při kafíčku a dortíku. No prostě paráda, jako po každé. Díky moc za všechno a hodně zdraví vám všem i Věrce Dobatelova k jejímu svátku. Podepsaná Lída. Posíláme písničku.

0: Další hudební přání poletí do Třebíče. Paní Slávku zdravím přes naše telefonní linky. Dobrý den.
1: Dobrý podvečer, pane Jožo, a všichni dechovkáři. Dnes budu děkovat jedné ženě a čtyřem mužům. Děkuji srdečně sestřičce Smržové z Kralic z domácí péče za její přístup a jí přeji pevné zdraví, štěstí, radost a lásku. A mužové jsou Jirkovi a Janě Přibylovým z Vyskytné, Václavu Šebestovi ze Želiva, Jirkovi Prokopovi ze Zdislavic a Honzovi z Brna. Tím, tady těm čtyřem dlužím písničku, tak jim ji posílám po vás a bude to Prosím zahrát Voňavou. Všem posluchačům i vám, pane Jožo, přeji krásný poslech. Děkuji srdečně.
0: Také děkuji, přeji vám pohodový zbytek dnešního dne a posíláme šohajku i s Voňavou. Naslyšenou.
1: Děkuji.

0: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.
1: Dechovky pro Vysočinu s Jožou Kolářem.
2: A taky Jardou Zdačec, kterého vítám ve vysílání. Ahoj.
3: Ahoj. Dnešní písničku pošlu Liduše do Kališť, Lejšce do Dačic, Růžence do Růžené, Nobatelová Věře a Mirkovi, Pepovi a Janě, Uhřebníka Mílovi a Janě, Verča a Marie do Plažimova. Jožko, písnička je taky pro tebe a jmenuje se Krásná byla Juliana a zahrají pražská kapela Petra Finka. Jožko, moc ti děkuji a příští týden zase naslyšenou.
2: Budu se těšit, měj se krásně, písničku posíláme. Ahoj.
3: Ahoj.

0: Jednonedelních písniček, respektive dechovek pro Vysočinu se můžete zapojit hned několika způsoby, třeba přes telefonní linku 22 155 49 99 nebo napište krátkou textovou zprávu ve tvaru píseň, mezera a potom váš text na číslo 90 011 04 v maximální délce 150 znaků a bez diakritiky, bez háčků a čárek. A nebo adresa internetová vysočina.rozhlas.cz, formulář dechovek pro Vysočinu a z něj teď čtu. Zahrajte pro mého milovaného andílka s ďáblem v těle písničku Večerka od Stříbrňanky. Polibky a pohlazení posíláme Ďabéďa. Tak, my posíláme písničku a pošleme i vaši oblíbenou. Stačí zavolat nebo napsat.
1: Čas. Nekonečně dlouhá plynoucí řeka. Proplouvající našimi dny, roky, staletími. Řeka času a život lidský, malé

jako čas k ničemu. Čas pohody a odpočinku. Čas všední a sváteční. Čas veselý i čas vážnosti. Postojme chvíli na břehu řeky.

rozlévá se a přibírá pramenky bolesti a štěstí. Dýchání času mísí se v ní s úlevným oddechem génia lidu. Píseň je takovým zrcadlem, v němž se odráží tok času, celý náš život, naše výhry i prohry, naše odvěká touha vyplnit svůj čas něčím novým a hodnotným.

Píseň nás spojuje s jinými lidmi, nám blízkými, kteří jsou naladěni na stejnou strunu a společně s námi se rozezvučí v krásnou harmonii. Všichni se z něčeho radujeme. Všechny nás občas něco zarmoutí. Však také radost a smutek, vyspívané v písních, mají tisíce podob. Jako má louka tisíce barev a vůní. A to je život. To je řeka času, která se nezastaví a pořád se žene k

0: Do Pelhřimova zdravím paní Věru a její hudební přání. Dobrý den.
1: Dobrý podvečer, pane Kolář. Já zdravím posluchače tohoto skvělého pořadu Písničky na přání a dnes bych prosila zahrát všem, co mi gratulovali k jmeninám osobně, písemně nebo telefonicky. Všem moc děkuji a posílám jim nějakou veselou písničku od Tufaranky, která včera vystupovala v Častrově a jelikož jsem seděla v komisi u voleb, tak jsem tam nebyla.
0: Rozumím.
1: Nebudu jmenovat, je nás hodně a oni vědí, kam písnička patří. Srdečně děkuji za zahrání a zase někdy naslyšenou. Děkuji moc.
0: Také děkuji, mějte se krásně, posíláme Chlapce za Šakvic s Tufarankou. Naslyšenou.
1: Naslyšenou, děkuju.

Další přání je tentokrát z našich krátkých textových zpráv, tedy z vašich, které píšete ve tvaru Píseň mezera a text na číslo 90 011 04 v maximální délce 150 znaků, bez diakritiky, bez háčku a čárek a jedna zpráva stojí rovné 4 koruny. Dobrý den, zahrajte prosím pěkně všem, kteří mají rádi dechovku, písničku Teče potůček bublaví. Děkuji, Zdena. Písnička je připravená a přichází s ní Budvarka.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Dechovky pro Vysočinu s Jožou Kolářem.
3: Ale samozřejmě hlavně s vámi, našimi posluchači. A v tuto chvíli zdravím taky paní Majku do Skály. Hezký podvečer.
4: Děkuji za hezké přivítání, pane Jožo. Já vás také zdravím. A dnešní hudební pozdrav bude pro naše dechovkové přátelé, kterým děkujeme za hezké písničky. A dnes písničku posíláme i my. Vybrali jsme ji s panem Jožou. Je to Okolo zlaté stoky, snad se bude líbit. A písničku posíláme manželům Pavlíčkovým do Koječína, Mílovi do Hořepníku, Honzovi do Brna, Václavovi do Želiva, Slávce do Třebíče, manželům Matějkovým z Dobré vody a Pepovi Korbelovi do Slavníče. A těšíme se na další vysílání tohoto hezkého pořadu, kde písničkou pozdravíme další naše ostatní přátelé, protože máme jich hodně, kteří nám pořád volají a my nemůžeme vždycky to oplatit. Takže ještě jednou moc všem děkujeme a to písničku posílá Majka a Standa ze Skály a vám, pane Jožo, moc děkuji a těším se zase na další setkání s vámi a mějte se moc hezky a děkuji ještě jednou.
3: Já děkuji za vaše milá slova, za vaši přízeň, mějte se hezky a posíláme písničku, kterou jste vybrala dnes v podání kapely Skalanka. Hezký večer a naslyšenou.
4: Naslyšenou, pane Jožo.

0: telefonní linka 22 155 49 99, která vás spojí se studiem Českého rozhlasu Vysočina, je co? Je obsazená. Hezký večer.
1: Hezký večer.
0: Kdo pak nám volá?
1: Tady je Radka Linárec.
0: A co vám do Rynárce, paní Radko? Zdravím. Můžeme zahrát. Také vás zdravíme.
1: Já bych chtěla zahrát mým manželovi a hlavně i do nebíčka mojí drahý tchýně a tchánovi a bohužel i švagrovi. To už to je mezi váma není. A chtěla bych nechat zahrát Ave Maria.
0: Dobře.
1: Černýho.
0: Posíláme.
1: A díky. I všem posluchačům. Děkuju moc.
0: Taky děkuju, hezký večer a pojďme si užít krásnou písničku.
1: Naslyšenou.

Dobrý den, prosím o písničku Až pomašírujem od Babouku pro radost a všechny posluchače. Děkuji, Jana. No tak jo, já v tom nevidím žádný problém a vy slyšíte, že to tak prostě je. Babouci přichází a já vám přeji hezký poslech.

Dnešní dechovky pomalu, ale jistě končí, ale ty další se chystají a budou tady zase zítra mezi 18. a 19. hodinou. Úterem 19. hodiny vás na volách Českého rozhlasu Vysočina čeká aktuální zpravodajská relace s Tomášem Kolátorem. No a po 19. jako vždycky v neděli se můžeme vydat na cestu k uzdravení. Dnes ortodoncie ve vyšším věku. Moderuje Kateřina Dvořáková. Žakulář přeje hezký večer a těší se na vás zase někdy příště. Yeah.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: Nejvyšší volební účast v republice má Vysočina. Ve věku 79 let zemřel herec Jiří Štěpnička. Lidé v Nepálu se evakuují kvůli další bleskové povodni. V noci teploty klesnou ke 2 stupňům. Zítra pak bude oblačno a místy zaprší. Zprávy s Tomášem Kolátorem, dobrý den. Volební účast v letošních komunálních volbách překročila na Vysočině 55%. Je tak nejvyšší ze všech krajů v České republice. Druhý byl Zlínský kraj, kde k volbám přišlo přes 52% voličů. Třetí příčka patří Jihočeskému kraji s více než 51% účastí. Průměrná volební účast v Česku se drží přesně nebo spíš těsně pod 48%.
4: Na Vysočině neklesla účast v posledních 6 komunálních volbách pod 50%. Mezi lety 2006 až 2018 byla téměř 54%. O 4 roky později klesla jen o procento a letošní volby dokonce překonaly hranici 55%. Vysočina se tak pokaždé drží nad celorepublikovým průměrem. Aneta Skořepová, Český rozhlas.
3: Zemřel herec Jiří Štěpnička, bylo mu 79 let. Na svém webu o tom informuje Národní divadlo. V jeho souboru působil 51 let. Za tu dobu stvárnil skoro 100 rolí. Představil se mimo jiné jako Petručo v Shakespeareově Zkrocení zlé ženy. Hrál i v Našich furiantech nebo Mariše. Televizní diváci ho znali třeba jako Radka Krásu v seriálu Vypráviej. Do češtiny daboval Harrisona Forda, Michaela Douglase, Stevena Segala nebo Gerarda Depardieu. Za svou práci získal cenu Františka Filipovského i cenu Thálie. Kvůli bleskové povodni ve středním Nepálu se museli evakuovat obyvatelé žijící podél řeky Budhy Gandaki. Voda v oblasti smetla několik domů, nejméně jeden most a další infrastrukturu. Zatím nejsou hlášené žádné oběti, ale pohřešuje se 5 lidí. Úřady podle agentury Reuters uvedly, že záplavu způsobil sesuv půdy, který načas zablokoval horní tok řeky. Nepál se stále vzpamatovává z následku velké přílivové vlny, která se jedním z údolí prohnala v srpnu. Ta má přes 1400 potvrzených obětí. Mezi pohřešovanými je ale stále několik tisíc lidí. Sport. Nizozemský jezdec Max Verstappen z Red Bullu vyhrál poprvé velkou cenu Singapuru Formule 1 a vybojoval druhé vítězství za sebou. Čtyřnásobný mistr světa porazil na trati Marina Bay Monačana Charlese Leclerca z Ferrari. Třetí byl Ital Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu. Mistrovství světa Formule 1 bude pokračovat za 2 týdny velkou cenou USA.
2: Počasí.
3: Třebíči mají 11 stupňů, v Telči nebo Novém Rychnově 8. V noci bude polojasno a místy se objeví mlhy. Teploměry naměří až 2 stupně. Zítra pak očekáváme oblačnější počasí s menší možností přeháněk. K večeru se opět mraky rozpustí. Nejvyšší teploty vystoupají na 11 až 14 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: Na hlavním tahu v Úsobí u Panského rybníku na Havlíčkobrodsku havarovalo auto. Dávejte tam pozor.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Příjemný den, vážení posluchači. Když se řekne slovo rovnátka, většina z nás si představí teenagery. Doba se ale zásadně změnila. Moderní medicína dokáže zázraky v každém věku a ortodoncie už dávno není jen estetickou záležitostí pro mladé, ale klíčovou součástí léčby závažných problémů u dospělých. Dnes se zaměříme na téma ortodoncie ve vyšším věku. Ukážeme si, že zachránit chrup a vrátit člověku sebevědomí i funkční skus se dá v 50 a možná i v 60. Ve studiu přivítám paní doktorku Terezu Homolovou ze stomatologického centra doktora Ivo Marek. A také její pacientku, paní Evu, která tuto cestu úspěšně absolvovala. Na úvod podotýkám, že Evě byla fixní rovnátka nasazena, když oslavila 54. narozeniny. Jak vidno, současná medicína nezná téměř hranic. Věk často totiž nehraje roli. Těší se na vás Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Ve studiu pořadu Cesta k uzdravení vítám paní doktorku Terezu Homolovou ze stomatologického centra doktora Ivo Marka. Dobrý den, paní doktorko.
2: Dobrý den.
1: A vítám také její pacientku, paní Evu, která tuto cestu úspěšně absolvovala, myslím cestu rovnátek, ale nebyla úplně jednoduchá, o tom právě dnes bude řeč. Dobrý den, Evo.
2: Dobrý den.
1: Já začnu u vás. Jak bylo pro vás těžké po 50 se rozhodnout nechat si nasadit fixní rovnátka?
2: Cestě k uzdravení, jak nazýváte váš pořad, jsem se odhodlávala delší dobu. A impulzem pro mě bylo i to, jak můj chrup vypadal a chtěla jsem zkusit něco, co by vedlo k nápravě. A věděla jsem, že ta cesta nebude jednoduchá, že problémů s dutinou ústní mám hodně a že potřebuji komplexní léčbu, nejenom ortodontickou.
1: O té určitě budeme mluvit s paní doktorkou Homolovou. Jak dlouhá byla ta cesta? Kolik let?
2: Prvopočátek byl před 5 lety, kdy jsem oslovila pana doktora Streblova, který se specializuje na paradentologii, a spolu s ním jsme postupně udělali plán léčebný. Byla jsem upozorněna na to, že to bude léčba dlouhodobá, ale moje touha po hezkém úsměvu byla velká. Tak prostě nechala jsem se provést vším, co tato léčba vyžadovala.
1: Paní doktorko Homolová, s čím konkrétně přišla paní Eva na kliniku 3DK v Praze?
3: Krom toho, že tedy měla parodontitidu, tak vlastně trpěla ještě dalšími různými příznaky, které se s tou parodontitidou pojí. To znamená, paní Eva měla takzvaný mezerovitý chrup, to znamená, některé zuby v důsledku té parodontitidy jí už chyběly. Okolní zuby okolo té mezery se do té mezery začaly sklánět, to znamená, bylo by pro pana doktora Streblova poměrně náročné do této mezery zaimplantovat. Zároveň měla výrazný ústup kosti, to se pojí s tou parodontitidou, krvácení dásní, a také měla neestetickou mezeru mezi předními zuby. To znamená, zdánlivě paní Eva není úplně vhodný pacient na ortodontickou léčbu, nicméně ta ortodontická léčba může tomu parodontologovi nebo chirurgovi, implantologovi velmi pomoci s celkovou rekonstrukcí toho chrupu. Paní Eva nejdříve absolvovala pravidelné kontroly na dentální hygieně a zároveň nejdříve proběhlo ošetření před tou ortodontickou léčbou, které mělo zastabilizovat ten přítomný zánět. To znamená, byly vytrženy zuby, které už neměly dobrou prognózu a nemohli jsme s nimi do budoucna počítat. Zároveň byly ošetřeny zubní kanálky už mrtvých zubů a také byly vyměněny některé nevyhovující výplně. Toto je ošetření, které každý pacient musí podstoupit předtím, než navštíví ortodontistu. Prostě, aby byla spravená hygiena, spravený chrup a my můžeme potom těmi zuby hýbat tak, jak potřebujeme. Samozřejmě někdo má tendenci k té parodontitidě vyšší z důvodu nějakých genetických faktorů. Nicméně je vždycky důležité zdůraznit, že i v těchto případech pacienti musí dbát na dentální hygienu. Můžou tomu být samozřejmě přidružená ještě nějaká další onemocnění, která mohou tu parodontitidu urychlit. Těch faktorů, které za vznikem parodontitidy stojí, je více. Nicméně, na co my jako zubní lékaři dbáme, nejen ortodontisté, ale všichni zubní lékaři, je opravdu perfektní hygiena, tak aby to onemocnění nevzniklo a případně, aby se dále nezhoršovalo.
1: Proč k tomu došlo u Evy? Měla jste špatného zubního lékaře nebo jste třeba zanedbávala tu zubní hygienu a péči o zuby?
2: Spíš ano, nemohu vinit žádného zubního lékaře, spíš sebe.
1: A máte pocit, že to došlo až moc daleko?
2: Ano, už jsem to věděla, že to zašlo daleko a samozřejmě i strach nebo obavy nebo stud, ale prostě tu odvahu jsem sebrala a říkala jsem si, že musím pro své zdraví něco udělat.
1: A dobře jste udělala.

0: Cesta k uzdravení.
1: Paní doktorko Homolová, věk a rovnátka. Je věk v tomto případě skutečně jenom číslo, nebo je nějaká hranice, kdy už rovnátka, bavíme se teď o fixních, pravděpodobně nedoporučujete?
2: V tomto případě si myslím, že věk tak úplně nehraje roli. Hraje roli spíše typ vady, posuny zubů, které plánujeme, protože na některé posuny jsou lepší fixní kovová rovnátka a na některé posuny naopak ta neviditelná. Někdy je i rádi kombinujeme, aby jsme došli do cíle co nejdříve, aby ta léčba byla efektivní.
1: Paní doktorko Homolová, zkuste mi říct dva konkrétní případy, kdy doporučíte fixní rovnátka a kdy doporučíte ta neviditelná rovnátka.
2: Kovová rovnátka my často používáme ve chvíli, kdy potřebujeme upravit postavení zubů ve vertikálním směru, protože když nalepíme zámek nebo zámky na všechny zuby a ty zuby potom protáhneme drátkem, tak oni se v tom vertikálním směru velmi snadno upraví. Když to, kdybychom chtěli pomocí těch neviditelných rovnátek vysunout jeden zub tak, aby jsme ho srovnali se zbytkem, tak to může být často problém. Ta neviditelná rovnátka nejsou v tomto směru tolik efektivní. Zároveň třeba i rotace zubů, když jde o velké rotace, tak tam taky jsou ta kovová rovnátka efektivnější. Neviditelná rovnátka naopak volíme v situacích, kdy má pacient například otevřený skus. A otevřený skus znamená, že když bych měla mluvit o oblasti předních zubů, tak ty zuby se nedotýkají. Oni mají mezi sebou mezeru. To znamená, ten pacient není schopen například ukousnout sousto, protože přední zuby se mu nedotknou ve vertikálním směru. A ve chvíli, kdy tento pacient naopak tato rovnátka nosí i na jídlo, tak oni jsou velmi efektivní v korekci této ortodontické anomálie.
1: Vy jste, paní doktorko Homolová, v případě Evy použili fascinující metodu ortodontické extrakce. Co to je?
2: Ortodontická extrakce se používá ve chvíli, kdy chceme takzvaným ortodontickým posunem vytvořit kost. Paní Eva, vzhledem k tomu, že měla parodontitídu, tak jí ta kost na spoustě místech chyběla. A my jsme do léčebného plánu zahrnuli ortodontickou extrakci z toho důvodu, že jsme chtěli vlastně vysunutím toho zubu z toho kostního podkladu vytvořit tu kost tím ortodontickým posunem. To znamená, že vlastně v dráze toho posouvaného zubu se postupně vytváří kost. A ve chvíli, kdy ten zub úplně vysuneme, protože třeba ten zub nemá dobrou prognózu a my s ním do budoucna nepočítáme, tak my ho vysuneme a tím vlastně vytvoříme tomu chirurgovi nebo parodontologovi lepší podklad potom pro následnou implantaci. Protože ve chvíli, kdyby jsme ten zub prostě nechali extrahovat u chirurga, tak by tam zůstal poměrně velký kostní defekt. A ten chirurg by potom musel ten defekt někdy i složitě takzvaně augmentovat, to znamená musel by tam přidávat více materiálu, tak aby tam ten implantát potom byl stabilní. A my vlastně díky těm rovnátkům můžeme tomu chirurgovi pomoct tím, že vysuneme ten zub, který už sice moc dobrou prognózu nemá, ale můžeme ho k tomuhle využít, tím, že vlastně ten zub posuneme, až ho úplně vlastně vysuneme z té kosti a ta kost vlastně bude v té úrovni, ve které jsme ten zub vysunuli. Ona se nevrací zpátky, ona tam zůstane stabilní.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Paní Evo, kolik let jste nosila rovnátka fixní?
2: 3 roky.
1: Během těch 3 let, paní doktorko Homolová, jste klientku viděla kolikrát? Kolikrát za vámi musela přijít?
2: Tak během těch 3 let to bylo každých 6 týdnů, takže těch kontrol bylo opravdu mnoho.
1: To platí u každého pacienta, 6 týdnů kontrola?
2: Standardně to tak bývá, někdy to prodloužíme, někdy naopak tu dobu zkracujeme, například těsně před sundáním rovnátek ještě ladíme nějaké detaily, případně když jsou pacienti po chirurgickém zákroku, tak si je taky zveme častěji.
1: Ovšem v případě, že mám ta neviditelná rovnátka, tedy nasazovací, jak často klient dochází k tomu, aby je vyměnil? Jaká je vlastně ta frekvence, aby mu to vážně pomohlo? A tam hodně záleží také na jeho disciplíně, předpokládám.
2: Ano. Tady pacient dochází na kontroly po 2 až 3 měsících a ty folie si doma mění přibližně po 10 až 14 dnech.
1: To znamená, že dostane na 3 měsíce počet těch folií, které si mění po 14 dnech a pak jde na kontrolu.
2: Ano, přesně tak.
1: Když vám, paní Evo, rovnátka sundali, jaký to byl pocit?
3: Samozřejmě úleva a radost.
1: Paní doktorko, někteří klienti po té, co jim sundají fixní rovnátka, tak ještě nosí průhledná rovnátka na noc. Tak jestli i to patří k vaší péči?
3: Ano, to je nezbytné a samozřejmě, že po sundání fixních aparátků se musí nosit většinou na noc průhledná stabilizační jakoby rovnátka.
1: To je asi navždycky, že jo, v případě Evy. A nejenom asi v jejím případě tato stabilizační rovnátka nosit na noc. Může vynechat?
2: Ano, samozřejmě bezprostředně po ukončení ortodontické léčby ty fixní retainery, ty drátky, tam jsou téměř do konce života, dá se říct. A ta průhledná rovnátka, ty se nosí každou noc. V případě paní Evy by bylo dobré je nosit ideálně co nejdéle každou noc, ale jinak je postupně ty pacienty necháme vysazovat.
1: Tak já vám, milé dámy, moc děkuju za návštěvu u nás ve studiu. Závidím těm, kteří se narodili s rovnými zuby, protože ta cesta k tomu nádhernému hollywoodskému úsměvu je někdy opravdu dlouhá a trnitá, ale s nádherným výsledkem. Gratuluji, paní Evo.
3: Děkuji, stálo to za to.
1: A paní doktorko Homolová, úplným závěrem, čeho byste se chtěla dočkat ve svém oboru?
2: Chtěla bych se dočkat toho, aby mezioborová spolupráce mezi ortodontisty a praktickými zubními lékaři a jinými specialisty byla naprostou samozřejmostí. Možná, aby byl vytvořen nějaký postup standardizovaný, jak tu mezioborovou spolupráci třeba zjednodušit, aby jsme si s těmi ostatními obory ještě lépe rozuměli. Tak to je možná první věc. A druhá věc, chtěla bych se dočkat toho, aby se pacienti nebáli si o tu léčbu říct, i když mají pocit, že už jsou třeba na léčbu příliš staří, protože to samozřejmě nemusí hrát tak úplně roli. A aby si o tu léčbu uměli říct, aby se nestyděli za své zuby, protože já pacienty nesoudím, nehodnotím podle toho, v jakém mají stavu chrup, ale koukám na to z profesního hlediska, takže bych byla ráda, aby toho zubního lékaře nebo ortodontistu navštívili co nejdříve, pokud mají pocit, že by to potřebovali. Prostě, aby se tolik nestyděli a nebáli.
1: Děkuji za tato inspirativní slova a vy jste mladá lékařka, takže věřím tomu, že docílíte té perfektní multioborové spolupráce. Moc vám to přeju a myslím si, že by to zdravotnictví velice pomohlo.
2: Děkuji.
1: Paní Eva, vám ať se daří.
3: Děkuji.
1: Ať se pořád tak krásně smějete, máte co ukazovat. A nashledanou.
3: Nashledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou.

0: o židovském životě.
1: Příjemný nedělní večer a šalom alejchem. Celý židovský svět si připomněl 7. říjen 2023. 120 let od narození filozofky Hany Arendtové a Mělnické muzeum vystavilo fragment knihy Ester z doby kolem roku 1280. Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. Teroristický útok 7. října 2023 nevzal život jen 12 obětí. Navždy změnil i svět. A to nejen ten židovský. Od té chvíle totiž všude bezprecedentně narůstá antisemitismus. I proto Česká federace židovských obcí spolu s téměř 60 dalších židovských organizací napříč diasporou připojila svůj podpis pod deklaraci o sionismu a antisemitismu. Ta vznikla pod hlavičkou Fóra J50. A my už jsme ve spojení s tajemníkem federace Michaelem Pelíškem. Dobrý večer. Tento týden se konalo několik akcí, které připomněly události a oběti masakru 7. října 2023. Co je podle vás smyslem takového připomínání?
2: Dobrý večer. V první řadě je to určitě uctění památky obětí. Je to připomínka uctění ztráty nevinných životů, navíc takto brutálním způsobem ukončených. Ty události jsou 3 roky staré, takže jsou stále velmi živé. Není to nějaká vzdálená minulost. Jsou to události, které velmi citelně zasáhly celou židovskou komunitu a z důsledky toho masakru se budeme ještě dlouho potýkat. Myslím si, že si 7. října také připomínáme proto, abychom nestratili schopnost rozpoznat zlo, než znovu udeří, a nějakým způsobem si připomněli i naši odpovědnost za to, že je potřeba zlu se postavit.
1: Federace židovských obcí nedávno připojila svůj podpis pod deklaraci o sionismu a antisemitismu. O co v ní jde?
2: Je to deklarace, která vznikla v rámci Fóra J50. Toto fórum sdružuje reprezentanty židovských komunit z diaspory. Ta deklarace reaguje na vývoj po tom 7. říjnu 2023, který se nás velmi osobně dotýká všech. Je to spojený s tím, že prudce narůstá a normalizuje se antisemitismus. A ta současná vlna antisemitismu má takové specifikum, že se schovává velmi často pod hlavičkou antisionismu. A deklarace vlastně velmi stručně prohlašuje to, že sionismus je integrální součástí židovské identity a je naším právem, abychom si svou identitu definovali sami a aby to nikdo nedělal za nás.
1: Kde je tedy hranice, kdy se z antisionismus stává antisemitismus?
2: Sionismus, tak jak to chápu já, je naplňování práva židovského národa na sebeurčení ve své historické domovině, zemi Izrael, a je to něco, co je velmi hluboce zakořeněné v židovské tradici a v židovských dějinách. Sion je Jeruzalém. K Jeruzalému se modlíme 3x denně, takže to je něco, co je pro nás velmi, velmi důležité. A právě ten dnešní všude přítomný moderní antisionismus mimo jiné upírá židovskému národu toto právo na sebeurčení. Může se to projevovat třeba tím, že požadavkem, aby se Židé této integrální součásti své identity zřekli, proto aby byli přijati v nějakém politickém, akademickém, profesním nebo kulturním světě. A jak je to namířeno cíleně na Židy, tak proto to považujeme za antisemitské. Protože není přijatelné, aby se jakákoliv ideologie nějakým způsobem využívala k marginalizaci, vylučování nebo diskriminaci.
1: Deklaraci podpořilo skoro 60 institucí napříč diasporou. Má to význam nebo jaký účinek mohou mít taková společná prohlášení?
2: Upřímně se obávám, že pozitivní dopad takovéto deklarace bude spíše minimální. Proč si to myslím? V rámci výročí toho masakru ze 7. října jsme od různých institucí, organizací a jejich čelních představitelů zaznamenali spoustu prohlášení, kde je protižidovská nenávist odsuzována, kde se prohlašuje, že je antisemitismus potřeba jednoznačně rozpoznat a odmítnout, že to nemá v naší společnosti, v naší civilizaci místo. Problém je, že tato prohlášení slýcháme už dlouho, déle než ty 3 roky, které uplynuly od masakru 7. října. A stejně dlouho nám však ten antisemitismus ve společnosti narůstá. Takže já v tomto nejsem úplně pozitivní, že by to mělo nějaký zásadní dopad. Nicméně je to něco, co jsme měli jako představitelé židovských komunit v diaspoře potřebu nějakým způsobem deklarovat.
1: Říká Michal Pelíšek z České federace židovských obcí. Děkuji moc a hezký večer.
2: Já vám taky přeju hezký večer. Naschledanou.
1: Bez Arábie. Tradiční židovskou melodii z oblasti severního Rumunska hraje francouzská skupina Sirba Octet.

0: Před zlem musela opustit svou rodnou zemi. Nakonec se ale právě existence zla stala jedním z témat, kterými se zabývala ve svých spisech. Německá filozofka, historička a politoložka Hanna Arendtová by se 14. října dožila 120 let. Žačka Martina Heideggera a Karla Jasperse musela po nástupu nacistů k moci v roce 1933 uprchnout z Německa. Po několika letech ve Francii odešla do Spojených států, kde později působila na řadě univerzit. S překladatelem jejich knih do češtiny, pedagogem a diplomatem Martinem Paloušem mluvila Daniela Brůhová.
1: Hanna Arendtová byla nejen publicistkou, ale především filozofkou. Často byla označována jako politická filozofka, což se jí nelíbilo.
2: Podle Arendtové a něco na tom je, všichni političtí filozofové se dívají na ty politické věci z odstupu svého filozofického hlediska a tu skutečnost plurality pojednávají jako tak bokem.
1: Říká její překladatel, filozof a někdejší politik Martin Palouš.
2: Její celoživotní zkušenost znamenala, že ta otázka té plurality byla tou hlavní a chtěla filozofům připomenout, že by měli trošku, tak říkají, rozšířit svůj pohled, že důležitější je mluvit s nefilozofy a pěstovat jakousi pluralitu, tak to Arendtová to měla v krvi.
1: Čím vás zaujala?
2: Když jsem dostal tu knížku Eichmann v Jeruzalémě, Zpráva o banalitě zla do rukou, tak jsem ji přečet jedním dechem a co si mě inspirovalo k tomu překládání. Hanna Arendtová byla geniální žena, ono těch žen filozofek zase není tolik a já se odvážím říct, že jestli někdo má v 20. století co si podstatného říci, no tak to byla ona.
1: Vedle celé řady jiných děl byla významná právě její reportáž ze soudního procesu s Eichmannem. Knihu Eichmann v Jeruzalémě, Zpráva o banalitě zla, publikovala v roce 1963. Je to její nejkontroverznější dílo.
2: Co na ní bylo fascinující, bylo to, že ona to brala fenomenologicky. Prostě to, co viděla, ten soudní dvůr, Gideon a Usner, když tam to Eichmanna přivedli, zcela nemilosrdně říkáno, oni ho zkoumali psychologové a nic tak jako děsivého na něm neviděli. Tady máme před sebou člověka, který může za smrt více než 6 milionů lidí. Prostě ten Eichmann možná někde až příliš fascinoval. Arendtová trošku, bych řekl, se do tady toho vrhala po hlavě a je otázka, čím víc jí rozčilovali a uváděli do určitých situací nečekaných její židovští přátelé, příslušníci stejného národa, tak ona jako tak trošku tvrdohlavě si stála za svým.
1: Jak Arendtová charakterizuje Eichmanna?
2: Ona ho charakterizuje jako člověka, který je neschopen myslet, který na všechny situace má připraveny jakési slogany. Dokonce měl už i na tu úplně poslední svou chvíli ty slogany připraveny. To, že se okolo něho děje zlo, že jeho agentem mu nějakým způsobem uniká Arendtová, varuje před mentalitou eichmannovskou. Říká, víte, když se dostal Hitler k moci, to, co bylo pro ně šokantní, nebylo to, jak se chovali naši nepřátelé. A jak se chovali naši přátelé? Ta teze o té banalitě zla, já chápu, to zlo banální nebylo, to zlo bylo šokantní. Ti, kdo tam přicházeli svědčit k tomu soudu, tak byli plní těch svých osobních emocí a šoků. A tady ta teze Arendtové byla pro ně asi dost těžko ke zkousnutí.
0: Z repertoáru skupiny Zirba Oktet je i následující ukázka ve stylu židovského klezmeru z předválečné východní Evropy.

0: Mělnické muzeum vystavilo vzácný fragment hebrejského kodexu Bible. Jde o část knihy Ester z doby kolem roku 1280. V roce 1938 ji do češtiny přeložil Jakub Kerper, poslední kantor tamní židovské náboženské obce. Ten má ve městě také nově Kámen zmizelých. V Mělníku natáčel Radek Duchoň.
1: Jsme u vitríny, co je uvnitř.
2: Především teda ten fragment toho hebrejského kodexu starého zákona.
1: Lukáš Snopek, zaměstnanec muzea v Mělníku.
2: Je to takový, řekl bych, objevený poklad, který teda sloužil jako židovský kodex, jako součást posvátných textů. Se jedná vlastně o kůži, pergamen je vlastně jako pěkně opracovaná kůže, na kterou se ve středověku běžně psalo místo papíru.
1: A tento list se dostal tedy do rukou Jakubovi Kerprovi.
2: Přepsal ho v hebrejštině a potom ještě přeložil do českého jazyka. V roku 1938 ten překlad dokončil.
1: Takže což vidíme na těch deskách.
2: Je to na těch deskách. Ano.
1: Dá se kousek odcitovat?
2: Když viděl, že Mordochaj se mu neklaní a nekleká před ním na kolena, tu se Haman velmi rozčílil.
1: Konec citace a o čem ten příběh je?
2: Jedna židovská dívka, Ester, se stala jednou z manželek toho Ahašvéra, tedy babylonského krále. A teď celý ten příběh je jakoby dramatem o to, jestli ta královna Ester se pokusí zachránit ten svůj lid.
1: Muzejníci tady také v místě, kde Jakub Kerpr bydlel, zasadili do chodníku kámen zmizelý, takzvaný Stolperstein. Kdo to Jakub Kerpr byl, připomíná historička Renata Špačková.
3: Pan Jakub Kerpr byl zdejším kantorem židovské náboženské obce, byl jejím posledním kantorem. On odešel tady transportem CL v lednu 1943 do Terezína a tam ale krátce na to, ani ne měsíc poté, co se do Terezína dostal, tam umírá.
1: Akce se zúčastnila i Hana Klímová, protože pan Kerpr byl její pradědeček.
4: On se narodil v roce 1859, čili těžko bychom se asi někde setkali. Já jsem se narodila až v roce 1951.
1: Nicméně nějaké informace o něm jste od příbuzných měla, máte?
4: Nikdy u nás doma se o tom vlastně nemluvilo. Já vím, že tatínek kdysi asi jako hoch, mladý před válkou, před druhou světovou válkou. Zřejmě do Mělníka jezdili jako rodina, ale víc o tom nevím.
1: Ve městě je tedy nově kamenů zmizelých celkem 24.
0: A na závěr magazínu Šalom Alechem ještě zprávy z židovského světa. Španělský oděvní řetězec Zara vyvolal veřejné pobouření, když do své nabídky zařadil dětský halloweenský kostým připomínající uniformy vězňů z nacistických koncentračních táborů. Šedomodrý pruhovaný model s ozdobným prošíváním Zara následně stáhla. Evropská komise uspořádala v Bruselu hackathon, tedy programátorský maraton Tikuntek. 120 účastníků z více než 20 zemí během něj navrhovalo technická řešení, jak na internetu bojovat proti projevům antisemitismu. Sociální síť TikTok a společnost Meta podpoří další vývoj 3 oceněných projektů. Šalom Alejchem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika, hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.
5: Český rozhlas zprávy.
6: Po prvním kole senátních voleb má Česko 5 jistých senátorů. Zástupci vítězného hnutí STAN v Praze začnou jako první jednat o koalici se Spolu pro Prahu. Zítra bude převážně polojasno až oblačno, výjimečně s přeháňkami a teplotami do 15 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Česko má po prvním kole senátních voleb 5 jistých senátorů. Jde převážně o kandidáty opozice. Ostatní se o místa v horní komoře parlamentu utkají příští týden opět v pátek a v sobotu.
7: V obvodu Rychnov nad Kněžnou bude senátorem znovu Jan Grulich z TOP 09. Svůj mandát obhájil také Tomáš Fiala z Hnutí naše Česko. Své práci se chce na jihu Čech věnovat naplno.
8: Po 44 letech doktorování ve Strakonické nemocnici se chystám toto angažmá ukončit a věnovat se plně senátu.
7: Za Vyškovsko se stal senátorem jihomoravský hejtman a předseda KDU-ČSL Jan Grolich.
9: Já jsem velmi rád, že my jsme schopni tou normální věcnou politikou oslovovat i voliče vládních stran.
7: Nadpoloviční počet hlasů získali také kandidáti Hnutí STAN. Na Trutnovsku vyhrál Jan Sobotka, na Děčínsku Zbyněk Linhart. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
6: O pražské koalici budou zástupci vítězného hnutí STAN jako první jednat s koalicí Spolu pro Prahu. Sejít se mají zítra odpoledne. V úterý budou starostové pokračovat ve schůzkách s Prahou sobě a Piráty. Podle pražského lídra hnutí STAN zatím není jasné, kdo všechno bude součástí koalice.
10: Myslím, že máme jednotu v tom, že máme nechat proběhnout tohle první kolo jednání. Nedá se vyloučit, že třeba bude potřeba ještě další. A určitě máme jednotu v tom, že hledáme nějakou jako stabilní koalici.
6: Dodal, že při jednáních se budou bavit hlavně o rozdělení gescí. Starostové mají zájem o pozici primátora. Chtěli by řídit taky gesci financí, územního rozvoje, školství a životního prostředí. Karlovarští policisté pátrají po 76-letém Petru Rýdlovi. Dnes dopoledne odešel z domova pro zdravotně postižené v Radošově. Od té doby ho nikdo neviděl. Muž hůře slyší a při chůzi se opírá o francouzskou hůl. Podle mluvčí policie Kateřiny Peškové může být v ohrožení života.
11: Pohřešovaný muž je přibližně 170 cm vysoké postavy. Má krátké prošedivělé vlasy s pleší a hnědé oči. V době odchodu měl na sobě dvě mikiny, tmavé tepláky a červené boty. Na hlavě měl čepici a okolo pasu zavázaný pásek.
6: Podle Peškové by se senior mohl pokusit odjet do Karlových Varů nebo Kraslic. Je proto možné, že bude žádat řidiče projíždějících aut o svezení. Pokud máte o muži jakékoliv informace, volejte na linku 158. Sport. Pražská Sparta zdolala v 10. kole fotbalové šance ligy Pardubice 2-0 a drží se na 3. místě tabulky. Gólově se prosadil Mercado a Zelený. V dalších dnešních zápasech Liberec prohrál se Slováckem 0-2 a Teplice remizovali s olomouckou Sigmou 1-1. Počasí. Zítra bude polojasno až oblačno, ráno a dopoledne i jasno. Výjimečně se místy vyskytnou slabší přehánky. Večer budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty 10 až 15 stupňů, na jihu Moravy až 17.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
6: Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové jeďte opatrně před sjezdem na úvaly, na 6. kilometru se brzdí. Kolona pokračuje až na 8,5. kilometr, tam se projíždí pouze jedním pruhem. A v Brně v křižovatce ulic Stavební a Špitálka havarovalo osobní auto do dopravního značení. Šťastnou cestu.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Tolik zprávy a teď už je tu hitparáda Česká dvanáctka.
12: Česká dvanáctka.
13: Mám tady před sebou album, na kterém je napsáno Petra Žalmanová Nepadáš. A právě Petra Žalmanová bude mít dnes jednu z novinek a bude také mým hostem v hitparádě Česká dvanáctka, a to s písničkou, která se jmenuje stejně jako to album. Jinak dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje od mikrofonu tady ze studia Martin Hrdinka. Začíná vaše oblíbená hitparáda a kromě Petry Žalmanové budou mít novinky i Miraj a skupina Denver a Chris Cole. Sám jsem zvědav, jak se vám budou líbit. A pozor, máme také změnu na nejvyšší příčce, to znamená na místě prvním. Ale nepředvíhejme, teď je tady písnička, která v loňském roce získala jak platinovou, tak zlatou českou dvanáctku, což jsou vždycky největší úspěchy této hitparády v tom jednom kalendářním roce. Takže zlatá a platinová česká dvanáctka roku 2025 jmenuje se Stejně jako ty a zpívá Kateřina Bohatová. Dobrý den!

Na úvod dnes platinová a česká píseň, která se jmenuje stejně jako ty a zpívala Kateřina Bohatová, a teď už jsou před námi dnešní novinky. Ta první se jmenuje Afterlife a je od skupiny Mirai. A právě se začínajícím podzimem, který prožíváme, hrají členové skupiny Mirai trošku na vážnější notu. Nevím, jestli jste si toho všimli, ale od léta víme, že jeden ze členů této skupiny, tedy kytarista Tomáš Javůrek, se potýká s léčbou zákeřné nemoci. A tak se rozhodli písničku, kterou původně měli dát až na nové album, vydat už teď, abyste si mohli poslechnout text té písně. Jmenuje se Afterlife.

0: České dvanáctky.
1: Naproti mě sedí ve studiu Petra Žalmanová. Ahoj.
2: Ahoj.
1: Jak se máš?
2: Mám se dobře.
1: To mám velikou radost. Já bych možná začal tím, kde se vzala Petra Žalmanová.
2: To záleží, z jakého úhlu
1: pohledu
2: to mám říct.
1: Tak třeba, kde se narodila,
2: Narodila jsem se v Praze, v minulém století ještě, v roce 98. A od té doby vlastně jako zpívám, no.
1: No a kde se vzala Petra jako zpěvačka? Kdy tě napadlo, že bys chtěla zpívat pro lidi tak, aby se jim to líbilo?
2: Napadlo mě to úplně od malička. Já jsem to vždycky chtěla strašně moc dělat. A proto jsem se i po gymplu

0: rozhodla jít na konzervatoř a tak nějak jako tomu jít naproti. A až po té konzervatoři jsem vlastně nastoupila do práce do domu dětí a mládeže v Modřanech a tam jsem právě
1: takže
0: potkala...
1: Takže poslání takový vlastně.
0: Naprosto. Hmm. Tam jsem vlastně potkala Ríšu Reska, který právě skládá hudbu k mým textům a tam to všechno tak nějak začalo dávat smysl, no.
1: Mám takový pocit, že když to člověk poslouchá, tak bez něj vlastně nemá žádný písničky, nebo máš ještě nějaký jiný?
0: Ne, nemám.
1: Jenom
0: s ním je to přesně tak,
1: to
0: že
1: pěkný.
0: Bez něj bych fakt žádný písničky neměla, on vlastně beze mě taky ne. Je to fakt taková jako, já řeknu spolupráce, ale my to tak úplně neberem prostě. My spolu jsme hrozně rádi a hrozně rádi spolu tvoříme a hrozně rádi spolu píšeme a skládáme a je to tak jako přirozený celý hezký.
1: Třeba si spolu přijdete pro ocenění Zlatá česká dvanáctka. Ta se dává i autorům samozřejmě, přesněji řečeno, ta se předává i autorům, ale bacha je jenom jedna, budete se o ní muset když tak dělit, nevím, jestli jsi někdy poslouchala Českou dvanáctku, ale je to tak,
0: to
1: že když se udržíte 12 týdnů, alespoň jednou vyhrajete, tak dostanete Zlatou českou dvanáctku. Já rád tyhle ty pravidla říkám, protože ne každý tomu rozumí. Každopádně tohle je poprvé, co tě vítám tady v hitparádě Česká dvanáctka. Ale máš už nějaké ocenění už, nebo něco takového?
0: Ocenění jako hmatatelný máme vlastně Sporty, protože jsme se párkrát...
1: Sporty a z kterého roku?
0: Tohle je z roku 2024. Jestli si to pamatuju dobře,
1: vlastně.
0: To je vlastně před chvilkou. Ale víc než to ocenění z té Porty z toho roku, máme radost ještě z tohohle roku, kde jsme hráli na folkovém Chvojení, což pro nás bylo naprosto jako nepřenositelný zážitek, absolutně. Takže to vlastně pro mě je mnohem větší možná ocenění než to hmatatelné, co mám doma na té police. Samozřejmě na něj jako pyšná jsem, Ríša taky samozřejmě, ale to folkové Chvojení bylo něco, co bylo fakt jako veliký, no, pro nás.
1: No a teď pojďme k té konkrétní písnice, která za chvilku zazní a je druhou novinkou dnešní hitparády. Jak vznikla?
0: U mě doma na gauči, když teda budu mluvit o tom textu. Text byl napsaný pro Ríšu, protože on má hrozně rád hory a kopce a kolo a hrozně rád jezdí na kole a tak. A já jsem začala psát o těch kopcích. A tak nějak jsem mu v té písničce chtěla říct, že v té hudbě a vlastně i jako vždycky tady tak jako jsem a jak tak vidí ty kopce a ty hory před sebou na tom výletě, na tom kole, takže tam tak jako jsem. Proto to je
1: tam někde nahoře.
0: Tam někde, ano, vlastně tam někde nahoře a tam někde tak jako všude rozlehle. A tak jsem mu to tak chtěla říct, tak jsem tohle to napsala a on k tomu potom napsal nebo složil tuhle tu krásnou hudbu, která si myslím, že to absolutně podtrhuje a je vidět tou hudbou, že přesně věděl, jak to myslím, že se to tak jako hezky přirozeně sešlo.
1: Takže děkuju moc, že jsi přišla a hodně štěstí.
0: Já moc děkuju za pozvání, mějte se krásně.
2: Kopce

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Petra Žalmanová, která před chvílí hovořila v této hitparádě, teď zpívala a společně s ní i autor hudby Richard Rezek. Takže autor hudby Richard Rezek, text Petra Žalmanová a Nepadáš, to byla druhá dnešní novinka. A teď nás čeká ta poslední dnešní, to znamená třetí. Až půjdete od 9. února příštího roku na film Bobule a Bobulky, tak tam uslyšíte i následující melodii. Je to duet, který natočila kapela Denver se zpěvákem Danielem Bedřichem a se slovenskou zpěvačkou Chris Cole. Jmenuje se Čarovnás.

0: Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: Hlasujeme na číslo 900-1103 a posíláme hlasy formou SMS zpráv z mobilních telefonů a píšeme SMSku hit Mezera a číslo písničky, pro kterou chceme hlasovat. Hlasovat můžeme dnes úplně pro všechny, to znamená pro 3 novinky i pro 9 největších hitů týdne i pro ten vítězný hit, který je jiný, než byl před týdnem. Ale důležité je, že hlasovat můžeme pro všechny písničky a pro každou z nich, ale jenom jednou. Pravidla a podrobnosti jsou na česká12.cz a ještě jednou zopakuji číslo, je to 900-1103. A teď už ty novinky. Afterlife, skupina Mirai, tady je SMS zpráva hit Mezera 12. Druhá novinka, můj dnešní host Petra Žalmanová, Nepadáš, hit Mezera 11. A třetí novinka, Čarovnás, československý duet Denver a Chris Cole. A teď už aktuální žebříček hitparády. Na 9. místě je tento týden novinka z před 14 dnů, novinka skupiny Olympic, Až to stouni zabalí.

0: Jana.
1: Já jsem ve středu moderoval křest nového alba Olympiku, je to vlastně kolekce 21 nej se jmenuje a je to jak na CDčku, tak na LPčkách. Je tam 20 největších hitů Olympiku plus jedna novinka a my jsme teď právě poslouchali tu jednu novinku. A když jsem tam byl jako moderátor, tak vám mohu říct, kdo tam všechno byl. No tak hlavně byl tam Olympik samozřejmě, byli tam všichni čtyři olympici a na pódiu se mnou stáli i ti dva, kteří pokřtili to dvojalbum, abych to řekl správně, a to byli autor textu k té písnice, kterou jsme teď poslouchali, Lukáš Pavlásek a také Michal Kocáb. Až to stouni zabalí skupina Olympik, jedna z nejúspěšnějších písniček Olympiku poslední doby. Když se podíváte na YouTube, tak je tam jejich videoklip a ten už má přes 200 000 zhlídnutí a to je na dnešní dobu skutečně hodně. Na 8. místo se vrací Daša s písničkou Vyplouvám.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Předminulé osmé místo, minulý týden místo deváté a dnes návrat na osmičku Daša Vyplouvám, hit, který je v hitparádě už 4 týdny. A teď je tady jediná novinka z minulého týdne, která se dostala do dnešního žebříčku a je na 7. místě. Ta novinka z minulého týdne se jmenuje Nebyl čas, napsal jí Adam Vopička, Petr Zatloukal a Ester Gerson. A Ester Gerson a Adam Vopička teď také zaspívají.

Sedmička, Adam Vopička, to se krásně rýmuje, a Esther Gerson, Nebyl čas. Na šestém místě je písnička, která byla novinkou před 14 dny a minulý týden byla osmá. Jde tedy žebříčkem nahoru a na tom šestém místě je Jiří Pršala s hitem, který si sám napsal. Malá hvězda v trávě.

Hit do očí, který napsali Vašo Patejdl a Miro Jurika, byl zatím v této hitparádě jen na 7. místě a dnes postupuje na místo 5. Do očí a skupina Cukr. Předminule jsem vám představil novinku, která se jmenuje Prokletý pátek a naspíval jí autor hudby k té písničce Luděk Malár. Text Jaroslav Vikrent před lety, ale ta písnička byla dlouho v šuplíku a jak to tak vypadá, tak se vyplatilo počkat. Luděk Malár a skupina Blues for You. 4. místo. Thank you.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Předminule novinka, minulý týden třetí místo, tedy bronzová medaile této hitparády a dnes pokles na místo čtvrté, Prokletý pátek a Luděk Malár a skupina Blues for You. A teď jsme právě na těch už zmiňovaných stupních vítězů. A na stupně vítězů se vrací Yellow Sisters a Andrew a to je hit Máme tu víkend.
2: V labirint

0: Máme tu víkend autorky Bára Vaculíková, Lenka Boháčová a Lucie Goldin, Yellow Sisters a Andrew. Pojďme se podívat, kdo v hitparádě už není po vašem hlasování. Je to písnička Duše Lucie Vondráčkové, která skončila po 12 týdnech a do dnešního žebříčku se po vašem hlasování nedostali Zas a znova Tereza Mašková a nestála skupina MIG21. Petr Kusko, který minulý týden vyhrál hitparádu a vyhrál ji i předminulý týden, je dnes v žebříčku na místě druhém. Máme změnu na nejvyšší příčce. Kdo tam bude?
1: Víš, chci ti říct, jak jsi hezká, ale nevím jak a co Bůh. Ten se směje, do rytmu tleská, ale já mám strach.

0: tě kousnout pěkně do zadečku.
1: Česká dvanáctka, rekapitulace.
2: Hlasy posíláme na 900 11 03. 900 11 03, to je důležité číslo, na které posíláme hlasy v této hitparádě už mnoho let a SMSky mají tvar hit, mezera a číslo písně, pro kterou chceme hlasovat. Hlasovat můžeme pro všechny, ale pro každou jen jednou. Novinky to mají nejtěžší. Afterlife je první novinka, skupina Mirai, hit mezera 12. Druhá novinka, můj dnešní host Petra Žalmanová, Nepadáš, hit mezera 11. A třetí novinka Čarovnás, Denver a Chris Cole, hit mezera 10. Aktuální žebříček, 9. místo Až to stouni zabalí, skupina Olympic, hit mezera 9. Osmička Vyplouvám, Daša, hit mezera 8. 7. místo Nebyl čas, Adam Vopička a Esther Gerson, hit mezera 7. 6. místo Malá hvězda v trávě, Jiří Pršala, hit mezera 6. 5. Do očí, skupina Cukr, hit mezera 5. 4. Prokletý pátek, Luděk Malár a Blues for You, hit mezera 4. 3. místo Máme tu víkend, Yellow Sisters a Andrew, hit mezera 3. Hit mezera 2 pro druhé místo Chci ti říct, Petr Kusko, a hit mezera 1 bude mít vítězný hit. Na první místo se po dvou týdnech vrací hit Jak dvě řeky, který vítězí v této hitparádě během 10 týdnů už po čtvrté a je od skupiny České srdce. A skupina České srdce pokřtí tento hit Jak dvě řeky 19. října na koncertu, který se bude konat v Praze v Lucerna Music Baru. Tak jim přejeme, a tím to vyjde, a ta písnička je vlastně pokřtěná už těmi vítězstvími, která má tady v hitparádě Česká 12. Od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka a hlasujte, jinak nemůžete změnit žebříček.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Nejvíc zastupitelů získala v letošních volbách KDU-ČSL. V některých lokalitách v Česku se neurodily žaludy a kaštany. Myslivci budou muset zvěř přikrmovat. Zítra bude převážně polojasno až oblačno, výjimečně s přeháňkami a teplotami do 15 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. V letošních komunálních volbách získala nejvíc hlasů ze všech stran a hnutí KDU-ČSL, stejně jako před 4 lety. Druhé bylo podle počtu mandátů hnutí STAN a třetí ODS. Obecní volby ovládly i letos nezávislí kandidáti a jejich různá místní sdružení.
2: Účast byla vyšší než před 4 lety. Přišlo asi 48% voličů. Při minulých volbách to bylo přes 46%. O volby se příliš nezajímali voliči v Ústeckém kraji. V jednom z tamních okrsků přišlo ze 443 voličů jen 12. Český statistický úřad hodnotí volby jako standardní, bez větších problémů. Jako zajímavost uvedl, že se letos dostal do zastupitelstev rekordní počet 18-letých kandidátů, a to 26. Při minulých volbách jich bylo 11. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
0: Kvůli suchu nejsou v některých lokalitách Česka žaludy ani kaštany. Myslivci budou muset zvěř v zimě více přikrmovat. Podle Českomoravské myslivecké jednoty by to ale mohlo usnadnit lov divokých prasat, která budou častěji chodit na krmeliště. Nedostatek plodů hlásí třeba podnik Líšno na Benešovsku, který spravuje část tamních lesů. Potvrzuje jejich správce Lukáš Broš.
3: Zvěř je zvyklá před zimou se připravovat právě tady tím žírem na těch žaludech, bukvicích, a projeví se to určitě na nějaký migraci a určitě i zvýšených škodách někde na polích, nebo se přiblíží i k městům ta zvěř.
0: Silničáři v Brně zítra zavřou Pisárecký tunel. Řidičům to na 40 dní zkomplikuje cestování mezi dálnicí D1 a velkým městským okruhem. Objížďka vede kolem výstaviště a Bohunické fakultní nemocnice. Důvodem uzavírky je rekonstrukce technologií tunelů, včetně zabezpečení, upřesňuje šéf brněnského závodu ředitelství silnic a dálnic David Fiala.
4: Je to středně velká oprava, která se děje periodicky někdy mezi 12 a 15 lety provozu toho tunelu. Na tunely jsou kladeny vysoké požadavky na bezpečnost. Samozřejmě ve chvíli, kdy v tom tunelu se cokoliv stane, tak ty systémy musí být funkční, tak aby majetek, životy nebyly ohroženy. Sport.
0: V 10. kole hokejové Tip Sport Extraligy vyhrála Sparta nad Vítkovicemi 3-0. Mladá Boleslav porazila Litvínov 2-1. Karlovy Vary zdolali Kladno 3-1. Kometa Brno prohrála v prodloužení s Plzní 1-2. Hradec Králové porazil Olomouc 3-1 a České Budějovice překonali Liberec 4-3. Počasí. Zítra bude polojasno až oblačno, ráno a dopoledne i jasno. Výjimečně se místy vyskytnou slabší přeháňky. Večer budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty 10 až 15 stupňů, na jihu Moravy až 17.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na pražském okruhu z letiště na D1 jsou komplikace za sjezdem na Rozvadovskou spojku. Na 23. kilometru došlo ke střetu několika aut v omezení. Na místě jsou hasiči, směr na D1 je neprůjezdný. Auta jsou odkláněna na Rozvadovskou spojku ve směru do centra a přes Jeremiášovu a Poncarovu se vracejí zpět na okruh. A nehoda je taky na dálnici D11 na kilometru 30,5 směrem na Jaroměř. Tam se střetla dodávka s osobním autem. Je to z opatrnostní průjezdé. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Teď už začíná pořad Pochoutkový rok.
1: Pochoutkový rok.
5: Tak už hlasujete o 106? Teď je i na vás, abyste po 10 letech trvání naší soutěže receptů řekli, který je ten nejlepší. Hlasovat můžete jen a jen na stránce pochoutkovýrok.cz. A pomoct tak naší porotě. A protože si s vámi chceme podzim užít se vším všudy a vychutnat si všechno, co nabízí, budeme pro vás mít až do poloviny listopadu posvícenské sladké dobroty, které nás naučí dělat Vojtěch Vrtiška, jeden z vítězů soutěže Peče celá země. A taky vám řeknu víc o naší nové, unikátní kuchařce, která vznikala 6 let, a dali jsme ji dohromady s cukrářem Josefem Maršálkem. Jmenuje se Vánoční pečení, je to naprosto horká novinka a na podzim o ní budeme taky soutěžit. To je novinek, co říkáte? Vždyť taky máme co slavit. Tak hezký poslech přeje všem, Patrik Rozehnal.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Po roce, opět podzim, opět posvícení a opět pečení svojitou vrtiškou stojíme před jeho domem, bytem, tvůrčí dílnou, kuchyní, pekárnou, cukrárnu v jedné a zjistíme, co budeme dělat. Čeká nás celé období, kdy budeme dělat sladké věci. Počkej, jdeme točit podzim a ty jdeš tady v kraťasech.
1: Já se převlíknu do dlouhého. My dáme kožíšky a bude.
0: A můžeme dovnitř. Tady už je to všechno nachystáno. Je, ty máš plyšovýho dorta.
1: Já mám plyšovýho dorta i makronku. Makronka je doma u rodičů a tady mám dorta. No.
0: To byly první narozeniny, za co čeho?
1: Makronka, sestra přijela z Francie a tohle to jsem dostal přesně takhle. Jako.
0: Takže světlý korpus, máslový krém, a to jsou jahody a se svíčkou?
1: Já doufám, že je to šlehačka, ale můžeme se zeptat. No.
0: Jo, podívejte se na náš web pochutkovirok.cz a ti uvidíte plyšový dort. Je před námi podzimní posvícenské pečení, už druhá řada, když to takhle nazveme mediálně, protože loni jsme něco podobného dělali, i letos nás čeká několik receptů. Čím se vyznačují ty podzimní recepty podle tebe?
1: Tak my jsme minule jednotili na téma posvícení, což je hezká tradice, která bych řekl, že pořád do jisté míry na Moravě nějakým způsobem koluje, v Čechách už mizí. Tentokrát, jelikož jsme posvícení už celkem vytěžili, tak jsem sahal i dál. Takže teď budou jednotit vyloženě suroviny a zároveň tam máme i hezké české recepty, jako třeba do budoucna kremrole, koblihy a tak.
0: Tak na posvícení může být cokoliv právě, co využívá ty podzimní suroviny. A to jsou co? Jabka, švestky nebo co?
1: Všechno máme. Všechno máme. Kaštany, jabka, hrušky, švestky. V podstatě, co jsem potkal, tak to se tak objeví v následujících týdnech.
0: Co uděláme jako to první, co budeme teda péct, připravovat, co naučíme posluchače našeho pochoutkového roku?
1: A to je zrovna recept, kde jsem si trošku ustřelil. Bude to karamelový koláč s misopastou a jablky. Je to vlastně taková úprava moje klasického Alcron koláče, možná některý znají. Je to vlastně křehké těsto, které je naplněné jabkama v karamelu a šlehačkou. Já jsem ten karamel vylepšil o trošku smetany a právě tu zmiňovanou misopastu, která, vy si vůbec nemusíte bát, ona dodá takovou lehce kávovou chuť, dodá tam příjemnou slanost a umami, takže to bude moc příjemný na chuť a vůbec se nemusíte bát, že by to chutnalo jako japonská polívka.
0: Ta misopasta je co?
1: Jsou to vlastně kvašené, fermentované sojové boby.
0: Kdybyste slyšeli nějaký hluk nebo šustění, tak to tady už my i to natáčíme a tady nevydržel náš kameraman a leští robota, část práce odvede za nás, ty to budeš řídit vlastně.
1: Něco tak, já bych mohl řídit vlastně i tebe, protože ty už tady jsi se mnou nějakou dobu, pečeš skvěle, takže já bych tě tu mohl tak hezky navigovat postupně.
0: Ty budeš takový ředitel výroby a já budu tiskový mluvčí.
1: Tak jo.
2: Posvícenské pečení s Vojtou Vrtiškou a Patrikem Rozehnalem.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posvícenské pečení.
1: Začínáme pochoutkový rok posvícenské pečení. Vojta Vrtěška, tedy náš, ani nemůžu říct hlavní host, ale kolega teď na ten podzim, který bude vytvářet recepty, bude jich dohromady 6, tohle je první z nich. Budeme zužitkovávat jablka, která k podzimu patří, a bude tam i ta karamel, tak tedy karamelový koláč s jablky a s misopastou. Co potřebujeme?
2: Potřebujeme 100 g studeného másla, 65 g cukru moučka, 185 g hladké mouky, 1 g soli a 40 g vajec, což znamená nějaké malé vajíčko. Na jablečnou náplň potřebujeme 5 větších jablek, 100 g cukru krupice, 50 g másla, 100 g smetany ke šlehání, zhruba 15 g misopasty, 80 g pekanových ořechů a jeden vyškrábnutý vanilkový lusk. Ty zrnička použijeme do smetany na ozdobu, té potřebujeme nějakých 300 g.
0: Posvícenské pečení s Vojtou Vrtiškou.
1: Opět oblíbená mísa od robota, taková ta vejcovitá, polovejcovitá, a do ní přijde co?
2: Říkáš mísa nebo kotlík? Já tomu říkám kotlík a všichni na mě tak divně koukají.
1: Tak on je to vlastně kotlík, ale jako většinou říkám mísa, no. Tak jako kotlík mi tak přijde, že ho jako dám nad oheň a takový, a že bude úplně vypulkovatý, ale je to vlastně kotlík, no. Ale důležitý bude, co do toho přijde dovnitř. Přesně, co přijde na dno té nádoby?
2: Mouka. Mouka, přijde tam vajíčko, přijde tam moučkový cukr, máslo, sůl, vlastně všechny suroviny hodíme do jednoho kotlíku, necháme zpracovávat, dokud nám nezačne o stěny té míso, kotlíku, čeho si bouchat to hotové těsto.
1: A bude mít takovou spíš tu drobenkovou konzistenci, nebo máme nechat vypracovat hladoučké těsto? Protože ta křehká většinou pak tím, když se dělá dlouho, ne, tak to máslo pak vypracuje.
2: Tam je dobrý chytit to opravdu ten začátek, kdy začne to těsto bouchat. V tu chvíli víte, že máte zpracováno. Zbytečně nepřehříváte to těsto dalším zpracováváním. Jo, vždycky je fajn u toho křehkého těsta být rychlý.
1: Jenom pro pořádek, to těsto mícháme takovou tou protínací metlou.
2: Jo. Přesně tak, teď už si z toho jenom udělám jednotnou hroudu, zabalím do folie, udělám si z toho placku, aby se mi lépe vychladilo to těsto, rychleji vychladilo, zároveň i pak dobře rozvalovalo. Hodina, zachladíme.
1: Těsto se chladí. Na čem budeme pracovat teď? Nebo ty?
2: Připravíme si náplň. Oloupeme si jablka, nakrájíme si na nějaké kostičky, třeba centimetr krát centimetr. Nasekáme si pekanové ořechy.
1: Teď se tedy vrháme k plotně, máš pánev.
2: Necháte tam skaramelizovat cukr.
1: To se dělá jak? Ty to rozprostřeš rovnoměrně?
2: Přesně tak, a nemíchám. Nemíchejte během té karamelizace, měli byste tam pak krystalky a cucky. Jo, nechte to rozpustit, jakmile vám to natává, tak se jenom tak pohoupněte tou pánví, ať se to promíchá, a míchejte to fakt, až když je tam ten karamel hezky rozpuštěný, rozprostřený. Teď už tam asi hodíme ty naše jabka spolu s ořechy. Přidáme si vanilku, přidáme si smetanu.
1: Mícháš nebo necháváš chvíli působit, až pustí jablka vodu?
2: Není potřeba to vůbec míchat. Jo, ten karamel se hezky odvaří, přesně tím, jak ty jablka pustí vodu, jak tam doleme ještě tu smetanu. Přidáme si misopastu.
1: Ta udělá co v tom?
2: Ona nám tam dotáhne ten slaný podtón plus umami chuť, takže to bude takový jako příjemný, trošku chutný.
1: Návykový.
2: Trošku návykový.
1: Chuť na další kousek.
2: Trošku návykový, trošku to bude chutnat po kávě. Ty misopasty máme několik druhů, nejčastější jsou takové ty světlé a tmavé. Sahejte spíš po té světlé, ta tmavá je hodně chuťově výrazná.
1: Tu náplň musíme pak nechat vychladnout.
2: Je fajný nechat schladnout trošku, ono ty jabka zase napijou zpětně část té vody, tak ať nám to nerozmáčí pak ten koláč. Teď si tam hodíme máslíčko, máme vlastně ty jabka už svařený spolu s tím karamelem, všechno je rozpuštěný. Teď tam zamícháme to máslo, necháme to schladnout a máme náplň.
1: A co budeme dělat my?
2: Rozvalíme si těsto.
1: Ty kraje, které se přitom budou trochu třepit, tak zase jako spojíme, protáčíme ho různě.
2: Přesně. Ono, když na to těsto nebudete ze začátku tolik tlačit, tak ty kraje vám nebudou praskat.
1: A teď máme koláčovou kulatou formu s takovým tím vroubkovaným okrajem. A teď jaký tvar chceme docílit toho těsta? Jako kruhový, aby to se vyneslo i do těch krajů? Aby to udělalo lem, nebo jak?
2: Přesně. Chceme nějaký malebný kolečko. Zhruba tak o, dejme tomu, 5 cm větší, než máte tu formu, aby se tam vešly ty kraje. Tloušťka bude nějaké třeba 3 mm.
1: To těsto pak přineseme do formy pomocí válečku, že ho jako lehce tak jako přehneme. A to pak tak? To, co přečnívá přes ty kraje, tak to odlámeme a ty to pak ještě vlastně přejedeš jakoby po hranách té formy ze zhora válečkem, čímž opravdu dokonale rovně odřízneš všechny ty přečnívající části těsta. Teď to těsto, co s ním ve formě?
2: Budeme péct na slepo, takže já si na to lípnu kus alobalu, zatížím nějakými pečícími kamínky, fazolkami, hráškem a podobně.
1: Tolik.
2: Já nešetřím.
1: Plně, maminko, řekl jsem plně.
2: Tak, budu péct na slepo. 180 stupňů, horkovzduch, nějakých 20-25 minut, pak sundáme naši zátěž.
1: Teď jsme přímo na mřížce v troubě sundali vlastně ten alobal s tím hrachem a ten koláč tam necháme a pečeme dál.
2: Jo, budeme ho péct ještě nějakých takových 15 minut.
1: Co je hotovo a co nás čeká?
2: Hotovo je skoro všechno. My máme schladlou náplň, máme ještě vlažní těsto, dáme si vlastně do toho upečeného korpusu zlatavého tu naši náplň. Ta náplň trošku stuhne pak v lednici, protože tam je ten cukr, je tam máslo. Nicméně, ať se to dobře krájí, tak je fajn tam mít tu náplň trošku tak jako umáčknutou. A máme hotovo, pak už si jenom vyšláháme smetanu, dozdobíme smetanou.
1: Vojto, proč ho ke mně točí zády ten koláč?
2: Já tady mám dírku už na hlodanu, že jo, takže tady máme hezký ze strany.
1: Jo, vypadá krásně. Ty jsi nechal ten kraj vlastně volný, aby na lemu toho koláče byla vidět i z vrchu ta náplň, že jsme to nepokryli celé tou šlehačkou vlastně.
2: Jak máme málo to stačí ke štěstí?
1: Jak to štěstí nazvat? Jako božskou manu, jako radost na zemi, jako štěstí v jedné chvíli a na jednom talíři. Prostě jablka, která znáte ze štrůdlu, ale jsou skaramelizovaná. Je tam ten kávový potón, jak ty říkáš. A ta šlehačka, prostě jenom šlehačka, ta to tak jako pohladí, ta to tak jako zjemní, že vám to trošku jako chvíli ulpí na tom jazyku a že ty vaská jablka nesklouznou hned do toho krku.
2: Je to tak. Mě taky strašně baví, že pořád ty jabka zůstávají v celku trošku na zkus, že to není úplně takové to roztrouhané bláto.
1: Ten oříšek pekanový tam křupne.
2: No ježiš. A ještě to křupavý těsto pod tím.
1: Jestli máte dezerty, kde dominuje náplň a těsto je jen tak, aby to neslo, tak tohle je váš favorit letošního podzimu a posvícenského pečení. Takže takovéhle recepty krásné budeme dělat. Takové nás čekají, není to poslední, bude jich ještě 5. S Vojtou Vrtěžkou budeme dělat postupně takové věci, jako třeba buchty, koblihy, kremrole a další věci. Stojí za to poslouchat týden co týden. Vojto, já už se těším teď.
2: No já se taky moc těším. Tak příště.
1: Pochoutkovýrok.cz, sledujte.
0: Posvícenské pečení s Vojtou Vrtěžkou.

0: Tak jsme dopekli ten první letošní podzimní posvícenský recept. Čekají nás ještě další, bude jich dohromady 6. Ale taky byste v tento podzimní čas měli hlasovat a zapojit se do naší velké hry, která uzavírá první desetiletí naší kulinární soutěže receptů, těch vašich, domácích, ať už sladkých nebo slaných, těch, které zvítězily v předchozích 9 ročnících. Teď jsou všechny pěkně seřazeny ve formuláři na stránce pochoutkovýrok.cz. Je to formulář hlasovací. Protože až do konce října, do půlnoci z 31. října na 1. listopadu, můžete jednou za 24 hodin věnovat svůj hlas jednomu z nabízených receptů. A abyste se rozhodli odpovědně, tak je tam nejenom název receptu, autor, fotografie, ale taky podrobný popis, video z jeho přípravy, ať víte všechno, co k rozhodnutí potřebujete. A zapojit byste se měli. Pomůžete totiž třeba vyhrát někomu, koho máte rádi, o kom si myslíte, že by si to zasloužil, dát možnost zvítězit receptu, který je třeba i z vašeho kraje nebo něco podobného rádi děláte a prostě máte na to chuť. Navíc každý, kdo hlasuje, bude pak zařazen do slosování, kdy na začátku listopadu vylosujeme ze všech hlasujících, ať už budete hlasovat pro jakýkoliv recept a pro kohokoliv, jednoho z vás, který získá poukázku v hodnotě 10 000 korun na nákup kuchyňského vybavení od našeho sponzora. A pak vylosujeme dalších 10, kterým pošleme kuchařku, tu naši nejnovější a unikátní vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Hlasování je naprosto jednoduché. Stačí v záhlaví naší stránky pochoutkovýrok.cz vyplnit údaje o sobě, tedy jméno, příjmení, adresu, kontakt na vás. To je důležité, kdybyste vyhráli, ať se s vámi můžeme spojit. A pak už si můžete vybrat recept, který vám se líbí, kterému byste rádi dali hlas. A u něj pak zmáčknout zelené tlačítko hlasovat. Tak jednoduché to je. Součet hlasů pak určí vítěze, kterého vyhlásíme jednak ve vysílání, ale pak taky na velkém finále, které uslyšíte v druhé půlce listopadu právě v éteru. Místo našeho pořadu Pochoutkový rok, té standardní verze. Ve stejném čase bude i naše porota pracovat a hledat ten nejlepší recept desetiletí. Tak co myslíte, shodnete se s ní nakonec nebo ne? Výsledky samozřejmě oznámí na velkolepém finále, které se uskuteční za dohledu všech účastníků letošního pochoutkového roku, těch, kteří znovu pekli, smažili, vařili a připravovali recepty podle vítězů. To znamená, že uslyšíte ve vysílání třeba Naďu Konvalinkovou, Romana Pauluse, Ivana Vodochodského, Vojtu Vrtišku a další, ale i další speciální hosty a gratulanty, kteří na naše finále dorazí. Ovšem se ještě zavčasu dozvíte. Teď ovšem rychle na naše stránky pochoutkovýrok.cz, kde se hraje o velké ceny v případě našich soutěžících, ale i vy budete odměněni. Pomozte nám a nechte žít dál Pochoutkový rok, který je s námi už 10 let. Za malou chvíli si budeme povídat třeba o studánkové vodě, která zažívá velkou renesanci.
1: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Během října a listopadu se na různých místech dodržuje tradice zamykání studánek na zimu. Jsou ale studánky, ke kterým lidé chodí pro pitnou vodu po celý rok. Jednou z nich je i studánka v Plzni Bukovci. Měl bych ale říct, že se nejedná o klasickou studánku se stojatou vodou, ale o vývěr podzemní vody, který plní dokonce tamní hasičskou nádrž. Ta v létě slouží jako koupaliště a lidé se tam vlastně koupou v pitné vodě. Jak zjistila naše kolegyně Soňa Weizenbachrová v pochoutkovém roce, tak na svoji studánku jsou tam náležitě pyšní.
2: Jezdí sem i lidi vlastně z města pro vodu, protože je dobrá. Čaj a káva, když se z toho dělá, tak je mnohem lepší než teda z kohoutku.
3: Přestože to není jeho povinností, úřad městského obvodu Plzeň 4 zajišťuje pravidelně dvakrát ročně rozbor kvality vody ze studánky v Bukovci. Co především se kontroluje, mi řekla Renata Berchová z odboru životního prostředí.
4: Z mikrobiologických parametrů je to hlavně Escherichia coli a coliformní bakterie, z fyzikálních barva, zákal a pH, a z anorganických jsou to dusitany, dusičnany a amoniak. Ta voda je pitná, není to teda kojenecká voda, ale je to pitná, dobrá voda.
5: Tak já ochutnám. Je tady vynikající. A chladná.
3: Pro Bukovecké je prý studánka tak trochu záhadou. Nevědí, kde se voda bere. Podle plzeňského hydrobiologa Jindřicha Durase je ale vysvětlení zcela prozaické.
6: Vývěry podzemní vody jsou docela běžnou součástí krajiny. Zrovna v tom Bukovci je to na dně údolí Berounky, takže celý ten svah nad Berounkou dává tu podzemní vodu, tam se ta podzemní voda vytváří, sbírá a pomalinku tím podzemím postupuje k té řece.
3: A právě v Bukovci se stalo, že vyvěrá ze země na povrch. Výhodou bukovecké studánky je, že se nejedná o stojatou vodu. Jak mi vysvětlil klatovský hygienik Svatopluk Krýsl, stojatá voda je vždycky potenciálně nebezpečná.
7: Protože tím, jak voda stojí, tak samozřejmě více napadá bakteriema. Dochází tam různým chemickým procesům. Čili voda, která teče, má tu velkou výhodu, že pravděpodobně ona je plná kyslíku. A právě přítomnost kyslíku v té vodě dělá z pitné vody velice chutnou záležitost, skutečně pitnou vodu.
3: Odborníci shodně nabádají k obezřetnosti. Ani cedulka pitná voda u zdroje nemusí být směrodatná, jestliže nevíte, jak je stará. Rozbor provedený před několika měsíci pak s ohledem na možnost jednorázového rychlého znečištění bakteriemi, třeba po dešti, také není stoprocentně spolehlivý, pokud nejde o hlubokou podzemní vodu. Hlavní zásadou je tudíž použít zdravý rozum pokaždé, než se někde venku napijete.
1: Od toho, že vám voda chutná, prostě není možné odvodit, že je to voda pitná. Další informace o studánkových vodách najdete i v článku na stránce www.pochoutkovirok.cz. A za malou chvíli si v rámci oslav 10 let trvání naší soutěže připomeneme i skvělé setkání s Ivanem Vodochodským na oslavách 10. narozenin v Kostelci nad Orlicí. Podrobíme ho takovému, řekněme, gastronomickému výslechu.
0: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: A už je nachystaný Ivan Vodochodský. Ivane, pojď. Přijmi opět prostor pro naše povídání. Tak, Ivane, já mám pro tebe několik slov a chci slyšet tvoji první reakci, co se ti vybaví. Je to kolem jídla všechno.
1: Dobře.
0: Co tě napadne?
1: Tak, pojď do mě.
0: Schumacher. Co se ti vybaví?
1: To zní jako kapelník, ale že to je jídlo chodský, tuším, jako no.
0: Já myslím, že Morava. Kočičí svatba.
1: To je taky jídlo. Tam, no, to byly, tam byly brambory, myslím, a brambory, těstoviny a špek, jestli se pletu.
0: Pukavec.
1: Z naklíčeného hrachu. Něco. Jídlo.
0: To je vejce.
1: Ne, počkej, pukavec, jo, počkej, jo. To je pučálka z toho hrachu, jsem debil. Pukavec je vejce, jasně.
0: A objevil jsi někdy? Takhle no, bylo doma?
1: Zažil jsem doma? Zažil jsem na vojně, když jsem byl a dělal jsem jako bažant v snídaně a už jsem měl rozkleplejch, já nevím, 500 vajíček jsem měl rozkleplejch. Tam a, si to vždycky, a musel si v době předpět, že musíš vždycky rozklepnout 10 a když je v pořádku, tak je do toho kotle. No a my na to kašlali, že to jelo do toho kotle. No a bylo to asi 560 vajíčko a pukavec. A všechno vyhodit. A samozřejmě zaplatit k úhradě, že jo. Nic moc příjemného.
0: Ale jdeme dál. Květák.
1: Květák, smažený květák, vynikající věc.
0: Stůl pro čtyři.
1: Stůl pro čtyři? To je málo. Když už vařím, tak já vařím minimálně pro 10 vždycky.
0: Svatební dort.
1: Nemusím vůbec. Nemusím. Musí být, nesmí být dusivej, nesmí tam být moc máslový hmoty, ale když je dort, kde je krémová, šlehačková náplň, tak to si zobnu, ale jako, že bych to vyhledával, ne.
0: Bílý talíř.
1: Bílý talíř je základ vůbec platingu, to znamená servírování. Já si myslím, že bílý talíř je prostě klasika, nepřekonatelná a nepřekonaná a prostě jídlo, každý jídlo na bílým talíři vypadá skvěle.
0: Omáčka?
1: Omáčka samozřejmě základ jídla a dobrá omáčka, tu dneska kuchaři taky už moc neumějí, protože dobrá omáčka se musí vystát, stejně jako každý jídlo, musíš vystát základ, musíš u toho bejt a musíš mít ty chuť, abys tu omáčku doladil. Omáčka je kumšt.
0: Koláč.
1: Koláč, pokud nemluvíme o koláči sledovanosti nebo koláčích podpaždí v létě, tak koláč jako takovej, taky nic moc. Dám, když už tak si dám, když někdo dělá ty malý svatební koláčky, tak ty mě chutnají. Jo? A nebo takový ten, jak se jmenuje, trojctihodný, nebo se tomu říká?
0: Dvojctihodný.
1: Dvojctihodný koláč.
0: Vevnitř tvaroh, navrch
1: pozdravá. Jo. Mm-hmm. Tak to si zobnu a taky, můžu, jednou za rok stačí.
0: Recepce
1: je parádní. Já jsem se na recepci něco navařil, nachodil. Chodívali jsme vařit na hrad za minulého režimu. Chodili jsme vždycky nás, když byl sjezd Komančů, tak nás ze všech interhotelů stáhli do Paláce kultury. Když to otevřeli, dotočili tam Sváťu Kuřátka a otevřeli to, byl tam první sjezd, tak nás všechny kuchaře z interhotelu stáhli a my jsme museli vařit pro těch 5000 lidí. A tam jsme viděli věci, které jsme v životě neviděli předtím. To byly ty velké automaty, že si na jedné straně házel brambory, na druhé straně ti vyjížděli vařený, že jo? Na jedné straně si házel řízky naklepaný a projížděli vanou a na druhé straně vypadávali smažený, že jo?
0: A kuchařů nebude potřeba.
1: No, bude, protože to musíš obalit, musíš to. Já jsem. A kdo byl drzej, a já jsem byl drzej, tak jsme za trest naklepávali 5000 španělských ptáčků, že jo?
0: Ty jo.
1: Jo, víš, co to je? 5000 ptáčků asi ve 4 lidech, strašný. To už nevíš potom, jak s tou rukou zápasit, jo? Takže tyhle ECE jsme taky, ale vždycky tam měl ten bonus, že tam vždycky něco zbylo, že jo, potom, jo? Protože tam bylo prsty, tam byly uhráky, americký cigára, že jo, koňaky. Tak to šlo vždycky basa koňaku nad stůl, basa koňaku pod stůl. Takhle se to potom dělilo, že jo?
0: Ubrus,
1: my moc ubrus nepoužíváme teda, myslím, akorát prostě
0: protože by se pořád pral?
1: Pač, jsem trošku čuňátko, takže by tam bylo furt zaprasíno, ale taky hezký ubrus na hezký prostírání, patří to ke stolování určitě. A na zámku obzvláště. Hmm.
0: Ivan Vodochodský, náš host, děkuju moc, Ivane.
1: Děkuju a dobrou chuť.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: A teď už je tu rada z etikety. Ladislav Špaček, odborník na bonton, by dnes mohl poradit, jak si třeba vylouhovat takový pytlík čaje, když si tento nápoj objednáme v restauraci nebo nějakém noblesním podniku. Jak udělat tuhle věc, abychom nestratili glanc?
1: Podle toho, jak zacházíme s tím sáčkem čajovým, který je vyluhovaný a teď přemýšlíme, co s ním, tak podle toho poznáme dobrou restauraci, dobrou kavárnu, dobrou čajovnu. Protože je hned jasné, jestli personál myslí na hosta, jestli myslí na to, že za 3 minuty bude potřebovat někam odložit ten vyluhovaný sáček. A jestliže nemáme ho kam odložit, no tak nastává problém. Ten sáček těžko můžeme odložit na podšálek toho čaje, který budeme pít, protože tam samozřejmě vznikne louže, kterou bychom si potřísnili oděv a navíc by to bylo velmi nechutné. Jestliže nemáme žádnou možnost, tak ho tak říkajíc trochu vyždímáme, to znamená přes okraj lžičky, tím provázkem trochu jaksi stlačíme, aby z něj vytekl přebytečný čaj a potom musíme odložit na ten podšálek. Je to ale krajní řešení. Daleko elegantnější je, když nám obsluha tu misku na odložení vyluhovaného sáčku sama přinese. Pokud ne, neostýchejme se a řekněme si o něj. Obsluha možná není zcela kvalifikovaná a je dobré ji k tomu trošku vést, případně ji to naučit. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

Na závěr je tu v rámci oslav 10. narozenin pochoutkového roku taky soutěž o kuchařku Sladké Česko. Minule jsem se vás ptal, kolikátým výherním soutěžním receptem pochoutkového roku byly ty kynuté rohlíčky máčené v másle. Byl to 36. recept. A ze správných odpovědí jsme vylosovali tyto majitele kuchařky Sladké Česko. Poštou ji dostane Marián Kapusta z Brumova Bylnice, Pavlína Soukupová z Bechyně a Eliška Nevečeřalová z Proboštova u Teplic. Gratuluju moc. A teď k té novince, kterou jsem sliboval. Už jste určitě zaregistrovali, že od tohoto týdne je už naplno v prodeji naše nová unikátní kuchařka, která vznikala 6 let. Díky pořadu Adventní pečení s Josefem Maršálkem jsme nazbírali spoustu krásných a jedinečných vánočních a adventních receptů. A ty jsme dali do naší kuchařky. K nim jsme přidali dalších zhruba 25 a vznikla unikátní kuchařka s 50 sladkých, krásných vánočních receptů, především na cukroví, ale taky na několik druhů vánoček, bábovek, dortů, závinů, štol a všeho možného, co k Vánocům patří, včetně třeba takového vaječného koňaku. Tuhle krásnou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete už teď objednat přes stránky pochoutkovýrok.cz. Objednávat si můžete také přes telefonní číslo 724 819 319, ale pozor, jenom ve všední dny a v pracovní době. Knížku vydala Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. A pozor, ta dobrá zpráva je, že tuhle kuchařku můžete u nás v průběhu podzimu také vyhrávat. Dnes se tedy ptám, co dal navrch karamelového koláče dnes při tom posvícenském pečení Vojtěch Vrtiška? Zakončil ho čokoládovou polevou nebo šlehačkou? Co dal navrch karamelového koláče Vojtěch Vrtiška? Pokud si myslíte, že to byla čokoládová poleva, pošlete nám soutěžní SMS-ku Pochoutky Mezera A, Mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Pokud si myslíte, že navrch karamelového koláče dal Vojtěch Vrtiška šlehačku, budete posílat soutěžní SMS-ku ve tvaru Pochoutky Mezera B, Mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. A pravidla jsou stále stejná. Připomenout si je můžete na webu pochoutkovýrok.cz, posílat SMS-ky až do půlnoci z úterý na středu a příští týden poslouchat, jestli jste nevyhráli. Tak vám držím palce a pokud nechcete riskovat, že zrovna na vás se usměje štěstí v soutěži, tak si tu knížku prostě objednejte. Pochoutkovýrok.cz je adresa, kde se dozvíte všechno potřebné. Mějte se krásně a krásný podzim i s posvícenskými dobrotami přeje dopředu Patrik Rozehnal.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
2: Ve Frýdku, Místku nebo Havířově je už jasná podoba radnic. K referendu v Ralsku na Českolipsku nepřišlo dost lidí. Zítra bude převážně polojasno až oblačno, výjimečně s přeháňkami a teplotami do 15 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Některá města už znají složení nových radnic. Platí to třeba pro Frýdek, Místek nebo Havířov. Ve Frýdku, Místku zvítězilo hnutí Naše město FM.
3: 53-tisícové město povede Naše město FM s uskupením Společně pro Frýdek, Místek. Primátorem bude Petr Korč z Naše město FM. Koaliční smlouvu podle něj obě uskupení podepíšou až po druhém kole senátních voleb.
4: My jsme ani nemuseli vést nějaké zásadní koaliční jednání. My jsme dlouho táhli město i v tandemu, dokonce i v menšinové koalici.
3: Havířov povede dosavadní koalice. Vítěz voleb Havířov sobě skončí v opozici. Hnutí ANO se dohodlo se svými současnými koaličními partnery Společně pro Havířov a Hnutí pro Havířov. Primátorkou zůstane Iveta Kočí-Palkovská z Hnutí ANO.
5: Ty další pozice máme tam teď v tuto chvíli nějakých asi 98% už shody, ale jsou tam nějaké ještě věci k diskuzi.
3: A třeba v Karviné chce Hnutí SPD nechat přepočítat volební hlasy. Místo v zastupitelstvu Karviné mu uniklo o 2 hlasy. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
2: Referendum o solární elektrárně v Ralsku na Českolipsku je kvůli nízké účasti neplatné. Vedení města to zveřejnilo na úřední desce. Hlasovat o krajském projektu plánovaném na bývalém vojenském letišti přišlo 34% voličů. Přes 83% z nich bylo proti. I kdyby hlasoval dostatečný počet lidí, pro Liberecký kraj by byl výsledek nezávazný.
6: Referendum mělo 2 otázky. Město se také ptalo, zda se mají i budoucí energetické projekty na pozemcích Ralska projednávat v referendech. Zhruba 80% lidí bylo pro. Jak uvedl starosta Miloslav Tůma z Hnutí ANO, který po prohraných volbách vedení města opouští, bude záležet na nově zvoleném zastupitelstvu, jak se k projektu postaví. Z Ralska Jiří Jelínek, Český rozhlas.
2: Na portále týmu e-bezpečí Univerzity Palackého v Olomouci funguje nově webová stránka s názvem Digitální rodiče. Zájemci se z ní dozví, jak s dětmi mluvit o online prostředí. Radí také, jak nastavit co nejbezpečnější podmínky pro virtuální prostředí a jak by ho mělo dítě používat.
7: Podle lektorů projektu e-bezpečí nemusí rodiče rozumět všemu, co dítě online dělá a nemusí znát každou aplikaci. Informace na webu Digitální rodiče se liší podle zvolené věkové skupiny. Podle výzkumu Univerzity Palackého 8% českých školáků patří mezi problémové uživatele sociálních sítí. 36% českých dívek zažilo šíření ztrapňujících fotografií na internetu. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
0: Počasí.
2: Zítra bude polojasno až oblačno, ráno a dopoledne i jasno. Výjimečně se místy vyskytnou slabší přeháňky. Večer budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty 10 až 15 stupňů, na jihu Moravy až 17.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 je na kilometru 306,5 směrem do Ostravy odstavená porouchaná dodávka. A na Pražském okruhu je až do ranních 5 hodin uzavřený levý jízdní pruh na kilometru 16,5 směrem z letiště na dálnici D7. Je to kvůli údržbě mostu. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořad Hvězdné návraty.
0: Hvězdné návraty.
8: Ten dnešní život s komikem doslova procváláme. Miluje totiž koně, stejně jako motorky nebo herectví. A já myslím, že bude na co vzpomínat při krátkých ukázkách vybraných z archivu. No a protože v našem pořadu jde hlavně o legraci, čekají vás i skeče. Patrik Rozehnal vám představuje pokračovatele jednoho hereckého rodu. Je to syn Dany Medřické. Příjmení má po svém otci, který byl také hercem. Už víte? To je hádanka, co?
9: Co to tu na mě hrajete? Jsem blbej já nebo vy?
8: Prosím tě, Vašku, co blbneš? Máme si přeci povídat o tvém životě a pouštět si v rozhlase filmy.
9: Kdybych tě neznal, tak řeknu, že jsi světej.
8: No dovol, já jsem se seriózně připravoval.
9: Tak se pochlup.
8: Sestavil jsem z ukázek celou hodinu. A jako host tu bude Václav Vidra.
9: A kdože?
8: Vašek Vidra.
9: Kdo?
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: hned na úplném začátku. Narodili jsme se totiž ve stejné porodnici, jen s tím, že já až 18 let po něm. Jemu se to poštěstilo 7. ledna roku 1956 v Rooseveltově ulici v Praze Bubenči. Jeho tatínek Václav byl hercem, maminka Dana Medřická herečkou a dědeček Václav Vidra zase ředitelem Národního divadla. Byl tak součástí herecké dynastie, kde se divadlo neřešilo, ale žilo. Přesto necítil mladý Vašek žádný tlak, žádné řeči o osudu. Jen tak v rodině nějak se neslo tiché očekávání, že tohle dítě se jevišti stejně nevyhne.
1: Vůbec mě k ničemu nenutili. Jako maximálně ve škole bych se nějak učil, ale...
2: A dařilo se jim to?
1: Nedařilo. Tak o to víc je to zradilo od toho, aby mě nutili, abych šel třeba k divadlu. No. Ono to dopadlo tak, že nakonec já jsem měl v 9. třídě strašný problémy s matematikou a v pololetí jsem měl 4. A skončilo to tak daleko,
2: Felix,
1: že
2: říká to já
3: schování?
2: Taky.
1: Ne, mluvím o matematice.
2: Jo, tak, já jsem měl 3 schování, víš, tak jako...
1: Schování já měl samý jedničky pořád. Já byl slušný chlapec.
2: A táta měl taky těžkou ruku?
1: Táta neměl, dal mi jednou jedinkrát v životě, mi dal pohlavek.
2: Jo.
1: Ale takový pořádnej, no.
2: Takže mamka velela...
1: Když jsem zbořil na letním bytě schody. No. My tam udělali nový betonový schody a my jsme tam přijeli a jsem řekl, schody. A proběhl jsem se po nich nahoru a dolů. A když jsem běžel dolů, tak jsem ho koupil, no.
2: No, ale zpátky k té 4.
1: No, ano, zpátky ke 4. Takže dokonce to dospělo tak daleko, že já jsem strašně o prázdninách chtěl motorku Pioníra. Zaslech jsem tady, že měl táta nehodu, no tak máma se právě bála, že bych taky měl nehodu, že by to bylo asi ošklivý a ona se o mě měla strach. No tak představte si, co jak tý muselo být, že už mě slíbila, že mi toho Pioníra koupí, když nebudu mít horší známku než 2 na vysvědčení. Já jsem celou zimu chodil na doučování ke své tetě, což byla matikářka, a dokázal jsem to. Já jsem měl jenom nejhorší známku 2 na vysvědčení. No ale dopadlo to tak, že máma, protože byla moudrý člověk, tak přišla s takovou jako náhradním nápadem, že místo té motorky mi koupí psa.
2: No. Já jsem myslel koně.
0: Tuhle ukázku jsme si vzali z rozhlasového pořadu Vzpomínky nám zůstanou. A ve škole ještě zůstaneme. Tentokrát v ukázce Znovu od Petra Novotného v režii Jiřího Adamce.
4: Václav Vidra. Čau, trubky. Ty brďo, zase ve škole, to bude pruda. Vidra. Budeme se chovat slušně, ano?
5: A je vrchní totál už je tady. To abych si udělal na dnešek prezenčku. Tak co tam máme? Vysvětlit Poldům to políčko Mariány na školní zahrádce? No. Školníkovi koupit těhotenský test? Vybrat ve zborovně výpalny?
4: Kolik je 2x2?
5: Tyhle, kámo, tvoje starosti na moji hlavu.
4: Prosím.
5: Že nevím, jsou čely, no.
4: Mě to oslovuješ, Vidra.
5: Sorry, vole, pančely, no.
4: To, že ti je 40 let, ještě zdaleka neznamená, že budeš porušovat zásady slušného chování ve 4. třídě základní školy.
5: Můžu za to, že jsi mě nenechal prolézt, vejš?
4: Vidra, jak tě můžu nechat prolézt, vejš? Když nevíš ani, jaký je rozdíl mezi samcem a savcem.
5: To náhodou vím. Samec to je chlap od samičky a savec to je můj fotr.
4: Víš co, Vidra, já tě nechám prolíst do vyššího ročníku, když mi teď řekneš vyňatá slova po z.
5: No jasně, to je jednoduchý, to vím. Brzy jazyk zarazit.
4: To je strašně.

0: Já to řeknu, vidra, ty jsi exot.
1: Hele, to teda nejsem, jo, to si jej bacha, ale. To je můj bracha. Chudák černej.
0: Panenko skákavá, tohle je familie.
1: Hele, Tondo, bacha na jazyk, jo. Bacha, ale. Nebo na tebe pošlu strejdu. Víš, příští týden ho pustí z lochu a víš, za co seděl, jo? Betonový botičky a glo, glo, glo, glo, glo, glo, glo, glo.
0: Tak co, jsou tady všichni?
1: Určitě.
0: Kde je Černocká? Chlouba mý třídy.
1: Prej chloubám. Hraješ prdku, přitom je blbá jak tágo. A ještě podlejzá.
2: Je, pane učitel, já jsem se opozdila, mě to moc mrzí, nejela tramvaj, já se moc omlouvám.
0: Dneska čekáme velmi těžkou zkoušku. Bude to neohlášená inspekce z těch nejvyšších míst. Přijde si prověřit vaše školní znalosti a podívat se na stávkujícího učitele.
2: Je, pane učitele, vy stávkujete, jo? A proč?
1: Se na něj podívej, asi za větší obědy, ne?
0: Nejenom za větší obědy, vidra. Za všeobecně vyšší úroveň našich učitelů. A poté jsem si uvědomil, že nikdo vám lépe nepomůže než my sami. Rozhodl jsem se vzít spravedlnost do svých vlastních rukou. Až přijde inspekce, chci, abyste správně odpovídali na otázky, které si teď naskoušíme, ano, vidra.
2: Ano.
0: Takže jasně. Znovu, kolik je dvakrát dvě?
1: Ty lego, to je tlak, tohleto. Ale něco lehčího by tam nebylo.
0: Nebylo, vidra, dvakrát dvě jsou čtyři. A pamatuj si to, protože se tě před inspektorem na to zeptám znovu.
2: No.
0: Petruško, ty co z hudební nauky, to ty umíš. Kdo složil Lišku Bystroušku?
2: Jako, myslíte, kdo tu Lišku složil v lese?
0: Kdo složil operu Liška Bystroučka?
2: Operu, no. Teď jsem to měla na jazyku.
1: Tak už to vyplivně, tady nejsme do rána, ne? Vy prdlajs.
0: Lišku Bystroušku složil Leoš?
2: Mareš.
0: Leoš Janáček, Petro.
2: Já jsem to věděla, já jsem to jenom zapomněla, protože já se nemůžu soustředit, protože tady vidra pořád do mě píchá tím nožíkem, já se nemůžu soustředit.
1: No není pravda, já ji vůbec nepíchám.
0: Vidra! Soustřeď se! Kdo vyhrál poslední volby?
1: Slavie.
0: Demokracie! Sociální demokracie!
1: Říkám, no.
0: Zapamatuj si to, za chvíli se tě na to zeptám znovu. Kdo je předseda vlády?
1: To vím náhodou přesně. Major Zeman.
0: Zeman už tam dávno není. A major nikdy nebyl. Ne, nečup takhle na mě.
1: Je to jedno, ne?
0: Není to jedno, vidra. Pamatujte si to pořadí, prosím vás, vidra. Dvakrát dvě, čtyři.
1: No
0: Petro, Liška Bystrouška, Leoš Janáček, vidra.
1: Sociální demokracie. Špidla.
0: Vladimír Špidla, musíš je. Ještě říct. Vladimír Špidla. Špidla. A dáme taky něco těžšího, aby inspektor viděl, ano? Petruško, něco z vyšší třídy, co? Co takhle? Ruský romantiky? Nebo Dostojevskýho? Petro, klasika, hiď? Klasika, no?
2: Ano, klasika, že partner je nahoře, partnerka je dole.
0: No je jiná klasika, Petro, Dostojevský.
2: Dostojevský.
1: Dostojevský je nahoře?
0: Co to je Dostojevský?
1: Ruská trojka.
0: Zločin a trest. Bratři Karamazovi.
2: Ano.
0: A idiot!
3: Ale já jsem chtěl být původně, když se mě takhle ty příbuzní ptali, co bych chtěl dělat, tak jsem nikdy ze mě nevypadlo, že bych chtěl být to, co oni by chtěli slyšet, to znamená herec. Ale začalo to hasičem, pak ošetřovatelem v zoologické zahradě. No a pak, když už přituhovalo a už to vypadalo, že se budu konečně muset teda něčím opravdu stát nebo nějakou cestou vydat, tak jsem přišel že bych mohl být malíř. Jako obrázky. Ne, jako, že bych přece jen tu uměleckou cestu nastoupil, což by se tátovi moc líbilo, bývalo. Malíř takový svobodný povolání, může se malovat, kdy chce, co chce, taky prodat, kdy chce, kdo chce. A
4: jenom ovšem koupí, kdo chce.
3: Ano, samozřejmě, kdo chce, říkám. Taková kdochcárna.
4: Kdo chcárna a co chcárna?
3: Ale zradilo mě z toho to, že bych musel absolvovat nějakou... Ne, takhle, ještě to mělo jednu peripety. Máma sebrala moje obrázky a ukázala je panu Laštovkovi, který tenkrát portrétoval. No a když se vrátila, tak říkala, že teda dva obrázky se mu docela líbily, no a teda ten jeden obrázek byla koule a druhý hranol. Takže jsem i při svých špatných matematických schopnostech jsem si dokázal spočítat, že už mě zbývá akorát krychle a nějaká něco podobného, ještě už ani nevěhlám možná.
4: No tak počkej, Picasso, kubisti,
3: no,
4: že
3: to mohl jsem nevěděl tenkrát, no ale bál jsem se, že ty čtyři obrázky by mě neuživily, ale tak jsem to změnil na spisovatele, pač jsem měl taky samý jedničky ze slohových cvičení. No ale pak jsem se dověděl, že teda na tuhle kariéru bych mohl nastoupit jedině po absolvování nějaký 12letky nebo gymnázia. A tam byla ta matematika právě. No. Takže ve chvíli, kdy jsem se dozvěděl, že na konzervatoři matematika není, tak v podstatě bylo rozhodnuto.
4: Takže znouzectnost?
3: No, takhle v zásadě bylo to jedno z momentů, který ovlivnil moje rozhodování. Jeden z momentů, no. Další moment, nevím, už tenkrát asi mě prostě nic chytřejšího nenapadlo.
5: Konzervatoř tak byla logickým krokem. Ne rebelií, ani splněným snem. Prostě další stanice na trase, která vedla rovnou do divadelního angažmá. A pak taky na prkna, kde skutečně dokázal Václav Vidra vždycky bavit.
1: Kamarád potká kamaráda a říká mu, čeče, poslal jsem starou pro brambory a přejelo jí auto. Ježišmarja, co budeš dělat? Já nevím, asi rejži.
6: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Dnes nás baví a vzpomíná na svůj život také zároveň Václav Vidra. Zůstaňme ale spolu ještě v okamžiku, kdy se hlásil na školu. Tady jsou jeho osobní vzpomínky.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Já jsem si našel teda nějaký ty monology, nebo co jsem si myslel, že by mohlo jako a básničky dvě a dokonce písničku jsem musel mít nějakou. Takže monolog byl od Cílka ze Strakoňského Dudáka i s písničkou, tím jsem zabil dvě mouchy jednou ranou. Pak byl Hamlet monolog hercům a pak byly nějaký dvě básničky, o kterých nevím už přesně, který to byly. Myslím, že to byla nějaký Sládek nebo a Seifert nebo nevím, něco takového. No a říkal jsem si to, různě jsem si třeba něco nahrál na magneťák a jednou jsem to mámě pustil a ona říkala, abych se nesnažil dělat dědečka. No, tak to mě dala ránu samozřejmě. Já jsem se inspiroval, že jsem si pouštěl ty jeho desky. Tak to nějak, ta rodová závislost ze mě vypadla úplně zbytečně. A ty zkoušky se přiblížily a v předvečer těch zkoušek prostě jsme seděli u večeře a rodiče přišli s nekompromisním požadavkem, že jim musím ukázat to, co jsem si připravil.
3: Předvečer těch zkoušek. Dvoje přijímačky.
2: Ano, ale ty první byly daleko strašnější. Já jsem trpěl příšernou trémou, ale takže jsem vlastně, se mi začalo klepat koleno a začalo brnění od konečků prstů a brnění postupovalo až nahoru dál. Už jsem necítil, do půl pasu jsem byl mrtvej. To už jsem necítil ani to brnění, jen jsem doufal, že není vidět, jak se mi klepe ta noha.
3: 60% invalidita ještě před výkonem.
2: Ano, ano. No to postupovalo během výkonu. Teď ta básničku jsem říkal a už jsem nevěděl, co říkám. A pak už jsem necítil, v zuby brně brněly, pusa mě brněla. A těsně před tím, než jsem omdlel, básnička skončila. Takhle to probíhalo prostě. No tak odrecitoval jsem rodičům ty svoje kousky. No oni jako řekli, no dobrý, no tak my ti budeme držet palce. Tak jsem usoudil, že asi dobrý teda, no. Mě něco možná ještě malýho poradili. A byli natolik chytrý a prozíraví, že věděli, že mě to nenaučí, jako že když mě začnou tam pilovat, jako jak to mám říkat, takže bude konec. No takže jsem přišel na ty zkoušky a nakonec mě vzali, no. Na odvolání.
3: Takže až na odvolání.
2: Až na odvolání.
0: Po absolutoriu na Pražské konzervatoři Václav Vidra působil v několika divadelních souborech. Třeba v Kladenském divadle Jaroslava Průchy, v Městském divadle v Mladé Boleslavi nebo v Městských divadlech pražských. Od roku 1995 je členem divadla na Vinohradech. Kromě toho ale hostuje i na jiných pražských scénách, třeba v divadle Bez zábradlí nebo v hudebním divadle v Karlíně. Ale teď vám předvede, jak umí sehrát scénku třeba i pro televizní zábavní pořad. Telebazar, Zdeněk Izer a scénka nazvaná Spisovatel.
4: Pan spisovatel.
5: Dobrý den.
4: Pan spisovatel.
5: Tady vám to nesu. Tady.
4: Ano, tady si to odložte, když tak, jo.
5: No, vy jste vteřinku počkal, mohle to tak. Hodně.
4: Ano.
5: Já jsem plodnej. Můžu se posadit?
4: Ano, ano. Bohužel plodnej, ano.
5: Ano.
4: Bohužel, ano. No podívejte se, ten váš rukopis, co jste mi poslal minule, abych ho vydal, tak jak jste to nazval?
5: Špalek.
4: Špalek pohádek. Špalek. Špalek. Tak špalek to je, no, to je spíš kláda, ne?
5: To je špalek, já jsem to taky tak nazval, špalek. No, taky jednak je to jako špalek veliký a
4: ano.
5: Potom jsem v tom špalku taky všechny ty pohádky popravil. Popravil.
4: No podívejte se, ta vaše předchozí kniha, kterou jsme odmítli vydat, jak se jmenovala?
5: Šest půlek pohádek.
4: Ano, šest půlek pohádek. Ano, šest. Tak je pravda, že těch šest půlek pohádek jste tam pěkně vyrovnal, to dalo by se lidově říct, že jich bylo i tři prdele, vidíte?
5: Šest půlek.
4: Ano. No tak, tu jsme odmítli vydat kvůli stejným dvěma problémům, proč nechceme vydat tu vaši novou knihu, víte?
5: Vy s ní máte problém? Četl jste to vůbec?
4: Samozřejmě.
5: Víte, co mi to dalo práce? Co jsem na tom strávil času?
4: Tak bez pochyby jste na tom promarnil hodně času. To je naprosto jasný. Helejte, já jsem to četl samozřejmě velmi pozorně, jo, ale nemáte pocit, že ta knížka je jako poněkud rozsáhlá přece jenom?
5: A co?
4: No ne, jako vy tam máte jako jeden požadavek, že to bude povinná četba ve škole, ovšem. Představa, že to dítě má několik předmětů a vláčí na hrbu jenom tohle. Sedmiletý dítě.
5: No helejte, tak ať si trochu zaposiluje, ne? No, to jsou to všechno chcípáci, no. Takový mlňavý, no. Tak, nebo to víte co, tak to vydejte po dílech třeba v nějakém časopise. Třeba ve Sluníčku. Nebo
4: ve Sluníčku, no, jsme to vydávali doživotně těm dětem. No tak to.
5: Aspoň mají do smrti co číst, ne?
4: No podívejte se, další věc, ta vaše kniha je poněkud drsná, bych řekl.
5: No a co?
4: No a co? Já nevím, no a co? Tadyhle například vy píšete v kapitole... Ano, Maruška a její měsíčky. V kruté zimě omrzla, ledva vykročila z domku a pochopitelně se vrátila bez jahod. Macecha jí zbyla do bezvědomí. A nebo tady čtu v jiné kapitole. Zemřela matka do hrobu dána. Ha, ha, už je tam. Máte něco proti ženám, slyšte?
5: Už je tam. Proti ženám ne, proč?
4: No ne, nebo na jiném místě, tadyhle. Sněhurka sedmi trpaslíkům pila krev.
5: No.
4: Takže se na ní domluvili. Když zbyli po třech dnech ze sedmi trpaslíků jen čtyři, rozpárali ji zaživa. Čemu se smějete? To přece není čtení pro děti, tohleto. Z týhletý vaší čerby by se ty děti pomočovaly do 16.
5: Já půjdu nebo mít problémy, že jo?
4: V kapitole o Karkulce pro změnu píšete, tadyhle. Karkulce vlk několikrát rozlámal její nové horské kolo.
5: Kolo.
4: Pod pohruškou smrti kolo několikrát svařil obloukem. Babičko, proč máte tak velké oči? To mám z toho svařování, ty krávo. To už snad přeháníte.
5: To je dobrý, že jo?
4: V kapitole u Jiníčkovi a Mařence. Kdo si tu tady píchá perníček? Samozřejmě, že jdete s dobou, ale takhle to nemůžete, že, aplikovat. No, to přece nemůžou číst děti.
5: No tak teď to není jenom pro děti, že jo? V podtitulu tam jsem napsal na začátku, kdybyste se koukli, tam je to napsáno, že to je od největších pro nejmenší.
4: Samozřejmě, to je další věc. Myslíte, že děti budou chápat vaši pojetí lišky bystroušky, jak liška vytunuluje stavební spořitelnu?
5: A víte vůbec, jak ty lišky plišoví, jak to běhá v těch supermarketech, ty děti se toho tam taky bojí, že jo? A ty parchanti už taky nejsou, co bejvali. A mimochodem ten Hrabala nebo ten Erben taky psali drsně. Tak co?
4: Ovšem, ve vašem případě, kam by se na vás Erben hrabal, víte, pane?
5: No, jo.
4: S těma Erbenovýma básničkama to taky nebylo jednoduchý, že jo? Ale to, co jste mě přines vy, to prostě nejde.
5: No co, já jsem se s tím taky nepáral, teda nepopáral. Já jsem nějaký páral, nebo co?
4: No, stavě ta kniha je nepublikovatelná.
5: Tak mi vydejte něco jiného, ne?
4: Já nevím, co.
5: A tady mám s sebou různý jiný knihy ještě. Tady třeba vám můžu názorně předvést, tady mám jedna, se jmenuje Souboj Titaniku. To je moc dobrá knížka, se podívejte, nebo Kajínek a Kabel. To je z toho vězenství. A tady Tisíc a jedna moč. A nebo tady tohleto, to je dobrý, to je... Tenkrát na záchodě. To je western, to by se z toho, jste se z toho po...
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Václav Vidra dokáže pohledem pohladit, potěšit, ústy rozesmát a svým tělem možná třeba taky nadchnout. To všechno je totiž herectví, které ovládá dokonale. Aby ne, vždyť ho má i po svých rodičích. Po tatínkovi i mamince. Na ní vzpomínal třeba i v pořadu Vzpomínky nám zůstanou.
2: S mámou jsem nikdy neměl nějaký jako zásadní problém. Jsme měli úžasný vztah a já tam to fungovalo tak, že právě nejhorší trest pro mě byl obecně za cokoliv, že byla smutná. Máma ani se nemusela dívat, ona zesmutněla. A to pro mě bylo nejstrašnější, že jsem mámu udělal smutnou. To bych si byl nafackoval sám. No a táta, on byl taková jako autorita, byl už starší, vlastně já když jsem tak nějak byl kolem té puberty, tak on byl děd pro mě. A trošku mě les na nervy tím, že je děd. No.
3: No a podědil jsi něco?
2: No asi jo, no. On právě tím on byl takovej hrozně tvrdohlavej a někdy byl steklej. A mě to samozřejmě štvalo a teďka mám takový pocit, že už dostám do toho věku, že budu taky tvrdohlavej a vzteklej. Že přece jenom někde ten táta ve mně zůstal zaseklej. No.
3: A maminka, býváš taky smutnej?
2: Taky bývám smutnej, ale nějak je to každému jedno.
1: No musíme říct, že jednou maminku i zklamal. Byla dokonce tak rozhozená, že ho požádala o jeden důležitý krok. Jakési gesto. Na to zavzpomínal při jeho 70. ve vysílání Českého rozhlasu i jeho přítel, kolega, herec Viktor Preiss.
4: Jak to tenkrát bylo? Něco si prošvihnul a já jsem za tebe něco dělal. A maminka tě pak vzala za ruku, dovezla tě k nám do Kunratic.
2: Jo, ano, to si pamatuju. A to,
4: ale chceš nevím, to dopovědět?
2: Chci to dopovědět, ano.
4: Já mám pocit, že jsem něco za tebe zaskakoval, že jsi něco prošvih. A byl jsi novej v městských divadlech.
2: Ano, ano.
4: A maminka to nesla tak těžce, že nás vyhledala na té venkovské adrese na okraji Prahy, přivezla Vašíka. Jana byla akorát na kolenách, vytírala, já jsem tam něco dělal a před oknem se zjevila paní Dana Medřická za ruku se svým zlotřilým synem.
2: A takhle začal náš vztah.
4: A řekla mu, dobrý den, Viktore, Vašku, řekni to. A Václav tam stál, klepal se a povídal, Viktore, já se vám omlouvám, že jste za mě musel zaskočit, že jsem to prošvih, něco takového, a já už to nikdy neudělám. Paní Medřická se podívala na něj, na mě a řekla, tak to je všechno, naschledanou. Já jsem nestačil ani říct, nechcete jít dál. Ono tenkrát ani nebylo kam, tam to bylo všechno rozbořené.
1: Se svou dnešní ženou, herečkou Janou Bouškovou, se Václav Vidra poznal už při studiu na konzervatoři. Prý se do ní tenkrát bláznivě zamiloval. Jenže Jana o mladšího spolužáka zájem neměla. Její velkou životní láskou se tehdy stal kolega Petr Svojtka, se kterým se ve 20 začala potkávat při angažmá v Národním divadle. Vzala si ho a měla s ním syna Jana. Petr byl ale bohém a měl blízko k alkoholu a to se mu zřejmě stalo taky osudným. V pouhých 35 letech v roce 1982 zemřel při tragické nehodě a Jana zůstala s jejich čtyřletým synem sama. Útěchou a věrným pomocníkem se jí stal právě Václav Vidra, se kterým se jednou náhodně po letech znovu potkala ve vlaku. On vytušil svou šanci. I když byl v té době už ženatý s herečkou Danou Homolovou, tak kvůli Janě ji nakonec přesně na Štědrý den opustil. Jana Boušková se přiznala kdysi k jedné zvláštní věci. Prý její tchýně, Dana Medřická, už tak nějak dopředu tušila, že k jejímu synovi Jana patří. A že spolu jednou prožijí celý život. Dodnes opatruje fotografii Dany Medřické u sebe doma. Jana s Václavem vlastní děti nemají. Pokus o společného potomka málem skončil tragicky. Jednalo se tehdy o mimoděložní těhotenství. A Jana u toho málem umřela. Tak si pak řekli, že už to zkoušet nebudou. Společně ale vychovali syna Jany a později do rodiny přibyla i Janina neteř Tereska. Její maminka Eva Boušková, starší sestra Jany Bouškové, také herečka, totiž v roce 2004 prohrála dlouholetý boj s vleklou nemocí. S Václavem se vzali v roce 2006 po 25 letech vzájemného vztahu. A tak, když měli příležitost si i ze svého vztahu udělat trochu legraci, využili toho v jednom ze silvestrovských pořadů televize Nova pod režijním dohledem Jiřího Adamce. Sehráli tehdy scénku Nebudeme se hádat.
5: Jdeš pozdě.
6: Já vím. Zdržela jsem se u Aleny.
5: Já tady sedím, čumím na hodiny a ona u Aleny. Koukám 7:30.
6: Ty máš hlad, viď? Víš, nastala taková situace...
5: Ne, já vůbec nemám hlad. Vůbec. Já už v podstatě vůbec nemusím jíst. To je fantastický. Víš co, já ti něco řeknu. Není to poprvně tohle.
6: Nech mě domluvit. Já tady nemůžu říct jednu celou větu. Pořád mě skáčeš do řeči. Posloucháš mě vůbec?
5: Tak tohle to mi šmakuje nejvíc, opravdu. To je bašta. Místo večeře si uděláme seminář.
6: Budeme se hádat, že jo?
5: Já tady sedím, čučím, kručí mi v břiše a ty buhví kde, viď? No, to je opravdu bezvadný. Celý den makám.
6: Jo, ty makáš celý den, sám makáš. Ostatní se flákají, válí se v posteli, že jo? Tebe vůbec nenapadne, že člověk, třeba jako já, může přijít domů pozdě, že ho porazí autobus. Nebo si zlomí ruku, nebo jenom tak vomdlí. Ne, tobě kručí v břiše, že jo? Jseš sobec, abys věděl.
5: No, to je bezvadný. Tak já jsem sobec, jo. Já taky totiž místo mozku používám oči. Teda vlastně kromě mozku používám taky oči, víš?
6: No, říkej.
5: Koukám, vidím se živá, zdravá. Jediný, kdo je tady na vomdlení, jsem já.
6: Tak tebe vůbec nezajímá, co se stalo.
5: Jo, pozor. Ono se něco stalo.
6: Ne, vůbec nic se nestalo. Akorát mě obtěžoval jeden mužský.
5: Prosím tě. Jo, tebe.
6: No, tak tuhle impertinenci radši pominu. To bychom se jenom hádali. Ale všimni si. Do starého železa ještě nepatřím.
5: Tak to je logika tohle, to je logika, opravdu. Já tady o tom, že mám hlad a ty o starým železe. No, tak tě pronásledoval nějaký chlap, no. A co?
6: To říkáš tak klidně, jo? Já jsem zapomněla, ono ti kručí v břiše, že jo? To by bylo úplně jedno, kdyby mě někdo znásilnil.
5: No, ono to nebude tak horký. By musel být slepej a pak by na to zase neviděl. No tak povídej, jak to bylo?
6: No, všecko začalo už v tramvaji. Jeden chlapík mi uvolnil místo, pak jsem vystupovala, no a znáš to, že jo?
5: Jo, znám. Vystoupil taky. A zeptal se tě, kolik je hodin.
6: No takhle duchaplně. Jsi mě před mnoha lety klofnul ty.
5: No vidíš, a stačilo to.
6: Ještě do dneška se tomu divím. Jenže tenhle byl nesmělej, netroufnul si. Šel za mnou jako stín.
5: A co ty?
6: No co já, dostala jsem strach? Co pak v novinách je toho dneska málo? Párkrát jsem se ohlídla, přidala jsem do kroku a pak jsem začala utíkat.
5: Ty jo!
6: No a on utíkal za mnou.
5: Nevrávodal.
6: Jo, tím chceš říct, že když se nějakýmu mužskýmu líbím, tak to je alkoholik, jo? Tak já jsem asi podle tebe nějaká chudinka, bez sexu, bez přitažlivosti.
5: Víš co?
6: No?
5: Já už bych strašně rád viděl něco na talíři. Nebudeme se tady kvůli takovýhle prchotinám hádat.
6: Jseš si se mnou nějak moc jistý?
5: Já ti věřím. Počkej. Co jsi tím chtěla říct, jako že jsi říkala, že jsem si jistý?
6: Nech to být. Nebudem se hádat, já jdu dělat tu večer.
5: Ne, počkej, tohle to mi vysvětlíš teďka. Nic dělat nebudeš, teď mi tady řekneš, jak jsi to myslela, jako že jsem si moc jistý.
6: Hele, Brouku, ty si myslíš, že já už nejsem pro chlapy přitažlivá? Já ti tu iluzi brát nebudu.
5: Ale no, tak já vím, že ti to dělá dobře, když se za tebou belhá občas nějaký dědek.
6: Pojď se na něj podívat. Ještě pořád stojí před barákem.
5: Ten u těch popelnic?
6: Ne, ten vedle.
5: Ten v té bundě?
6: Jo, ten v té bundě.
5: To musí být nějaký uchylák. Mu není ani 30.
6: No, nebelhá se, nevrávorá. Je mladý, pěkný, namakaný.
5: Co namakaný? Tím chceš jako říct, že já jsem nějaký vypelichaný starý rukávník, nebo co?
6: To já jsem neřekla, to si řekl ty.
5: Hele, já ti něco povím, jo. Já ti povím, jak to bylo. Jestli tenhle ten loudil za tebou běžel až k baráku, tak už si na něj v tramvaji musela dělat nějaký oči.
6: No, jen pokračuj.
5: No jo, jasně, hodila si nožku přes nožku, dělala si na něj cukrbliky, on tě slíkal očima, tohle to já moc dobře znám, tohle to.
6: To znáš, že jo? Z vlastní zkušenosti.
5: To jsem teď netahej, teď tě řeč o tobě. Když ženská nechce, tak si žádnej mužky nic nedovolí. A jak začne kroutit prdelí, utíkat a furt se ohlížet, tak to pak dopadne jako tady s tím Alíkem, co tu stojí před barákem.
6: Nejdřív jsem stará rašple, co si hraje na diblíka, a potom se najdou sexbomba, za kterou běhají mladíci.
5: Za mnou ženský před baráky nechoděj.
6: A co ta blondýna v metru? Oči si na ní mohl nechat.
5: Ježišo, už je to tady zase, no.
6: Nenápadně dotýká.
5: Ale prosím mě, nech toho, no, tak tam byl nával, no.
6: A jak ti vyšila facku? Jak to na blachovce? Protože jsi štipnul.
5: Já jsem jí neštipnul, ty to moc dobře víš.
6: To víš, že to vím.
5: No. Jak to, že to víš?
6: Jsem jí štipla sama.
5: Co mi říkáš jen tak nic, tady z ničeho nic, jenom...
6: Provokoval jsi, provokoval. A když už se hádáme, ať to stojí za to. Já kráva, ty to jsou takový nádherný kotlety.
5: Tak já jdu odevřít.
6: Přece se nemohli vypařit. Herko. Kdo to byl?
5: Ten tvůj frajer. Je prej ti tohle, co vypadlo z tramvaji.
0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Takhle pohádkově dokázal zpívat Václav Vidra i se svou ženou Janou Bouškovou ve zpívánkách na obrazovkách Československé televize.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Televize a film si Václava Vidru prostě našli. Seriály, komedie i pohádky. Vidra se stal tváří mnoha z nich. To proto, že prostě diváka i toho mladého neotravuje. Nikdy netlačil na pilu, nikdy se nesnažil být za každou cenu vtipný a právě proto mu to fungovalo. Humor měl v genech, ne v hereckém manuálu. Přesvědčil o tom diváky už v polovině 80. let v pohádce, která je dodnes populární. S čerty nejsou žerty. Režie Hynek Bočan. Vzpomínáte ještě, jak mu dali kousek magnetovce do boty, aby se ho našlo zlaté jablko?
2: A to řeknu tatínkovi a ten vám vyhlásí válku.
3: Gratuluji vám, zvítězil jste.
2: Tatínek vám vyhlásí válku.
3: Odneste ho pryč.
2: Tatínek vám vyhlásí válku. Válku. Au, au, au. Okamžitě mi vyndejte tu věc z boty. Okamžitě vyndejte mi tu věc z boty.
3: Jakou věc?
2: Okamžitě mi vyndejte tu věc. Je také podvedli, já za nic nemůžu. Sundejte mi tu botu.
0: Václava Vidru si oblíbil i režisér Zdeněk Troška. Obsadil ho do mnoha svých komedií. Slavný je Kameňák, tedy série vtipů převedených na filmové plátno. Manželkou mu byla jeho kamarádka, herečka Jana Paulová.
4: Já tě zvu na slavnostní večeři.
5: Prosím tě, a co tak najednou? Jsi se mnou nikde nebyl, ani nepamatuju. Divadle v kyně, o restauraci ani nemluvě.
4: A co kecáš, prosím tě? A kdo s tebou byl v loni na pohotovosti, jak jsi měla zlomenou tu nohu?
5: No? Ty jsi blbej.
4: Počkej. Kon dneska večer slavnostně otvírá...
6: Bordel erotický.
5: Jsi se zbláznil, ne? Náčelník policie do bordelu.
4: Co, potřebuji se přece seznámit s prostředím, kde se můžou vyskytovat nekalý živly. A navíc kon pozval všechny papaláše z města, i s manželkama.
5: Učitelka, do bordelu, jo? To přece nejde.
6: Neboj, mami, my to na tebe nepráskneme, že jo, tati?
5: Ty mlč a koukej se učit.
0: Když už jsme u těch filmových rolí, připomeňme, že před kamerou Václav Vidra debutoval už v 16 letech v psychologickém dramatu Návraty. Úspěšnější snímky ale přišly až mnohem později, v 80. letech. Svatební cesta do Jilí, Dobří holuby se vracejí, Lékár umírajícího času nebo Panoptikum města pražského. Nezapomenutelné role ale stvárnil i v komediích Co pak je to za vojáka, Tankový prapor nebo Černí baroni. Čím je ale slavný mezi kolegy i diváky jsou jeho anekdoty, kterých umí spoustu a taky je skvěle vypráví. Tady jsou třeba ty hasičské.
4: Takhle vyjede sbor dobrovolných hasičů s manželkama, autobusem. Taky. Podívat se na blízký hrad. Na blízký hrad a přijedou tam, kastelán neprovádí po tom hradě a když už ta prohlídka končí a jsou na tom nádvoří toho hradu, tak ten kastelán říká, tady na tomhle nádvoří byla roku 1711 upálená poslední čarodějnice. A ten Franta Nováků tak koukne na tu svoji starou vedle a pak řekne tomu kastelánovi, kdybys nekecal. To je něco, jak jde chlap takhle okolo řeky a tam vidí rybáře, ten sedí, má tam ohníček a opejká zlatou rybku. A ten říká, co blbneš, ty ta ti mohla splnit tři přání. A ten říká, už splnila. Hele. Manželka Pepi Nováka, on je taky u dobrovolných hasičů. No, on je bezvadný kluk, tak ona šla na kontrolu k doktorovi a on šel s ní samozřejmě, aby se tam nebála. No a čeká v čekárně a za chvíli, tak za půl hodinky vyjde Maruška ven a ten doktor se takhle vykoukne z té ordinace, říká, pane Nová, kdybyste na chviličku, já bych s váma potřeboval mluvit. A on se tak zarazí, co? A kde dovnitř? A říká, co se děje, se něco, pane doktore? Říká, helejte, já k vám budu naprosto otevřený, s paní je to vážný, ona je těžce nemocná, opravdu těžce nemocná, my to budeme léčit, ale bez vaší pomoci to nepůjde. My nasadíme medikamentální léčbu, ale víte, vy se musíte postarat o to, vaše žena potřebuje minimálně, ale minimálně třikrát denně sex. Bez toho ta léčba není účinná. Víte, když všechno půjde tak, jak bychom si představovali, tak za 2, za 3 roky by mohla být v pořádku.
7: To je úkol.
4: Pepa tak jako skleslej, říká, tak teda děkuju vám, pane doktore, to jste mě potěšil, no, co se dá dělat, víte, no. Vyjde ven z té ordinace a Maruška říká hned, Pepo, co říkal pan doktor, co říkal? Umřeš.
0: Václav Vidra není hercem jedné ikonické postavy. Je hercem dlouhodobé důvěry. Víte, co od něj dostanete? A dostanete to poctivě. Bez skandálů, bez póz, bez potřeby být neustále vidět. A já doufám, že vidět bude, stejně jako slyšet na vlnách Českého rozhlasu. I v dalších letech. Mějte se krásně a smějte se.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Noční linka, stále ještě nedělní, můžeme říkat, právě otevírá, právě začíná, stejně tak jako právě odbíjí 23. hodina. Krásný pozdní večer vám všem, především nespavcům, přeje Jitka Lukešová. Moc se na vás budu těšit, tak jako vždycky máme před sebou 2 hodiny společného setkávání se a povídání a jako vždycky pro vás máme i spoustu příjemné muziky, tak doufám, že si u nás vyberete třeba si i při našem vysílání zabroukáte nějakou tu svoji oblíbenou. No a teď samozřejmě přichází na řadu otázka, o čem to dnes bude. Ráda jí zodpovím. Téma naši potomci, aneb jaké jsou naše děti. Jste pyšní na své děti a na co nejvíce? A co se vám při jejich výchově podařilo? A v jaké oblasti jste měli být třeba tvrdí, tvrdší, přísnější? Jdou vaše děti mimochodem ve vašich šlépějích a předali jste jim třeba i svoje zkušenosti ze svého oboru a oni se mu teď věnují? Nebo vás trochu zklamali tím, že si šli a jdou prostě a jednoduše svojí cestou. A co pro vás při výchově vašich dětí byl velký oříšek a na co jste naopak velmi pyšní? Naše děti bývají velmi často naši pýchou a chloubou, někdy si ale vyčítáme, že jsme je mohli třeba vychovávat trochu jinak, že my mohli být samostatnější a méně rozmazlené a tak dále a tak dále. A nikdy se to prostě nějak také nevyvede. Co vy a vaše děti, vaši potomci? Telefon, téma hodně široké pro každého z nás, co si budeme povídat. Telefon k nám jako vždycky 731 800 900, pak máme také web rozhlas.cz/linka a pak máme také e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný pozdní večer, moc se na vás těším, právě otevíráme a začínáme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: To byl Petr Rezek a jeho písnička jménem jsi. No a krátce po 23. hodině pozdravíme do Kopřivnice Olina. Krásný večer, Oline, moc vás zdravím.
1: Já vás taky zdravím, zdravím všechny posluchače z celé ČR.
0: Děkuji moc krát za všechny samozřejmě. No asi začnu otázkou, kolik pak máte dětí, kolik pak máte potomků?
1: Potomky mám dvě děti.
0: Dvě dítka, no jo.
1: Dceru a syna.
0: A jak pak to šlo ve svých časech?
1: No, šlo to. Začnu dcerou, ta je o rok starší teda než syn. Průběhu základních školy nebo dětství to bylo taková pohodička, všechno šlo jako na drátku. Si myslím teda, aspoň to, jak já jsem to cítil. Potom začaly takové větší starosti, když byla na gymnáziu. Pak se hlásila na vysokou, nepodařilo se to, tak šla se učit v zahradnictví. Pak se na tu vysokou dostala, vystudovala tu vysokou školu. No a vlastně tím pádem, jak šla na vysokou, šla do Brna na krajinářskou zahradní architekturu. Takže tam vlastně byla první rok a potom 4 roky byla v Lednici na Moravě dole. Na jižní Moravě tam dostudovala. A vlastně už se z Brna nikdy nevrátila. Zůstala tam.
0: Zůstala v Brně.
1: Je tam teda tak. Protože říkala, Brno je Brno. Já ji dávám za pravdu, protože když tam přijedu, tak se tam cítím opravdu dobře.
0: Jo, líbí tak to je dobře.
1: Líbí se mi to tam, jako je to tam pěkné. Takže teď pracuji momentálně, nebo vystřídala několik, bych řekl, takových zaměstnání. Vždycky byla účastná různých konfliktů. Ona je taková, jako bych řekl, Abych to neřekl špatně, nemá ráda nepoctivost, protěžování, vyskakování nad někým, zneužívání své moci a podobně.
0: Takže jste na ní určitě pyšný, že jo? Že jste jí takhle vychovali hezky.
1: Teď dělá tam v informačním centru nějakou PR manažerku nebo něco takového, ale co má vlastně, nebo na co jsem, no, někdy to zazdívám, někdy to schvalují. Založila totiž charitativní kočičí spolek Kryšpín. Ona zachránila kdysi z útulku jednoho kocoura, který byl tyraný těma ostatníma kamarádama tam.
0: Jo.
1: Ten potom zemřel, teď má další kočku, to je pro změnu zase hluchá. Ale to nevadila, k tomu spolku.
0: Ano.
1: Založila ten spolek, aby pomáhala těm takovým, jak já říkám, venkovským babičkám, které se starají o 20, 30, 40 koček. Vlastně tím spolkem charitativním má pod sebou, říkala, že to číslo je konečné, ale to se pořád zvětšuje, několik desítek těch spolků, starají se o zhruba o 1300 nebo kolik koček.
0: Ježiš, no.
1: To znamená, že jako když to sečtu dohromady, jo, u těch babiček a podobně, je na to několik a jako získali prostředky různými způsoby. Největší způsob mám doma, protože to je manželka, která jí háčkuje kočky. Ta jich uháčkovala těch koček, snad už stovky. Oni vždycky mají nějakou dražbu pro určitý spolek, tak tam manželka uháčkuje kočku.
0: Mají tyhle suvenýry k tomu.
1: Velikosti 50 cm, 60 cm a podobně.
0: No pane,
1: potom
0: jo.
1: Se to jakoby draží, ta kočka a ty peníze potom pro ten určitý útulek. Takže toto je vlastně, jak říkala, supluje svým způsobem v některých místech stát nebo obce, protože obce mají zapomenout se z nějakého zákona starat o toulavá zvířata a tak dále, to nedělají, takže to dělají ty babičky, které ze svého důchodu třeba platili opravdu, pak neměli ani sami na jídlo, takže ona, Lenka, vlastně zaštituje tady tímto způsobem ty babičky. Takže to je dcera, kluk, ten začal, byl v mateřské škole, začal nabírat na váze, tak já jsem ho dovedl na zimní stadion, kde se chytil mantinelu a řekl, já rád nebudu, já nebudu brusit.

0: Potom kluk pokračoval se svými dětmi, se svými kluky, s Vaškem a s Jirkou. Taky dělali hokej, jezdili po turnaji, kluk vystudoval potom fakultu tělovýchovy, udělal si trenerský kurz.
1: No
0: ten Kopřivici v hokeji dělal šéf trenera určitou dobu. No ale bohužel onemocněl takovou tou onkologickou nemocí. Bojoval s tím rok a půl, no a už tady mezi námi není. Takže
1: tak to je mi moc líto.
0: Vzpomínka na něho, když se podívám na ty kluky, tak...
1: Tak jste pyšnej vlastně, co dokázal.
0: Držou taky, no. Ten starší dělá rozhodčího a... No prostě žijeme, co se dá dělat.
1: Já vím, dějou se věci.
0: Různé rány a tak dál. Ale jako chci říct, jsem spokojený s tím, snažíme se to zvládnout a taky to zvládáme.
1: Tak to je dobře.
0: To bylo
1: tak,
0: v rychlosti takový...
1: Ano, já vím, je to v tom, tady u nás ty příběhy jsou takové pokrácené časově, protože tak to prostě je, ale každopádně moc vám děkuju a myslím, že můžete být pyšný samozřejmě na své děti, protože se toho mnoho povedlo a určitě vám udělali spoustu radosti. I když samozřejmě přišly tyhle ty vážné, smutné chvíle také a prožitky. Každopádně, Oline, moc děkuju, hezký zbytek neděle přeju.
0: Já vám děkuji.
1: Vydařený celý příští týden a budu se těšit zase.
0: Ano, jo? Budu se těšit taky.
1: Děkuju, naslyšenou, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Petr Janda, skupina Olympic a písnička Dávno. No a během písničky se k nám dovolala ze středních Čech Marcela. Marcelo, krásnou noc vám přeju.
1: Dobrý večer všem.
0: Moc vás zdravím. Tak z kterého konce začneme s vámi? Povídání o dětech a nepjací jsou naši potomci a co to všechno obnášelo je vychovat, vypiplat třeba v těch takových nějakých těžších obdobích a tak.
1: Já bych to řekla možná z druhé strany. Mhm. Že potomky máme proto, aby jsme měli nějakou budoucnost, byť si to nechci připouštím, ale je to pravda. Mm-hmm. Pro někoho je to možná kliše, ale pro mě ne. Mm-hmm. Takže no. Asi rozhodneme se mít děti, máme je a pak je vychováváme. Staráme se, děláme pro ně úplně všechno jako rodiče, předpokládám i širší rodina. S tím, že ten angréž, tenhle něco, zasadím tam, až oni budou velký a tak dále. Mm-hmm. Určitě to všichni známe. Prostě jsou to babičky, které říkají to, že víš, až tady nebudu, tak tady pro tvoje děti a pro tebe a tak. A pořád to vlastně všichni stavíme na tom, že vlastně to děláme pro někoho.
0: Jo.
1: Pro ty děti. Souhlasíte, doufám. Mm. Ať jsme velký nebo malý, ale prostě všichni děláme vlastně to pro svoje děti, pokud je máme. Máme to štěstí.
0: No já vím, ale tak to téma je nějakým způsobem dnes v noční lince postaveno, takže tak. Zkrátka povídáme
1: takže tak,
0: si.
1: Takže já bych ráda mluvila o dětech, který už nejsou. Mm-hmm. Tak a samozřejmě může stát úraz, může stát, jak tady pan Olen říkal, úmrtí, že jo. Mm. Může stát plno věcí po cestě toho života, kdy rodiče zůstanou vlastně bez dětí. Mm-hmm. To všechno je pochopitelné, je to život, prostě stává se, ať je to
0: ano.
1: Nehoda, ať je to nemocné, léčitelné a podobně. Ale zapomíná se často na jednu věc, na pohřešované děti. Mm-hmm. To znamená děti, které jsou někde ve váku, čtvrtém takhle. A ty rodiče vlastně nevědí. Jestli zasadí další angréž, další strom, jestli jejich věci skovat, jestli vůbec se vrátí, kde jsou, co jim je. A tak. Takže o tomhle se vůbec o tomhle tématu nemluví. A mě to celkem jako mrzí, protože jsem jedna z maminek, a věřím tomu, že, nebo vím, že nejsem sama, v situaci, kdy je to mnoho let, mám pohřešenou dceru. Mm-hmm. Byla jí 17 let, byla to úspěšná, mladá slečna, mm-hmm. která měla už svůj život. Řeknu, že to byla introvert, byla to holka, která se dobře učila, měla hodně kamarádů, trošku sportovala, bavilý život, měla život před sebou. Tak. Přijde den D, kdy prostě to dítě zmizí, není.
0: No já vás poslouchám,
1: Já vím, že jste ticho, vím, že na to něco říct, na to opravdu není co říct.
0: No není, protože já o tom nic nevím, takže se mi velmi těžko tak, na něco ptá, samozřejmě.
1: Já právě hledám slovo, jak to rozumně vysvětlit. Mm-hmm. Já jsem byla jako matka u toho, kdy dceru unesli. Prostě nás přepadli.
0: Aha.
1: V Praze v roce 2011, mm-hmm. bezpečný zemi. A teď lidi prostě se to unesli, dneska je to 15 let a není.
0: A nevyšetřilo se nic, nezjistilo se nic, nic se neděje, jo? Nebo děje, ale
1: nic se neděje, ne, no nejsou výsledky. Já to řeknu takhle úplně vážně. Na začátku dokonce nám bylo bráněno, aby jsme ji hledali a policie nekonala. No padlo to opravdu v těch prvních dnech, nebo možná co nechci, nech špatně, a to je rozebírat nechci. Já chci mluvit o tom, že samozřejmě systém selhal, kdyby neselhal, tak by asi dcera byla budivá, mrtvá, nalezená, ale prostě není. A já chci mluvit o tom, že jsou děti mrtví, živí, zdraví, v pořádku a taky pohřešovaný. O tom se bohužel nemluví. A já bych tímhle tím telefonátem chtěla na to pozornit z jednoho prostého důvodu. Mm-hmm. To, že určitě všichni známe tu větu, dej si pozor, ať někdo nikam nevtáhne, nechoď tamhle, dávej na své pozor. To známe všichni, ale věřím, že i do dnešního dne se to určitě dětem říká, aspoň doufám teda. Ať jsme byli malí, velký, ať jsme starší, prostě dávej si na své pozor, ať se ti něco nestane. A teďka si představte, že tohle všichni asi známe a všem nám to bylo říkáno, ale nemůže to ovlivnit. Ten člověk to nemůže ovlivnit, prostě ano, ví to, ale prostě stane věc, kterou nemůžete ovlivnit jako rodič, ani jako to dítě. A teď co? Dobře. A teď to je to, proč volám. Chci říct, že jsou děti, které jsou v pořádku, rodiče jsou v pořádku, a stane se takováhle vážná věc. Tak já bych ráda jenom, jestli byste mi dala několik minut.
0: To nemůžu, to se nezlobte, už mluvíme přes pět minut.
1: Minutu dvě,
0: nemůžu.
1: Abych vám řekla, jak to vypadá, když se tohle stane.
0: Nemůžu, já vám rozumím, paní...
1: Stane se to, že přijdete v dítě a nevíte, kde je. Tak.
0: Pani Marcelo, to jsme všechno řekli. Mně to je strašně líto, tak. Co se stalo.
1: Ale to není o to líto. Mně jde o to, aby to prostě posluchači slyšeli.
0: Ano.
1: Aby se nad tím zamysleli, aby to nebrali na lehkou váhu, ano. Že to může stát zítra dnes znovu, komukoliv. A že ty následky jsou opravdu hrozný. Rodina tím trpí, samozřejmě spolužáci, škola, úplně já nevím, všichni. Jo, že to je zásah nejenom jedné rodiny, jednoho.
0: Já vám
1: to,
0: rozumím.
1: Ale že to je zásah prostě do celého spektra dalších rodin a lidí.
0: Pani Marcelo, můžete mě chvilinku poslouchat?
1: Proč vám to říkám, proč vám volám, aby se to dalším lidem nestalo?
0: Ano, ale noční linka to nevyřeší, paní Marcelo. Mně je to nesmírně
1: líto. Já to nechci, aby to vyřešila.
0: Paní Marcelo, je mi to moc líto, ale musím poděkovat. Přeju všechno dobré, každopádně je mi to líto, že se to přihodilo, ale opravdu tenhle ten případ tady nevyřešíme a nevypátráme, protože prostě je to velmi vážná situace a ta noční linka je opravdu o něčem jiném a o jiném povídání. A tohle to prozkoumat takovouhle vážnou situaci patří opravdu si myslím na jiné úřady a na odborníky, aby se do té situace zapojili a řešili to. Každopádně vám moc děkuju za návštěvu a držím palce, přeju všechno dobré. No a my popojedeme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: A tohle to byl Spirituál Quintet, ta písnička Trh ve Scarborough. Jinak máme za 4:30 a na telefonu pozdravíme Helču od Poděbrad. Krásný pozdní večer, Helčo, moc zdravím.
1: Já taky zdravím.
0: Děkuju.
1: Nemůžu se mými dětmi chlubit, protože oni jsou hodní slušní, ale jsou každý úplně jiný a ani jeden není po mně, takže já jsem se jim nepovedla.
0: Řekli oni tobě, nebo jak je to?
1: No, prostě z toho, z těch představ, co oni by si představovali maminku takovou, která by doma háčkovala, štrikovala
0: jo.
1: A opečovala, no tak já prostě bohužel taková maminka nejsem. Já jsem sice štrikovala jako holka, když mě to učila moje maminka, ale moji dceru to nebavilo, takže... Co bych štejkovala, když mě to,
0: samotný
1: moc
0: prostě
1: nešlo, že jo, tak to. A teď oni jsou ještě 8 let od sebe a každý má jinýho tatínka.
0: To je dost 8 roků mezi dětmi, to je pravda, no.
1: No, a je to kluk a holka, takže se jako moc nerozuměli. Honzik byl takovej pečlivý, všechny hračky si prostě hlídal a ukládal a Helča mu to pak všechno rozbila.
0: Co bylo nejtěžší na té výchově, když ty děti byly s takovým relativně docela větším odstupem v úvozovkách? No,
1: těžký jsem to měla já, protože tatínkové se zúčastnili toho, že se to narodilo a tím pro ně veškerá péče nějaká skončila.
0: Stane se
1: takže
0: někdy, no.
1: Nepomáhali mi, nejezdili jsme na výlety, nic, jo. Navíc ještě jeden jak druhý hrozně žárlivý, takže já jsem nakonec nesměla mít žádný kamarády, kamarádky, tak jsem ani nemohla chodit na kafe ke mně. Přišli jednou na kafe kamarádky, to jsem měla druhýho manžela, no tak se párkrát vdal do hovoru a oni mi řekli, hele, příště teda přijdeme, až tady nebude. No, takže to nebylo nic takového, co by jsme byli veselí a takový dobrý nálady, takže já jsem byla pořád frustrovaná, pořád prostě, když jsem si nemohla odskočit a trošku si jako sama někde zažít, kdybych si měla jenom jít do parku někam třeba hodinu číst knížku nebo se potkat s nějakýma svými kamarádama, tak by to ještě šlo, že bych si psychicky ulevila. No a to já jsem neměla, takže to mělo taky vliv na moje děti. No a takže mám hodní děti, nemůžu říct, že by nebyly hodní. Honzik je teda hodnější, což dceři vadí, protože říká, že já jsem mu vždycky dávala přednost, ale to je těžký, že jo. On se učil dobře, dcera se neučila dobře.
0: Jo.
1: Jo. A i když se mi to furt nepřipomínala, tak občas prostě se o tom mluvilo, že on samý jedničky až do 9. třídy a jí to ve škole nebavilo, že jo. No, takže prostě si ten vztah takovej sesterský, bratrský nevytvořili. A tím, že já jsem se rozvedla jsem se i po druhý, tak to taky bylo špatný, protože jezdili za tatínkama a bohužel mi neřekli, jak to tam vypadalo. Řekli mi to až teprve před pár lety. No, kdybych to tušila, tak se možná nějak zasáhla. Ale tenkrát nebyly takový ty linky bezpečí a důvěry a všeho možného, že ty děti mohly někam zavolat, nebo rodiče mohli někam zavolat a poradit se. No, a oni byli takový, že mi to neřekli prostě, co se tam děje. No. Takže jsem jim nemohla nějak pomoct, jsem to netušila.
0: Jasně.
1: No, takže takový nějaký sešlosti na štědrý večer, že děti přijedou a vnoučata přijedou a takový, tak to my nemáme. To my nemáme, oni přijedou, ale ty mají práci, tak nepřijedou ten den, tyhle ty zase nepřijedou jindy, jo, takže teďka jsou na ty osmdesátiny, jo, tak syn ještě mi nepopsal, protože byl nemocný a teď je zase nemocný, takže nemůže řídit, jo, tak, a taky bydlí 100 kilometrů daleko. No, dcera teda tady byla s manželem a ty se odstěhovali 130 kilometrů daleko, jo. Vnučky nemám tak daleko, ale nemají čas, jo, mají děti, mají práci.
2: Jo.
1: Takže moje osmdesátiny se protáhnou nejspíš do Vánoc.
2: No, ale tak to zase hezká zpráva, že můžeš pořád oslavovat s dětmi, jak po různu jezdí na přeskáčku. Tak Helčo, poděkuju, čas letí jako bláznivý, jak se říká.
1: No, ale ještě jsem chtěla říct, že ani jedno dítě není po mně. Což je taky na překážku, protože si s nima tak nerozumím.
2: Jo, že máš pocit, že kdyby to trošku... Jasně,
1: no,
2: jasně.
1: Já jsem nosovala teď 80 a ani jedno dítě tam nebylo.
2: Jo.
1: Protože prostě se jim tam nechtělo a nakonec jsem byla ráda, protože jsem byla taková, měla jsem tam ty kamarády, tak jsem byla taková
2: tak jste to měli trošku jinak.
1: Společenská,
2: ano,
1: všechno.
2: Ano.
1: A moje děti mě takovou ani neznají.
2: No prosím, Helčo, musím poděkovat, nedá se nic dělat, popřeju krásný.
1: Jenom něco řešila,
2: ano.
1: Pořád jenom dýchala, že nejsou peníze.
2: Popřeju krásný nedělní večer, ať se to všecko vydaří a děkuju za povídání a za návštěvu, děkuju moc krát.
1: No, já se přihlásím, myslím, že máš zase, já nevím, kde 23.
2: Uslyšíme se určitě brzo, ano, ano, děkuju, naslyšenou, popojedem.
3: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dalibor Janda. Tisíckrát krásnější, tak tolik písnička a teď už pozdravíme do Olomouce paní Elišku. Eliško, krásný pozdní večer vám přeju.
1: Dobrý večer, Tučko, já vás taky zdravím.
0: Děkuju.
1: A zdravím posluchače.
0: Děkuju moc krát.
1: No a chtěla bych se trošku taky zmínit o mojich dětech.
0: Povězte.
1: Mám jich dost.
0: Je, kolik?
1: No, já mám svoje 3.
0: No, panečku.
1: A 11, já jsem 7 vnuků, vnoučat a 11 pravnuků.
0: Jo, tak zůstaňme u těch dětí, jo, abychom dodrželi to téma.
1: Přesně tak. Takže já jsem starostí velký s něma. Oni se mnou taky, protože manžel, ten si našel jinou paní a odešel a nechal mě samotnou s těma třema. Jedna, ta nejstarší, už se vdala, mezi tím syn byl na studiích a ta nejmladší měla 10 roků. Takže jsem to měla dost těžké, jenomže já jsem člověk, který si tohle připustí.
0: Jo.
1: Takže jsem si vlastně našla ještě jednu práci, měla jsem 2 zaměstnání, aby nepocítili, že tatínek odešel, že? No a tak celkem to všechno dobře dopadlo. Tak jsem akorát s tím mojím, měla jsem nejmilejšího vnuka, Tomáška.
0: Ano.
1: A ten je do Německa s kamarádem a havaroval je jako on byl jenom seděl tam a prostě řidičovi se nic nestalo a on toho nevyšel. Tak ten nejmilejší Tomášek to se ztratil. A potom jeho sestřičku, ta zemřela taky, moje vnučka.
0: Aha.
1: A zůstali od ní 3 děti. Tři chlapci. Takže mám je tady kolem sebe. Jsem ráda, šťastná. Teď už jsem měla jít tému jednomu pravnukovi na svatbu, ale nešlo to. Musela jsem se, on mě přišel. Já v Olomouci nemám nikoho, já jsem sama.
0: Ano, ano.
1: Pryč. A tak jsem mu to rozmluvila, že nemůžu, panče, já chodím s tím mojím vozíkem. No a ten, byla jsem na jeho promoci a byla jsem strašně šťastný člověk.
0: No,
1: protože on studoval tady v Olomouci na právníka a měl promoci, tak to ještě jsem já zvládla. Takže jsem byla na té promoci a strašně mě to dojalo. Prostě byla jsem šťastná, protože jsem říkala, to je výsledek tady toho.
0: No tak to je super.
1: Mě darujou. Takovýhle věci, takže jsou. A opravdu ty moji pravnici jsou opravdu moc zlatý. Já jsem člověk, který nerada nic neužívám.
0: Jo.
1: Radši si, mám to prostě, že si hodně pomůžu sama. Dneskom tu byla právě ta nejmladší dcera s tím vnukem, já jsem zlomila gazniš na zásloně a to jsem si nevěděla rady. Tak jsem jim to ráno volala a hned po obědě přijeli.
0: No tak vidíte, jak máte ochotné děti. Eliško, a co bylo nejtěžší na tom vychovat ty děti vlastně sama v jednom vaše?
1: No, tak nejtěžší bylo to zaměstnání, protože
0: zvládnout to s tou prací.
1: Já jsem pracovala od 7 do 4:30 v jednom zaměstnání.
0: Je.
1: A ve 4 jsem nastupovala do dalšího zaměstnání. Přišla jsem v 7 hodin a teďkom bylo vaření.
0: A přípravy s dětmi do školy.
1: Nákup.
0: Ano.
1: Cestou jsem nakoupila, potom se vařilo, tak vždycky ještě pokud byli menší, tak ta nejstarší tak jim to ohřála. Takže jo. Já jsem se den dopředu vždycky uvařit. Bylo to namáhavé, ale já jsem to zvládla. Říkám si kolikrát, jak jsem to udělala, jak jsem to zvládala. Já si teď dávám tu otázku, jak jsem všechno dokázala.
0: Jo, rozumím, ano, je mi to jasný naprosto.
1: Protože to bylo dost namáhavé ještě 2 zaměstnání u toho. Takže byla jsem s nima, každý měl pěknou svatbu. Já jsem po nikom nic nechtěla. Takže já jsem jim svatby udělala.
0: Jo.
1: A byla jsem opravdu šťastná, protože zase jsem byla na městnání s dobrýma lidma, který mě pomáhali, jak se dá, dobře.
0: Tak to je dobře.
1: Takže když se dělala nějaká svatba, tak mě vždycky někdo pomohl, že jsem to teda zvládala a tak jsem byla ráda, že mezi náma ještě jsou dobří lidé.
0: No
1: tak
0: je,
1: já ráda na to vzpomínám.
0: To je dobře, to je dobře. Eliško, no, taky moc děkuju, jsem ráda, že jste objevila kolem sebe i spoustu lidí, které máte ráda vlastně, jak říkáte, a pomohli. A zkrátka všechno to klaplo, jinak děkuju za návštěvu, popřeju hezký pozdní večer. Hodně zdraví, opatrujte se.
1: Vítiška, vím, hodně zdravíčka
0: taky.
1: A velké pohody vám.
0: A brzy se uslyšíme určitě, jo? Mějte se hezky. Děkuju, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Zpěvačka Kristýna a písnička Hore hronie. Tak pomalu se blížíme, no ještě máme chvilku času do půlnoci. Pozdravíme teď do východních Čech paní Jaroslavu. Krásný pozdní večer, Jarko.
1: Taky pěkný večer.
0: Děkuju moc krát. Tak co pak vás napadlo, když jste slyšela, jestli budeme povídat o dětech, jaký jsou naši potomci, jestli jste na ně pyšná?
1: Mám jich hodně.
0: Máte jich hodně, tak pojďme zůstat taky u dětí, jo, abychom je zabrousili do vnouček.
1: Mám 3 děti.
0: No.
1: Nejstarší syn 57 roku.
0: Velké
1: ten
0: děti.
1: Má taky 3 děti.
0: Jo.
1: Potom má už vnuka, tomu je 2 měsíce.
0: Mhm.
1: A jeho dcera má 2 dvojčata, párek.
0: Ježiš, tak se vám to tam rozrostlo.
1: 2,5letýho hocha, tak a potom mám teda 2. syna, ten má taky 3 děti. Holka ta má párek a oni ještě mají 2 dvojčata, hoši.
0: Mm-hmm.
1: Ten je 24 roku.
0: No tak pojďme zůstat prosím u těch vašich 3 dětí a pojďte zaspomínat na to, jaké to bylo, když jste je musela vychovávat a taky třeba někdy potrestat.
1: Jsou hodný všechny. Já už jsem 21 roku vdovou, takže mě pomáhají, co to jde.
0: To je dobře.
1: Mám je všechny v jedné vesnici, tak jako když potřebuju, tak zavolám nebo to a přijdou mě pomoct. Potom bydlím s dcerou, ta má 4 kluci.
0: Mm-hmm.
1: Taky má 2 dvojčata, 19 roku, takže mám pořád co dělat.
0: Takže vaříte vy všem, nebo jak je to?
1: Prosím?
0: Vyvařujete pro všechny, nebo jak je to u vás?
1: Ne, to ne. Už ne.
0: Jo.
1: Mě už je 76 roku a teď se rok léčím s leukemií.
0: Jej, tak máte starosti hodně teďka, aby to bylo dobrý.
1: Ale celkem mě nic není,
0: tak to je
1: takže
0: dobře,
1: zatím to je dobrý.
0: Tak ať je to v pořádku, co to půjde brzo samozřejmě.
1: Jo, já si myslím, že to bude dobrý.
0: No a co pro vás bylo těžký? Třeba 3 děti, to není jednoduchá věc, když jsou tom školním
1: stavili
0: věku.
1: Stavili jsme baráku toho.
0: No.
1: No a...
0: A na co jste na ně pyšná, když se řekne třeba dcera, syn?
1: To jako jo, to.
0: Z čeho máte radost, že se jim podařilo?
1: Hrala, kdybych je pomluvila.
0: Hmm.
1: Tak jako, no a teďka ty malí, ty vždycky říkám, když přijdou, takže mě obveselej. Vždycky vnučky se spojej a přijedou obě 2 třeba.
0: Jo.
1: A přijedou i s těma dětma, ale ty vám se mají tak rádi.
0: No tak to je dobře.
1: Holek,
0: no.
1: Že když přijedou, tak oni každá baťoch nějakých věcí na sebe, co si tady půjčujou.
0: Aha.
1: A hrajou si spolu, že vůbec celý půlne o nich nevíte.
0: Jo.
1: A ty kluci taky, ty 2.
0: Hmm.
1: Jako jsou hodný všechny.
0: No tak to se vám to takhle povedlo, panečku, ta velká rodina.
1: No, to jako jo. A že je mám všechny takhle blízko sebe.
0: Hmm.
1: Nikde je nemám daleko.
0: A z vaší zkušenosti je lepší mít více dětí, anebo třeba zůstat u jednoho?
1: Ne, to bych nechtěla.
0: Nechtěla jste mít jenom jedno?
1: Mm-mm, to ne. Měli jsme ty první 2 kluky, ty byly po 14 měsících za sebou, no.
0: Mm-hmm.
1: Holka byla potom za 8 roku.
0: Jo, tak taky chvilku trvalo, než jste se rozhodli. No.
1: Vdovou jsem byla v 55 letech.
0: Hmm.
1: No, tak se nedá nic dělat, to už si člověk zvyk za ty roky.
0: Že se věci dějou a že se nejde všechno úplně naplánovat
1: jo.
0: A vymyslet, bohužel, no.
1: No, to jo, žádnej neví.
0: Hmm, to je pravda.
1: Jak tady dlouho bude.
0: To je pravda. Dobře, tak paní Jaroslavo, moc vám taky poděkuju. Popřeju vám pevné zdraví, ať se vám to všechno vylepší.
1: Já vám taky.
0: Jo, a děkuju za povídání.
1: Mějte se hezky, třeba mě to někdy vyjde, že zavolám.
0: Budu ráda, když se zase zastavíte a budete mít chvilku času.
1: Tak jo,
0: mějte
1: děkuju
0: se
1: moc.
0: Hezky. Dobrou noc.
1: Nashledanou.
0: Dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak to byl Jiří Zmožek a jeho známý to hit Už mi lásko není 20 let. Tolik písnička. Půlnoc klepe na dveře, no a my uděláme co? Podíváme se také do pošty, protože jste se poměrně hojně rozepsali, za což jsem samozřejmě moc a moc ráda. Takže se podíváme teď na jeden e-mail, který dorazil od paní Ireny a paní Irena píše k tématu. Dobrý večer všem i vám do studia. Já mám děti dvě a asi jako všude byla období těžší a období, kdy to šlo všechno nějak zlehka. I sny jsem měla v určitých... Cože? Nějak tady se píše o něm... O jo, o syna jsem měla, pardon, tam je nějaký překlep, já jsem to nemohla rozluštit. O syna jsem měla v určitých jeho mladých letech velký strach, aby se takzvaně nechytl party a neskoušel všechno možné, jak se to někdy taky stane. Ale dopadlo to dobře a pochopil, že tudy cesta nevede. Jinak jsem moc ráda, že obě moje děti nakonec vystudovaly vysokou školu a myslím, že se jim daří podle jejich představ. I když samozřejmě pořád je co vylepšovat. Všechny zdravím a všem přeju samozřejmě, ať mají ze svých dětí jen a jen radost. Mějte se moc hezky a pozdrav všem, Irena od Plzně. Paní Ireno, moc vám děkuju, ať se vám daří a samozřejmě hlavně kupu zdraví v celé vaší rodině. No a my popojedeme s písničkou od Petra Spáleného.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dnešní linka.
1: Tak s písničkou zpěváka Terryho Jacka jsme se přehoupli do nového dne. No a je tu, ať už chceme nebo nechceme, pondělní den s datem už 12. října. Tak právě otáčím list v kalendáři na prahu nového dne. Nám všem přeju všechno dobré, ať se nám vydaří nejenom celý pondělní den, ale celý další říjnový týden, ať nám jde všechno dobře od ruky a pokud máte den volný, tak abyste si ji užili ve zdraví s úsměvem a podle samozřejmě toho, jak si představujete. A co se týče noční linky, tak ještě až do 1 hodiny budeme povídat na téma naši potomci, aneb jaké jsou naše děti. Jste pyšní na své děti a na co nejvíce? A co se vám při jejich výchově podařilo a v jaké oblasti jste měli být třeba tvrdší a přísnější? A jdou vaše děti ve vašich šlépějích? No a přidali jste jim třeba i svoje zkušenosti ze svého oboru a oni se mu teď věnují? Nebo vás třeba trochu zklamali tím, že si šli a jdou prostě svojí cestou? Co pro vás při výchově vašich dětí byl velký oříšek a na co jste naopak velmi pyšní? Naše děti bývají velmi často naší pýchou, chloubou, někdy si ale vyčítáme, že jsme je mohli vychovávat třeba trochu jinak, aby byly samostatnější, méně rozmazlené a tak dále. No a někdy se prostě taky něco nepovede. Tak co vy a vaše děti a vaši potomci? Telefon k nám i teď po půlnoci 731 800 900, pak máme také webcam píšete rozhlas.cz/linka, máme i e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, hezký nový den a můžeme pokračovat.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
2: Na dlaní jednu z tvých řas do tmy se koukám. Hraju si písničky tvý, co jsem ti psal.

0: to.
1: Tak to byl Honza Nedvěd, ta písnička Podvod, no a dovolila se k nám také Pepa z Kyjova. Pepo, krásnou noc přeju, zdravím vás.
2: Ještě jednou vás zdravím.
1: Děkuju mnohokrát.
2: Můžu začát mluvit, nebo chcete?
1: Můžete, můžete začít, je to na
2: takže
1: vás.
2: Takže máme tři děti, holku, jedna 70. ročník, druhou 72. a za 12 let jsme měli syna.
1: Ano.
2: Dostal jsem od ženy nadáno, že staří lidi mají mít vnoučata, ne děti. A nakonec ho má nejradši.
1: Jo.
2: A je ráda, že ho máme.
1: Že ho máte.
2: Ano, dcera vystudovala ekonomku, druhá se vyučila ve Svitu ve Zlíně. Bohužel díky tomu, že to dopadlo jak dopadlo, tak nedělá svoje řemeslo. A kluk měl ekonomku, dělal a pak vyšší odbornou v Boskovicích, takže... Takže mají prácu všichni, je dcera mladší s tím synem, dělají tady ve firmě A-Studio, takzvané, dělají banery, polepy aut, tak dcera tam právě polepuje ty auta jako firma. Tak jako zajímavá práce, je to těžká práce, ale baví ju to a syn tam dělá nějakýho, já nevím co, úředníka.
1: Takže z nich máte radost i s tím, jak si vlastně
2: mám radost,
1: pořešili práci.
2: Všichni mají prácu, nezažili moc období bez práce a jinak máme starší dcerka, má syna a dcerku, ta je sestřičku.

0: mi ju bude nahlídat.
1: Jo.
0: My ju hlídali, až než nastupovala do školy. A toho nejmladšího, ten mu říkám, že ten je radioaktivní, neaktivní. to je sičák první třídy.
1: Vydařil se, jo? Abyste ano, o něm věděli, jo, tak se snaží, ano.
0: Zapnul nám kovicu bez vody, pustil nám klín, lézl po křesle do okna, býval něco v ní patře, tak fůl za ní musel jeden chodit a hlídat. To nemohli jsme ho nechat samé.
1: Jo.
0: A chodí do třetí třídy už je čím dál lepší. Já říkám, já ti jednou přerazím. protože má aktivity víc, jak je zdrávo.
1: Ano. Ale no, to bude jako asi chvilku ještě trvat tohleto, no, pokud je takhle aktivní.
0: Oni to svádí na mě, že je po dědečkovi. Ano, děda je ten nejdobřejší z rodiny.
1: Vy to teď říkáte samozřejmě s velkým nadhledem a s úsměvem, ale co je na výchově vlastně těchto velmi čiperných dětí takového jako nejtěžšího? Uhlídat je, aby se něco nestalo asi, co?
0: No, uhlídat jednak, a teď ho zaměstnali, chodí na hokejbal, hraje hokejbal, vnučka ta sestra jeho hraje košíkovou, takže a ta od starší celý hrála taky košíkovou, takže jako zaměstnat to sportem,
1: to hrával
0: fotbal. Syn hrával fotbal taky do 30 roků, 35.
1: No, tak to vydržel dlouho.
0: No já jsem od malička, když se narodil, říkám, že se bude hrát fotbal, protože já jsem hrával do 30 let skoro a 15 roků jsem trénoval tady dorostence v Kyjově.
1: Tak to po vás podědil trošku.
0: Fotbalu, tak to podědil, takže jako... Snažíme se, já jsem říkal manželce, když nadával, že hrát nebude fotbal, to vám bude furt lepší, když bude vymetat diskotéky a chytne nějaký tam drogy a nebo nedobrou partu, tak radši ať sport.
1: Radši sport, to je pravda.
0: Došel z tréninku tak dodělaný, že byl rád, že zalehla, už neměl chuť nikde chodit. To jsme trénovali třikrát týdně a navíc ještě tu ekonomku.
1: To je dobrá metoda.
0: Ano, zaměstnat.
1: Zaměstnat, hodně, unavit a je to.
0: Zatížit, unavit, utahat a nemá potom smysl na ptákoviny. Jak to říkáme po našem.
1: Ano. No ale podrženo, sečte, no nakonec jste rádi, že jste si pořídili tři děti.
0: A jo, tak aspoň bude pokračovat, udrží rod někdo. Že bude pokračovat rodina Balousovic.
1: Bude mít velmi, velmi široké rodiny, vlastně široký rozvětvený strom, jak se říká, takové.
0: Ano, jako nevýhýnem.
1: Dobře, Pepo. Moc děkuju za povídání, za návštěvu, přeju celé vaší velké rodině.
0: A s vaším tématem oslovíte, tak proto otravuju vždycky jenom vás, nebo většinou
1: já
0: vás.
1: Budu ráda, když se zase zastavíte, samozřejmě velmi. No,
0: když budete mít téma, které mě osloví, rád zavolám.
1: Tak jo, tak každopádně všechno dobré celé vaší velké rodině. Taky, naslyšenou, dobrou noc.
0: Naslyšenou, dobrou noc.
1: Dobrou noc, zdravíme do Kyjova.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jirka Schellinger, René, já a Rudolf. No a přivítáme teď Františka, máváme do Židlochovic. Františku, krásnou noc přeju.
1: No dobrý večer, paní Tisková, taky přeju krásnou noc u mikrofonu a posluchačům u rádia.
0: Děkuju moc krát. Tak Františku, vy máte taky tři děti, že jo?
1: Máme tři děti
0: no.
1: A já vám řeknu, já se s nima můžu pochlubit až teďkom, až dceři je 65, klukovi je 63 a nejmladší dcerce je 50. Tak až teďkom se s nima můžu pochlubit, že dobře pracujou, jako jo.
0: Předtím se jim nechtělo pracovat, nebo co?
1: A ve školy. Ve školy to měli asi tak, jak já, možná trochu lepší, protože já jsem mě nemohl nikdy moc učit. My jsme to měli tak, když já jsem šel do školy 48, tak pan učitel Horňanské nás měl 5 ročníků od první do 5. třídy v jedné třídě.
0: Jo, jedno třídku, no jo, no, to bývalo.
1: Jedno třídka, tak on na nás neměl tak moc času.
0: Rozumím.
1: Dobře tam byli takový, co to měli daný od přírody, jo.
0: Mm-hmm.
1: Ale my jako děcka jsme museli dost makat na polách a tak, jo. No a když jsme ještě toho trochu zneužívali, jo, jako tak, tak jsme procházeli všude s odřenýma ušima. No ne, na pětky to nebylo, jo, ale z češtinu jsem měl možná čtverku a z ruštinu trojku.
0: Jo.
1: Takže já jsem uměl lepší ruský jazyk jak češtinu, no. Ale v učení tam už bylo lepší, to už jsem prošel, jo, tam možná některé ten předmět nebyl učební,
0: ano.
1: No, ale byl jsem doma v matematice, co mi jako, co potřebuju pořád, ještě teďko umět počítat, že,
0: no.
1: Ale takovou normální násobírku, ne nějaký zlomky, to už si musím napsat a tak, jo,
0: ano,
1: ale násobilku to chrlím takhle z místa, jako jo.
0: No a máte pocit, že děti byly ještě šikovnější ve škole, než jste byl vy, jo, vaše?
1: Děti byly trochu lepší, jo, byly trochu lepší, ale nedělají to, co se vyučili. Dcerka se vyučila normálně knihařkou a má svoju prodejnu, kde máte zvěry Max, jo. No a dcerka se vyučila pekařka, ale dělá ve zdravotnictví,
0: taky
1: jako
0: to
1: tam
0: nedělá.
1: Ukryví,
0: jo. Jo.
1: Ale oni chcou, aby to dělala dál, jí už je 65 roku, zrovna dneska jsme to celá vyvíjali, kurka včera, jo.
0: Aha.
1: Tak teď měli ty narozeniny, oba za sebou, jo?
0: Tak vy jste měli teďka víkend plný oslav a radostí, no tak to je krása.
1: Ano, a výdajů.
0: Jo, no tak, to tak bývá, to je pravda.
1: No, takže tak je to s našejma dětíma, jo? No,
0: jo,
1: tak
0: zaplať
1: vám, že žijeme, že jsme všichni pohromadě nějak, jo, v jednom městě.
0: Františku, byl jste na ně přísný, když měli takové to svoje období a tak, nebo jste byl tolerantní táta?
1: No, já jsem na ně nemohl být moc přísný, protože sám, když jsem jim nemohl poradit, tak přeci nebudu na to mlátit, nebo něco.
0: No, nemusím přímo třískat, ale třeba jestli dostali nějaký, já nevím, domácí nějaký trest, třeba zákaz vycházení nebo něco takového.
1: No, já jsem furt chodil po puškách a to takhle řídila manželka doma, akorát když jsem šel jako třídní zkusku, tak když tam někde mě chtěla něco paní učitelka říct, tak bokem, a tak to musela říct pěkně, no, abych se nečervenal, jo?
0: Jo.
1: Před ostatníma rodičama. Tak,
0: ano.
1: Jo, ona šikovně tak obalila, jo, a ona řekla, že je šikovné, jo, ale musí to a to a ono, no a tak, no. Takže tak to je naše děti, jo. Takže nám je 84 a dcerce už 65, klukovi 63, no a takže...
0: A vydáte se často, protože jste tam poblíž sebe, že jo, všichni, takže...
1: Ne všichni, no já jste tady všichni v Židlochovicích. A...
0: No tak jste si po ruce navzájem, když je něco potřeba.
1: Jo, když je takový problém, takové jako rodinné, tak nepleteme se jeden druhýmu do toho, jo?
0: To je důležitá věc, ano, v dospělosti, to no, si myslím, že určitě.
1: Se do toho nepleteme, či to vyřeší všichni každé po svým a no... A tak klapí to jako, jo, takže tak, no.
0: Tak se to všechno povedlo vlastně, že jo?
1: Jo, dá se říct.
0: Dá se říct.
1: No.
0: Dobře, jo? Františku. Tak moc děkuju taky, krásnou noc a hezký celý týden.
1: Ano, podobně děkuju taky.
0: Mějte se hezky, dobrou noc.
1: Dobrou noc. Noční linka
2: čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Helena Vondráčková a Jiří Kornel, takové hudební konstatování. Každá trampota má svou mes. A pozdravíme Pepína na Valašsko. Pepíno, krásnou noc přeju, moc mávám.
1: Teď přeju krásnou noc a i posluchačům přeju.
0: Děkuju.
1: Tak jako téma o děti, my máme 4 děti.
0: Jejej, no. No, máme panečku.
1: Máme to na střídačku, dceru, syna. Máme 5 vnuků a jednu vnučku, už jedného pravnuka už máme.
0: Tak se vám to taky rozrůstá.
1: No, jo, takže je to ten, no a tak.
0: Z těch 4 dětí bylo některé dítě takový ten vejlupek, jak se říká, že vám dal zabrat?
1: No, ta druhá dcera, ta byla taková trošku ten, ale to se vše, ona teď vzpomíná, jako už má 50 roku, tak vzpomíná, že jsme se s ní užili. No, tak vždycky se smějeme, jak to bylo, jak vždycky. Ona třeba ve škole, ona měla 2 žakovské, takže jednu nám ukazovala. No, to by byl úpek.
0: Měla to pěkně vymyšlené, ano, no, samozřejmě. Jo. Potřeba pochválit, no.
1: No, však to vždycky se smějeme, jak ten...
0: A kde jí vzala, vysvětlila vám to, že má 2 žákovský potom?
1: Ne, to jsme ani nepátrali.
0: Nezjistili jste to.
1: No, ale ona zřejmě ve škole nahlásila, že už ztratila.
0: Jo, dostala jinou a no, vidíte to, jak si poradila. To je důležitý umět si v životě poradit.
1: Jo, to bylo dobré. Takže ten, ale jinak jako jsme spokojeni, jako my bydlíme na polosamotě, takže
0: ano.
1: No, oni už jako jsou v dědině, jako syn, ten starší, tomu jsme domek pomohli postavit a dceři taky a ti dva jako bydlí zase v bytovkách, takže mají ten. Takže když potřebujeme takové ty hrubší práce, tak jako přijedu ve zřeči, že ten pomoc.
0: Jo, pomůžu.
1: Ten nejmladší syn, tak ten je lékař, ten vždycky povídá, já musím mít zdravé ruky, že? Protože on je chirurg.
0: No jo, to má pravdu, no, samozřejmě.
1: No, jasné. Takže on musí opatrně, ale jako v klidu, každý se umí postavit v práci, že? Takže nemáme jako problémy. Oni u nás všecko si skladují a tuto zemáky a takové, co potřebuju, tak si vždycky přijedu, nebo já jim to do dědiny přivedu, když jako jdu nebo jedu tam, takže to není problém, že...
0: No, takže jste rádi, že je máte, že jste se takhle rozrostli, že jo?
1: My jsme, tento týden jsme měli, v srpnu já jsem měl 80, manželka měla, to už je včera měla 75 a dneska máme 52 roku manželství, takže...
0: Pánečku, tak vy máte doma taky tady zrovna takové období výročí a oslav, že jo, krásný.
1: Jo, takže manželka je po operaci kyčle, takže tak zpomalí se rosto.
0: To je dobře, rozcvičí a dneska, už to bude
1: fajn. Dneska jsme byli s koněm na výjíždce, tak jsme i toho pravnuka vzali, že? Takže ten si na vozi rádil, ten si tam hračky, že? A tak paráda, jako bylo i krásné počasí, že? Trošku se oblec, protože u nás je chladno.
0: Ano, rozumím.
1: No, takže ten, ale jako pěkně, jako v pohodě. Takže...
0: Tak, to a jsem ráda.
1: Ještě bych chtěl tu paní Vlastičku z toho Krnova pozdravit.
0: Dobře.
1: Ona přes kopec bydlela, takže...
0: Jo, že se znáte, tak aby věděla, že jste na ní nezapomněl.
1: Přes telefon. Já jsem nikdy neviděl na to ten, ale přes telefon, takže...
0: Tak vyřídíme takhle pozdrav, to je pravda.
1: Všetci mějte, a i vy se mějte dobře.
0: Děkuju moc, Pepíno, nápodobně, všechno dobré.
1: A dobrou noc a její... je jasňučko, takže je paráda.
0: Tak zdravo. Si to užijte. Zdravím. Velké gratulace, no, k těm vašim výročím i k narozeninám. Jo. A hodně zdraví. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Děkuju.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

aspoň dokáž teda krásná víla. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbyla. Jen nechoď do kláštera, buď tak hodná.

0: Hana a Petr Ulrichovi a jejich duet Nechoď do kláštera. A 5 minut po 11:30 pozdravíme paní Marii do Hradčovic. Maruško, hezkou noc přeju.
1: Ano.
0: Říkám to dobře, do Hradčovic?
1: Ano.
0: Tak vás moc zdravím a ráda vás slyším. Co vás tak napadlo, když jste slyšela naše téma?
1: No, děti, já mám 4 dcery.
0: Panečku.
1: Takže já jsem měla dvoufázovou výchovu.
0: Jak to? Co to obnášelo?
1: No, jedna dcera měla 19, kdy se narodila ta nejmladší.
0: Je, no.
1: Takže to už byly 2 generace. Když se dcera ta nejstarší ve 20 vdávala,
0: no,
1: tak ta mladší měla 11 měsíců na svatbě. Já jsem ji chodila kojit na záchod, když jsme byli v kulturním domě.
0: Ano.
1: Na záchod ji chodila kojit.
0: Tak se vám to takhle pěkně rozprostřelo teda, co se týče
1: a
0: roku.
1: A potom dceři se narodilo dítě a chlapce. A když jsem s nima, on byl jenom o rok a půl mladší od té mojí poslední dcery,
0: ano,
1: tak když jsem s nima chodila, tak všichni se mě ptali, jestli jsou to dvojčata.
0: Jo, to je pravda, že to tak lidi napadne.
1: A právě, ano, že já jsem měla dvojčata, ta nejstarší, za 3 roky se narodily 2 holky, dvojčata.
0: Uh-huh.
1: Takže já jsem neměla ještě 23 roku a už jsem měla 3 děti.
0: Pánečku, no to teda jste si pospíšila, já vím, no.
1: No a naštěstí se dobře učili, všechny mají vysoké školy. Ty 3, jako ty dvojčata a ta nejmladší studovali v Praze a zůstali v Praze a ta nejmladší teď ještě už je 10 roků v Londýně.
0: No panečku,
1: má dítě.
0: Tak se vám takhle vydařili, že takže školy je bavili.
1: Akorát ta nejstarší je zdravotní sestra a ta bydlí ve vedlejší vesnici. Takže
0: tak vám dělají radost určitě, že jo?
1: Ta mě chodí píchat injekce, když potřebuje nebo tak.
0: Že pomůže.
1: No ale dost často jezdí, dokonce i ta z toho Londýna jezdí 5x do roka, léta.
0: No tak to, no, už to taky není tak daleko, oni, jak se říká, svět se zmenšil díky leteckým spojům, takže je tady co by dub z Londýna, to je pravda. Tak z nich máte radost,
1: no, já
0: určitě.
1: Já už jsem tam byla 3x,
0: jo?
1: Ale už se bojím.
0: Už nechcete.
1: Já se bojím letadlem, ale prostě opravdu se dobře učili, takže nebyl problém. Já muž mě zemřel, už je to 30 let.
0: Jej, tak jste na to zbyla
1: takže
0: pak sama.
1: Takže ta nejmladší, všechno si sama, je inženýr, architekt, ona si všechno sama měla 9 let, když otec umřel. Všechno sama si zařídila do 5. třídy, chodila od 5. třídy, si dala na 8. gymnázium, to si všechno sama obšlápla, všechno si to jako prostě šlo za svým cílem.
0: Tak a možná, že jí to i pomohlo, že měla ten vzor ve starších sourozencích, že jo? Že tak
1: ano.
0: Jako
1: a ty byli v Praze, tak a našli si tam zrovna i zaměstnání a bydlí tam. Takže
0: tak z nich máte radost
1: Prahy,
0: ze všech určitě.
1: Ale akorát, že teď je to všechno horší, jako to cestování. Takže to je asi tak. A
0: dobře,
1: moja, ještě bych vzpomněla, moje babička měla 11 dětí a 2x dvojčata. Ale 5 jich zemřelo. Během 3 zemřeli ještě malé, jak byla ta španělská chřipka některé. A další jeden zemřel tragicky, ho zastřelili na Slovensku u Humeného jako učitele.
0: Aha.
1: Tam byl poslaný jako učitel. A ze žárlivosti manžel učitelky, co s ním byla na škole, tak ji zastřelili.
0: No to
1: a
0: jsou smutné příhody.
1: A druhý zemřel, když si spadl na ledě, neřekla, dostal kosti, tomu se říkalo kosti, že do kosti asi tuberkulózu, 19 nebo tak. Takže 6 ostalo, 2 chlapci a 4 celý. Dcery a 4 bývali, 5 bývalo ve vesnici, akorát jeden se odstěhoval. Takže taková velká rodina.
0: Velká rodina.
1: Měla 16 vnuků.
0: Pánečku, tak to je fakt velikánská rodina.
1: Dřív
0: to
1: tak let.
0: Tak to je pěkný věk, si myslím, tak. Na tolik dětí a na tak velkou rodinu, co všechno zvládla. Tak paní Maruško, moc vám taky děkuju. No, mějte se hezky, přeju hodně zdraví a zase se budu těšit, že se brzy uslyšíme, jo?
1: Ano.
0: Dobrou noc, zdravíme do Hradčovic. No, a teď už je na řadě Radek Tomášek.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Radek Tomášek a s ním také Helena Maršálková, písnička Jeanová láska. No a na telefonu máme Aničku z Miroslavy. Krásnou noc, Aničko.
1: Taky vám přeju krásnou noc a všem posluchačům.
0: Děkuju
1: a
0: moc krát.
1: Také, samozřejmě.
0: Děkuju moc krát.
1: No já se musím pochlubit tím, že máme dvě děti, No ale ty naše děti už jsou dávno dospělé, protože už mají dospělá dvou.
2: Už to nejsou děti.
1: Naše vnoučata už jsou taky dospělá.
2: Jo.
1: A dokonce dva vnuci mají už svoje děti, takže už ty starosti jsou na nich. Takže,
2: letí.
1: Ale já si nemůžu stěžovat, naše děti se učily dobře, problémy jsme, dcera byla taková živější, tu jsem honila domů, oni vyrůstali na té vesnici, takže oni to měli ještě tak, že tou kabelou flakli za dveře a
2: byli pryč.
1: Byli doma večer, ale navštěvovali kroužky, syn chodil hrát fotbal, dcera chodila do tanečního kroužku a to ta byla taková živější a ten byl takový tichý introvert, ale on je takový dodnes, ten hodně knížky, ale učili se dobře. Já jsem s nima měla nejvíc starosti, když byli malí, protože vodu jsme doma měli, ale měli oba plynky a tehdy byly ještě hadrové. Když se dcera narodila, tak měli, no a tu prádelnu jsme měli přes dvůr, protože my jsme bydleli v takovém domě, to nám maminka předala, bydlela taky s náma. Můj muž byl zedník, tak ten chodil do práce ještě na fušky a maminka, i když měla důchod, tak chodila do práce, do zahradnictví. No a v 11 hodin doma byli na oběd. Tehdy to v JZD bylo tak, že v 11 přišli domů na oběd a hospodinky vařili něco rychlého a tak i já jsem musela mít něco uvařeno. A v jednu zase museli být na pracovišti. Dvě hodiny byly volna, takže já jsem chodila nakupovat s dvouma dětma, tak jeden kočárek, jedna holka byla v kočárku, kluk seděl na prkínku, držel se. No a v košíku dole byl nákup.
2: Ano, ano.
1: A ještě jsme to měli do kopce, neměla jsem to jednoduché. No, topilo se v obyčejných kamnech stolových a v pokoji ten vytápěl dva pokoje, tam jsme měli pilinová kamna. Jo, takže bylo to náročné, no, takže a byla jsem s dětmi teda, až šla dcera, protože byla o 16 měsíců mladší, tak až, protože nebyly jesle a nějakou paní si vzít na hlídání, tak ta by chtěla víc, než já bych vydělala. Tak jsem byla s dětmi až do 3 roků sama, ale nemůžu říct, neměla jsem s dětmi. Když začali chodit do školy, tak jsme začali stavět dům, takže takový nějaký akorát podepsání úkolů, ale učili se dobře, tak s tím jsem neměla starost.
2: Tak to je dobře, že máte.
1: No ale taky jsem musela uvařit vždycky večer, aby to měli, aby jim to babička ohřála.
2: Ano,
1: ona
2: ano.
1: Bydlela s náma, tak aby oni se najedli v poledne s manželem a oni to potom, ale oni chodili i do školy na obědy, ale ty večeře. Takže to bylo, no dneska už jsou to dospělí lidé, syn bude mít 60 letos na konci roku, takže už mají dospělé děti. No a žijí, já si myslím, že mají každý, že jsou spokojení, každý má své zaměstnání. Nemáme je tady v Miroslavi, která je v Moravském Krumlově, to je asi 17 kilometrů, ta nám pomáhá s těmi účty a takové věci, jak je potřeba, protože můj muž se to nechce dělat a já se toho bojím, když nevidím.
2: Jo, no, vy se do toho nechcete pouštět radši, rozumím.
1: No, tak máme to, ale obstarává nám to dcera.
2: Tak to je dobře, to je dobře.
1: Máme k tomu, jak já s manželem, tak ona a syn, máme všichni k tomu přístup, k těm penězům, ať se, kdyby se něco stalo, tak ať může ten nebo ten, že jo. No, ale jinak jsme spokojeni a syn je ve východních Čechách, ten je tam, ten už dostal letos, buď to letos nebo loni, myslím si, že letos dostal 40 roků v práci, on pracuje ve Dvoře Králové nad Labem v zoo,
2: tak to je krásné místo, doufám, že ho to tam baví.
1: To bylo jeho dětský přání už. Že pojede do Afriky a bude s panem Wagnerem lovit žilasy.
2: Tak si to splnil alespoň takové do Dvora Králového.
1: To je krása. Jeho práce. Oni tam i bydlí, jako je to areál zoologické zahrady, tam jsou ale 4 byty, tak tam bydlí.
2: Ano, ano.
1: Takže jsou spokojení a dcera ta dojíždí teda do Brna. Ta se stala, je vystudovaný, on šel studovat, on vlastně v 19. roku už vyletěl z hnízda, chodil o rok pozadu, tak měl maturitu v Moravském Krumlově a pak šel teda do Suchdole na Vysokou.
2: Ano.
1: No a zde zběhl, protože šel dělat ošetřovatele do, takže on tam je od začátku.
2: Tak si splnil
1: ten
2: svůj sen.
1: Od začátku si tam dělal prvně krmiče, staral se o ty, no a teď už je zoolog, tak potom se vrátil
2: super.
1: Do školy, musel na vojnu, tak se vrátil do školy a po 18 letech na tu školu nastoupil znovu a školu
2: dělal.
1: Dokončil. No.
2: Takže potrženo, sečteno, musíme končit. Aničko, máte z nich radost a stará, že
1: jo,
2: to takhle
1: dopadlo.
2: Jo, a dcera
1: taky si tak udělala školu, ta pracuje v Brně na finančním úřadě, takže mají každý, jsou
2: dobře,
1: spokojení s prací a děti mají taky hodné,
2: tak to je fajn.
1: Zazlobí, no ale které děti nenazlobí.
2: Přesně
1: no.
2: Tak. Aničko, děkuji moc krát. Přeju krásnou noc, hezký celý nový týden.
1: S dětma jsme spokojeni.
2: To je dobře. Děkuji moc krát, Aničko. Mějte se hezky, naslyšenou a zase příště u nás v Noční lince.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
4: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká

odpověď, co bude zítra, za pár let, za obzor slunce zapadá, na dobrou noc svým věrným zamává. Co teď tvůj úsměv znám už na spaměť,

Michal Hrůza a písnička Budu tě vyprávět. No a po téhleté písničce musím konstatovat, že jsme se dostali do finále naší noční linky. Pojďme se podívat ještě jednou do pošty, kde se píše dobrý večer, zdravím do noční linky. Jo, děti, to je radost, říká se, ale někdy to jsou i velké starosti. Mně se syn bohužel narodil s vrozenou vadou a tak jsem musela kompletně změnit život svůj i celé naší rodiny. Není to vždycky jednoduché. Teď už se situace ustálila a synův stav také, no a taky jsem si na všechno zvykla a naučila se věci brát, jaké jsou. A to je, myslím, pro život taky moc důležité. Jinak všem přeju všechno dobré, Martina. Tak milá Martino, vám přeju také všechno dobré, spoustu sil na obtížnější situaci, ve které třeba jste a nějakou dobu ještě budete, a moc přeju všechno dobré a děkuju za váš e-mail. No a protože jsme se dopracovali až na konec a v našem studiu se chystá střídání a připravují už se tady další noční pořady, tak je potřeba vám všem poděkovat za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukešová, přeju vám hezkou noc a hezké sny, pokud jdete spát a pokud zůstáváte na příjmu našeho vysílání, tak hezký poslech právě těch připravovaných dalších nočních pořadů. A já se budu těšit, jako vždycky, zase brzy příště naslyšenou.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Slavné herecké dynastie. To je přece téma pro naše rozhlasové jeviště jako dělané. Co říkáte? Rozhlasové archivy totiž mohou vydat svědectví o tom, jak si pánové a dámy, když se to povede, ve svých rodinách dědí, rozvíjejí a hlavně předávají talent a herecké umění. Dynastie hereckého rodu Vidrů bude mít slovo právě dnes.
2: Na

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: A začněme hezky po pořádku. Václav Vidra, ten nejstarší, totiž doajen Pražského národního divadla, jak se na zakladatele herecké dynastie sluší, se oženil s dcerou ředitele kočovné divadelní společnosti Františko Cölnera, paní Eliškou. A tenhle Václav Vidra nám bude číst z Nerudova fejetonu o malostraňácích. Jeho syn, Václav Vidra mladší, někdy taky označovaný jako Václav Vidra druhý, tatínek toho dnešního Vaška Vidry, se pak v zápětí představí, co by kapitán Billy Bones ze slavného Stevensonova Ostrova pokladů.
2: Malostraňák je, chcete-li, podivín, ale on je originál, je svůj v myšlenkách i činech. Život němých ulic, mysli jeho nevzruší, jeho procházky vedou ho vždycky jen do odlehlých končin, někam k oblíbené houštím po zakryté lávce mariánských sadů, někam na opuštěné hradby za kapucíny, kde tak hlucho a ticho, někam za bránu kolem vojenského hřbitova, a návrším pak nad Prahu vzhůru. Skoro všude je tu sám, nikoho nepotká, s nikým nemluví. Oko bloudí po vyhlídkách krásou svou až čárných, duše se šíří, myšlenky zrají, velké nějaké předsevzetí klíčí. Například podívá se přece jednou tedy zase na staré město. A v skutku, přece vzetí se tuží, opakuje se, pojednou nadešel okamžik rozhodný, neodolatelný a malostraňák jde. Sestoupí až k hranicím tvé čtvrti, přejde kamenným mostem, Karlovou ulicí, náměstím, ulicí Celetnou, zahne prašnou branou na příkopy a teď rovnou zpátky až k nábřeží a tím zase ke kamennému mostu. Rozeznáš ho zcela dobře mezi ostatním lidem, jen trochu pozor. Tvář nehybná, tichá, oko pozorné, klidné. Zajímá-li ho krám, zastaví se před ním. Zůstane-li ale také někdo jiný zde stát, on už jde dál. Vyhýbá se cestou lidem, chodí obloukem kolem nich, sestupuje z chodníku radši, než aby se tlačil. Krok je pomalý, odměřený. Ale když vstoupí malostraňák konečně už na kamenný most, stává se krok náhle rychlejším, pružným, oko se oživuje, tvář lehínce jasní. Snad malostraňák ledaco osobně nespatří, ale on najisto ovšem ví. On rád čte, rád naslouchá zvěstem, rád si porozmluví o nich v kruhu sousedů a známých. A když už jsem jednou v tom, podám zde raději také svědectví pravdám ještě jiným. Aby, kdyby si mne pámu jednou k sobě povolati ráčil, nezůstala žádná důležitá věc v nejistotách trapných a žádná pravda v šerých mlhách. Že děje se jízda dnes po železnici mezi Prahou a Vídní, to čtenář ví. Že ta jízda někdy započala, čtenář alespoň tuší. No, já jsem pamětníkem také toho. Započala. Zcela jistě započala. A sice na podzim roku 1845, což je ale ovšem už věc vedlejší. Pamatuji se na to jako dnes, totiž ne na první jízdu, ale na rozprávku o ní. Sešli se k nám natáčky každodenní milí navštěvovatelé naši. Předně pán Hartmann, bývalý patrimoniální úředník, diurnista pak v Landhause pražském. To byl ten, který nosil Rubšova palečka k nám a vzal mě kdysi v neděli poprvé sebou do Českého divadla. pán Bůh radšiš muži tomu takto dobráku milostivě odpustit, že zasil do mé duše to české síně. Pán Hartmann vypravoval dle dostlechu o včerejší první jízdě z Vídně do Prahy. Jak prý bylo všude kolem nádraží lidstva až černo, k umačkání. Jak přihučel vlak s dvěma mašinami napřed a shromáždění křičeli houch, houch, vivat. Jak pak zase kdosi vstoupil na mašinu, zatočil kloboukem, zvolal: za 10 hodin uvidím zase Vídeň. A mašina si prskla a už lítla, aby dala ve Vídni zprávu, že první vlak šťastně sem dojel. Telegrafu totiž nebylo ještě tenkrát.
0: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
3: Jsme na místě, pane.
4: U admirála Bemboa. No, uvidíme.
3: Bude se vám tady líbit. Tady vás určitě nikdo nebude vyrušovat.
4: Je z té vaší hospody vidět na moře?
3: Skoro až do Bristolu, pane, když je jasno. Já se často dívám na moře. Víte, že rozeznám fregatu od korvety?
4: Mohl bys být od rodiny plavčíkem, co? Nebo radši hned kormidelníkem?
3: Proč ne? Plavčík Jim Hawkins se hlásí. Na obzoru černá pirátská vlajka se skříženými hnáty.
4: No, na to se musím napít.
5: Maminko, vedu ti hosta.
4: Kluku, ty se máš k světu.
6: Už jdu. Jimmy, mluvil jsi s doktorem Lifesayem?
3: Určitě přijde, maminko, zatím posílá tenhle odvar.
6: Děkuju ti.
3: Představ si, že tento pán...
4: Vy jste hostinská?
6: Dobrý den, pane, k vaším službám. Pán chce přespat?
4: Možná přespat, možná i ubytovat, to všechno se uvidí. Ten váš zapadák se mi docela líbí. Chlapec mi říkal, že tu je klid.
6: Jako v ráji.
4: Potřebuji si odpočinout. Nesnáším lidi. Ale dám klid, rozumíte?
3: Říkal jsem pánovi.
4: Teď mlč a přines sklenku pálenky.
6: Je dole v přihrádce, Jimmy, běž, tady máš klíče, tak běž.
3: Hned jsem zpátky, pane.
4: Kuchyň mám rád jednoduchou. Špek, vejce a hlavně fazole. Platím předem.
6: 4 zlatě.

0: Ještě něco přát?
1: Ne, totiž počkej, příteli. Dovolíš, abych ti říkal, příteli, víš, co je tohle?
0: Stříbrná 4 pence, pane.
1: Tak. A chtěl bys si ji vydělat?
0: To bych musel hodně dlouho pracovat.
1: Ale vůbec ne. Záleží jenom na tobě. Jestli dokážeš mít otevřené oči, no tak co? Umíš číhat jako rys?
0: Myslím, že ano, pane.
1: Dobrá. Tuhle 4 pence dostaneš každý měsíc, když se poohledneš po jednonohém námořníkovi.
0: Po jednonohém námořníkovi?
1: No snad nemáš strach. Neboj se, tobě nic neudělá. A kdybys ho uviděl, sebereš se, přiběhneš za mnou a budeš hlásit: kapitáne, je tady jednonohý námořník. Přišel jsem a ptal se po vás. Ale já jsem řekl, není tady, nikdy tu nebyl, to jste se asi spletl.
0: Není tady, nikdy tu nebyl, to jste se asi spletl.
1: Báječně. Vyplácím ti, Jimmy, slavnostně první zálohu.
0: Děkuju vám, pane.
1: A nezapomeň, dávej pozor na jednonohého námořníka.
0: Budete večeřet, pane?
2: To ne, hochu, to ne, ale skleničku pálenky bych si dal.
0: Hned vám ji přinesu, ale mohl byste si přesednout od okna?
2: Proč pak, hochu, mně se to líbí.
0: Tady totiž sedává náš kapitán, pane, to je jeho místo. Teď je na procházce.
2: Kapitán? No samozřejmě náš byl. To bude překvapení, až se setká se starým kamarádem.
0: Vy ho znáte?
2: No, to bych řekl. Je takový vysoký, silný, má náušnici a 2 jizvy na tváři.
0: Přesně on, pane.
2: A přivezl si obrovský kufr, že je to tak?
0: Jak to víte, pane?
2: No tak vidíš. A říkal ti, abys k němu nikoho nepouštěl, nic mi nemusíš říkat. Znám toho starého morouse jak vlastní boty, ale to se mne netýká, víš? Já mu chci něco velmi důležité.
0: Ano. Už se vrací, pane, vidíte? Támhle jde po pěšině naproti na stráni.
2: Na mou duši. Tiše, skrtku, tiše. Musím ho překvapit. Ani slovíčko, nebo...
3: Dobrý večer.
2: Dobrý večer. Bile. Dobrý večer od kamaráda, který tě přišel navštívit.
1: Co? Ať mě hrum černý pes.
2: Docela správně, Bile. Už dlouho jsme se neviděli, viď? Zapomněl jsi na nás a to není o tebe hezké.
1: Nech toho. No dobrá. Vyčeníchali jste mě. Co chceš?
2: Co by na tobě mohl chtít černý pes? Trochu si zavzpomínat na staré časy.
1: Nežvaň. Já vím, oč vám jde. Ale to si zapíš za uši. Ty i všichni ostatní. Nedostaneš nic. Nic.
0: Mám přinést polévku, kapitáne?
1: Nebudu jíst. Sklenici rumu.
0: Ano, pane.
2: Piješ na kuráž? Budeš jí potřebovat.
1: Nejsem. A zmizni odtud.
0: Jak si přejete, pane?
1: Pamatuj si. Svou kůži nedám lacino. Můžeš to vyřídit rytířů.
2: Jsi sám, Bile, a nás je 9.
1: A kdyby vás bylo 100, chtěli byste dukáty, co? A zlaté pruty a stříbrné poháry. Nic nedostanete. Jsou moje, jako předtím byly flintové.
2: Patří nám všem.
1: A tak běžte a hledejte si je, když patří vám všem.
2: Pamatuj na Bengana.
1: Já nejsem Bengan. Pamatuješ na nebošíka kapitána Flinta? Beze mne neudělal ani jediné rozhodnutí. Mně svěřoval loď, když vy jste u strachy nevěděli, kudy kam.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: A o slovo už se teď hlásí nejmladší z rodu Vidrů, totiž Václav Vidra. Zatím poslední pokračovatel herecké dynastie, tak jak ho samozřejmě známe. V jeho podání jsem vybral povídku Jaroslava Haška Šťastný domov. Ale pojďme si nejprve Václava poslechnout nebo připomenout ještě v době, kdy se talentem svého 12-letého Vašíka tatínek v rozhlase pouze chlubil v očekávání, že se tedy teprve uvidí a rozhodne, jak to s jeho synkem v životě jednou dopadne.
2: Je to zase na první pohled Vašík Vidra. Celý táta, ale i děda. A podle mnohých také celá Dana. A každý zase prorokuje, že bude hercem. Vybral si v tyto dny báseň, která se mu nejvíce líbila a naučil se jí. Poslechni sám první a poslední sloku, jak jí říká a jestli má pravdu.
3: Svatopluk Čech, nevěřme nikomu. Nevěřme nikomu na světě širém. Nemáme jednoho přítele tam. Starý boj za každým skrývá se mírem. Soucit a přízeň jsou šalebný klam. Nevěřme radě, ni chvále, ni haně. Nevěřme pucelu, stisknutí dlaně. Nevěřme ničemu, všechno je mam. Věřme jen sobě, své práci a píli. Věřme jen svatému nadšení v nás. Věřme jen vítězství slovanské síly, která si podepře krajní tu hráz. Věřme, že národ náš, veliká sláva, skorou hví lidskosti, zaštítem práva, dobude korunu velebných krás.
0: Divadlo pro vaše uši.
4: Manželka svěřila mi týden po svatbě sladké tajemství, že odebírá Šťastný domov. Právě přišlo dnes číslo, jsou tam velice důležité pokyny. Uvidíš, že mnoho získáme, budeme-li se řídit podle něho. Když jsem se vrátil domů, panoval v kuchyni zvláštní ruch. Žena s očima zářícíma štěstím vyšla mi vstříc a volala. Podařilo se to. Vzala mne za ruku a vedla do kuchyně. Udělala jsem to přesně, jak je to psáno ve Šťastném domově. Polila jsem brazilské ořechy vařící vodou a ponechala v ní 15 minut, pak se dají jádra lehce vyloupnout. Měla nehoráznou radost. Ale drahoušku, co ti to napadlo kupovat brazilské ořechy? Kdo pak je jí? Co pak je potřebujeme? Ty hlupáčku, pravila žena, tady stojí černé na bílém. Polejou-li se brazilské ořechy vařící vodou. Můžeme je také máčet po 5 až 6 dnů suché ve vodě. Pojď dál a uvidíš, že tvoje žena nezahálela. V ložnici byl cítit kafr. Vyleštila jsem podle pokynů ve Šťastném domově postele kafrovým olejem. Spozoroval jsem, že bílé postele z javorového dřeva touto procedurou zčernaly. Ale vždyť jsou černé, namítl jsem. To nevadí, pravila sladce. Ve Šťastném domově je rubrika Hovorna pro odběratelky časopisu, kde dostane tazatelka odpověď z kteréhokoliv oboru práce a vědění. Optám se, jak lze zčernalý nábytek opravit. Dnes už mi odpověděli v té rubrice na můj dotaz o původu prstenu. To ti přečtu. Prsten sloužil mnohem dříve k přikrývání lidského těla, nežli oděv. Udělalo se mi špatně a lehl jsem si na otoman. Zatím drahá žena nelenila. Podle pokynů obsažených v posledním došlém čísle Šťastného domova, voskem a solí se snažila vyčistit na cihličce rez, kterého tam nebylo. Namočila mi suché boty do petroleje, aby změkly, polila si ruce inkoustem, aby mohla šťávou ze zralých hroznů tyto inkoustové skvrny odstranit a scháněla se po červeném víně, poněvadž chtěla zkusit, zdali opravdu zmizí skvrny po červeném víně z prádla, když se namočí na den do kyselého mléka a pak vypere vodou. Konečně přinesla služka červené víno a drahá neúnavná ženuška polila mou košili červeným vínem a máčela ji v kyselém mléce. Pak vyvařila kartáčky na zuby, poněvadž mezi různými pokyny stálo. Vyvaříš-li nový kartáček na zuby, udržíš jej delší dobu. Bohužel vrátila se s holým držátkem. To nejdůležitější, štětinky, vypadaly ve vařící vodě. Samo sebou se rozumí, že mi vytkla, proč kupuji padělané zubní kartáčky. Pak počala manipulovat s budíkem přesně podle pokynů ve šťastném domově, kde bylo vysvětleno, že vaří-li se vejce, má se natáhnout budík na určitou minutu, když spustí, jsou vejce uvařena. Bavila se tak hodinu. Pak mi začala vytýkat, že jsem do domácnosti nepřinesl žádná držátka na zboží, že mohla z nich zhotovit kozlíčky na příbory, slánky a podobné pěkné věci, jak už to udělalo mnoho odběratelek šťastného domova, čímž se zajisté dosáhne, že v takové domácnosti, kde využitkují tak krásným způsobem držátka na zboží, panuje naprostá spokojenost a blaženost. A tohle také zavedu pravila a podala mi zatrhnutý článeček v novém čísle. Jak učím kuřátka spořiti? Můj muž kupuje doutníky v krabici po 100 kusech. Kdykoliv takovou krabici koupí, vezmu jemu nepozorovaně z každé vrstvy 3 až 4 doutníky, které uschovám. Když pak mu doutníků v krabici ubývá, tu mu z uschovaných 1 až 2 naspět do krabice přidám. Tím způsobem vydrží bednička doutníků mnohem déle. Samo sebou se rozumí, že celý večer věnovala šťastnému domovu. Vyrobila prkénko na krájení salámu, dřevěný rámek na sušení vlněných punčoch a konečně věšák na princesový úbor. Poněvadž však princesový úbor neměla, chtěla, abych jej koupil. Na to natřela koš na prádlo bílou fermežovou barvou a nesla ho kolem mých černých šatů a plná radosti se vrátila se zprávou, že ihned napíše dotaz na redakci šťastného domova, jakým způsobem zmizí bílá fermežová barva z černých šatů. My, odběratelky, pravila, pracujeme jedna pro druhou. Každý zodpovězený dotaz jest pro všechny čtenářky nenahraditelným prostředkem, jak učinit domácnost šťastnou. A my musíme být hodně šťastní. Zítra mi pomůžeš vyzdobit záchod, jak je v tomto čísle navrženo. Polepíme stěny černými a bílými čtverci z tvrdého papíru. Na noc jsem pak musel obléci vestu, poněvadž v článku Pravá míra otužení stálo, že veliký anglický hygienik Herbert Spencer spával ve vestě. Ve 3 ráno mě probudil budík. Musíme vstávat, pravila žena. Četla jsem, že nejlépe se duševně pracuje od 3 hodin ráno do 7. Šťastný domov vypsal cenu 300 korun pro tu odběratelku, která podá nejlepší recept, jak využitkovat zbytky z kapounu a slepic. Pomoz mi přemýšlet. V 6 hodin mi řekla, že jsem blbec, poněvadž koukám už 3 hodiny do prázdna a nic mi nenapadá. Od 6 až do 7:30 mi vykládala, že celé folianty trestní vypravují o morální bídě a nejhorších zločinech mužů. Žena inteligentní, s mravní silou, nikdy není tak darebná a bídná jako muži a přece si muž stále osobuje právo být neomezeným vládcem, jehož vůli třeba nespravedlivé, musí se žena podrobit a žena taková ubohá. Mluvila 30 minut, že cítí jasně, jak se na ženě prohřešuje celá lidská společnost. Ukládá jí mlčet a trpět. Sama jí soudc volila by raději smrt než takový život, ale pomyšlení na děti brání jí zbavit se rázem svého trápení. Ale vždyť nemáš děti.
5: To je jedno a do toho ti nic není, odpověděla rozhodně. Vy muži neumíte než nás ženy sužovat. Ženy nemají nikde zastání, žádný zákon je nechrání a jsou vydány zcela v plen svým trýznitelům. Ach, jak budu ráda, až budeš pryč. Překážíš mi, musím vybrat ze šťastného domova, co mám dnes zvláštního uvařit.
4: Ale, drahušku, řekl jsem nesměle, nemuselo by to být snad zvláštní, třeba jen něco neobyčejného. Ani neodpověděla. Celé dopoledne vyvstávaly před mým zrakem hrůzné obrazy prapodivných kombinovaných jídel. Zaraženě jsem v poledne vstoupil do dveří našeho bytu. Ženuška mě upřímně políbila a z tváří, z níž vyzařovalo štěstí, pravila vítězoslavně. Dnes máme řízky skopové z hovězího napodobené, nadívané napodobenou vlašskou pikantní zavařeninou zeleninovou. To je z nových předpisů z minulého čísla. Bylo to dobře napsáno, ale nebylo to k jídlu. Svou porci jsem dal do misky pro našeho psa. Čichl k tomu, svěsil ohon, zalezl pod skříň a vrčel. Drahé ženušce bylo též špatně a poslala mě pryč, že si lehne. Když jsem se večer vrátil, nalezl jsem v jídelně 3 bedny, v předním pokoji 2 a v kuchyni 1, u níž stála má drahá žena a řezala pilkou prkna z jiné bedny.
5: čekám na tebe, pravila vlídně. Ve šťastném domově jsem objevila, jak každá šetrná hospodyně může ze starých beden sama zhotovit si postel pro služku. Když si odešel, prodala jsem služčinu postel truhláři a zakoupila za to bedny a truhlářské nástroje. Ach, bože, bože. Toto píši z turecké Soluně, kam jsem utekl před šťastným domovem, jenž má za účel každou domácnost učinit šťastnou a spokojenou. Uprchnu tedy před šťastným domovem, který přináší domovům štěstí do tohoto města, byl jsem úplně šťasten a blažen, ačkoliv tam právě vraždili křesťany. Šestkrát jsem s námahou utekl před krvelačnými Mohamedány, ale to se mi zdálo rozkoší proti tomu být bezprostředním svědkem ničivé působnosti šťastného domova. Šest neděl jsem tak žil v úplné blaženosti, když v tom jsem dostal psaní od své ženy. Bylo zářící, plné laskavosti. Psala mi, že zatímco jsem se odebral do Turecka, seznala, že bez šťastného domova by byl život holou pouští. Vím-li, co jest Nurso? Nurso toť samovařící přístroj v kruhu rodinném, který dostane jedna z předplatitelek úplně zadarmo, pak nepotřebuje kuchyň a tak již dala předem zbořit kamna v kuchyni, poněvadž když vyhraje Nurso, bude tam stát ten přístroj. Nurso je víc než kamna. Nurso znamená štěstí. Představuje si, jak já budu v Nurso vařit a jak budeme mít uprostřed sebe ten samovařící přístroj, takže budeme úplně šťastní. O mém náhlém odjezdu spravila hned redakci šťastného domova a oni jí ze soucitu zaslali 20 druhů semen na zeleninu a 20 druhů na květiny a v listárně redakce jí odpověděli, aby si koupila časopis Šimáčkův čtverlístek. Dopis byl psán velice něžně a v druhé půli byla vyslovena prosba, abych vypátral a jí zaslal nějaký recept na přípravu pravého tureckého pilafu, který ona uveřejní v šťastném domovu, aby i ostatní čtenářky byly hodně šťastny. To bylo první přání. Druhé bylo, abych vypátral turecký jídelní lístek na 365 dnů v roce pro skromnou rodinu tureckou. Pak byla třetí prosba, abych jí poslal nějaké zbytky tureckých látek, že si z nich chce podle návodu v posledním čísle šťastného domova udělat hadry na utírání zrcadel. Čtvrtá a poslední její žádost dýchala onou upřímností, která mne zahnala až sem do Turecka. Psala, abych prostřednictvím rakousko-uherského konzula v Soluni se pokusil vymoci na turecké vládě, aby tureckým ženám bylo dovoleno vydávat pro sebe list na způsob šťastného domova. Ona sama, že se pokusí sdělit tyto své myšlenky na konzulát písemně a doufá ve veliký úspěch. Psaní skončilo sdělením, že podle rady poskytnuté jí v listárně upotřebila velice prakticky mé nové letní šaty, které jsem měl dvakrát na sobě. Rozpárala je, rozstříhala a ušila z nich tři páry dětských kalhot, které zaslala do redakce šťastného domova s prosbou, aby byly dány tomu hodnému hošíkovi, který svým vlivem přiměje otce, aby mamince předplatil šťastný domov. Na konci stály verše. O šťastný domove, nás pod ochranu svojí vem, jak matka dítě v loktech chová vždy znova, buď lásky šťastným domovem. Po přečtení toho jsem plakal dlouho do noci. Za 14 dní na to jsem byl zavolán na rakouský konzulát. Konzul, velice příjemný pán, ukázal mi předně na konzulát zaslanou petici podepsanou 150 předplatitelkami šťastného domova, aby turecká vláda nebránila tureckým ženám číst šťastný domov. Pak přišel, pravil velice smutně, jeden ročník na ukázku. Má paní má kuchařku Češku, ta se zabrala předevčírem do čtení a dnes je z ní úplný vrták. Pojďte se na ní podívat, co vyvádí. Šli jsme. Vchod do kuchyně byl ověnčen růžemi a v této girlandě byl neumělou rukou zhotoven na tvrdém papíru tento nápis. Šťastný domov přináší konzulátům štěstí. Uprostřed mnoha beden seděla má krajanka, která chtěla i zde vybudovat štěstí od základů a štípala právě nějakou lavici. Pšš, pravila, kladouc si prst na rty. Jen tiše, aby se šťastný domov nezlobil, že ho rušíte v práci. Z těchto beden udělám, jak to chce šťastný domov, moderní a vkusný kuchyňský nábytek. Chcete vidět mou hlínu? Ukázala na velký kopec hlíny v rohu. Z toho budu zhotovovat podle šťastného domova pro tento dům hrnce a jiné kuchyňské nářadí. Chytila mě za ruku a volala blízkajíc očima vášnivě. A vidíte, že pak budeme šťastní, hodně šťastní. A držíc mě za ruce, deklamovala ta dobrá popletená duše. Chtěl byste, aby vaše štěstí bylo trvale zabezpečeno, aby nikdy ničím nebylo skaleno, naopak, aby stále a do budoucnosti čím dál tím více ve vás se rozlévala záře štěstí a spokojenosti v plném jasu. Odebírejte šťastný domov.
4: Utekl jsem odtamtud. Druhého dne sotva jsem se probudil, nalezl jsem svoji krajanku za svými dveřmi. Vlekla sebou kus stromu.
5: Přináším vám, pravila, to dřevo. Z tohoto dřeva si můžete udělat věšák, jak to stojí v 16. čísle šťastného domova. Koupíte si věšák někde u obchodníka a podle toho sám si zhotovíte druhý a první prodáte nebo z něho zhotovíte vkusné podstavce pod nohy ke skříním.
4: V tom okamžiku uzrál ve mně pevný úmysl, že otrávím celou redakci šťastného domova a orientálním vlakem vracel jsem se ještě téhož dne do Prahy.

0: back.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
2: V případě vidrovské herecké dynastie dnes nemůžeme samozřejmě opomenout ani maminku toho posledního Václava Vidry, totiž herečku paní Danu Medřickou. Jak pak by ne? Její charakteristický hlas patřil mnoha rozhlasovým nahrávkám a kolika pohádkám. A právě tam se stala pro několik generací na dotek blízkou vypravěčkou kouzelných příběhů. Jako třeba v pohádce Aleny Riegerové Kamínek z lásky, kde byla Rusalkou Izerínou. Poslechněte si výběr z jejich společných dialogů s Martinem Růžkem, vládcem Bukové hory, kde si v Jizerských horách, a snad mi dáte za pravdu, že ta síla a magie hlasu Dany Medřické působí i po letech.
3: Letní noc na horách, vodička průzračná s hvězdami na hladině. V takových nocích rozkvítá svým čarodějným květem mech moudřínek. Probuď se k motře.
4: Dej pokoj, Rusalko.
3: Je úplněk. Vidíš, co krásy je kolem. I oči studánek pod velkou jizerskou loukou se dívají.
4: Nech mě spát.
3: To si říkáš, vládce Bukové hory? Vzpomínej trochu. Co ses zamlada narozvíhal světýlek ve slatích a jenom pro nás si čaroval, pro horské rusalky, jako lucerničky nás tvoje světýlka vodívala močálem za sladkou vodou studánek.
4: Kde je dnes jizerským rusalkám konec?
3: Ach, pravda. Jak roky šly, bylo nás míň a míň. K motříčku, seběhni starou bučinou a rozsviť plamínky země. Sedneme si do mechu a v jeho vůni se nám zase vrátí moudrost i krása mladých let.
4: Izerino, pamatuj se. Copak se sluší na vládce hor hopsat o půlnoci hvozdem?
3: Ale kouska citu v tobě nezbylo.
4: Tobě to tvý světýlko už taky nějak divně plápolá, jako by tloustlo.
3: Styď se.
4: Co bych se styděl? Já ještě pamatuju rusalky z jizerských slatí a mívali krev těkavou, modrou, zrovna safírovou. Mohl bych vyprávět.
3: Leda balvanům na pytláckých kamenech. Všecky krásy si dočesta pozapomínal.
4: Pravda, někdy se mi to v hlavě nějak pomotá.
3: Koukej, ať nepropaseš mech moudřínek. Kvete jen za úplňku. Potřebuješ ho jako sůl.
4: Už aby rozkvet. Dech se po něm dlouží. Myšlenky mládnou.
3: Neloupe v kolenou. A mizí po něm pleš.
4: Leď si svých potoků a mě nech na pokoj. Čc.
3: Nepůjdu. Leda za kamínek. Maličký, blízkavý.
4: Nedám. Nemám.
3: I máš. Bez tak nic jiného neděláš, než sedáš celé noci na vrcholku své Bukové hory a lovíš blízkavice do sítí mraků.
4: Blízkavice patří Bukové hoře.
3: I vodám patří, když k ním najdou cestu.
4: Všecky je ukryju hluboko v zemi.
3: Lakoto.
4: Lidská cházka mi brousí po horách, oči zabodnuté k zemi a teď začneš i ty.
3: Dříve si rozhazoval blízkavé kamínky po slatích plnými hrstěmi.
4: Noc bude krátká a nebe samý drahokam je čas chystat si sítě.
3: Jen hamižnost v tobě k stáru zbyla.
4: Lídejte, blízkavice. Kamínky moje strakaté, zelené, bílé, žluté i modravé, patříte zemi. Uzamknu vás do Bukové hory a nikdo vás nenajde.
3: Kéž by ti vítr potrhal sítě.
4: Co je zas, Izerino?
3: Prober se, dělej něco. Brodí se vzhůru mými potoky. Hledají pod břehy, slídí ve studánkách.
4: A jak tě dostihnou, nepustí tě dřív, dokud z tebe nevymámí tajemství tvých vod, viď? Jen pěkně utíkej z čerstva, rusalko.
3: Nemůžu. Bolí mě nohy. Močál se pode mnou propadá.
4: Podvedla jsi mě, trapse.
3: K motříčku. Můj pane z nejmilejší.
4: Med si nech na jindy. Teď si pěkně sklízej, co si zasela.
3: Jeden jediný kamínek. Jen pro lásku jsem ho darovala.
4: Dáš jeden a už chtějí další. Já je znám.
3: Zaženě do rovin, zamkni svou horu na 7 kamenných západů.
4: Ale, najednou je z rusalky hospodyňka. Plné hrstě jim nasypu. Ať se tím kamením třeba zalknou.
3: Nelido, posed tě děs.
4: Teď mlč, schovej se do slatí a starej se, aby tě nenašli. Jen pojďte, stoupejte po cestách i necestách, po balvanech, co kloužou jako led. Až pod horou jsou studánky, které hledáte.
3: Vždy tě pobiješ.
4: Ticho jsem řekl, teď dokončím, co si svou hloupostí zašmodrchala. Kutálejte se, kamínky moje strakaté, zelené, modré, červené, kutálejte se po močálech.
0: Adame!
5: Pojďte zpátky! Země uhýbá pod nohama.
0: Našel jsem studánku.
5: To není ta pravá. Vraťme se.
0: Žlutá světýlka vyskakují po slatích.
5: Studeně blikají. To bludičky nás táhnou do močálu.
0: Bludičky, blázne. Vždyť to jsou pravé jaspisy. Sbírej, sbírej přece.
5: Pan Bukové hory se probouzí.
0: To se jen blízká na časy, pospěš si.
4: Jen víš. A ještě víš. Přebroďte ledové vody potoků, co pramení v klečových lukách.
0: Druhá studánka.
5: Modrá se v ní nebe.
0: A modré ohýnky. Studeně svítí všude mezi klečí.
5: Safíry.
0: Zbírej a rychle dál.
4: Ještě nemáte dost. Holenkové, to budete muset až na pytlácké kameny.
0: Studánka červená jako krev.
5: A světýlka? Ne, ne, rubíny.
0: Země se rozhořila jako vyplavenem. Snad nám ty rubíny sama hází do náručí.
5: Ta krása. Pane, vždy jsme boháči.
0: Teprve budeme, až je vybrousíš.
5: Teď rychle odtud, než přijdeme o kameny i o život.
3: Co tě to popadlo, dětku bláznivá? Po nocích lovíš blízkavice a teď je rozhazuješ plnými hrstěmi.
4: Viděla jsi, rusalko, jak mi to kouzlení šlo dneska od ruky?
3: Kameny patří přece zemi.
4: No jednou. A podívejme, jeden tu zapomněli.
3: A zrovna ten nejvzácnější, z lásky darovaný.
4: Z lásky. Na tu si ani nevzpomněli, když hrabali mé drahokamy.
3: Třeba ten maličký rubín, lidskou rukou broušený, má víc kouzla, než všecko tvé drahé kamení. Dej mi ho.
4: Abys ho zase zašantročila. Jen ho nech pěkně ležet, kde leží.
3: K motříčku.
4: Nedám.
3: Nachytáš si za něj 100 jiných.
4: Nechci. A nech mě spát.

0: Brečí a brečí. Už kolikátou noc jsem oka nezamouřil.
1: Dobře ti tak. Jen se dívej, co je na světě žalosti.
0: Chci spát.
1: Co pak nemáš kouska srdce? Podívej na ní. Kámen by se ustrnul.
0: Pěkná, ale ubrečená.
1: Trápí se. A kvůli tobě.
0: Co mě do toho pleteš?
1: No tak, kmotříčku, pane Bukové hory, jen vzpomeň, co se s tím naškádil, ovečky plašil, hromoval do usínání, co jsem se tě, dětku, nahubovala. A teď bys jí nechal usoužit?
0: Ženský, jedna brečí, druhá pokoj nedá. Poblázníš všecku jizerskou vodu, takže teče do kopce.
1: Proč jsi ten svůj spekla rubín líp nehlídal, dětku?
0: Já.
1: Kdo rozházel všechno bohatství Bukové hory?
0: Však se nám vrátí.
1: Jo, s našimi kameny ti tak někdo poběží zpátky. Kdybych se aspoň uměla ve zlatích utopit. To neumím.
0: Přestaň, nebo se na tebe už ani nepodívám.
1: Stejně se nedíváš.
0: Dívám.
1: Kdo ví, jaké schvály ti zase táhnou hlavou, dětku.
0: Tak se mi Izerino zdá, že dnes má být úplněk. Mech moudřínek nasazuje na květ.
1: Radši jdi lovit nové blízkavice.
0: Blízkavice? Na ty si počkám u studánek.
1: Už se nám nikdy nevrátí.
0: Všechno se vrací. I úplňky. Mech moudřínek zas vykvete svým čarodějným květem a zmoudří rusalky i lidi, uvidíš.
2: Tudy utíkal. Jeho stopa je čerstvá.
0: A bude mela. Už to začíná.
1: Kam běžíš, Adame?
2: Jdi sestry, rusalko. Mé poklady jsou pryč.
1: Co se to s tebou děje, chlapče? Co tě žene? Zas hledáš kameny? Ještě nemáš dost?
2: Kameny zmizely. A on s nimi. Ten podvodník a lhář.
1: Pamatuj se, Adame.
2: Musím ho najít. Poraď, Izerino, kterou cestou se dát?
1: Za štěstím vede jedna jediná. Hledej.
2: Nic nevidím. Všude jen mech. Mechové balvany. Skály obrostlé mechem.
1: To je mech moudřínek. Dnes je úplněk. Rozkvítá zlatý květ.
2: Chci odtud.
1: Přivoň, jak sladký má dech. To sama země voní.
2: Co se to se mnou dělo, rusalko? Jako bych všecko viděl jinýma očima. Čeká ještě na mě? Víš, že čeká.
1: Ale nadarmo. Moudřínek zavonil pozdě. Tak bláznivě se znal za poklady, že si překročil bludný kořen, chlapče.
2: Všude jen les. A polomy. A les. Ale já se přece musím vrátit. Poprosit, aby mi odpustila.
3: Vracíš se?
2: Navždycky.
3: A kouzelný kamínek?
2: Vraťme ho zemi. Vybrousím ti jiný. A bude stejně krásný jako ten rubínový.
3: Krásnější. Ty přece, můj milý, dovedeš probudit krásu i v obyčejném křemínku. Otevři se, rubínová studánko. A vezmi si zpátky svůj drahokam.
4: Říkal jsem to, všecko se vrací.
1: I letní úplňky.
4: Pojď, rusalko, rozházím znovu blízkavice po slatích. Světýlkama ti olemuju cestu, ať trefíš ke studánkám.
1: A jestli pak víš, že nám tam znova vykvetl mech moudřínek k motříčku, v měsíci zlátne čarodějný květ.
4: A voní. Cítíš, jak voní, Izerino? Posaď se mnou do mechu a v jeho vůni se k nám vrátí moudrost i krása mladých let.
1: Všecko se vrací. Zem zemi, voda vodě, lidi lidem.